0: až do 26 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Proti dronům ohrožujícím elektrárny, nemocnice nebo třeba letiště by v budoucnu mohli zasáhnout i jejich zaměstnanci. Navrhují to ministerstva vnitra a dopravy. Teď můžou zásah provést jen policisté nebo vojáci.
2: Policie teď před drony nepřetržitě chrání třeba vládní budovy nebo parlament, navíc ale nemá kapacitu. Sklady pohonných hmot, nemocnice nebo řízení železnice by se proto měly umět bránit sami bez policie, říká vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
3: V případě útoku dronem rozhodují vteřiny. V některých případech nelze čekat na příjezd bezpečnostních složek.
2: Způsob obrany bude na jednotlivých institucích. Prezident Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Jakub Karas změny vítá.
4: Bylo to vlastně už dlouhodobě předmětem jednání po těch incidentech, co se začaly dít napříč Evropou, takže v tomto směru určitě to smysl dává a určitě to podporujeme.
2: Návrh teď projde mezirezortním připomínkovým řízením, pak ho posoudí vláda. Jakub Vik, Radiožurnál.
0: Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Před tímto krokem Trumpa varují jeho poradci, podle kterých zavedení poplatků může znovu otřást ekonomikou. Jeden z hlavních představitelů turecké opozice Ezgir Özel oznámil, že založí novou politickou stranu. Řekl to poslancům Lidové republikánské strany, která patří mezi hlavní opoziční uskupení v Turecku. Z jejího vedení ho před 2 měsíci sesadil soud. Tehdy zrušil výsledky vnitrostranických voleb z roku 2023. Ezgir Özel to nazval pučem. Správu nemovitostí v Hradci Králové připravili podvodníci asi o 46 milionů korun. Peníze jim minulý týden poslal zaměstnanec městské příspěvkové organizace, který podlehl nátlaku falešných policistů a údajných pracovníků České národní banky. Případ vyšetřují královéhradečtí kriminalisté. Pravidelné audity podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové potvrzují, že jsou kontrolní procesy města i jeho organizací nastavené správně.
5: Město vedle technických a procesních nástrojů nyní bude u svých organizací klást důraz na proškolování a následný trénink zaměstnanců zaměřený na rozpoznání podvodných telefonátů a dalších útoků cílících na získání finančních prostředků. Magistrát své zaměstnance takto školí a testuje dlouhodobě.
0: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji v Praze. Krajenku Lindu Fruvertovou porazila po setech 6-2 a 6-4. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 7-6, 3-6 a 6-1. Po triumfu mluvila Bejlek o náročných vzájemných duelech.
6: Jo, tak já jsem s ní hrál vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
0: Do osmifinále postoupili taky Tereza Valentová a Nikola Bartuňková. Naopak vypadly Laura Samson a Jana Kovačková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. V Praze je stále uzavřený Zlíchovský tunel ve směru z Barandovského mostu k Troji, a to z důvodu pravidelné údržby. Ta je naplánovaná až do 5 hodin ráno. Pro svou cestu využijte trasy po povrchu. Nejideálnější bude ulice na Zlíchově. Na silnici 3 do Českých Budějovic opatrně na vjezdu z Kaplice. Těsně za obcí srazilo osobní auto Srnu a tvoří se mírné kolony. Místo nehody se musí objíždět do protisměru. A ještě silnice 50 z Uherského Brodu na Brno. Za sjezdem z D55 u Uherského Hradiště se tvoří kolona do omezení u sjezdu na Boršice. Zdržení až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
8: Je tomu tak, přeji vám příjemnou noc, no a protože máme po zprávách po druhé hodině, tak už po písničce tady bude naše pravidelná soutěž.
9: Noční radiožurnál
1: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má vůni, chuť a letní povzbuzení. Vychutnejte si díky nám výběrovou kávu té nejvyšší kvality od Mama Coffee. Poznejte kávu s příběhem díky přímé spolupráci s farmáři. Užijte si léto se skvělými lidmi a výběrovou kávou z Brazílie, Nikaraguji nebo z Etiopie, ve které ucítíte i tóny čokolády, karamelu, nugátu nebo fermentovaných hrušek. Balení skvělé zrnkové kávy ze sítě pražíren a kaváren Mama Coffee dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
1: Také máte chuť na šálek dobré brazilské kávy, no tak to nejste sami samozřejmě. A hlavně jste ve správný čas na správném místě 221 552 155 nebo 255 na konci. Čísla sem k nám na radiožurnál. Teď už tedy, kdo se dneska provolal jako první, zkusíme prvního volajícího. Noční radiožurnál, tady je Petr Zajíček, halo, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, tady Adéla.
1: Adéla se dovolala, já vás zdravím. Tak děkuji. Adélo, káva může být samozřejmě vaše, ale mám tady soutěžní otázku, tak doufám, že se s ní dobře popasujete. Opět se podívám do dnešního kalendária, máme 22. července a dneska je to přesně 70 let, co měl premiéru český historický film režiséra Otakara Vávry Jan Žižka. Jenom připomínám všem, že byl součástí trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem, Jiráskova trilogie. A já se vás ptám, Adélo, který herec byl obsazen do titulní role husického vojevůdce Jana Žižky, jestli vzpomínáte. Mám samozřejmě nápovědu, jestli ji potřebujete.
2: Ano, radši.
1: Dobře, takže Jan Žižka mohl být v podání Jaroslava Marvana, nebo Zdeňka Štěpánka, nebo Jana Pivce. Tak kdo stvárnil Jana Žižku?
2: Zdeněk Štěpánek.
1: Ano, samozřejmě, vynikajícím způsobem, řekl bych, heroický výkon Jana Žižky, stvárnil ho Zdeněk Štěpánek. A propo, on myslím, že stvárnil i Jana Husa v té první části trilogie. Pak i Jana Žižku, on tam měl vlastně dvojroli a Proti všem tam už nevím, ale každopádně máte pravdu, Zdeněk Štěpánek to byl. Jaroslav Marvan tam vůbec nehrál, přestože to byl jeden z nejobsazovanějších herců v 50. letech, tak nehrál vůbec v této trilogii, nebo alespoň v Janu Žižkovi. A Jan Pivec, vzpomenete si, koho hrál Jan Pivec? Ten tam taky hrál v Janu Žižkovi. Toho zlého Zikmunda, Lišku Ryšavou, měl tam takovou tu paruku krásnou, rezavou, tak Jan Pivec tam hrál samozřejmě také, ale správná odpověď byla Jana Žižku, hrál Zdeněk Štěpánek. Adélo, blahopřeju, správná odpověď, káva je vaše, vydržte mi na telefonu.
2: Děkuji.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Tak to byly Bon Jovi a v nočním radiožurnálu už je čas se v našem seriálu tohoto týdne opět vypravit k vodě. Dobře schovaný v lese a v přírodní rezervaci je velký pařezitý rybník na Vysočině. Slouží jako záložní zdroj pitné vody pro Telč, i přesto se v něm ale lidé mohou i vykoupat. Plavci a výletníci z okolí takzvaný pařezák dobře znají. Před turisty odinut se ho ale snaží trochu skrývat. Chladivá voda, malá pláž a les v okolí. To je ideální kombinace pro ty, kteří mají rádi přírodní koupání a nepotřebují k tomu žádné turistické atrakce. Mimochodem, rybník založil Zachariáš z Hradce už v roce 1565.
1: Jo, ale to jako fakt je tady příjemný, že člověk jako semka může jít s dětkama, může jít tady sám a užije si tady jako příjemnou vodu a hezký prostředí.
2: Hlavně tady nic není.
1: Tady nic vlastně není, tady jste vyloženě v přírodě, no. Ta voda a to je jako perfektní, že jo, široko daleko.
2: A ta voda je takhle teplá vždycky, nebo to je jenom letos?
1: Je to teplý, je tenhle rok, teďka je to studený jako blázen, oproti jiným myslíte rokám. Tentokrát je to fakt studený, trochu teplejší.
2: Když jsem se potopil, tak jako zima byla udená, ale při hladině mi připadá, že to je teplé.
1: Tak je to dobrý pro vás, tam byla zima.
3: My jsme tam
1: bývá to teplejší, no.
2: A vidíte, nejteplejší vlastně léto zatím po dlouhé době.
1: Jo, tak my jsme asi víc zmrzlí třeba. Ta voda tady je furt hlavně čistá. Tady prostě neexistuje, jo, aby ta voda byla špinavá.
2: Michala s Veronikou, švagrové. Takže vy chodíte švagrové tam, kde nic není.
4: Jo, tak jako ano, není, jako myslím tím, že tady, jo, není bufet nebo prostě milion tisíc lidí. Je to prostě v přírodě, takže se nám tady líbí. No.
2: Takzvaný pařezák leží v nadmořské výšce 676 metrů. Je tady o něco chladněji než v nížinách a ze severní strany obklopen rašeliništi, takže i ta voda je sice průzračná, ale lehce dohněda.
5: Matěj, co do sebe voda vám připadá jaká teplá, ne?
6: Mně připadá v pohodě.
3: Osvěžující.
5: A hlavně je taková, budete mít takový film po sobě, to je lesní voda a ono to má takový živiny v sobě a je to krásně takový jakoby relaxační.
6: Eva s Mirkem až po krk ve vodě.
5: Protože mě moře nebaví, tam mě pálí písek, voda slaná, tady je to prostě pro mě ideální. Surovější voda a tak.
3: Ale nemá rád válení všeobecně, kort u moře nebo toto, jo?
5: No, to ale krásný
3: domluvu, že vždycky jednou za 5 let, no, tak víte, jo, co mi to vždycky dá přemlouvat, ho.
6: A vy jste se vzal sebou i ploutve, co?
5: Jo, protože tady je to celost velký, tak jako, aby se člověk tady, jakoby, si říká, protáh tělo zaplaval.
6: Žádní plavci, jste tu vlastně sami.
3: Po první životě, co teda ten rybník je prázdný, že nikdo není. Auta. Ne, vy to teďka proflaknete tou reportáží a všichni nám sem budou jezdit, tak ne, tak znova, jo. Jsme u velkého pařezitého rybníku. Je to otřesný, je tady narváno, totální lunapark, jo, a slunci 1,50 m, co koušou.
2: Jana nás posílá pryč, ale nevzdávám to.
3: Ne, je to tu nádherné, tak je to krásný.
2: Velký pařezitý rybník, takzvaný pařezák, leží v blízkosti obce Řásná, kde je starostou Miroslav Tomíšek.
7: Původní smysl toho rybníka bylo přivedení bystré vody z hor pro soustavy telčských rybníků.
2: Čili to je hodně vysoko, ta voda tady je i chladná, trošku víc než dole.
7: No samozřejmě, je to voda z lesa čistě, takže tady nejsou žádný splachy dusíkatých látek, který jinde v rybnících bývá. Tady za rybníkem je rozsáhlý rašeliniště, který má mocnost až 4 metry, tak je kyselá, nepodléhá zkáze sinic a podobných.
2: Tady se chodí do vody jenom z hráze, kde sedíme.
7: Z hráze anebo z pláže.
2: Z druhé strany tam jsou mokřady všechno, ano, tam to je zarostlé.
7: Tak.
2: Tam to trochu připomíná takovou divočinu severskou.
7: Tam je to, no ano, má to ten ráz severský tajgy. To je velký kouzlo.
2: Z velkého pařezitého rybníku na Vysočině, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Odboráři na pražském letišti Václava Havla vstoupili do stávkové pohotovosti. Vyhlásili ji, protože v srpnu má do čela představenstva letiště přijít podnikatel Radomír Lašák. Zaměstnancům vadí, že Lašák v minulosti vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Dalším důvodem stávkové pohotovosti je možná privatizace letiště a jeho vstup na burzu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO takové plány vyloučila. Radomír Lašák se k vyhlášení stávkové pohotovosti zatím nevyjádřil. Letiště je v provozu bez omezení. Francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Francie je tak první evropskou zemí, která takové opatření zavede. Zákaz začne platit od září. Má se týkat například TikToku, Snapchatu, Facebooku nebo Instagramu. Tyto platformy budou muset kontrolovat věk uživatelů. Nová britská vláda zruší od října DPH na elektřinu pro domácnosti, oznámil to nový premiér Andy Burnham. Při prvním zasedání kabinetu taky Burnham řekl, že prvním úkolem bude řešení krize životních nákladů. Podle propočtů britského ministerstva obchodu zrušením DPH na elektřinu ušetří průměrná domácnost ročně v přepočtu asi 1300 korun. A zástupci spolků Společnost přátel jeseníků a Hnutí pro jeseníky požadují zastavení stavebních prací na stezce mezi Šerákem a Keprníkem. Podle spolků úpravy mění charakter přírody. To správa chráněné krajinné oblasti odmítá. Podle ní mají zabránit dalšímu šíření eroze. S pracemi, které se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty, proto bude pokračovat. Hotovo by mělo být do měsíce.
0: Sport.
3: Ve věku 50 let zemřel norský skifař Olav Tufte, dvojnásobný olympijský vítěz a přemožitel Ondřeje Sinka z her v Pekingu v roce 2008. Oznámila to rodina veslaře, který startoval celkem na 7 olympiádách.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Znovu průjezdný tunel v Praze a nehoda na silnici 3 u Kaplice. Zlíchovský tunel v Praze je opět průjezdný ve směru od Barandovského mostu k Troji. Údržba a čištění byly dokončené s předstihem a provoz je tak obnovený v běžném režimu. Na silnici 3 dejte pozor na výjezdu z Kaplice směrem do Českých Budějovic. Těsně za koncem obce srazilo osobní auto srnu a následky nehody blokují jízdní pruh. Projet se dá v protisměru, ale vytvořila se krátká kolona, do které se nárazově brzdí tak opatrně. A na dálnici D5 z Prahy směrem na Rozvadov zbystřete za sjezdem na Stot. Na 90. kilometru stojí porouchané vozidlo, je v odstaveném pruhu, ale částečně může zasahovat do vozovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Část senátorů i poslanců navrhuje, aby vraždy v Česku byly nepromlčitelné. Policie takových případů eviduje ročně zhruba 5 a drtivou většinu činů tedy objasní. Má navrhovaná změna smysl? A co by to znamenalo pro vyšetřování? Vše rozebereme už za pár minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Skoro 90% vražd v Česku kriminalisté objasní, jenom asi u 5 vražd ročně na pachatele nepřijdou. A někdy na to nemusí stačit ani 20 let, jako tomu bylo dřív, ani 30, které mají od letoška policisté k dispozici na usvědčení vraha. Po nich už je čin promlčený a pachatele nelze potrestat. Senátoři i poslanci teď jednají o návrzích změn zákona, za tak závažný trestný čin by podle nich měl pikat i po delší době.
1: Jednou z nejznámějších vražd, u které policie pachatele nikdy nenašla, je smrt kontroverzního podnikatele, tehdy označovaného jako krále podsvětí, Františka Mrázka. Takhle o ní na konci ledna 2006 informoval Radiožurnál.
2: Smrt svého společníka Radiožurnálu potvrdil i Tomáš Pitr.
3: Bohužel ano, můžu potvrdit, jak byl pan Mrázek střelen.
1: Stalo se to před 20 lety. Vražda je tedy od letoška promlčená. I kdyby policie v budoucnu přišla na to, kdo na začátku roku 2006 střílel, trestu by unikl. Podle skupiny senátorů ale nestačí ani letos zavedená 30-letá lhůta. Navrhuji ji proto zrušit, vysvětlovala plénu senátorka Jitka Seitlová z KDU-ČSL.
4: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
1: Senátoři argumentují taky třeba novými vyšetřovacími metodami. Podobně vysvětluje vlastní návrh úpravy trestního zákoníku, který připravil společně s Renatou Veseckou za motoristy, taky ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
5: Opravdu nenacházím žádné důvody k tomu, aby se někdo po 30 letech od činu zbavil strachu, že se nepřišlo na jeho jednání.
1: Trest má pachatele mimo jiné napravovat. Pokud ale další desítky let žádný další závažný čin nespáchá, ztrácí smysl, říká Tomáš Křivna z katedry trestního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nesouhlasí ani s argumentem, že vraždy jsou nepromlčitelné třeba v Německu nebo Rakousku.
6: Sice se to nepromlčuje, ta vražda v Rakousku, ale na druhou stranu se tam zcela mění pak trestní sazba.
1: Ta je potom mnohem nižší. Práci kriminalistů by změna neovlivnila, říká náměstek ředitele úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plukovník Radek Šmejda.
7: Protože nikdy není zřejmý, zda k promlčení skutečně došlo. Jo. A úkolem policejních orgánů je objasnit vraždu i jakýkoliv jiný trestný čin.
1: Dodává, že většina neobjasněných vražd v Česku je ještě z 90. let. A na ty by například senátorská úprava zákona nedosáhla. Uplatnit by se dala až na vraždy spáchané po nabytí účinnosti zákona. Tedy nejdříve v roce 2057. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách. If you...

Ruské ministerstvo zemědělství navrhuje farmářům, aby používali při sklizni naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Přiznává tak, že problémy s palivem do konce léta neskončí. Detaily přidáme v nočním radiožurnálu i s komentátorem už za chvíli.

Ruské ministerstvo zemědělství rozeslalo oběžník. Navrhuje v něm, že v době sklizně by ruští zemědělci mohli používat naftu s vyšším obsahem síry nebo dokonce topný olej. Počátkem měsíce vláda zakázala vývoz nafty, aby tak uspokojila domácí poptávku. Ovšem i sama ministryně zemědělství Oksana Lutová přiznává, že zůstávají nerovnosti mezi některými oblastmi. Tedy, že někde nafta není nebo je násobně dražší než před pár týdny.

0: situaci s komentátorem Ondřejem Soukupem mluvil moderátor Štěpán Pokorný.
1: V posledních týdnech přicházejí zprávy o nedostatku benzínu, to už má Rusko problémy i s výrobou nafty?
2: No, je to tak. Ona samozřejmě, výroba nafty je jednodušší, nemusí to krekovat, je tam prostě několik dalších technologických kroků a ukrajinské útoky velmi často mířily právě na ty krekovací kolony, ale jak se ukazuje, už chybí i ta nafta, protože mimo jiné také kvůli útokům na tu dopravní infrastrukturu, takže možná ten tak není takový jako v případě toho benzinu, ale jsou prostě problémy ho dostat na to správné místo ve správný čas.
1: No a může zemědělská technika používat topný olej? Nezní to trošku bláznivě?
2: No, zní to dost bláznivě. Já jsem strávil několik hodin pročítáním ruských fór různých automobilistů a podobně. A oni vlastně říkají, že pokud máte ten starý sovětský traktor, a to znamená už prostě řekněme 30 a více let starý, tak ten mohl skutečně jezdit na opravdu leccos. Nicméně v případě těch nových strojů, řekněme do 10 let stáří, tak prostě to vám ten motor dříve či později zničí.
1: No a týká se snížení těch standardů jen nafty nebo i benzínu?
2: I benzínu. Oni vlastně přecházejí z toho standardu E5 na Euro 3 nebo dokonce v mnoha případech na Euro 2. A tam jsme zase tam, kde jsme byli v případě těch traktorů. Pokud máte prostě výkonné stroje, zejména poháněné nějakými turbodmychadly, tak prostě ta síra vám to může zničit během třeba 2 let ten motor.
0: Rusko doporučuje farmářům lít do traktorů topný olej. V nočním radiožurnálu o tom mluvil komentátor Ondřej Soukup.

0: Posloucháte Radiožurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce zlepšit dostupnost paliativní péče. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý. Čeští kajakáři i české kajakářky skončili v závodě hlídek na mistrovství světa ve vodním slalomu na 6. místě. A dnes bude zpočátku jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda chce zlepšit dostupnost paliativní péče pro dospělé, děti i jejich blízké. Součástí strategie do roku 2035 je taky lepší propojení zdravotních a sociálních služeb i nové formy péče, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. V Česku ročně zemře zhruba 110 tisíc lidí, z toho více než 65 tisíc potřebuje ke konci života paliativní péči. Podle Vojtěcha počet dál poroste.
3: Máme zde nějaký demografický vývoj, který nám ukazuje, že se nám bude zvyšovat počet lidí nad 80 let, 85 let, zhruba dvojnásobně do roku 2040. A samozřejmě právě vzhledem k té demografii ta potřeba paliativní péče bude dramaticky narůstat.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapatý, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vedení Tachova se snaží do města přilákat lékaře. Radnice schválila nový pobídkový program. Třeba novému pediatrovi nabízí 1 000 000 korun, ordinaci a byt. Ve městě chybí kromě dětských lékařů i praktičtí lékaři a zubaři. Podrobnosti dodává místostarostka Tachova Vendula Machová ze sdružení Volím Tachov.
5: My máme komplexní pobídkový program, který zahrnuje nejen finanční pobídky, které činí 500 000 pro úvazek 1-0 lékaře v různých specializacích, a letos nabízíme mimořádně 1 000 000 pro pediatra, protože oblast pediatrie je dlouhodobě nedostatečně obsazena.
1: Lékařům může Tachov zajistit taky místo ve škole a ve školce pro děti. Další finanční bonus může lékaře získat od pojišťoven a Plzeňského kraje.
2: Sport.
1: České hlídky kajakářů a kajakářek skončily na mistrovství světa v Oklahoma City na 6. místě. Vyhráli Slovinci a Australenky. Jakub Krejčí předtím ovládl kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili taky Vít Přendiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla Bára Galušková. Cílem plzeňských fotbalistů pro blížící se novou sezónu Šance ligy je mistrovský titul. Potvrdil to předseda představenstva klubu a generální ředitel Adolf Šádek.
6: Tím, že se nám vlastně povedlo podržet a neprodat ani jedno z klíčových hráčů, tak si myslím, že ty ambice nemůžou být jiný než v soutěžním ročníku 26-27 se pokusit do Plzně a se přivést mistrovský titul, takže ty ambice jsou ty největší a jsem si vědom toho tlaku, který vytvářím na sebe, vytvářím na trenéra, vytvářím na kluky, ale myslím si, že nemůže zaznít nic jiného, takže ty ambice klub má ty nejvyšší.
1: V loňském ročníku skončila Plzeň 3. Do nové sezóny Šance ligy vstoupí sobotním zápasem s Libercem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu a taky na D5 u Králova dvora. Dálnice D5 ve směru z Prahy na Rozvadov za sjezdem na Králův dvůr na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají, ale projíždí se jenom jedním pruhem. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice v úseku mezi 62. a 63. kilometrem pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený, provoz je ale slabý a ani tady se nezdržíte. Zdržíte se naopak na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Silničáři tam opravují vozovku a provoz řídí kivadlově semafor. Kolona je od Komorovic a z druhé strany od Velkého Rybníka na zhruba 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Odbory pražského letiště včera vyhlásili stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s tím, že má letiště vést podnikatel Radomír Lašák, kterého vybralo ministerstvo financí. Co konkrétně jim vadí a mají se cestující bát komplikací? To probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Zaměstnanci pražského letiště jsou od včerejška ve stávkové pohotovosti. Odborové organizace ji vyhlásily, protože se obávají o budoucnost letiště. Reagují tím na rozhodnutí ministerstva financí, podle kterého má v čele letiště už od srpna stanout podnikatel Radomír Lašák. Detaily už má kolega Michal Forst z domácí redakce. Vítej ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tak proč mají odboráři problém s Radomírem Lašákem?
1: Jako rizikové vidí, že podnikatel Radomír Lašák vedl v minulosti České aerolinie v dobách jejich úpadku. Dopravce se tehdy potýkal se špatnými hospodářskými výsledky. Obavy potvrzuje třeba i šéfredaktor webu z dopravy CZ Jan Sůra, který historii podnikatele přibližuje.
2: Tak pan Lašák je v podstatě jedním z těch strujců toho, proč České aerolinie zanikly. On je převzal nepříliš lehké situaci po panu Tvrdíkovi, ale místo toho, aby tu situaci a ten kritický stav dopravce nějak dál řešil, tak namísto toho ještě prohluboval ztráty.
1: Nejde ale jenom o tohle. Odboráři mají i další výhrady.
0: A jaké to jsou?
1: Třeba doteď neví, proč ministerstvo financí vybralo ze všech kandidátů zrovna Lašáka a na základě čeho se rozhodovalo. Předsedkyně odborové organizace Vlasta Palová zmínila taky obavy z privatizace.
3: Také proto, že pronikly různé informace i od premiéra, že by bylo na stole prodej části letiště. Takže toho se zaměstnanci dost obávali, takže proto jsme vlastně k tomuhle přikročili.
1: To ale popřela ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, která s odboráři včera jednala.
4: Oni se nejvíc báli o nějakou privatizaci letiště, že existuje zákon o letišti. V tom zákoně je napsáno, že letiště Praha je strategickou firmou, která nesmí být privatizována, že by se muselo jednat o změnu zákona. Takový zákon nepřipravujeme.
1: Alena Schillerová řekla, že pokud by letiště Praha někdy mělo vstoupit na burzu, tak by to muselo mít naprosto jasné ekonomické odůvodnění. Muselo by to znamenat, že letiště potřebuje impuls k dalšímu vývoji.
0: Na čem se tedy odboráři s ministryní financí nakonec domluvili?
1: Ministryně financí ani po včerejším jednání nezvažuje, že by ještě na poslední chvíli nastaly nějaké změny. Lašák podle ní má nastoupit do funkce už v srpnu a zaslouží si dostat šanci.
4: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme a budeme se o tom bavit.
1: Schillerová dodala, že z jednání odchází s dobrým pocitem. O odborářích se to ale říct nedá. Vlasta Palová za odbory dodala, že teď budou po dohodě čekat na první kroky nového šéfa Lašáka, se kterým se i setkali a kterým slíbil, že nebude propouštět zaměstnance a ani neuvažuje o odprodávání částí letiště. Pokud své sliby nedodrží, přijde na řadu stávka. Důležité pro cestující je, že v této fázi není nijak omezený provoz letiště, říká jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
5: Letiště funguje ve standardním režimu a cestující se nemusí obávat nějakých omezení jak při příletu, tak při odletu.
1: Víc vedení letiště nechtělo situaci komentovat.
0: Tolik tedy aktuálně Michal Forst z domácí redakce. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Část vězňů v areálu plzeňské věznice Bory vyrábí přesné konstrukční i designové díly do letadel nebo vrtulníků. Plzeňská společnost WorkPress Aviation tam rozšířila za desítky milionů korun pracoviště ze 4 na 15 strojů. Další odsouzení se proto o tuto práci hlásí.
1: Frézujeme díly do letadel a do kuchyňských linek.
2: Ukazujeme jeden z odsouzených, Jan.
1: Naučit se to, jako by je to těžší, no, ale pak by to dobrý už.
3: Co na tom nejvíc oceníte, že vůbec můžete tady chodit pracovat?
1: No ten čas, jako by strávený, jen někde jinde než na baráku a vydělat si nějaký peníze. A...
3: To je ta největší motivace.
1: No, jasně. A baví mě to, jako je, baví mě to.
4: Práce je složitá. Není to úplně jednoduchý, nicméně začíná na jednodušších pracech.
2: Vysvětluje vedoucí výroby společnosti WorkPress Aviation Petr Novotný.
4: Věznice nám udělá takový předvýběr, jsou to lidi třeba, kteří mají už vzdělání nebo byli dokonce vzdělaní oboru.
2: Jak dlouho trvá zaučení vězňů?
4: V rámci týdnu až do několika měsíců. Na ten nejsložitější, největší stroj je to až 3 měsíce.
2: Další odsouzený je Mikola. V čem tedy spočívá vaše náplň práce?
5: Jakoby obsluha CNC.
3: A už jste to někdy předtím dělal?
5: Jakoby dělal jsem, ale na laseru, ne na frézách. Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal příležitost se to naučit. Snad se mi to bude hodit i venku.
2: Ředitel věznice Drahoslav Červinka říká, jak vybírají konkrétní vězně k práci.
6: Začínáme trestnou činností, o tom, jak je manuálně zručný, nebo jestli má nějakou zkušenost s prací zvenku. Potom zdravotní stav, jo, a potom taková obecná kritérie, jestli už třeba tady ve výkonu trestu byl a pracoval.
2: Jaký je mezi vězni zájem o práci?
6: Já si myslím, že zájem je velký, protože za prvý vydělají si nějaké peníze, můžou si splácet dluhy, potom nakonec část těch peněz jde i na kapesné, takže si můžou v kantýně nakoupit.
2: Odsouzení teď pracují na 2 směny. Do budoucna by tu ale mohl fungovat i 3směnný provoz. Z Plzně Julie Suchá, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: 20 minut Radiožurnálu.
1: My se ptáme a zodpovědní odpovídají.
0: Každý všední den po 17. hodině.
1: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
1: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je 15:30. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Americký prezident Donald Trump chce prý v týdnu oznámit nová cla na dovoz zboží do Spojených států. S odkazem na své zdroje to tvrdí ekonomický deník Financial Times. V pátek vyprší přechodná 10% cla, která Washington dosud uplatňoval na veškerý dovoz. Před tímto krokem Trumpa varují jeho poradci, podle kterých zavedení poplatků může znovu otřást ekonomikou. Výstraha před silnými bouřkami v chorvatském přímoří stále platí v Dubrovnické oblasti. Vyplývá to z aktuálních informací chorvatského hydrometeorologického ústavu. V regionu hrozí bouřkové přehánky, krupobytí nebo bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Prezident Petr Pavel varoval před podkopáváním důvěry v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem. Řekl to na konferenci o stavu justice v Evropské unii. Prezident tím reagoval na výroky některých představitelů vlády. Ta navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. A České Kamenici na Děčínsku se podařilo během roku postavit nový domov pro seniory. Náklady na výstavbu dvou budov o kapacitě 28 lůžek byly 240 milionů korun. Většinu pokryly dotace. Během měsíce by se do budov měli nastěhovat první klienti.
0: Sport.
3: Časovku na cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Remco Evenepoel. Na druhé příčce dojel v 16. etapě lídr závodu Tadej Pogačar ze Slovinska, který vede v průběžném pořadí před Evenepoelem o 4,5 minuty.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D5 u Králova dvora a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov spozorněte za sjezdem na Králův dvůr. Na 23. kilometru silničáři uzavřeli levý jízdní pruh kvůli údržbě travních porostů. Kolony nevznikají. A omezení je taky na Pražském okruhu ve směru k D1 za Černým mostem. U sjezdu na Běchovice pracují dělníci na údržbě mostu a levý jízdní pruh je uzavřený. V omezení pojedete asi kilometr, ale kolony se netvoří. Kromě toho je provoz na dálnicích a hlavních tazích plynulý. Nemáme hlášené žádné nehody ani kolony, tak šťastnou cestu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Vraždy politických oponentů.
6: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
5: Chemické zbraně.
7: Takzvané nervově paralytické látky.
5: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
9: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
10: Už ani raz díla dochodilo do drak.
11: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
12: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
13: A klesá i popularita Vladimíra Putina. Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
14: Díky za pozvání, dobrý den.
13: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
14: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
13: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě ano, a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
14: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
13: Wow.
14: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařičky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
13: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
14: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
13: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
14: Ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické, zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byl jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
13: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
14: ano,
13: ne?
14: Přesně tak.
13: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
14: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé předávali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest. Jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
13: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
14: Ještě je to malinkato složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
13: Blafne to, hezky to blafne hoří,
14: a
13: jasně.
14: Hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořilo pár stovek litrů nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí. Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
13: Chybí díly,
14: protože po roce 2000...
13: Takže se to složitě opravuje.
14: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni je získají ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
13: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
14: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, a která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to, to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit, protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
13: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
14: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
13: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
14: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
15: Dobře.
14: A to už by mohl být pro Kreml problém.
15: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
14: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
15: No, a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde čas, přijde čas sklizně a co potom? Že?
14: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
15: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko, tu surovou

0: bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Rusko volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přesně, kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má, jaksi to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu, i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
1: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
0: No, spokojenější, já jsem slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. Hmm. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat. A začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky. Ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jaksi eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
1: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben, a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív. Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění, s ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc. Jak si tohle on bere k srdci?
0: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit, ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou, a gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
1: On je teď hodně vidět vůbec, že?
0: Ano, ano.
1: On vystupuje často.
0: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má. Protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby jsi tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo kolik.
1: Tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44
0: třeba. Bude ještě míň, než to je teď.
1: Bez pochyby asi.
0: Protože
1: ano.
0: Ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
1: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským dronům? Proč jim to tak nejde?
0: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely, a to nikoli v ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území. Přiletí

0: hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
1: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
0: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí. Ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město. My jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přimístit se pro ty obyvatele panelových domů k příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
1: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
0: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
1: oni
0: situaci.
1: Si zvyknou.
0: Oni si na to
1: prostě
0: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizace těch front, a oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
1: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí, léto ve Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, máme 4 hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
1: První české firmy už dostaly zpátky peníze, které odvedly na Trumpem zavedených clech. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Zaměstnanci i studenti to kritizují. Vodní slalomář Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili i Přindiš a Prskavec. A dnes bude zpočátku až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpátky až 14 miliard korun. Týkat se to bude možná i stovek společností z Česka. Jejich přesný počet není podle Pavla Eichnera, ředitele regionálního centra CzechTrade v Chicagu, možné říct.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
1: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství a zbrojní výrobu přes zdravotnictví až po design. Spojené státy 11. noc po sobě útočí na Irán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství CENTCOM. Iránská média informují o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Iránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční iránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit iránskou schopnost napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi několik jazykových kateder. Zaměstnanci i studenti varují, že by změna mohla oslabit výuku budoucích překladatelů a tlumočníků. Děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
4: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
1: Akademický senát fakulty má o změnách rozhodovat v září. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů.
2: Sport.
1: Vodní slalomář Jakub Krejčí ovládl na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. Do semifinále postoupili v Oklahoma City taky Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Tato trojice potom skončila v závodu hlídek šestá. Stejné místo obsadili i kajakářky ve složení Amálie Hilgertová, Kateřina Beková a Bára Galušková. Hilgertová s Bekovou předtím zvládly kvalifikaci, na rozdíl od Galuškové, která vypadla. 23-letá Beková zůstává navzdory povedenému výkonu opatrná.
5: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 u Březiny a taky na silnici 37 u Vatína. Na dálnici D10 směrem z Prahy na Turnov velmi opatrně za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na kilometru 61 osobní auto srazilo zvěř. Následky nehody překáží v jízdních pruzích a průjezd je se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové z Bystřete za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 63. kilometru stojí v odstavném pruhu nákladní auto s defektem. Částmi může zasahovat i do pravého jízdního pruhu a řidiči se může pohybovat kolem místa defektu. A ještě silnice 37 mezi Osovou Týškou a Žďárem nad Sázavou. Čerstvou nehodu tam čekejte těsně za výjezdem z Vatína. Osobní auto se střetlo se Srnou a jízdní pruh je blokovaný, objíždí se do protisměru. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Stát začít stavět byty, aby zmírnil bytovou krizi. Na státních pozemcích by mohlo podle první analýzy vzniknout až 15 000 jednotek. Kde by mohly vyrůst a kolik by stály, tak to probereme v nočním radiožurnálu už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Stát vlastní pozemky, na kterých by se dalo výhledově postavit zhruba 15 000 bytů. Ty by se potom přednostně nabízely potřebným profesím. Vyplynulo to z prvotní analýzy, kterou pro vládu dělala Státní investiční a rozvojová společnost. Kde se pozemky nacházejí a kdy by se první byty mohly začít stavět, na to se naší ekonomické analytičky Jany Klímové ptal moderátor Jiří Chum.
1: Kolik pozemků SIRS prověřil a kde jich je nejvíc vhodných pro výstavbu bytů?
2: Tak zatím tato státní firma, která právě používá tu zkratku SIRS, prozkoumala asi 200 lokalit. Zajímaly jednak pozemky státních institucí typu státní pozemkový úřad, úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových, anebo ty společnosti, které drží pozemky, jako jsou třeba Správa železnic. A celkem z té prvotní analýzy vypadlo 15 možných projektů, říká ředitel společnosti SIRS Zbyněk Pokorný.
3: Ten potenciál na těch lokalitách může být klidně až jako nějakých 15 000 bytů té první skupině, kterou jsme identifikovali. Na těchto pozemcích jsme začali komunikovat vlastně s těmi vlastníky nebo řekněme správci státního majetku o tom, jestli a za jakých podmínek by byli ochotní spolupracovat na tom tyto pozemky dostat na trh bytové výstavby.
2: A podle Zbyňka Pokorného má například v Praze nejlepší lokality už zmíněná Správa železnic, a to v širším okolí kolem nádraží nebo kolejí. A stát vlastní i pozemky třeba kolem nemocnic v Praze. Postavit by se tedy v hlavním městě daly stovky, možná tisíce bytů.
1: No a pro jaké profese by měly být takové byty určeny a kdy by mohly být postavené?
2: Podle hospodářské strategie vlády z letošního roku mají státní byty získat příslušníci armády, policie, hasičů, zdravotníci nebo třeba učitelé. První projekt by mohl být připraven v roce 2029. Pokračuje šéf SIRSu Pokorný.
3: My jsme hrozně rádi do konce tohoto volebního období už rádi viděli, že nějaký takový projekt začíná se budovat. Můžete narazit na řadu bariér, různá jako věcná práva a tak dále, takže řada těch lokalit může různě odpadnout.
2: No ale další místa pro stavbu bytů se zase mohou objevit, a to hlavně pokud se stát dohodne s obcemi, protože právě ty mají podle zjištění SIRS násobně víc vhodných lokalit než stát a mají také v rukou klíčové územní plány.
1: No dá se říct, o kolik by tyto státní byty byly levnější a kdo by je vůbec stavěl?
2: Cena nájmu nebo takového bytu potom bude záležet na tom, jak to vláda u jednotlivých projektů nastaví. Nižší cenu by ale každopádně měl podle Zbyňka Pokorného zajistit právě vlastní pozemek státu.
3: Zejména v těch městech je Praha logicky, kdy opravdu ta složka ceny pozemku může být kolem 20-30, ale i 40% hodnoty toho celého projektu. A opak, když pojedete dál do těch krajských měst nebo menších měst, tak to jako výrazně klesá, jestli mě to dostat na nějaký podíl třeba 10%.
2: No a ten podíl se potom dá z té výsledné ceny bytu potažmo z nájmu ušetřit, a developerem takových projektů může být buď sám SIRS, a nebo může třeba ten připravený pozemek stát vyměnit se soukromou firmou za část bytů potom v tom projektu, který by třeba ten developer postavil za své peníze.
0: O projektu státní společnosti SIRS mluvila hlavní ekonomická analytička Radiožurnálu Jana Klímová. A další podrobnosti najdete v pořadu Peníze a vliv na webu iRozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

pražské galerii Port Hajmka se střetává moderní umění s barokem. Výstava pod názvem Dobrý den, pane Dietzenhofere, tam oslavuje práci významného českého architekta, který se podílel na vzhledu hlavního města. Detaily přidáme už za chvíli.

0: Praze jeho stavby můžeme vidět téměř na každém rohu. Barokní architekt Iklian Ignác Dietzenhofer, který tvořil v období 18. století, navrhl více než 200 staveb v hlavním městě i po celém Česku. Třeba letohrádek Portheimka na Smíchově nechal postavit pro svou rodinu. No a právě tam je momentálně umístěna výstava Dobrý den, pane Dietzenhofere.
1: Tato výstava by měla být takovým setkáním s barokem, setkání s Kilianem Ignácem Dietzenhoferem a měla by být takovým rozhovorem tedy mezi těmi současnými umělci a mezi těmi starými mistry.
2: Vysvětluje jedna z kurátorek výstavy Máša Pivovarová. 18 převážně českých autorů spojuje dlouhodobá práce s barokními principy, jako je třeba kontrast světla a tmy. V jejich dílech je také vidět dramatičnost a okázalost, zatímco některá naopak působí klidným dojmem. Dodává další z kurátorek Kristýna Jirátová.
3: Stojíme v sále, který má takový zrcadlový černý strop, tak tam nám krásně sedly obrazy Martina Velíška, které právě odkazují k tomu baroknímu tématu kontrastu, jako silného kontrastu světla a stínu. A jsou to v podstatě, řekněme, tmavé nebo černé, téměř černé obrazy, ve kterých je znázorněna pouze rozsvícená žárovka. Takže je to právě ten moderní odkaz na tento jako silný fenomén toho temnosvitu barokního.
2: Autoři děl odkazují i na duchovní a křesťanskou tématiku, ale také pracují s konceptem vanitas, který má poukázat na marnost života. Pokračuje Máša Pivovarová.
1: Jsme se snažili navodit více těch pocitů, že by to neměl být jenom jeden, ale snažili jsme se tady opravdu navodit tu atmosféru toho baroka.
2: Vedle českých autorů se na výstavě představí i jeden zahraniční umělec, Igor Makarevič.
1: Je tomu tady zdejšímu prostředí dost neznámý, ačkoliv je zastoupen v evropských galeriích, jako je Tate Modern nebo Centre Georges Pompidou v Paříži, a tady se vlastně představuje českému publiku vůbec poprvé.
2: Výstava věnovaná nejenom mistrovi vrcholného baroka, geniálnímu architektovi a autorovi nejkrásnějších sakrálních staveb v Česku, je v galerii Portheimka otevřená do 4. října. Valeria Oros, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 5:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapatý. Na platformě Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal, napsal to server RBK Ukrajina. Za jeho práci mu ale poděkoval. Nastupující Drapatý v ukrajinské armádě dosud působil jako velitel společných sil. Polská vláda chce zavést strop na výdělky lékařů ve veřejném zdravotnictví, uvedl to premiér Donald Tusk. Podle něj by nejlépe placení lékaři v Polsku neměli vydělat víc než v přepočtu zhruba 428 tisíc korun měsíčně. Omezení by se mělo týkat i počtu odpracovaných hodin. Zákon chce premiér předložit parlamentu na začátku září po veřejné debatě. Policisté v úterý zasahovali v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Jak Radiožurnálu potvrdil policejní mluvčí Jana Rybanský, kriminalisté zadrželi dva lidi. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projekty na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo nebyl obviněný. A v Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Obec za ně zaplatí 12 milionů korun.
0: Sport.
3: Česká atletka Amálie Švábíková nebude závodit na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu ve skoku o tyči je totiž těhotná. Oznámil to atletický svaz s tím, že Švábíková plánuje po porodu se k profesionálnímu sportu vrátit.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Březiny a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na dálnici D10 ve směru Praha-Turnov zpozorněte za sjezdem na Mnichovo hradiště. Na 61. kilometru odklízí následky havárie osobního auta se zvěří. Kolony se netvoří, ale kamiony tam můžou vybočovat. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zbystřete za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na kilometru 63 mělo nákladní auto defekt, stojí v odstavném pruhu a před chvílí dorazila i světelná šipka. Je to za levotočivou zatačkou, tak ať vás to nepřekvapí. A ještě silnice 37 mezi Osovou Býtyškou a Žďárem nad Sázavou. U obce Vatín srazilo osobní auto Srnu, objíždí se do protisměru a tvoří se nárazová krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku polojasno až jasno, postupně začne přibývat oblačnost a později se hlavně v severní polovině území lokálně přidají přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A pojďme se podívat také do dnešního kalendária. Máme středu 22. července, tak blahopřejeme všem Magdalénám k jejich dnešnímu svátku. Kulatou 80. oslaví jak francouzská zpěvačka Mireille Mathieu, tak i americký herec Danny Glover, který se nejvíce prosadil jako parťák Mela Gibsona v sérii Smrtonosná zbraň. 68. narozeniny potom má houslistka zpěvačka Eva Bitová, blahopřejeme. No a přesně před rokem zemřela hardrocková legenda Ozzy Osbourne. Ano, strašně to letí, už je to rok.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Vytížená turistická trasa mezi Šerákem a Keprníkem v Jeseníkách podle správců potřebuje opravit. Místo jsou na ní uvolněné kameny a voda odplavila půdu. Práce už začaly, ale nelíbí se některým spolkům na ochranu přírody i části návštěvníků. Proč? Uslyšíte už po písničce.

0: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky opravuje populární turistickou trasu mezi Šerákem a Keprníkem. Práce se týkají zhruba čtvrt kilometru cesty. Úpravy ale kritizují někteří turisté i spolky na ochranu přírody.
1: Společně s Pavlem Jurkou z Agentury ochrany přírody a krajiny procházíme stezku mezi Šerákem a Keprníkem.
2: Jsme asi 50-60 metrů za sedílkem, dostáváme se do prudšího úseku toho chodníku a tady je vlastně ten stěžejní úsek, který je potřeba ošetřit.
1: Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky se rozhodla tento úsek upravit z několika důvodů, pokračuje Jurka.
2: Na některých místech už byly znatelné erozní rýhy, jinde, jak vidíte, jsou volné kameny, které se postupně sesunují dolů, jak vlivem vlastně srážkové činnosti, tak i průchody návštěvníků.
1: Stezka patří k nejvíce vytíženým v Jeseníkách. Jen loni po ní prošlo zhruba 60 tisíc lidí. Bez úprav by se podle Jurky mohla eroze zhoršovat.
2: Jednoduše bychom místo na stezce stáli v takovém hlubokém korytu, které nemá ani tu estetickou hodnotu, a za deště by se tudy valila voda.
1: Úprava necelého čtvrtkilometrového úseku ale mezi turisty vyvolala řadu reakcí.
3: Myslím si, že dá se udělat zpevnění chodníku jiným způsobem než bagry, které pouštějí do přírody oleje. Dělají tam randál a hlavně jsem se dívala, že tam jsou zprava i zleva docela velké rozkopané části chráněného území, což mi nepřijde adekvátně k tomu, že to má být ochrana.
1: Říká paní Eva. Proti úpravám se staví také Společnost přátel Jeseníků a Hnutí pro Jeseníky. Zprávě HKO poslali otevřený dopis s výzvou k zastavení prací. Pokračuje předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík.
4: HKO tady evidentně překročila nějakou červenou linii. Tam, kde lidé vlastně nesmí šlápnout mimo stezku a nesmí nic utrhnout, tak pro správu HKO to zřejmě není posvátné místo a dělá tam jakési v podstatě bezohledné opatření proti vůli lidí a poškozuje místní vzácnou přírodu.
1: Správa HKO naopak argumentuje tím, že úprava stezky je potřebná a přírodu nepoškozuje. V pracích budou i nadále pokračovat, doplňuje Jurka.
2: Chápeme to, že když se člověk vypraví teď v létě do hor, tak hledá především klid a potom přijde tady do Národní přírodní rezervace a vidí tady nějaký bagřík, nějaký dempr, tak ho to může rozhořčit. Tomu rozumíme, mrzí nás to.
1: Pokračování prací vítá například i turistka Zuzana.
5: Pokud je to asi z citlivosti vůči přírodě, není to nějaký velký zásah, tak s tím asi problém nemám a možná to i uvítám ve výsledku.
1: Úprava stezky si vyžádá necelé 3 miliony korun. Hotovo by mělo být do měsíce. Z Jeseníků Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Podle loňského sčítání žije v české přírodě kolem 7000 syslů. Hodně k tomu přispívají ochránci přírody, kteří se snaží tento kriticky ohrožený druh do volné krajiny vrátit. Když ekologové s projektem začínali, byla populace zhruba poloviční. Nově se zabydluje i 40 nových syslů v norách u Ivančic. Přicestovali tam z různých zoologických zahrad.
1: Syslové, aby nestráceli vodu, tak se ochlazují jenom tím, že se schovávají v norách.
2: Je to zvíře v dobré kondici, má takovouhle pěknou čistou srst, lesklou. Tak doufejme, že tady příště rok bude mít nějaký mláďata. Tak šup.
3: Zoolog Jan Matějů hledá sysla mezi slámou v krabičce a potom ho vytáhne a položí do nory. Sysel chvilku váhá, ale pak už sviští do podzemí. Ochránci přírody tu museli díry do země předvrtat předem, aby se zvířata lépe zabydlela.
4: Třeba půl metru hlubokou, takovou uší. Do té díry třeba dáme nějaké krmení.
3: Vysvětluje Jitka Matoušová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
4: Tu díru ucpeme většinou nějakou naplněnou petlahví. Toho sysla tam necháme takhle zavřeného, aby se vlastně musel prohrabat ven.
3: Podle ní sysel z krajiny téměř vymezel kvůli změnám v zemědělství.
4: Taková ta kolektivizace, scelování lánů, používání chemie, všechno se vlastně dělalo ve velkém, mizely prostě meze, plošky v krajině, které by ten sysel mohl obývat. Začalo se míň pást.
3: Kurátor savců Pavel Brandl z pražské zoologické zahrady dopravil k Ivančicím v krabičkách 11 samců a 10 samiček.
5: Jsou to vlastně zvířata

0: z voliéry, která je umístěna na Dívčích hradech. Tam máme výběhy pro koně Převalského. Pytali se, jak mladí sisly, naivní, kteří ještě sklopec nikdy neviděli, tak ale i veteráni, kteří s tím odchytem museli mít zkušenost z loňského roku, evidentně od loňska zapomněli.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny v Česku vede asi 15 podobných záchranných programů. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 5 hodin. Nové zprávy a Tereza Tomášková.
5: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Soud dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Tenistky Krejčíková, Bartuňková, Valentová a Bejlek postoupily na turnaji v Praze do druhého kola. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
6: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: A jich Chorvatska dál sužují silné bouřky. Výstraha stále platí v Dubrovnické oblasti. Hrozí tam bouřky, krupobytí a bleskové povodně. V ostatních přímořských částech země od Rijecké oblasti až po jižní Dalmácii platí výstraha před silným větrem. Před náhlými změnami počasí na Jadranu varoval v úterý i Český hydrometeorologický ústav. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil.
7: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Na Břeclavsku je letos výrazně méně komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků je důvodem dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému nejsou vhodné podmínky pro líhnutí komářích vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují ale jen minimum komárů, říká Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice.
8: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
1: Sport.
5: Do osmifinále turnaje Prague Open postoupily další 4 české tenistky. Barbora Krejčíková vyřadila Lindu Fruvirtovou, Nikola Bartuňková Číňanku Yuan po obratu 2-1 na sety. Bartuňková se jako hráčka klubu z Pražské Štvanice mohla opírat o velkou podporu domácího publika.
9: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě, na Center kurtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím, že jsem neodehrál úplně ho špatně, ale pak když jsem hrála víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
5: Postup do osmifinále slaví taky Tereza Valentová a Sára Bejlek.
1: Zelená vlna.
10: známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Lokte a nehoda na D4 u Mirotic. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Trhový Štěpánov. Na kilometru 63 hlásí zpravodaj porouchaný kamion.
12: Ve stoupacím pruhu už tam přijela i policie a je blokovaný stoupací pruh, takže kamiony vypočují do prostředního a musí se objíždět.
11: Na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic čekejte nehodu za sjezdem na Mirotice. Na 79. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Následky nehody můžou překážet v jízdních pruzích, dbejte zvýšené opatrnosti. A ještě na dálnici D5 ve směru z Plzně opatrně na příjezdu do Prahy. Na 4. kilometru těsně za exitem Rudná stojí v odstavném pruhu porouchaný kamion. Není označený, pohybuje se kolem něj chodec a je to pozdě vidět za pravotočivou zatáčkou. I tady jeďte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno nebo jasno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré časné ráno, radiožurnál, 6 minut po 5. hodině. Dnešní vysílání začneme něčím, co bude vypadat jako šifra. Johan míří do světa. Opakuji, Johan míří do světa. Tohle znamená, že pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali po Gregoru Johanu Mendlovi. A víc vám o něm povíme v ranním radiožurnálu hned té úvodní reportáži, tak buďte s námi. Dobré ráno, ať se daří.
10: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po páté ranní radiožurnál začínáme v pěstírně, ale nemá to žádný kriminální podtext, protože tahle pěstírna je legální. Jedná se o pěstírnu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ta začala poprvé distribuovat nový typ léčebného konopí. Experti ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek a právě to může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice.
1: K nám do lékárny se dostane konopí ve formě usušených samičích květů, která nese ten léčivý účinek.
2: Tady v nemocniční lékárně při Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je cítit taková typická vůně. Farmaceutka Jana Pokorová vysvětluje, že většina pacientů dostává tobolky, které tu právě zpracovávají v laboratoři.
1: Odrůda Johan byla pro nás zajímavá tím, že technologicky, když to řeknu laicky, trochu více lepila, takže jsme si upravili směs plniva, aby se nám to dobře tobolkovalo.
2: Z jarní várky léčebného konopí typu Johan dostane nemocniční lékárna 6 kg. Dalších 6 až 7 kg půjde na distribuci do dalších lékáren v Česku, popisuje přímo v pěstební komoře vedoucí odboru léčebného konopí Václav Trojan.
3: Já bych byl velmi rád, kdyby minimálně každá větší lékárna tento materiál k dispozici měla. To rozhodnutí je ale na ošetřujících lékařích. V ideálním případě to nebudou jenom ty větší krajské lékárny či nemocnice, no ale dostaneme se i do těch menších.
2: Připravit šarži Johan trvalo roky. Podle Trojana má specifické vlastnosti.
3: Tady se bavíme o 10% THC a 11% CBD, takže si představte, že na bolest chcete předepsat určitou dávku THC, ale k tomu, aby nám ten pacient se nedostal do omámeného stavu, který je nežádoucí v našem případě, tak právě to CBD, tak tu omamnost u toho THC potlačuje.
2: Lékaři léčebné konopí předepisují pacientům nejčastěji kvůli chronické silné bolesti, revmatoidní artritidě nebo třeba roztroušené skleróze. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Máme ranní radiožurnál, čeká nás za chvíli cesta do vesmíru, dokonce i se zvířecím podtextem, ale teď krátké zprávy. Dobré ráno, je 5:45. Ukrajinský prezident Zelenský jmenoval nového hlavního velitele tamních ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který nahradil generála Olexandra Syrského. My se i tomu budeme dnes ráno věnovat opakovaně a podrobněji. Poprvé se tak stane v 5 hodin a 50 minut. V Česku v loňském roce přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesala také jejich úspěšnost, což vyplývá z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tu získal náš zpravodajský server i rozhlas.cz a také o tom dnes ráno bude ještě řeč.
1: Po slunečném, ale chladném ránu přijde na naše území velká oblačnost, déšť ale očekáváme jen výjimečně. Zpočátku tedy bude nad Českem polojasno až jasno. Během dne se ale bude nebe zatahovat a odpoledne a večer opět spíše na severu místy zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až kolem 26 stupňů a v 1000 metrech na horách dnes naměříte kolem 15. A povane k tomu jen slabý, přes den mírný, západní až severozápadní. Padní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, před námi další letní den, bude spíše polojasný, jak jsme slyšeli, může přibýt nějaká oblačnost, občas nějaké přeháňky, teploty 24 anebo až 26 na jižní Moravě. Výstraha před silnými bouřkami, tak ta platí, ale platí v přímořském Chorvatsku, respektive v přímořském oblasti Dubrovníku. Vyplývá to alespoň z aktuálních informací Chorvatského hydrometeorologického ústavu. Hrozí tam bouřkové přeháňky, máte-li tam přátelé na dovolené, taky možná o tom dejte vědět. My teď ale míříme v ranním Radiožurnálu někam jinam, a to velmi vysoko. Podíváme se do vesmíru. První psi se tam vydali, konkrétně tedy na jeho hranice, na den přesně před čtvrtstoletím. Byli to tenkrát voříšci a byli to psí hvězdy, jmenovitě to byly Dezík a Cigán. Ti tam vyletěli na sovětské raketě a stalo se tak do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se dokázali vrátit také na zem. Podle odborníků to ještě ale nebyl vesmírný let v tom pravém slova smyslu, a tak si ho teď pojďme připomenout.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: They're off at 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Ta hranice není ostrá. Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První tvorové, kteří se z takové výšky vrátili živí, byly americké mušky od 100 milky. Potom Američané posadili do rakety opici, ukazuje krátký film Space Pioneers. Makak Albert II. Sice dosáhl pomyslné hranice kosmu, jenže při návratu se mu neotevřel padák. První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat, jestli bude schopen trávit, jestli bude schopen polikat. To všechno byly věci, které v té době nebyly prozkoumané. A právě ty suborbitální lety pomohly získat důvěru i k těm orbitálním letům.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Zatímco Američané zkoušeli létat s opicemi a lidoopy, Sověti vsadili na toulavé psy pochytané ve městě.
4: Proč vzali psy? Zaprvé to byly nejlépe prozkoumaní živočichové, už od doby Ivana Petroviče Pavlova. Proto se samozřejmě měli stát i prvními k vypuštění do vesmíru.
2: Ukázalo se, že psy se dali lépe vycvičit a klidněji snášeli pobyt v kabině. Byl to pro ně i tak stresující zážitek, popisuje Dušan Majer.
1: Ve chvíli, kdy motor se vypne, oni můžou poletovat v kabině několik desítek sekund. Ve chvíli, kdy dosáhnou toho nejvyššího bodu, tak začnou okamžitě padat dolů, protože nemají rychlost potřebnou pro usazení na oběžné dráze. Během pár desítek sekund přetížení při vstupu do hustých vrstev atmosféry a následné přistání.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Radiožurnál.

5:26, jedete s námi, přejeme šťastnou cestu a děkujeme našim dopravním zpravodajům, že jsou s námi i teď ve spojení. Díky nim víme o komplikaci na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova. Dávejte velký pozor, a to před sjezdem na Nymburk, to je 39. kilometr. Je tady sražená zvěř a je to nebezpečné. Dobře dojete.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
0: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
1: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
0: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
1: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
0: Fotbalová liga od soboty pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál 17:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Policisté při zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci zadrželi dva lidi. Radiožurnálu to potvrdil pražský policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle serveru Seznam zprávy policie prověřuje možné uplácení, které by mohlo souviset s projektovou dokumentací na odboru pozemních komunikací. Případ dozoruje pražské městské státní zastupitelství. Podle jeho mluvčího Aleše Cimbaly zatím nikdo v kauze není obviněný. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít. Zachránit se povedlo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století.
0: Sport.
3: Anglický fotbalista Morgan Rogers přestoupil z Aston Villa do Chelsea. Londýnský celek o tom informoval na svém webu. Podle televize Sky Sports zaplatila Chelsea za Rogerse 117 milionů liber, přepočtu přes 3 miliardy korun. To z něj dělá nejdražšího britského fotbalistu v historii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D10 před Boleslaví a na D1 za Čechticemi. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova velmi obezřetně kousek před Mladou Boleslaví. Mezi 38. a 39. kilometrem leží na vozovce sražená srnka. Na D1 ve směru z Prahy do Brna z Bystřete za sjezdem na Čechtice. Na 67,5 kilometru je na horizontu blokovaný stoupací pruh, v něm porouchané vozidlo označené světelnou šipkou. Kamiony a nákladní auta vybočují do pravého. D11 směrem z Hradce do Prahy kousek za sjezdem na Přelouč, kilometr 75,5, v odstavném pruhu porouchaný kamion, zatím nijak neoznačený, i tam se vybočuje. Na příjezdu do Prahy D7 od Slaného už se zpomaluje před omezením u letiště, zatím těsně před zúžením zdržení kratší. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce začíná pomalu housnout doprava před omezením u Komorovic, zatím kratší fronty jen na pár minut po pojíždí mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. A v Ostravě sílí ranní provoz v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy. Mezi odbočkami do Šenovské a Vratimovské ztratíte zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je aktuálně jasno až polojasno. Jen v severovýchodní polovině našeho území je tu a tam oblačno. Nikde ale neprší. Teploty se pohybují většinou od 13 do 8 stupňů, ale hlavně v jihozápadní polovině Čech je chladněji. A na horách opět ojediněle i slabě mrzne. Nejchladnějším místem dnešního rána je, stejně tak jako v předchozích dnech, šumavská Kvilda Perla, kde poklesla teplota k minus 2 stupňům. Přes den na horách vystoupá teplota k 15 stupňům, jinde se bude pohybovat v intervalu od 19 do 24, na jižní Moravě do 26 stupňů. A obloha ještě zpočátku vydrží slunečná, jasná až polojasná, postupně se ale bude zatahovat a odpoledne a večer se mohou opět na severu našeho území vyskytnout ojedinělé dešťové přeháňky. Vítr dnes povane zpočátku jen slabý, postupně mírný, od západu až severozápadu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Marcela Halová s počasím za chvíli dostane slovo jedna z velkých hvězd letošního ročníku festivalu Colors of Ostrava. Je to muž, který má tolik tetování, že své tělo považuje za galerii. Kdo to je? Uslyšíte.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Petra Fialu střídá teď zpěvák Teddy Swims, který na Colors of Ostrava poskytl Radiožurnálu exkluzivní rozhovor.
1: Lose Control je váš největší hit i tady u nás v Česku. Jaký je příběh téhle písně?
2: Sali jsme ji na autorském kempu v Palm Springs. Často se na několik dní zavřeme s pár kamarády na jednom místě a celý týden jen skládáme nové písně. Tehdy jsem zrovna procházel opravdu těžkým rozchodem. Když jsme tu skladbu dopsali, měl jsem pocit, že mi změní život. Doufám, že ještě někdy zažiju podobný den, ale nevím, jestli má člověk takové štěstí víckrát. Asi jsme tehdy měli to štěstí, že jsme ve správný čas prožívali tu správnou bolest.
1: Jaké to je vlastně pustit do světa takhle osobní píseň?
2: Je to krásný pocit, když zjistíte, že se ta píseň dotýká lidí, kteří prožívají něco podobného, můžete si tu bolest vlastně vzít zpátky za svou. Přestanete být obětí toho, co se vám stalo, a získáte nad tím znovu kontrolu. Pak to můžete sdílet s lidmi, kteří si prošli podobnou zkušeností. Dnes tu píseň zpíváme společně z plných plic, slavíme, že jsme se přesto dokázali přenést, ale zároveň si připomínáme, čím jsme si prošli a jak nás to změnilo.
1: V Česku jste poprvé a hned vystupujete na hlavní scéně Colors of Ostrava. Co to pro vás znamená?
2: Je to obrovská čest. Je úžasné vidět, že něco, co jsme před 15 lety začali dělat s kamarády v garáži, nás dovedlo až sem. Stojíme na velkém pódiu na druhém konci světa a lidé chtějí poslouchat naši hudbu. Je to opravdu pokorný a silný pocit.
1: Když se na vás tak dívám, tak máte opravdu hodně tetování. Jaký je jejich příběh?
2: Když jezdíme po světě, snažím se v každé zemi najít místního tatéra. Často mi napíšou na Instagram, že přijdou na koncert a já jim nechám úplně volnou ruku. Navrhnou vlastní motiv, podepíšou se k němu a vytetují mi svůj podpis. Nosím tak na sobě vlastně malou galerii lidí a míst, která jsem navštívil. Je to nádherné.
1: No a co vaše plány do budoucna? Vydáte novou desku?
2: Ano, dokončuju nové album. Měl bych ho mít hotové příští měsíc. Chtěli bychom ho vydat v lednu. Pracujeme na něm opravdu intenzivně a jsme mnohem dál, než jsme čekali, tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Zpěvák Teddy Swims otevřeně mluví i o tom, jak mu pomohla terapeutická sezení, ale taky o tom, co by vzkázal svému mladšímu já. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Tedy svým vzpomínka na Color s hraním radiožurnálu a teď tam, kde to stále ještě není vyřešené, konkrétně tedy do Zlína, hasiči tam už 2 týdny likvidují požár budovy číslo 34 v někdejším baťovském továrním areálu. Následky řeší okolní firmy, třeba posilovna Legends Gym zůstává kvůli stanovenému bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy stále uzavřená.
1: Ta tlaková vlna nám některé okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 m², což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den a říkám, to nikdy neskončí. No.
3: V tuto chvíli v rámci zasedání krizového štábu zatím konkrétní datum nepadlo.
2: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která zhořelou budovu vlastní, o tom, kdyby se trosky budovy mohly zbourat.
3: Samotná demolice se počítá v řádech týdnů a to nepočítám do toho ty přípravné práce, které musí nastat.
2: Dokud zbylá část zhořelé budovy nespadne nebo nebude zdemolovaná, návštěvníci do posilovny z bezpečnostních důvodů nemůžou. Podle provozního Radka Doležela tak každý den znamená ztráty, které dle jeho slov můžou jeho podnikání ohrozit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
0: S vámi Radiožurnál ve 3:45. České firmy začaly ve Spojených státech amerických vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už dokonce dostaly také peníze zpět. Podrobnosti chystáme krátce po 6. hodině. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil tamní parlament. Za organizaci takové akce budou hrozit až 2 roky vězení.
4: Překážky na D1 za Čechticemi, také na D11 za Přeloučí. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Čechtice. Na 67,5 kilometru na horizontu zůstává blokovaný stoupací pruh, v něm porouchané vozidlo, místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Na D11 směrem z Hradce Králové do Prahy spozorněte kousek za sjezdem na Přelouč. Na 75,5 kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdný kamion, i tam už dorazila šipka silničářů. Na silnici 57 na spojnici Nového Jičína a Opavy před Vrchy popojíždí kratší fronta kvůli omezení. Opravují tam vozovku, projíždí se kyvadlově, provoz je řízený pomocí semaforů. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova zdržení před omezením u Komorovic o něco málo narostlo. V obou směrech aktuálně ztratíte 5 až 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Nejchladněji dnes po ránu opět na Šumavě, na Kvildě Perle klesla teplota k -2 stupňům a poměrně nízko se pohybují teploty i na ostatních horách. Na hřebenech většinou do 5 stupňů. Na ostatním území ukazují teploměry mezi 7 a 13 stupni, přičemž nejchladněji je na jihozápadě Čech. Nebe je ale většinou jasné až polojasné a takové vydrží ještě během dopoledne, ale stejně jako v předchozích dnech během dne bude nad naše území přicházet víc mraku a odpoledne a večer pak může na severu i zapršet. Jednat se ale bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Hezký den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Ve vedení ukrajinské armády přichází zásadní změny. Prezident Zelenský z jejího vedení odvolal Oleksandra Syrského. Jeho konec v posledních dnech požadovali demonstranti, kteří protestovali proti Zelenského rekonstrukci vládního kabinetu. Novým hlavním velitelem armády se má stát Michailo Drapaty. Víc nám o něm poví Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. To odvolání Syrského oznámil ukrajinský prezident na komunikační platformě Telegram.
2: Já vyznačil, že novým hlavnokomandovačem zbrojných sil Ukrajiny stane Michailo Drapaty.
1: On zároveň s tím Syrskému poděkoval za to, jaké výsledky předvedl při obraně země, vyzdvihl jeho roli při ofenzivě Kurské oblasti, taky v celkové obraně fronty. V čele armády stál Syrský od roku 2024, nicméně tomu odvolání předcházely ty už zmíněné protesty proti jeho působení. Demonstranti je svolali potom, co Zelenský představil rozsáhlé změny ve vládě, včetně konce premiérky a taky odvolání ministra obrany Michaila Fedorova. A právě mezi ním a Syrským byly zřejmě dost dlouho napjaté vztahy, což dřív připustil právě i Zelenský.
0: Tak nám ještě řekni, kdo bude novým hlavním mužem ukrajinské armády?
1: Michailo Drapaty je hlavně tedy ve svých 34 letech téměř o generaci mladší voják než Syrský. Proti Rusku na východní ukrajinské hranici bojoval už od roku 2014, od konce loňského roku taky vedl tamní pozemní síly, pak se přesunul na pozici velitele společných sil ukrajinské armády. Mezi ty jeho hlavní zásluhy patří role v bojích za obranu Mariupolu právě v roce 2014 a po plnohodnotné ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 pak patřil mezi ty velitele, kteří vedli misi za vytlačení ruské armády třeba z chersonské oblasti.
0: Jiří Kordík, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my se ráno po 7 hodně opakovaně spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem a tohle téma se nám ještě vrátí.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, před námi zprávy, v nich se mimo jiné podíváme do výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tady je Radiožurnál v 6 hodin. A s dalšími zprávami Tereza Tomášková.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Jejich úspěšnost ale klesla. Francie jako první evropská země zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa v Oklahomě kvalifikaci kajakářů. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného popojíždí kolona před omezením u letiště. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas.
3: Celkový počet incidentů v Česku loni klesl z 268 na 203 případů, a to přesto, že třeba pokusů o kyberútoky na průmyslový a energetický sektor přibylo. Útočníci ale byli méně úspěšní než v předcházejících letech. Jednu z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Radiožurnál.
1: Francie zakáže sociální sítě pro děti do 15 let. Schválili to tamní poslanci i senátoři. Francie se tak stane první evropskou zemí, která bude tímto způsobem chránit děti na internetu.
4: Pro zavedení zákazu sociálních sítí hlasovala drtivá většina senátorů i poslanců. Zákaz má platit od září a bude se týkat například Facebooku, Instagramu, Snapchatu nebo TikToku a částečně taky YouTube nebo WhatsAppu. Děti do 15 let si na těchto platformách od září nebudou moct zakládat nové účty. Postupně jim budou rušené i ty stávající. Sociální sítě budou muset kontrolovat věk uživatelů. Součástí schváleného zákona je taky zákaz mobilních telefonů na středních školách. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Chtějí porovnat měření s dřívější hodnotou 6,5 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík.
5: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 000 000 korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
1: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Vrátíme se k tomu podrobně po 6:30.
2: Sport.
0: Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa kvalifikaci kajakářů. V americké Oklahomě byl o 14 setin sekundy rychlejší než Němec Hege.
6: Přímě jsem byl před tou kvalifikací dost nervózní, věděl jsem, že nemusím jet své maximum. To je ve výsledku občas nejhorší. Třeba druhýmu momentálně ve světovém rankingu Anatoly Lososovi se to nepovedlo a je 31. Takže to je přesně to, kdy člověk nechce udělat žádnou velkou chybu a chce si to v klidu pojistit.
0: Kromě Krejčího se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo. A v 8. finále turnaje Live Sport Prague Open nastoupí celkem 7 českých tenistek, včetně Barbory Krejčíkové, která vyřadila Krajanku Lindu Fruhvirtovou. V posledním hracím dni zvítězily i Tereza Valentová, Sára Bejlek a Nikola Bartuňková. Kromě Fruhvirtové vypadly taky Jana Kovačková a Laura Samson.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na D1 u sjezdu na Slavkov a zdržení na D7 před Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna zlehka houstne provoz v okolí Holubic. Pomaleji se jede mezi 210. a 208. kilometrem, ale zatím nic zásadního. Silnice 50 z Hradiště do Brna a 2 zatím kratší zdržení na trase. Nejprve kvůli omezení na obchvatu Zlechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech se projíždí Kyvadlově, provoz řídí semafory. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy směrem ze Slaného se vytvořila kolona před omezením u letiště. V obou pruzích se brzdí už před sjezdem na Tuchoměřice na 4. kilometru, ztratíte okolo 10 minut. A přímo v metropoli čekejte menší potíže v Michli. V ulici u Plynárny se srazila 2 osobní auta, blokují odbočovací pruh do Chodovské směr jižní spojka. Tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na severu ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
8: Přejeme dobré ráno i dnes. V ranním vysílání pro vás máme přehled o všem podstatném a důležitém, abyste věděli, co se děje doma i ve světě. Tak například ve zkratce, ve Francii včera schválili zákaz sociálních sítí dětí do 15 let. Podrobnosti probereme v našem vysílání i s tím akcentem na Česko. Také nás bude zajímat počasí v Chorvatsku, a to proto, že tam místy varují před velmi silnými bouřkami. No a dění doma, tak to ovlivnila i Trumpova administrativa v letčem. S lidem teď ale vrací nezákonně vybraná dovozní cla, což se týká i českých firem, a o tom bude řeč už za chvíli.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po 6. ranní radiožurnál. České firmy ve Spojených státech žádají o vracení už zaplacených cel. Americký nejvyšší soud je letos v únoru označil za nezákonná a zrušil je. Americký prezident Donald Trump ale obratem na dovozy uvalil nová, stejně vysoká cla a ta zatím soud nezrušil. Co to pro naše firmy může znamenat, tak to nám poví Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Někteří podnikatelé jsou teď v situaci, kdy čekají na vratku už zrušeného cla, ale zároveň musí zaplatit další to obnovené clo. To znamená, že ho za jeden kus uhradili dvakrát. Kdo všechno má teď na peníze nárok, říká Pavel Eichner z centra CzechTrade v Chicagu.
2: Týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
1: Firmy můžou o peníze žádat přes online portál americké celní správy. Část společností se cel zbavuje tak, že si zakládá pobočky v USA. Tím si podle Eichnera zajistí jistější pozici na americkém trhu.
0: I takové řešení. Marek Sedláček, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A také Coldplay v ranním radiožurnálu. Za 4 minuty k tomu přidáme také další zprávy. Počasí a zelenou vlnu. Víte-li o dopravních komplikacích? Rádi se to dozvíme. 800 553 553.

0: Dobré ráno, je 7:15. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a výuky rozdělit mezi více kateder. Podle zaměstnanců to může ohrozit výuku. Vedení fakulty ale naopak mluví o šetření a také o efektivitě. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli srážky české jachty a chorvatského katamaránu u Splitu. Při nehodě v polovině června zemřeli 4 Češi.
1: Na všech českých dálnicích panuje relativně klidný provoz, odnikud nemáme hlášené výraznější komplikace, jen pár tradičních drobností. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá o něco silnější provoz v okolí Holubic, mezi kilometry 210 a 208 se jede pomaleji. D7 na příjezdu do hlavního města od Slaného 10 minut se popojíždí od sjezdu na Tuchoměřice ze 4. kilometru až do zúžení u letiště. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy opatrně za Rudnou, na 4. kilometru stojí na začátku od bočovacího pruhu k čerpací stanici Orlen odtahová služba s naloženým porouchaným autem. Co nevidět, budou ale odjíždět. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Naše území se stále nachází pod vlivem chladnějšího proudění od severu. Počasí dnes bude velmi podobné tomu včerejšímu. V tuto chvíli je nad Českem jasno až polojasno, to se ale bude během dne měnit. Bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu naší republiky ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. A pokud se chystáte na hory, tak dnes vás bude doprovázet teplota kolem 15 stupňů Celsia a postupně se během dne rozfouká mírný západní až severozápadní vítr. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.21 s vámi ranní radiožurnál. Léto, čas dětských táborů. Určitě i vy, pokud jste tady na nějakém byli, máte v hlavě uschovanou nějakou vzpomínku, možná jich je ještě víc. My se teď na jeden takový tábor vydáme, ale je v letčems trochu jiný. Pořádá ho Mezinárodní vězeňské společenství, pořádá ho i letos v Jeseníkách a nazvalo ho Andělský kemp. Právě tenhle tábor je určen dětem, které mají rodiče ve výkonu trestu.
1: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
2: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma a můžou si tady prostě jenom užívat.
1: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
2: Většina těch dětí vlastně je z Moravy. Jižní, severní, Vysočina a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
1: V Česku žije přibližně 30 tisíc dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
2: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. A zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali. A to je pro ně hodně důležité.
1: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity, ale také workshopy. Na ty se těší i malá Tereza.
3: Já jsem tady teďka po páté. Nejvíce mi tady líbí, jakože tady máme super program. Já se na tento týden těším nejvíce, že máme diskotéku na konci a i na workshopy.
1: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
4: To jsem dneska dělám poprvé a zatím mě to baví a jinak. Tady ten tábor mě strašně baví, je to zábava.
1: Další turnus Andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníku Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál kyberútoků v Česku na firmy přibývá, ale jsou méně úspěšné než dřív. I tohle vyplývá ze zprávy Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Probereme to a probereme i dopravu. Jenom rychlé varování, dálnice D7 ve směru na Prahu kolona směrem do Prahy už od sjezdu na Středokluky. Počítejte se zdržením a dobře dojte.
1: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál půl sedmé. A vysíláme zprávy. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michajlo Drapaty. Na platformě Telegram to napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Oleksandra Syrského prezident odvolal. Za jeho práci mu poděkoval. Nastupující Michajlo Drapaty v ukrajinské armádě doteď působil jako velitel společných sil. Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok. Sport. Cyklisty na Tour de France dnes čeká rovinatá 17. etapa. Lídrem průběžného pořadí je stále Slovinec Tadej Pogačar. Včerejší časovku vyhrál celkově druhý Belgičan Remco Evenepoel, který ale na obhájce titulu Pogačara ztrácí přes 4,5 minuty.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 za Prahou a zdržení na D1 v okolí Holubic. Dálnice D10 směrem z Prahy do Turnova a čerstvá nehoda za sjezdem na Horní Počernice. Okolo 8. kilometru hlásíte hromadnou kolizi až 6 vozidel. Kolona se zatím netvoří, počítejte ale s velmi omezeným průjezdem. Na D1 na trase z Vyškova do Brna nabíráte kratší zdržení za Rousínovem. Hustý provoz panuje mezi 213. a 208. kilometrem. Za Rohlenkou už se pak pokračuje celkem svižně. V Ostravě Kunčičkách trvá zdržení v Rudné ulici směrem z Havířova do Opavy. Fronta na 5 až 10 minut se sune ke sjezdu do Vratimovské. A ještě pohled na silnici 38 ve směru z Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Spozorněte při průjezdu obcí Kámen.
5: Který uprostřed kamion v jízdním pruhu i na blikačkách.
4: A projíždí se kyvadlově v obou směrech se krátce zpomaluje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Slunečné ráno dnes vystřídá velká oblačnost, pršet ale bude jen výjimečně. Po polojasném až jasném dopoledni se bude nebe zatahovat a odpoledne a večer už může hlavně na severu našeho území zapršet. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji od 19 do 24, na jižní Moravě do 26 stupňů. Zítřek pak bude chladnější, větrný a také poměrně deštivý den. To už čekáme proměnlivou, ale zpočátku velkou oblačnost a postupně se na celém našem území vyskytnou přehání. Nejméně bude pršet v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně vás mohou překvapit i bouřky. Večer se ale bude počasí vylepšovat, bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty ale jen mezi 17 a 22 na jižní Moravě opět tepleji 24 stupni. Na horách bude zítra jen kolem 13 stupňů Celsia. A pocitovou teplotu bude snižovat vítr, bude mít totiž nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 6.34 a za chvíli Mladá Boleslav. Mají tam totiž velkou šanci na jeden unikátní rekord, o kterém vám za chvíli povíme víc.
3: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: co budete dělat vy, až vám bude 80 plus. To byl Rolling Stones a Radiožurnál 637. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi měří geodeti. Chtějí se ujistit, jestli je už dříve zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná, což je důležité. V tom případě by šlo o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo usilovat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření budou známé do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Přímo pod věží je na trojnožce modrý přístroj.
3: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
2: Geodet Petr Sbíral.
3: Nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
2: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
3: Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá.
4: 939097.
2: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener.
4: Vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů.
2: Geodet Jan Sbíral,
4: které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
2: Na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
4: Přesnost bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
2: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
5: 6,51 stupňů.
2: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
6: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupňů. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství. Takhle už zhruba dva týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Tamní nová vláda tvrdí, že napravuje 16 let propagandy.
1: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
2: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
1: Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
3: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
1: Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
4: Mnohem důležitější než zákony je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
1: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Dobré ráno ve 6:45. V loňském roce hekři více útočili na průmyslové a energetické podniky. Následky kyberútoků se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě, kterou má k dispozici náš zpravodajský server i rozhlas. A tak se jí po 7. hodině ve vysílání rozhodneme prolistovat podrobněji také. Ozzyden, tak to je dnešní připomínka frontmana kapely Black Sabbath Ozzy Osbourna v Birminghamu. Zemřel přesně před rokem krátce po svém tamním rozlučkovém koncertě. Součástí akce jsou živá vystoupení i výstavy věnované jeho kariéře.
5: Nebezpečná překážka na D1 u Koberovic a nehoda na D10 před Brandýsem. Pokud teď jedete po dálnici D1 z Prahy do Brna, buďte velmi opatrní na úrovni Koberovic. Kilometr 75 v pravém pruhu, větší kus pneumatiky, kamion pak stojí o kus dál. Na dálnici D10 ve směru z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice na 8. kilometru v místě dlouhodobého omezení bouralo několik vozidel. Podle našeho zpravodaje dokonce 6 okolo se projet dá. S velkou opatrností zpomalíte, výrazněji se ale nezdržíte. D1 z Vyškova do Brna zůstává plnější mezi Holubicemi a Rohlenkou, tedy mezi kilometry 212 a 208 přibližně. Na D1 na příjezdu do Brna už houstne provoz i ve směru z Prahy. Kamiony prvně zpomalí kousek za Kývalkou, potom na zavýstavištěm na STEM 92. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
6: V západní Evropě další vlna veder, u nás spíše závan podzimu. Počasí je v Evropě rozdělené. Španělsko a Portugalsko bude do konce tohoto týdne prožívat pravděpodobně jedny z nejteplejších dní ve své historii. Naše území ale bude pod vlivem chladného proudění od severu, tudíž se budou teploty držet jen kolem 20. Trochu tepleji bude na jižní Moravě. Dnes nás ještě čeká poměrně slunečný den, dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Zítra pak bude ještě chladněji, také zaprší na celém našem území a celé to doplní poměrně silný nárazový vítr. Od pátku se pak bude počasí vylepšovat a o víkendu se můžeme těšit na letní teploty a také na slunce. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

S vámi Radiožurnál I na cestách, teď v 6.50 a na cestách i s našimi dopravními zpravodaji. Jeden nám před chvílí volal z dálnice D8 ve směru z Ústí do Prahy. Pozor u sjezdu na Mělník. Na 18. kilometru čerstvá nehoda, blokován je pravý pruh, auto tady pravděpodobně najelo do dopravního značení. Tak tady opatrně D8, 18. kilometr z Ústí do Prahy. A ještě D1 ve směru do Brna u Koberovic, 75. kilometr, kus pneumatiky na silnici, je to velmi nebezpečné, tak dávejte pozor. My se ještě vydáme na americké mistrovství světa vodních slalomářů. Teploty tam šplhají přes 40 stupňů Celsia. No a jak to zvládají čeští závodníci a jak se na parné podmínky chystali, tak to uslyšíte od nás ještě před 7 hodinou, kdy nabídneme zprávy a uslyšíte taky Anuka právě teď. Dobré ráno.

Co mi za to dáš? Ptala se Anna K. teď v ranním radiožurnálu 6 hodin 55 minut k tomu. Jedna radostná novina z českého sportu. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Informovala o tom v tiskové zprávě atletického svazu. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Ovšem, jak sama potvrzuje, kariéru tím rozhodně nekončí, protože po porodu by se ráda opět vrátila a sportovala. A teď už míříme ale do americké Oklahomy, kterou zužuje vedro a zase.

0: se vedro na mistrovství světa vodních slalomářů. Tam bojují opravdu s překvapivě vysokými teplotami. Pod 30 stupňů Celsia tam teploty totiž neklesnou ani v noci. A při týmových závodech kajakářů a kajářek se tady dostávali i přes 40 stupňů Celsia. No a jak s takovými vedry dokážou bojovat závodníci, zejména ty čeští? Tak to zajímalo naše reportéry.
1: Tak jak to snášíte?
2: No, já si myslím, že jako... No blbě, no, ale tak to tady všichni.
1: Směje se Amálie Hilgertová s ledovým ručníkem kolem krku.
2: Je to strašný, jako my jsme se bavili třeba s Jessicou Fox, ona říkala, že na čtvrtinách měla tep 180.
1: Ondřej Cvikl, to vypadá, že v tom parném dni je takovým nosičem vody.
3: No spíš bych řekl nosičem ledu.
1: Trenéra Amálie Hilgertové jsem zastavil, když právě nesl velký chladící box a když ho otevřel, tak v něm sice byly i lahve s vodou, ale také spousta kostek ledu a v nich i namočené ručníky na schlazení pro závodníky.
3: Studený hadr na hlavu, ještě 5 minut před startem, pak se trochu napít a jet a to samý po dojezdu do cíle. No.
1: A po něm zase rychle do klimatizovaných míst nebo třeba do ledových bazénků, které organizátoři závodníkům nachystali. Nezbytností jsou také pokrývky hlavy a ideálně i krku. A určitě se hodí i takzvaný heat training, kterému se čeští vodní slalomáři věnovali ještě před odletem do Ameriky.
4: Když v Praze třeba padaly 30, tak já jsem v mikině pobíhal po Strunovce, nebo kde to šlo.
1: Popisuje Vít Přindiš.
4: Prostě hodinu a půl jsem trávil tou aerobní aktivitou v nějakým rozumným středním pásmu, to znamená, abych to nehnal vysoko tepama, abych se dokázal udržet, ale abych se vlastně to tělo cíleně snažil přehřát, abych se pohyboval prostě v takových těch krajních hodnotách, kdy to tělo se učí pracovat s tím právě zatížením toho tepla.
1: Možná i díky tomu postoupil vodní slalomář Vít Přindiš do semifinále mistrovství světa, stejně jako další 4 čeští kajakáři. Dnes se o to též bude pokoušet 6 českých kanoistů. Z Oklahoma City, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
3: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michajlo Drapaty. Jeho předchůdce Olexandra Syrského prezident odvolal. Tenistky Krejčíková, Bejlek, Bartůňková i Valentová prošly do osmifinále turnaje v Praze. Na dálnici D7 před Prahou popojíždí kolona od sjezdu na Středokluky. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury CzechTrade žádat zpět až 14 miliard korun. Kolika společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říct, pokračuje ředitel regionálního centra CzechTrade v Chicagu Pavel Eichner.
4: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
3: Cla se dotkla všech oborů, od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až třeba po design. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michajlo Drapaty. Ve funkci nahradil odvolaného generála Olexandra Syrského.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michajla Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michajlem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrh. Návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nepodařilo najít.
6: Le casse du siècle. Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Aténách zvládla svůj úvodní duel na turnaji WTA v Praze. Krajanku Lindu Fruhvirtovou porazila ve dvou sadách. Postup vybojovala před domácím publikem taky Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 2-1 na sety. Před utkáním měla se soupeřkou vyrovnanou bilanci ze vzájemných duelů a tomu odpovídal i průběh zatím posledního a nakonec vítězného zápasu.
8: Jo, tak já jsem s ní hrála vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
7: Do osmi finále postoupili taky Tereza Valentová a Nikola Bartůňková, naopak neuspěli Laura Samson a Jana Kovačková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Úvodem přinášíme aktualizované informace z dálnice D8. Ve směru z Ústí do Prahy těsně před sjezdem na Mělník na 18. kilometru chvíli blokovalo pravý pruh osobní auto po nehodě, narazilo do dopravního značení, teď už stojí mimo jízdní pruhy.
10: Takže ty mě překáže z provozu, my jsme tam jenom rychle zabrzdili a má propíchlý obě dvě levý pneumatiky, takže bude určitě osoba čekat na auta.
9: Jedete-li D8 dál směr Praha, bude to bez komplikací. Brzdí se tradičně až v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a pomaleji se pokračuje do omezení ve Kbelské. Z druhé strany Novopatské od Černého mostu plná v celé délce. Zdržení nabírají kamiony i osobní auta, a to od sjezdu z východní části okruhu. Dálnice D7 na příjezdu do metropole směrem ze Slaného zůstává ucpaná. Od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru do zúžení u letiště je to přibližně na čtvrt hodiny. A na silnici 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy projíždějte velmi opatrně obcí Kámen. Hlásili jste nám porouchaný kamion stojící v pravém pruhu na průtahu obcí. Objíždí se Kyvadlově, z obou stran se krátce zdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno nebo jasno, postupně ale čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26 a na horách většinou 15. Foukat má slabý, později mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
2: Přejeme dobré ráno, 7 hodin k tomu 6 minut. Chorvatsko zasáhly silné bouřky s krupobytím, bude nás to určitě zajímat, stejně i vás, kteří tam dost možná míříte. A podíváme se také na kybernetickou bezpečnost v Česku, a to protože už víme, že hackři stále častěji útočí na elektrárny a další průmyslové podniky, na což upozorňuje čerstvá výroční zpráva Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Náš zpravodajský server i rozhlas.cz získal kompletně ještě před zveřejněním, a tak se do ní podíváme spolu s vámi i v našem vysílání. Dobré jitro.
1: Ranní Radiožurnál
0: a Petr Král.

0: Radiožurnál 10 minut po 7. Jedno varování ze silnice 35 Chrastavá Turnov, hlavní průtah Libercem. Pozor u sjezdu na Jablonec na 22. kilometru. Varování od našeho zpravodaje. Leží tady na dělící čáře dopravní značka. Je to velmi nebezpečné, minimálně o proražení gumy, tak dojďte dobře. České průmyslové podniky teď stále častěji čelí kybernetickým útokům. Hackři mají zájem i o elektrárny a další energetická zařízení. Jejich úspěšnost ovšem klesá, což vyplývá z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou má k dispozici náš zpravodajský server iRozhlas.cz. A pročetli pozorně a se zájmem taky Marek Sedláček z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. I když průmysl a energetika hackery lákají, celkově kybernetických incidentů v Česku loni ubylo, a to z 268 na 203. Míně hlavně takzvaných DDoS útoků. To jsou ty, kdy útočníci zahltí webové stránky velkým množstvím požadavků a ty proto spadnou. Často mířili z ruských skupin napojených na Kreml. Evropským zemím se ale daří jejich akce odrážet a dokonce ničit jejich infrastrukturu.
0: Tohle ale není jediná hrozba přicházející právě z Ruska?
1: Je to tak, skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku GRU zneužívá aplikací typu Signal nebo WhatsApp. Hackři přes ně šíří špionážní malware. Díky němu se dostanou k chatům a tím pádem i k citlivým informacím. Ve zprávě Nukibu se píše i o Číně. Varuje před růstem čínských AI platform a jejich růst by mohl vést ke stále větší závislosti na Číně. Navíc nikdo neví, kam z nich míří osobní údaje, které do nich lidi zadávají. No a podrobnosti si přečtěte na našem webu i rozhlas.cz.
0: Načetl z něj i ze zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Marek Sedláček z naší domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál v 7.12.

0: Radiožurnál je 7.15. Silné bouřky dál trápí je Chorvatska. Blesk zasáhl českou turistku. Pro okolí Splitu platila do půlnoci nejvyšší výstraha před bouřkami a po půl osmé se přímo z Chorvatska přihlásí také naše spolupracovnice Téa Veseláková. Obvodní soud pro Prahu 7 se dnes bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Důvodem je zpráva o extremismu za rok 2022, do které rezort hnutí je zařadil. SPD s tím nesouhlasí a požaduje také omluvu.
1: Situace na D1 u Brna a překážka na 35 v Liberci. Na dálnici D1 v okolí Brna dnes relativně klid, spíše prázdninový provoz. Od Vyškova se zpomaluje jen krátce, a to v okolí Holubic mezi 211. a 208. kilometrem. Od Prahy se brzdí na úrovni výstaviště na STEM 90. Na silnici 35 na hlavním průtahu Libercem ve směru z Chrastavy do Turnova velmi opatrně za Orlenem na 22. kilometru hlásíte nebezpečnou překážku.
2: Na úrovni sjezdu na Jablonec. Na půlící čáře leží značka nějaká, nevím, dej přednost jízdě nebo něco takového. A má jeden roh zvednutý, ať tam o to někdo neprorazí gumu, a hlavně předtím tam auta kličkujou, takže to tam jako může být nebezpečný, tak ať se na to lidi dají pozor.
1: A D7 ze Slaného do Prahy a zdržení před omezením u letiště od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Po slunečném, ale chladném ránu přijde na naše území velká oblačnost, déšť, ale očekáváme jen výjimečně. Zpočátku tedy bude nad Českem polojasno až jasno, během dne se ale bude nebe zatahovat a odpoledne a večer opět spíše na severu místy zaprší. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě může být až kolem 26 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia. A povane k tomu jen slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Mark Ambar, ranní radiožurnál, 10 minut před 7:30. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele armády. Z funkce odešel generál Oleksandr Syrský a nahradil ho generál Michailo Drapaty. My už jsme teď ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině, Martinem Dorazíněm. Martine, vítej, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Proč se Zelenský rozhodl vyměnit hlavního armádního velitele?
1: No, těch důvodů bude několik, ale především tím bezprostředním důvodem je konflikt, který nastal mezi generálem Oleksandrem Syrským a vedením ministerstva obrany, které, jak víme, nebo tento konflikt, jak víme, tak vedl vlastně k rekonstrukci celé vlády, odvolání ministra obrany Michaila Fedorova a nakonec tedy i k odvolání generála Oleksandra Syrského a do vlastně čela rezortu, do čela armády. V tomto případě tedy nastoupuje, nebo už nastoupil generál Michailo Drapaty, který je jiným typem vojáka než Oleksandr Syrský. Je mladší, studoval vojenské školy na Ukrajině, na rozdíl od Syrského, který studoval ještě v Rusku a patřil spíš k zastáncům takového toho sovětského vedení války, i když jeho zásluhy například v obraně Kyjeva, Charkova a dalších oblastí jsou nespochybnitelné, tak Volodymyr Zelenský se rozhodl tento konflikt. Částečně tou příčinou byl i tlak veřejnosti, různé protesty, demonstrace, které pokračují. Rozhodl tento konflikt vyřešit tím, že tedy do čela armády povolal člověka, který má mezi vojáky obrovskou autoritu.
0: Jaký vliv může mít výměna hlavních generálů na ukrajinskou obranu?
1: Generál Drapaty a nový také náčelník generálního štábu mají připravit novou nebo obnovenou obranou strategii Ukrajiny. Co se pod tím skrývá, je to především daleko lepší koordinace mezi ministerstvem obrany, generálním štábem, jednotkami, přechod nebo dokončení přechodu na systém sboru, vyřešení problémů s mobilizací a podobně, což se právě Drapatému kvůli jeho autoritě, které se těší mezi vojáky, může podařit mnohem rychleji a mnohem lépe než třeba Oleksandru Syrskému, tak zní například i první komentáře.
0: Ukrajinci pokračují v protestech proti odvolání ministra obrany Fedorova. Řekni nám prosím stručně, proč žádají jeho návrat do čela rezortu?
1: Protože si ho vlastně oblíbil jako člověka, který prosazoval nové technologie, digitalizaci, bojoval za transparentnost armádních zakázek. Oni chtějí v těch protestech pokračovat, ale teď uvidíme, jak se to změní, protože oni také požadovali zároveň i odchod generála Oleksandra Syrského, což se stalo, takže během dne dvou bychom se měli i dozvědět, jak a jestli ty protesty budou dál pokračovat.
0: Martin Dorazín, my se uslyšíme přesně za hodinu a představíš nám nového šéfa armády Ukrajiny Michaila Drapatého. Martin Dorazín, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

S vámi Radiožurnál, jak už možná víte, tak francouzský parlament schválil zákaz sociálních sítí dětem do 15 let. Podpora takového řešení je slyšet i v Česku a tak to probereme v ranním interview Radiožurnálu ještě v této hodině v 7 hodin a 50 minut.

0: Radiožurnál půl osmé. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatím neveřejný dokument získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé po nákaze hantavirem. Potvrdilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu se nepotvrdilo, že by se nákaza šířila kontaktem mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na nizozemské výletní lodi. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška žádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád, odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Sport. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. místo. Vyhráli Slovinci a Australanky. V dějišti příštích olympijských her měli ke stupňům vítězů blíž Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Vít Přindiš. Kvůli 2-sekundové penalizaci za dotek branky je od bronzu dělilo 24 setin sekundy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Situace na D1 u Holubic a čerstvá nehoda na dálnici D7 za Prahou. Na D1 z Vyškova do Brna před sjezdem na Slavkov jen kratší zdržení mezi 211. a 208. kilometrem. Směrem z Prahy se chvílemi zpomaluje už před výstavištěm na 188. Výrazněji pak až u sjezdu na Mikulov. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy směr Slaný za Tuchoměřicemi na 4. kilometru hlásíte nehodu. V levém pruhu osobní auto, další pak v odstavném. Silnice 50 zpět na jih Moravy, z Hradiště do Brna a 2 krátká zdržení na trase. Nejprve kvůli omezení na obchvatu Zlechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech se projíždí kyvadlově, provoz řídí semafory. Silnice 16 před Novou Vsí, respektive před nájezdem na D8, kolony z obou stran ve směru na Velvary, navíc nehoda, jede se tam kyvadlově. A nakonec Praha, jižní spojka směrem z Barandovského na Černý most. Voláte nám od Spořilova, větší překážku v pravém pruhu.
4: Zatáčce za napojením u Spořilovský ještě před benzínkou Shell, tam je taková pravotočová zatáčka, tak v té zatáčce stojí v pravém pruhu kamion. Vypadá nepojízdně na blikačkách.
3: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je aktuálně jasno až polojasno, jen v severovýchodní polovině našeho území je oblačno. Přeháňka se právě objevuje v okolí Slavkova u Brna. Teploty už pomalu stoupají, pohybují se většinou mezi 10 a 15 stupni. Po ránu bylo ale opět chladněji a na Šumavě zase mrzlo. Na Kvildě Perle klesla teplota k minus 2 stupňům. Přes den na horách vystoupá teplota k 15 stupňům, jinde se bude pohybovat v intervalu od 19 do 24, na jižní Moravě do 20 stupňů. A obloha ještě zpočátku vydrží spíše slunečná, jasná až polojasná. Postupně ale se bude zatahovat a odpoledne a večer se mohou opět na severu našeho území vyskytnout ojedinělé dešťové přeháňky. Vítr dnes povane zpočátku jen slabý, postupně mírný od západu až severozápadu. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a u mikrofonu je opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tenis, pražský turnaj už za chvíli a také Chorvatsko. Češka zasažená bleskem na tamním Jadranu zůstává v kritickém stavu v nemocnici a například v Istrii padaly kroupy o velikosti ořechů. Více dopadech prudké změny počasí v oblíbené turistické destinaci už za chvíli přímo s naší spolupracovnicí v Chorvatsku.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: vámi ranní radiožurnál 7:37. Chorvatské přímoří má za sebou náhlou změnu počasí, která přinesla silné bouřky, vítr i krupobytí. Jedna česká turistka skončila v pondělí v nemocnici, a to po zásahu bleskem. Pro okolí Splitu platila do půlnoci nejvyšší výstraha před bouřkami a úřady varovaly i před možnými výpadky proudu a také před omezením dopravy. No a do jakého rána se tedy teď Jadran probouzí, to nám poví naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, probouzí se hlavně do větrného rána. Ve Splitu a okolí byla pořádná bouřka, ale nakonec se zdá, že bez větších následků. Nedaleko Makarské blesk způsobil požár v borovém lese, ale hasiči ho rychle uhasili. Píše se ale o úkazu, který mohl turisty překvapit, byť pro domácí to není nic až tak podivného, zejména na ostrovech. Tady se tomu říká ščiga nebo taky meteo tsunami. A jde o situaci, kdy se po silných bouřkách hladina moře během několika desítek vteřin výrazně zvedne, takže zaplaví promenády mola. No a po několika minutách se zase voda stáhne. Teď se to stalo v Malém Lošení na Cresu nebo taky na Chváru, kde se moře nárazově zvedlo podle místních médií o metr a půl.
0: My jsme zmínili tu českou turistku, kterou zasáhl blesk. Víme nějaké podrobnosti, v jakém je stavu?
1: Stalo se to v kempu na ostrově Krk. Tu Češku na místě resuscitovali a pak přepravili vrtulníkem do nemocnice Verjece. Žena je bohužel přes veškerou péči stále v ohrožení života. To českému rozhlasu potvrdil český konzul ve Splitu Štěpán Šantrůček. V kontextu tohoto neštěstí tady teď lékaři připomínají, jak se před zásahem blesku chránit a jak pomoct člověku, kterého zasáhne. Lékařka nemocnice Verjece, kde se starají o českou pacientku, popsala stanici HRT, že v případě této ženy došlo k paralýze svalů odpovědných za spontánní dýchání.
0: A očekávají se bouřky v Chorvatsku i dnes? Platí nějaké varování před extrémním počasím?
1: Počasí se má zlepšit, denní teploty u moře se budou pohybovat dnes od 28 do 30 stupňů a bude foukat silnější vítr. Dopoledne to ještě vypadá tu a tam na přehánky, ale přes den se má vyjasnit. No a výstraha pro celé pobřeží je vydaná před silným větrem, burou, ale jsou to žluté výstrahy, tedy druhý stupeň.
0: Tak přejeme klidný den na Jadran, naše spolupracovnice v Chorvatsku Téa Veseláková. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou, hezký den.

0: Joe Cocker s vámi v ranním radiožurnálu v 7.43. Čtyři české tenistky postoupily včera na turnaji WTA 250 v Praze do druhého kola. Kromě Nikoly Bartunkové, Sáry Bejlek a Barbory Krejčíkové se to povedlo i Tereze Valentové, která si bez větších problémů poradila s Australankou Honovou a vyhrála 6-1 a 6-3.
1: Tereza Valentová v Praze obhajuje semifinálovou účast. Na Štvanickém centrálním dvorci se v prvním kole zdržela jen 69 minut.
2: Přímý bod z podání a radost Terezy Valentové teď už je dobojováno.
1: Oproti loňskému roku se turnaj tentokrát přestěhoval ze spartianských kurtů ve Stromovce na Štvanici. Ale Valentová, která působí právě na Spartě, si akci užívá úplně stejně.
3: Jo, tak já ty český turnaj zbožňu, takže já jsem strašně ráda, že zase můžu být tady a to se můžu hrát. Tak samozřejmě, že to není úplně doma, ale tak je to 5 minut od tady teď, tam teď, takže hlavně, že to zůstalo nějak takhle poblíž, že to mám blízko domů, můžu spát doma ve svý posteli, takže to je super a ten centr je super. Já si to užívám každou chvilku na tom kurtě, takže když třeba dobrou výměna se zahraje nebo něco, tak ty diváci potom jako šílej, takže já šílem s nima tak trošku.
1: Řekla spokojená Tereza Valentová, kterou na tribunách podporovala řada lidí, a to včetně jejich učitelů. Není to tak dávno, co česká tenistka úspěšně složila maturitní zkoušku.
3: Takže tady ty učitelé, co jsou tady, tak jsou skvělí a vlastně podle mě byly na těch maturitách, takže no, takže mě jsme takto viděli naživo.
1: Řekla Tereza Valentová, pro kterou složení maturity byla priorita.
3: Za mě to je prostě důležitý a prostě chci mít tu maturitu, chci mít ten papír. Takže asi tak a cítím, no samozřejmě já jsem dokončila tu maturitu a najednou jsem měla den volna a říkala jsem si, ty co budu dělat, takže se nemusím učit a prostě každou chvilku, co jsem měla volno, tak jsem se učila, že jo, takže teďka najednou nemusím a můžu se jako soustředit plně jenom na ten tenis a jsem strašně ráda, že už to mám za sebou.
1: Teď se Tereza Valentová může plně soustředit na zápas druhého kola na Live Sport Prague Open. Její soupeřkou bude Australanka Jointová. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a výuku rozdělit mezi více kateder. Podle zaměstnanců to může ohrozit výuku. Vedení fakulty naopak mluví o šetření a o efektivitě. No a my se tomu budeme podrobně věnovat v příští hodině. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli srážky české jachty a chorvatského katamaránu u Splitu. Při nehodě v polovině června zemřeli 4 Češi. A víc tomu řekneme hned po zprávách v 8 hodin.
4: Nehoda na D10 před Brandýsem a překážka na D1 u Koberovic. Na D10 z Prahy do Turnova před Brandýsem na 8. kilometru odklízejí následky hromadné nehody z brzkého rána. Doposud se okolo projíždilo bez zdržení. Teď hasiči a policie výrazněji omezili provoz. Podle naší zpravodajky ho i dle potřeby zastavují úplně. Havarovaná vozidla přesouvají mimo jízdní pruhy. Zdržení aktuálně přibližně 10-minutové. Na D1 z Prahy do Brna spozorněte u Koberovic. Potíž hlásíte ze 75. kilometru.
5: Je tady v odstavném pruhu za kuželama oprava kamionu a ten opravář má nohy v jízdním pruhu. Jsou tam další dva lidi, kteří ukazují, aby lidi vybočovali. Tak opatrně prosím v tomto úseku 75. až 75. a půlty.
4: Na D7 na výjezdu z Prahy směr Slaný nehoda za Tuchoměřicemi na 4. kilometru v levém a odstavném pruhu. Je to bez kolony. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
6: Nejchladněji dnes po ránu opět na Šumavě. Na Kvildě Perle klesla teplota k -2 stupňům a poměrně nízko se pohybovaly teploty i na ostatních horách, na hřebenech většinou do 5 stupňů. Na ostatním území klesly v noci a po ránu teploty na 7 až 13 stupňů, přičemž nejchladněji bylo v jihozápadních Čechách. Nebe je v tuto chvíli většinou jasné až polojasné, jen místy oblačné a takové vydrží ještě během dopoledne. Ale stejně jako v předchozích dnech během dne bude nad naše území přicházet víc mraku a odpoledne a večer pak může na severu i zapršet. Jednat se bude jen o výjimečné dešťové přehánky. Hezký den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: k zákazu se kloní i prezident Petr Pavel. Proti se naopak v červnu postavila skupina víc než 20 výzkumníků z Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Podle nich plošný zákaz přístupu dětí k sociálním sítím není účinným řešením. Místo toho doporučují zaměřit se třeba na odpovědnost digitálních platform nebo podporu pro rodiče a taky školy.
1: Marek Sedláček, díky. No a naším hostem je teď Karolína Ziborová, analytička projektu e-bezpečí, který se zaměřuje právě na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se vy i na základě vašich zkušeností z projektu e-bezpečí díváte na plošný zákaz sociálních sítí pro děti? Je to podle vás správná cesta?
2: Tak tady je třeba říct, že vlastně plošný zákaz už nějakým způsobem máme, kdy my v České republice máme teda vstup na sociální sítě od 15 let, ale problémem je, že to nijak není kontrolováno, protože samozřejmě děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí. A tady jde spíš o to, že si myslím, že by jsme měli pracovat s nějakou prevencí a s tím, že budeme žáky vzdělávat o tom, co na těch sociálních sítích dělají, a budeme pracovat taky s rodičem, protože je to právě na rodičích, aby s žáky mluvili a řešili nějakou prevenci u nich doma.
1: Přístup dětem k sociálním sítím už vloni zakázala Austrálie, tedy v tomto případě to bylo dokonce do 16 let věku. Co zatím ukázaly tamní zkušenosti?
2: Tak tam je právě to, co jsem říkala, že v Austrálii teda tu kontrolu nechali právě na těch sociálních sítích, to znamená, že ty sociální sítě mnohem více, nebo ty platformy mnohem více musely řešit, jestli ty děti mají ten věk, kdy mohou vstoupit na tu sociální síť. Řešili to například pomocí umělé inteligence, kdy hodnotili obličej a rysy, zda už to dítě je dostatečně zralé, a zjistilo se, že přesně děti různými způsoby ty zákazy znovu obcházely, ať už třeba, že dávali telefon staršímu sourozencovi, nebo různými způsoby se prostě na tu sociální síť nakonec dostali. A dokonce 7 z 10 rodičů v Austrálii, kdy jejich děti sociální sítě měli, tak uvedlo, že nakonec ty sítě i po tom zákazu mají.
1: Premiér Babiš argumentuje tím, že sociální sítě dětem škodí a je potřeba je chránit. Vy už jste to naznačila, ale jak to tedy máme dělat jinak než zákazem? Můžete se k tomu ještě vrátit?
2: To bych určitě souhlasila, že je musíme chránit, a důležitá je právě ta edukace, a ta by měla být za prvé v rodině, kdy s těmi dětmi musíme mluvit, co tam dělají, jakým způsobem tráví ten volný čas jaké to mají výhody i nevýhody ty sociální sítě, protože bych nepřistupovala jenom k tomu, že je to všechno špatné, protože tím dětem to nabízí možnost různé sociální interakce, protože třeba často děti dojíždějí daleko do školy a odpoledne netráví čas se svými vrstevníky, tak tohle se jim to třeba nabízí. A pak druhá věc je samozřejmě na školách, kde bychom tohle měli řešit a měli bychom s dětmi mluvit a měli bychom je v tomhle tom edukovat. A tady bych řekla, že asi nejdůležitější je, že by žáci měli být edukováni v tom, jak fungují třeba algoritmy, jakým způsobem to ty sítě vlastně dělají, aby je udržovali u těch obrazovek, jak rozpoznávat manipulaci a jak kriticky třeba vyhodnocovat informace a taky jak bezpečně fungovat v tom online prostoru, to znamená, jak si třeba střížit svou identitu, nebo jak mít nastavený profil vůbec a tak dále.
1: Jenom k tomu, co říkáte o školách, tak jenom připomeňme, že v pondělí vláda schválila jednomyslně souhlas s poslaneckým návrhem premiéra Babiše a ministra Roberta Plagy za ANO, který chtěl zakázat používání mobilních telefonů ve školách, nejen při vyučování, ale také o přestávkách. To je tedy v pořádku podle vás?
2: Myslíte ten plošný zákaz?
1: Ano, přesně tak. Od září příštího roku tedy.
2: Tak tady si taky myslím, že vlastně v současné době už je to nějakým způsobem regulováno a 93% škol to už reguluje v rámci školního řádu, to používání mobilních telefonů. A v tomhle tom bych znovu to nechala na školách, protože každá ta škola má úplně jiné prostředí, které může žákům nabídnout, má jiné učitele, jiné alternativy, protože my vlastně těm žákům musíme nabídnout tu alternativu toho trávení toho volného času nebo toho trávení toho času při přestávkách. Takže bych tohle nechala na školách a upřednostnila spíše současný stav, kdy každý ředitel si to může zvolit sám.

0: hostem ranního interview byla teď v našem vysílání Karolína Ziburová, analytička projektu e-bezpečí, který se zaměřuje na prevenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu. Téma to odrazové bylo, že ve Francii schválili zákaz používání sociálních sítí pro děti do 15 let a mluvili jsme o tom v kontextu s Českou republikou. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji vám.

Ranní Radiožurnál s vámi, jedna důležitá informace z dálnice D8. Pozor, v tunelu Panenská ve směru z Německa do Ústí nad Labem jde tady chodec. D8, tunel Panenská ve směru na Ústí nad Labem z Německa. Pozor na chodce. Šťastnou cestu.

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
3: Je 8 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
4: V Chorvatsku se dnes setkají zástupci ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody české jachty z letošního června. Překladatelé a tlumočníci protestují proti zrušení samostatného oboru na Univerzitě Karlově. Belgický cyklista Evenepoel vyhrál na Tour de France časovku a upevnil si celkové druhé místo. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždí kolona Odrudné ze 4. kilometru a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku sejdou s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace. A my k tomu řekneme víc už za chvíli po těchto zprávách. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Podle Anešky Charvátové, která na ústavu vyučuje, má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťuje specializovanou přípravu.
5: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná, teorie tlumočení, základy tlumočení.
4: Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Podrobnosti k tomu chystáme v ranním Radiožurnálu před 8:45. Hlavním velitelem ukrajinské armády je nově Michajlo Drapaty. Doteď vedl společné síly, které koordinují operace různých vojenských sil. V čele armády nahradil dosavadního velitele Oleksandra Syrského. Změnu oznámil prezident Volodymyr Zelenský, který zároveň poděkoval Syrskému za jeho práci.
6: Je faktem, že Oleksandr Syrský dosáhl pro Ukrajinu významných úspěchů při obraně Kyjeva, v ofenzivní operaci u Charkova i v kurské operaci. Ušli jsme dlouhou cestu. Obrana Ukrajiny pokračuje a každý voják si zaslouží náležitou úctu. Jsem vděčný Oleksandru Syrskému i každému z našich bojovníků za to, že Ukrajina zaujímá na frontě silnou pozici.
4: A za 20 minut se v ranním Radiožurnálu spojíme s naším ukrajinským zpravodajem Martinem Dorazínem. Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan, podle vědce Johana Gregora Mendla. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek a to může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celém Česku, pokračuje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
7: Nyní pracujeme na tom, aby jsme měli další odrůdy k dispozici. V současné době máme v pěstírně nasazenou odrůdu s vysokým obsahem THC, kde se bude pohybovat tato koncentrace až kolem 20%, a toto léčebné konopí bude určeno pro pacienty, kteří vyžadují tento vyšší poměr.
0: Sport.
8: 16. etapu Tour de France, kterou byla časovka, vyhrál Belgičan Remco Evenepoel, druhý skončil Slovinec Tadej Pogačar. Nejlepším z českých jezdců byl Jakub Otruba na 28. Toto etapové vítězství i osobní význam.
9: Je to pro mě velké vítězství. Mám tady rodinu a všechno ještě umocňuje belgický státní svátek, takže jsem dnes chtěl ukázat, jak jsem hrdý. Důležité pro mě také je, že vidím, jak se zlepšuji. Na začátku túru jsem věděl, že jsem dobrý, ale teď se cítím ještě silnější a mám radost z toho, kam se posouvám. Jsem moc rád, že jsem si dojel pro vítězství.
8: V čele průběžného pořadí zůstává Pogačar, který vede o víc než 4,5 minuty před vítězem časovky Evenpoolem. 17. sprinterská etapa, dlouhá téměř 175 kilometrů, odstartuje ve 12 hodin a 15 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nebezpečí v tunelu Panenská na dálnici D8 a zdržení na D5 od Rudné. Na D8 směrem z Německa do Ústí stále velice obezřetně v tunelu Panenská. Varování kvůli chodci v tunelu. Na místo spěchá policejní hlídka. D5 na příjezdu do Prahy se plní od Rudné ze 4. kilometru. Jsou to jak kamiony, tak osobní auta v levém pruhu. Pomaleji pak pokračují i okruhem směrem k D1 až za Ořech na 19. kilometr. Silnice 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem je dočasně v obou směrech uzavřená. Za odbočkou na okna zasahují u vážné kolize 3 osobních aut. Odklon dopravy na místě řídí policie. A silnice 35 na trase z Moravské Třebové do Mohelnice. Za Studenou Loučkou je nehoda.
11: Směr na Mohelnici zablokovaný hasiči. Momentálně tam přijíždělo druhé hasičské auto a jezdí se kyvadlově. Řídí to policie, takže kolony v obou směrech. Jak z Mohelnice, tak z Moravské Třebové v tom kopci.
10: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na severu ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.

0: Přejeme dobré ráno, krátce po 8 hodině. Jak už jste mohli slyšet, tak chorvatské přímořské oblasti mají někde za sebou poměrně intenzivní změnu počasí. Bouřky, vítr, krupobytí. Jedna česká turistka skončila v pondělí v nemocnici po zásahu bleskem. Stále není v dobrém stavu, spíše tedy v kritickém. Situaci sledujeme a zajímat nás bude také výprava ministerstva dopravy do Chorvatska, které tam posílá tým lidí, jenž se setká s vyšetřovateli červnové srážky lodí. O čem tam budou mluvit a zda obvinili už úřady ze smrti 4 Čechů někoho konkrétního, tak to probereme i v ranním radiožurnálu.
1: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: Harry Styles, ranní radiožurnál 9 minut po 8. Na jihu Chorvatska pokračuje vyšetřování nehody jachty s Čechy a obřího katamaránu. Tamní úřady podle zjištění radiožurnálu a také našeho serveru iRozhlas.cz přizvali zástupce českého ministerstva dopravy. Při nehodě nedaleko Splitu v červnu zemřeli 4 Češi. A podrobnosti k dnešnímu setkání má Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. O účast na vyšetřování požádal Český námořní úřad, který funguje pod ministerstvem dopravy. Podle jeho mluvčí Aleny Míl by chtělo ministerstvo řešit třeba poskytování informací o tragédii. Napřímo ale Češi nehodu vyšetřovat nebudou. Dál ji prověřuje chorvatská agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií.
0: Soud ve Splitu už jednoho člověka poslal do vazby. Kdo to je?
1: Ve vazbě je zatím 33-letý první důstojník katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. No a připomeňme, že událost se stala 14. června. V průlivu se srazil vysokorychlostní katamaran se zhruba 100 pasažérů s plachetnicí plující pod francouzskou vlajkou. Na její palubě byla 8členná česká posádka.
0: Marek Sedláček z domácí redakce, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál s vámi i teď 10 a půl minuty po 8 hodině. Dobré ráno.

0: Radiožurnál je 4:15. České průmyslové podniky stále častěji čelí kybernetickým útokům. Úspěšnost hackerů ale klesá. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Tu má k dispozici náš zpravodajský server i rozhlas.cz a právě tam najdete i další podrobnosti. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane dokonce i trestným činem. Právě s tím totiž počítá návrh zákona o klidu občanů, který schválil tamní parlament. Za přichystání takovéto akce budou hrozit až 2 roky vězení.
1: Zdržení na D1 za Popůvkami, také na D7 u letiště. Na D1 z Prahy do Brna sledujeme pomalejší provoz od Popůvek přibližně ze stého 85. kilometru. Brzdí jak kamiony, tak osobní auta a v nesouvislé frontě pokračují až do omezení u sjezdu na D2. Od Vyškova se jede v celku plynule, D2 se tradičně plní na úrovni Modřic na 3. kilometru. Praha a omezení u letiště aktuálně působí potíže v obou směrech. Od Slaného brzdíte u sjezdu na Středokluky na 5. kilometru. Od okruhu za odbočkou na Horoměřice. Na dálnici D5 směrem z Plzně do Prahy popojíždí kolona od Rudné z 5. kilometru, pokračuje i dál okruhem směr D1 k Ořechu. A 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem zůstává v obou směrech neprůjezdná. Je to kvůli vážné nehodě za odbočkou na Okna. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Naše území se stále nachází pod vlivem chladnějšího proudění od severu. Počasí dnes bude velmi podobné tomu včerejšímu. V tuto chvíli je nad Českem jasno až polojasno, to se ale bude během dne měnit. Bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu naší republiky ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude ještě o 2 stupně tepleji. A pokud se chystáte na hory, tak dnes se vám tam bude doprovázet teplota 15 stupňů a postupně se během dne rozfouká mírný západní až severozápadní vítr. Hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do peří. Mám lísky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrobí.

0: Radiožurnál 7 minut před 8:30. Novým hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal generál Michailo Drapaty. Rozhodl o tom prezident Volodymyr Zelenský. Ve funkci tím skončil dosavadní šéf armády Oleksandr Syrský. No a my jsme opět ve spojení s naším zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Tak Martin, ještě jednou dobré ráno.
1: Dobrý den ještě jednou.
0: Pověz nám, kdo je vlastně Michailo Drapaty?
1: Je to voják, který má velkou autoritu mezi vojáky v ukrajinské armádě, v ozbrojených silách, nejenom za ty poslední roky, ale také i předtím, protože on se vlastně osobně účastnil průlomu do Mariupolu v roce 2014, to znamená tehdy, když Rusko poprvé se pokusilo anektovat části Ukrajiny, tak on má velkou zásluhu na tom, že tehdy Mariupol nezůstal okupovaný Ruskem, ale nejenom to, on potom od roku 2022 za té velké ruské invaze působil jako velitel významných vojenských uskupení, jako bylo uskupení vojsk Chortica, Krivý Rih, Charkiv. Má velké zásluhy také na osvobození pravobřežní strany Chersonské oblasti a města Cherson samotného. To všechno jsou jeho úspěchy a je to voják, který patří k té mladší vojenské generaci, nemá už ty staré sovětské školy, jako měl generál Oleksandr Syrský, a tedy i ten podobný sovětský styl myšlení vedení války, ať už obrané, nehledě na to, že generál Syrský, což přiznává sám Drapaty i prezident Zelenský, má velké zásluhy na obraně Ukrajiny od samého začátku, od roku 2022, tak je to prostě nové, mladší myšlení s tím, že má důvěru jak tedy prezidenta, tak důležité těch vojáků a bude se samozřejmě snažit tu situaci napravit především v komunikační rovině, což byl velký problém mezi armádou, generálním štábem a ministerstvem obrany.
0: Takže to jsou ty nejdůležitější úkoly nového hlavního velitele ukrajinských sil, nebo je tam ještě něco?
1: Je to příprava vlastně obnovení strategické obrany Ukrajiny a zlepšení vlastně fungování celé armády a priority. Samozřejmě to je protivzdušná obrana, protože jestliže Ukrajina má někde velké problémy, tak to není na zemi, to nejsou ty pozemní ruské operace, ale právě letecké útoky, vzdušné útoky na celou řadu ukrajinských měst, které jsou neustále a které jsou tady například v Oděse velmi intenzivní za posledních pár dní. Tady vlastně bylo každý den 12-10 poplachů a Rusové útočili raketami, proudovými drony, nemíní v tom přestat, takže určitě ta protivzdušná obrana potřebuje posílit a to bude také jeden z těch hlavních úkolů nového velitele.
0: Martin Dorazín z Ukrajiny, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Máme Radiožurnál a ještě před zprávami pozvánka do kina. Tentokrát to je opět na film Mistryně, film Bohdana Karáska. Tentokrát vás zveme do brněnského kina Brno Kino Art. Máme tady pro vás připravených 20 stupenek pro 10 výherců. Promítá se 23., kdy tento film vstupuje do kin a vstupenky jsou teď k mání na vstupenky@rozhlas.cz. Do předmětu napište Chci do kina v Brně. A běžte.
1: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
0: Dobré ráno, je půl deváté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Obvodní soud pro Prahu 7 se začne za půl hodiny znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu z roku 2022. SPD rozporuje, že bylo do zprávy zařazené. Po ministerstvu vnitra, které dokument každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Spojené státy 11. noc za sebou útočily na Írán. Novou vlnu úderů oznámilo americké velitelství. Íránská média informovala o explozích na jihu a severozápadě země. Protivzdušná obrana Íránu zasahovala nad Teheránem. Silná exploze byla slyšet i v Búšehru, kde je jediná funkční íránská jaderná elektrárna. Cílem útoku je podle americké armády snížit schopnost Íránu napadat obchodní lodě v Hormuzském průlivu. V Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na území dnešního Česka. Za její opravu obec zaplatí 12 milionů korun. Práce mají být hotové za rok.
1: Sport.
2: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bouskovou krátce popoledně čeká Američanka Liová. Valentová bude hrát s Australankou Jointovou a Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie. Na Radiožurnálu Sport můžete duely sledovat v přímém přenosu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení od Kývalky na D5 od Rudné. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy houstne provoz už kousek za Kývalkou. Kolona z kilometru 183 se nesouvisle posouvá až k omezení u bratislavské D2. Zdržení hlavně pro nákladní soupravy, osobní auta v levém pruhu brzdí jen občasně. Naopak od Vyškova se jede bez problémů, ani v okolí Holubic před omezením už se žádné fronty netvoří. Pojďme k Praze, tam situace na mnoha místech o mnoho horší. Před omezením u letiště už popojíždí kolony v obou směrech, jak D7 od Středokluk ze 4. kilometru, tak okruhem z odbočky do Evropské. V obou případech ztratíte přibližně 10 minut. Plzeňská D5 před Prahou ucpaná od Rudné z 5. kilometru, a to v obou pruzích. Kamiony se pak sunou až ke sjezdu na okruh, následně k Ořechu na 19. kilometr. Hodně plno i před Barandovským mostem na jižní spojce od sjezdu na Pankrác i ve Strakonické od Lahoviček. Provoz značně komplikuje omezení u Lihovaru. A ještě 38 mezi Doxy a Bělou pod Bezdězem stále v obou směrech neprůjezdná. U odbočky na okna odklízejí následky po vážné nehodě. Dopravu odklání policie. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Slunečné ráno dnes vystřídá velká oblačnost, pršet ale bude jen výjimečně. Po polojasném až jasném dopolední se bude nebe zatahovat a odpoledne a večer už může hlavně na severu našeho území zapršet. Teploty dnes podobné těm včerejším, nejčastěji od 19 do 24 na jižní Moravě do 26 stupňů. Zítřek pak bude chladnější, větrný a také poměrně deštivý den. To už čekáme proměnlivou, ale zpočátku velkou oblačnost a postupně se na celém našem území vyskytnou přehánky. Nejméně bude pršet v jihozápadní polovině Čech. Výjimečně vás mohou překvapit i bouřky. Večer se ale bude počasí vylepšovat, bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty ale jen mezi 17 a 22 na jižní Moravě opět tepleji až 24 stupni. Na horách bude zítra jen kolem 13 stupňů. A pocitovou teplotu bude snižovat vítr, bude mít totiž nárazy o rychlosti kolem 55 km/h. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, ze které, jak víme, lupiči na podzim ukradli královské šperky. Co v ní vůbec zůstalo a jak pokračuje vyšetřování krádeže století, tak na to se za chvíli zaměří náš pařížský zpravodaj.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Louvre otevírá po krádeži Apollonovu galerie. Zloději z ní loni v říjnu během pár minut ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Detaily Martin Balucha, náš zpravodaj v Paříži. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Co návštěvníci v Apollonově galerii uvidí, když z ní zloději ukradli vzácné náhrdelníky, diadémy a brože?
1: No, to je právě to. Apollonova galerie se otevírá prázdná, nesnad proto, že by z ní nic nezbylo, ale muzeum chce ty zbylé artefakty, všechny ty šperky, které skutečně lupiči neukradli, tak uložit do zabezpečné místnosti bez oken. Návštěvníci tedy budou moct Apollonově galerie obdivovat například nástěnné malby, zdobené stropy ze 17. století. V rukou restaurátorů taky stále zůstává koruna císařovny Evženie ze zlata, smaragdů, diamantů. Právě tenhle šperk lupiči zřejmě vytrousili, když utíkali z místa činu. Zloději tedy využili při krádeži pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře, ukradli šperky, stejnou cestou se vlastně dostali i ven, kde pak nasedli na motorky a odjeli. Všechno tohle to trvalo velmi rychle, to bylo, takže do 10 minut.
0: Šperky se nedaří stále najít, mají vyšetřovatele nějakou stopu, jak pokračuje vyšetřování?
1: Francouzští vyšetřovatelé zadrželi dva muže, kteří jsou podezřelí z té krádeže. Zřejmě šlo o zlodíje, kteří právě byli na té plošině, pronikli do Apollonovy galerie a právě tam ukradli ty šperky. Víme, že pocházejí z francouzského předměstí. Ty podezřelí, je jim 36 a 40 let, jsou to otcové od rodin. Jeden z nich jezdil s taxíkem, druhý jezdil po uliční závody na motorkách. V letech 2000 byl poměrně známý na internetu ve videích. Oba vypověděli, že ty šperky ukradli na objednávku, neřekli ale pro koho. Uváděli pouze, že jim ten dotyčný člověk nabízel odměnu kolem 25 000 eur, když to přepočítáme, tak je to nějakých 600 000 korun. Ten neznámý člověk je údajně oslovil zhruba 3 dny před vloupáním, ale nevíme, o koho jde, neznáme jeho identitu.
0: Martin Balucha, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 8.43. Překladatelé a tlumočníci se bojí o budoucnost oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce zrušit ústav translatologie. Podle zaměstnanců může tahle změna ohrozit výuku a také přípravu budoucích překladatelů a tlumočníků.
1: My jako zaměstnanci jsme se to dozvěděli od našeho pana ředitele, docenta Tomáše Svobody, který se to dozvěděl naprosto nepřipraveně na schůzce se zástupci vedení fakulty 18. června.
2: Popisuje Aneška Charvátová, předsedkyně obce překladatelů, která na Filozofické fakultě učí. Výuka překladatelství a tlumočení se má rozdělit mezi několik jazykových kateder. Podle studentky Sylvie Houšťové, kterou čekají magisterské státnice, se studenti o změně dozvěděli na začátku července s tím, že by jim škola měla zajistit, že studium dokončí.
3: Se tvrdí, že čeština se zachová a že bude pod bohemistikou, ale bohemistika má plný kapacity. Co zase já vím od spolužáků, dostat se na některý semináře na bohemistice je jako závod, protože ty kapacity prostě nemají. A teď konc nás je okolo na ústavu 450-500 studentů.
2: Studenti ani zaměstnanci tedy neví, jak by mělo zrušení ústavu vypadat. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit.
4: Potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum.
2: S vedením ústavu o podobě změn v úterý jednala. Podrobnosti o schůzce ani jedna ze stran zatím nezveřejnila. Zaměstnanci i studenti sepsali otevřené dopisy a petici. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. České firmy už začaly ve Spojených státech amerických vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil jako nezákonná. První firmy už dokonce dostaly také své peníze zpět. No a my se tomu budeme podrobněji věnovat i v dnešním biznisu, tedy krátce po 10. hodině dopolední. Do Srbska právě dnes odlétá podnikatelská mise, a to pod vedením premiéra Andreje Babiše a také ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, oba z hnutí ANO. Součástí jejich programu je třeba podnikatelské fórum, no a na místě a budou s delegací také naši reportéři.
5: Na D1 zdržení od Ostrovačic na D2 od Modřic. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolona narůstá. Aktuálně se zpomaluje už za Ostrovačicemi na 179. kilometru a nesouvisle se popojíždí až k omezení u D2 na kilometr 196. Zmíněná dálnice D2 z Bratislavy plnější od Modřic ze 3. kilometru. Na D8 směrem z Prahy do Ústí zpozorněte těsně před sjezdem na Doksany. Na 34. a 5. kilometru hlásíte překážku.
6: Stojící kamion na blikačkách nemá trojúhelník, nikdo se tam nepohybuje, nicméně částečně zasahuje do pravýho jízdního pruhu, čili nákladní doprava bude lehce vybočovat.
5: A plzeňská D5 před Prahou stále hodně plná od Rudné z 5. kilometru v obou pruzích, pak se pokračuje i dál okruhem k Ořechu. Další zelená vlna za 15 minut.
7: V západní Evropě další vlna veder, u nás spíše závan podzimu. Počasí je v Evropě rozdělené. Španělsko a Portugalsko bude do konce tohoto týdne prožívat pravděpodobně jedny z nejteplejších dní ve své historii. Naše území ale bude pod vlivem chladného proudění od severu, tudíž se budou teploty držet jen kolem 20. Trochu tepleji bude na jižní Moravě. Dnes nás ještě čeká poměrně slunečný den, dešťové přehánky se objeví jen výjimečně. Zítra pak bude ještě chladněji, také zaprší na celém našem území a celé to poměrně silný nárazový vítr. Od pátku se pak bude počasí vylepšovat a o víkendu se můžeme těšit na letní teploty a slunce. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách.

0: jižních Čechách. Ty nejvyhlášenější jsou zřejmě asi také Veselské pískovny, anebo pískovny kolem Suchdola nad Lužnicí. No tak pojďme v našem seriálu opět na chvíli k vodě.
1: Jako jednu z mnoha pískoven jsem si vybral malou pískovnu u Suchdola nad Lužnicí. Ono to vypadá dost podobně. Všechno, slunce pálí, teď zavřu oči, připadám si jako v moři, nebo si nepřipadám jako v moři. Tak to jsem se zasnil příliš, tady žádní radci nelétají, jejich zvuk jsem si trochu přibarvil. Tyhle ty pískovny prostě mají něco do sebe.
2: Každý rok sem jezdíme na dovolenou a sem se jezdíme koupat.
3: Paní Květa přijela z Prahy, tady ano. Se pěkně uvelebila na písečku na dece.
2: Ano.
3: A to je vaše pravidelná jako výška sem, jo?
2: Ano.
3: Přímo na tohle místo?
2: Je, ano, v podstatě ano, k tomu týhle vodě ano.
1: Pískovna obklopená smíšeným lesem, je to tu velice pohodlné a na to, že jsem v jižních Čechách, kde se turistický průmysl hýbe docela ostře a za všechno se tady platí, tak tohleto působí jako ráj. Dokonce i parkovat se tu dá zdarma.
2: No, je, taky se divím, že to ještě jde v dnešní době.
3: A pokaždé najdete místo, pokaždé ano. Zaparkujete.
2: Ano, pokaždé.
3: V vašich brýlích se odráží váš manžel. Jdu se na něj podívat.
2: Jo.
4: To je první rok, co je takhle tady málo lidí relativně. A právě se taky si říkáme proč.
3: A netestovali jste nějakou jinou pískovnu v okolí?
4: Kdysi dávno, ale jako v podstatě to bylo jenom krátký, takže jezdíme prostě sem.
3: Malá pískovna je váš revír.
4: Tak je to tak.
2: Ta voda je tady vždycky čistá. I když jako je opravdu jsou velký vedra, tak je lehce zakalená, ale opravdu vždycky čistá. No, vidíte to.
5: Je to paráda tady právě, proto senka lidi jezdí. Žádný omezení a takový věci prostě, no, není to oplocený. Hlavně si člověk může přijet semka autem a může právě ty pedalboardy nemusí tahat tak daleko k vodě a takový věci, no.
3: Míra přijel s dvěma dětma z Brna.
5: Tak, střídáme to tak moře a tady tohle.
3: Takže jezdíte po pískovnách?
5: Jo. Kvůli dětskám, oni nemají rádi vodu. Rybníkovou, bahnitou, mě to nevadí. Já jsem ještě takový starší generace, takže mě to nevadí, ale dětská trošku, aby to bylo čistý. No.
1: V zátočině dokonce stojí malý bufítek, půjčovna paddleboardů, natažená síť na volejbal, léto.
6: Zatím, kde jsem byl, tam jsem mohl, ale třeba u Majdaleny tam už se zavřela pláž.
1: Filip Copák, obsluha bufetu.
6: Ale jinak tady na Třeboňsku mi to ještě nepřijde tak uzavřený ještě. Na Cebský teda, tam je to hodně omezený, protože tam jsou i vědecký výzkumy, ale je tam i těžba jako písku, takže je to tam furt nebezpečný, jsou tam jako příkrý srázy, který jako padají tam písky a zasype to.
1: Tady se bát nemusíme, tady žádný písek nehrozí.
6: Tady už to je vytěžený, takže tady už je to normálně pořád vytěžená pískovna, je to hodně hluboký.
1: To úplně na letní dovolenou, jen tak s dětmi se tady povolovat, tak to mi připadá úplně ideální. Zvlášť, když jsou ty děti malé a nic nechtějí. Písek, písek a písek. Z malé pískovny u Suchdola nad Lužnicí Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Posloucháme Radiožurnál. Je věž hradu Michalovice v Mladé Boleslavě opravdu nejšiknější věží světa? Dnes se to potvrdí, my o tom budeme mluvit ve zprávách už za chvíli, tak buďte s námi. Ještě připomínka dopravy v Praze kvůli omezení u Lihovaru na Smíchově. Počítejte s kolonami z jižní spojky a také ze Strakonické. A dobře dojďte.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Devět hodin. Zprávy Radiožurnálu, Tereza Tomášková.
5: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Zástupci ministerstva dopravy jedou do Chorvatska. Sejdou se s vyšetřovateli tragické nehody české jachty z letošního června. Čeští kajakáři i kajakářky skončili na mistrovství světa 6. v závodu hlídek. Na silnici 38 mezi Doksy a Bělou pod Bezdězem se po nehodě projíždí kivadlově jedním pruhem. A bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky. Teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která tamní soud označil za nezákonná. První firmy už i dostaly peníze zpět. Kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
6: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
7: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
6: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
8: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
6: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firm zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku sejdou s vyšetřovateli tragické nehody, která se stala v červnu poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam tehdy zahynuli 4 Češi. Podle serveru i rozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nové informace.
9: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
5: Přesný náklon hlavní věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,5 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné nebo vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
10: Geodet Petr Sbíral popisuje měřící přístroj.
11: Geodetická stanice kombinovaná s GNSS anténou.
10: Věž je nutné podle geodeta Jana Sbírala také naskenovat laserem.
12: Vytvořím až nižší stovky milionů bodů, které bude reprezentovat 3D model.
10: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
13: Posudek bude odpovídat všem regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
10: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Radiožurnál.
14: Sport. Vodní slalomářka Kateřina Beková obsadila v kvalifikaci mistrovství světa v Oklahoma City 8. místo. Postoupila tak do semifinále, kde jí doplní taky Amálie Hilgertová. 23-letá Beková ale po povedeném výkonu zůstává opatrná.
15: Snažím se na to koukat tak, že bych na to teoreticky mohla mít na to finále. Ideálně předvíst co nejlepší výkony prostě v každých těch jízdách, no a uvidím, co mi to přinese. Budu se snažit do toho nastupovat s čistou hlavou a jak říkám, no uvidím.
14: V závodě hlídek pak Beková s Hilgertovou a Bárou Galuškovou skončily šesté, stejně jako mužská sestava Jakub Krejčí, Vít Přinděž a Jiří Prskavec. Kvalifikaci kajakářů dokonce Krejčí vyhrál. Do semifinále prošli taky Přinděž a Prskavec.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 zdržení od Ostrovačice na D5 od Rudné. D1 před Brnem směrem z Prahy a souvislá kolona v obou pruzích od Popůvek ze 185. kilometru. Kamiony brzdí ještě o něco dříve, chvílemi už za Ostrovačicemi na 179. Plzeňská dálnice D5 před Prahou stále hodně plná od Rudné z 5. kilometru. Oběma pruhy se jede hodně pomalu až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Pokud míříte do Prahy Ústeckou dálnicí D8, se zdržením počítejte za zdiby. Před sjezdem na Březiněve se zpomalují převážně kamiony a pomaleji pokračují celou Cínoveckou až ke sjezdu do opravované Kbelské. Z druhé strany se sune dlouhá kolona také hlavně nákladních souprav východní částí okruhu okolo Černého mostu, následně celou Novopatskou. A v metropoli kvůli omezení u Lihovaru stále dlouhá zdržení, dlouhé kolony jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické od Hornbachu. A silnice 38 mezi Doxy a Bělou pod Bezdězem za odbočkou na Okna byla zhruba hodinu kvůli nehodě v obou směrech uzavřená. Teď už se jede Kyvadlově jen s krátkým zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, postupně ale čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer se hlavně na severu ojediněle objeví přehánky a teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho host.
17: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová, zakladatelka organizace Rethink Architecture, která působí na fakultě stavební ČVUT v Praze. Dobrý den.
18: Dobrý den.
17: Počasí tento týden je celkem přijatelné a ono to bývá tak, že sice klimatická krize v České republice skončila, jak jsme se dozvěděli, ale když letos v létě nedávno přišla ta vedra, tak člověk pochyboval o tom, že klimatická krize v České republice skončila. Hledali jsme stín, scháněli klimatizace nebo aspoň ventilátory, vyjížděli do hor, ale i tam bylo vedro. Ale je to tak, že debaty o těch udržitelnějších, zelenějších městech přijdou s horkem a s ochlazením zase odejdou?
18: Je to tak, ale já jsem ráda, že přijdou aspoň s těmi vedry, protože musíme se o tom bavit ve chvíli, kdy si uvědomíme, že opravdu v těch čtyřicítkách už jako sotva fungujeme. Já sama jsem měla opravdu potíže se soustředit a v těch vedrech, která jsou opravdu riziková, obzvlášť pro ty, kteří jsou třeba nemocní nebo nějakým způsobem oslabení nebo třeba pro děti, tak je to fakt náročné.
17: Pro seniory.
18: A pro seniory.
17: Ty teploty 36, 37, 38 a víc stupňů Celsia se u nás před první polovinou 80. let víceméně vůbec nevyskytovaly, což není výmysl, ale je to informace od Českého hydrometeorologického ústavu. Data meteorologů ukazují narůstající trend v případě tropických a extrémních teplot v posledních desetiletích. Na co už je z pohledu udržitelnosti a architektury pozdě?
18: Tak pozdě na to, abychom vysázeli ty stromy, které jsme měli vysázet třeba před 30 až 50 lety, aby nám teď dávali stín. Ale samozřejmě druhý nejlepší moment, kdy to můžeme dělat, je teď. A to se týká těch opatření, která teda opravdu dlouho trvají, jako je ta modrozelená infrastruktura a ty stromy. Modrozelená infrastruktura znamená právě kombinace nějaké zeleně a nějakých vodních prvků. Ale pak máme samozřejmě opatření, na která pozdě není, která můžeme dělat i teď, která se udělají relativně rychle v rámci té výstavby a to je třeba zateplování. Je trochu neintuitivní. Zateplování.
17: Není to protimluv?
18: No, vlastně ne, protože ono je to izolace. Ono se tomu sice říká zateplování, protože to izoluje od té zimy a zatepluje to barák v zimě. Nicméně v létě je to obráceně a ono to izoluje od toho vedra, které máme venku a vevnitř nám to drží lepší teplotu.
17: A to se týká taky sídlišť?
18: Týká se to určitě sídliště.
17: Nebo zejména sídliště.
18: Zejména, ale týká se to i rodinných domů, které nejsou izolované. Zkrátka každého domu, který ještě nemá tu izolaci, tak ať už se bavíme o paneláku, nebo o činžáku, anebo o rodinném domu bez izolace a třeba se starými okny, tak tam všude ta izolace a nová okna pomáhají.
17: Říká expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová.
1: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Kateřinou Eklovou. Když jsme řekli slovo paneláky a sídliště, tak člověka napadne, vždyť ten panelák je vlastně ideální. On má takovou rovnou střechu, tak proč neudělat tu střechu zelenou a proč tam neudělat třeba i nějaké místo setkávání? Je to tak snadné, anebo hrozí riziko, že by ta stavba nevydržela?
1: Ty paneláky bohužel nebyly navrhovány jako místo setkávání, to znamená, narážíme na to, že nemají dostatečnou únosnost, že ta střecha na to není připravená a byla by potřeba nějaká větší renovace. I ta zelená střecha má nějakou skladbu té zeminy, to znamená, my tam musíme navést jako stovky kilogramů, už tuny té zeminy, abychom tam mohli vysadit nějaké rostliny, ať už se bavíme o těch mechách a rozchodníkách na extenzivní zelenou střechu, anebo vyloženě nějakých travinách, trvalých rostlinách, nebo i třeba malých keřích a stromečkách na intenzivní zelenou střechu. To všechno opravdu je velmi náročné na to zatížení. A bohužel, i přesto, že já jsem taky bydlela velmi dlouho v paneláku v Bohnicích a chtěla jsem tam udělat místo pro setkávání, tak jsme narazili na tyhle technické problémy. Někde například v Brně už mají i paneláky se zelenou střechou. Je to extenzivní zelená střecha, to znamená ty mechy a rozchodníky, tak znamená taková tenčí zelená střecha a ta do nějaké míry ochlazuje to okolí. A já bych jenom chtěla říct, že je potřeba velmi dobře zvažovat, kde nám dává smysl instalovat zelené střechy a ochlazovat okolí. Protože pokud si představíme třeba 10-patrový panelák, tak tam nahoře ochlazovat ten vnější prostor nad tou střechou není zas až tak účinné, jako kdybychom třeba někde dole v přízemí instalovali třeba nějaké zelené popínavé rostliny, nebo vysadili právě ty stromy, nebo instalovali vnější stínění, protože to potřebujeme ochlazovat hlavně dole, kde jsou lidi, a ne na střeše, kde si ochlazujeme vlastně ten vzduch někam pánu bohu do oken.
0: Není to v České republice tak, že moc nefunguje to, že by lidi chtěli si svoje domy, ať už to jsou domy soukromé nebo domy nájemní, potáhnout těmi popínavými rostlinami, přitom i v těch jižních zemích asi vědí, proč to dělají.
1: Je to určitě běžnější a nejenom v těch jižních zemích, ale třeba i v Rakousku, když se podíváme třeba do Halštatu, tak tam mají krásnou tradici popínavých rostlin na fasádě. A je to asi nějaká obava, kterou chápu, že to třeba může zničit tu fasádu. Já nechci lhát, samozřejmě, že pokud se nám tam ta rostlina přichytává na tu fasádu, tak jí to dlouhodobě může nějakým způsobem oslabovat tu fasádu. A proto třeba doporučujeme instalovat ty popínavé rostliny na nějaké konstrukce, třeba dřevěnou pergolu, dřevěnou jenom takovou mříž, kterou si dáte před fasádu, nebo nějaká kovová lanka. A ve chvíli, kdy se ta popínavka pne po této konstrukci, tak už neničí přímo tu fasádu.
0: Developeři nabízejí vlastně taková leckdy města ve městech bez nějakého výraznějšího akcentu na to, co prosazujete vy, na udržitelnost, i když samozřejmě se ta situace mění. Vyplývá to z bytové krize, že člověk je vlastně rád, že koupí aspoň nějaký byt a už nepřemýšlí o tom, jestli je zelenomodrý, modrozelený nebo kdo ví jaký?
1: Je to tak, když řeším každou korunu na to, jestli si můžu vzít hypotéku, tak vlastně potom už nemám prostor ještě se zabývat tím, že bych si třeba raději koupila byt s vnějšími žaluziemi, protože ty vnější žaluzie opravdu zvyšují ten náklad na tu výstavbu pro toho developera a tím pádem ten byt by musel stát ještě o něco víc, ale to už by si nemohl dovolit vůbec nikdo. A samozřejmě naopak z pohledu toho developera jeho cílem je prodat ten byt, zajistit, že vlastně všechny ty byty bude mít prodané, ale on už dál ten bytový dům neprovozuje. Tím pádem ta motivace developera dělat tam nějaká opatření navíc je omezená a velmi záleží jako na tom osobním přesvědčení těch lidí v tom managementu, že třeba ten developer řekne, tak ano, my tam uděláme třeba ty vnější žaluzie, které nám v těchto vedrech opravdu pomáhají a investujeme do toho miliony na celém tom projektu navíc i za cenu toho, že se nám to třeba už nevrátí navíc v té ceně, protože zákazník víc nezaplatí.
0: Takže jsou takoví developeři.
1: Jsou takoví developeři.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Města přes den to teplo naakumulují, slunce zapadne, ona ho pak vydávají. Byl jsem jednou v Paříži a v půlnoci bylo v centru města 35 stupňů Celsia. Kdy začne to město chladnout?
1: No tak záleží na tom, jestli druhý den máme taky čtyřicítky nebo ne. Pokud máme čtyřicítky třeba 3-4 dny za sebou, jako jsme si to zažili teď na začátku července, tak to město chladne ještě několik dní. A já sama jsem například na fakultě stavební ČVUT na mojí kanceláři si ověřila, že několik dní poté, ještě 2-3 dny poté, co skončila ta vlna veder, tak jsme měli vevnitř v té budově, která je zatím nezateplená, větší vedro, než bylo venku. To znamená, ta budova betonová v tomto případě naakumulovala to vedro opravdu na několik dní a my jsme potom radši trávili čas více venku než v kanceláři.
0: Když nastanou taková extrémní vedra, jakože zase někdy nastanou, tak člověk si řekne, no tak nedá se s tím bytem nic dělat, tak si jdu koupit klimatizaci. Je to ta správná cesta, když si člověk uvědomí, že tu klimatizaci musí někdo někde vyrobit. To něco stojí a to taky nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Pak se ta klimatizace musí někam převést, zpravidla z Asie, k nám do Evropy, pak se musí nainstalovat a pak je v provozu. Není to vyhánění čerta ďáblem?
1: V některých případech ano. Pokud se bavíme o tom, že třeba je to člověk, který je nějakém dobrém zdravotním stavu a nepotřebuje úplně nezbytně nutně tu klimatizaci, tak samozřejmě ekologičtější varianta je nemít klimatizaci, ale raději investovat do toho vnějšího stínění, třeba ty nějaké vnější žaluzie, rolety a potom vevnitř v tom bytě zvládnout, třeba neotvírat okna a držet tam tu stabilnější teplotu i přes tu vlnu veder. Takhle se to třeba podařilo nám v bytovém domě cihlovém, kde máme vnější žaluzie a experimentálně jsme ověřili, že i když bylo venku na jižním balkóně našem 38 stupňů ve stínu, tak vevnitř jsme měli 27 stupňů, o 10 stupňů, více než 10 stupňů méně a opravdu to potom bylo zvladatelné tam ten čas strávit. Tak to doporučuji, pokud máte tuhle tu příležitost a můžete třeba právě raději ty finanční prostředky investovat do těch žaluzí vnějších. Nicméně pokud třeba někdo má podkrovní byt nebo podkrovní ložnici, tak tam opravdu velmi často už jiná možnost není, než nainstalovat tu klimatizaci pro tyhle horké dny, protože obzvlášť třeba v nezatepleném podkroví, pokud se bavíme o nějakých činžácích centrů velkých měst, tak tam opravdu je často velmi náročné zajistit tu renovaci, celou střechu vyměnit, zateplit ji a tím pádem zajistit, že v tom podkroví bude žitelně. Takže je prostě zkrátka někdy tato možnost ta jediná možná.
0: Dovede si dnes ještě člověk představit život bez klimatizace v bytech, v kancelářích, v autech, v nákupních centrech?
1: Já určitě. Já dokonce preferuju pracovat tam, kde klimatizace není. Vlastně i v naší kanceláři na fakultě stavební ČVUT zatím klimatizaci nemáme a většinu času se tam dá fungovat velmi dobře a stejně tak u nás doma. Pro mě je to upřímně, říká se tomu low tech, to znamená málo technologií. Pro mě je to ta optimální varianta, protože pokud budeme mít méně technologií, tak jich méně musíme vyrobit. Potom méně sežerou elektřiny. Ta elektřina stále v Česku je vyráběná převážně z uhlí, to znamená, vy když používáte třeba tu klimatizaci, to je jako kdybyste pálili uhlí, dá se to tak představit. Akorát člověk si to většinou neuvědomí, když jenom něco zastrčí do zástrčky. Takže já určitě si myslím, že je to ta budoucnost. Na druhou stranu, abych byla realistka, tak samozřejmě pro velké veřejné budovy, ať už se bavíme tady o rozhlase, anebo třeba o nějakých kulturních stavbách, velkých úřadech.
0: Nemocnicích.
1: Samozřejmě, že je absolutně zásadní tam ty klimatizace dávat. Nicméně už se potom bavíme o lepší formě klimatizace. Není to taková ta krabička, kterou dáme na fasádu.
0: My jsme vysílali v neděli v zápisníku zahraničních zpravodajů reportáž našeho zpravodaje z jihokorejského Soulu právě na téma vedra a jak tam s tím bojují. A on popisoval, že tam fungují takzvaná cool center, že to jsou takové stavbičky zvící autobusové zastávky asi tak pro 10 lidí, které se dají zavřít a ty jsou vychlazené na 18 stupňů. Takhle tam fachčí ta klimatizace, což musí být neuvěřitelné, ale že je to zejména vzhledem k té konfuciánské tradici a respektu ke stáří, že je to pro ty starší lidi a staré lidi, kteří už nesnesou ta vedra a jdou se tam na chvíli schladit. Teď na mě koukáte, jako jsem koukal já, když jsem slyšel ten příspěvek.
1: No mě to úplně vyděsilo, protože pokud je venku 40 stupňů, tak mít nějakékoliv místnosti 18 stupňů, to je o zdraví. A naopak těm seniorům bych to teda významně nedoporučila, protože obecně je lepší, pokud v normálních podmínkách je ta teplota vevnitř v klimatizované místnosti nižší asi o 5 stupňů Celsia. To si představme jako, že venku je 30, takže vevnitř v kanceláři nebo v místnosti je 25 stupňů. To je optimum. Pokud máme venku 40, tak samozřejmě už musíme chladit více a tam se doporučuje přibližně nějakých 27 stupňů, což je taky pořád ještě snesitelné pro většinu lidí. Nicméně 18 stupňů v žádném případě nedoporučuju a myslím, že to zná spoustu z nás, když jedeme na dovolenou někam do jižních států, že se pak vrátíme na chlazení z klimatizace.
0: Říká Kateřina Eklová, která je hostem Radiožurnálu a je expertkou na udržitelnou architekturu, zakladatelka organizace Rethink Architecture a působí na fakultě stavební ČVUT.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na pumpách, předbíhají se, perou se, střílí po sobě. Proč? A co s tím má společného klesající podpora Vladimíra Putina?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 9:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdy. Ukrajinské síly podle telegramových účtů útočily taky na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou dvě lodě a taky nádrže s palivem a mazivem. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Přes Prahu před polednem přeletí armádní Gripeny. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generálporučík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude generálmajor Jaroslav Míka. Ten v minulosti velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a během své kariéry tyto armádní letouny pilotoval. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii, kde zloději v říjnu ukradli vzácné královské šperky. Náhrdelníky, diadémy a brože se doteď nenašly. Zachránit se podařilo pouze korunu císařovny Evženie, která zlodějům vypadla a je teď v rukou restaurátorů. Galerie se zatím otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století.
0: Sport.
3: Bývalý fotbalista pražské Slavie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdřív ve druhém kole nového ročníku šance ligy, který odstartuje o víkendu. Bořil v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové dostal červenou kartu a potom vyhrožoval rozhodčímu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 omezení za Kojetínem, zdržení pro kamiony od Ostrovačic. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín počítejte s 10-minutovým zdržením. Brzdí se před odpočívkou Křenovice na kilometru 249. Na 247. je omezení. Dnes až do 17. hodiny silničáři v pravém pruhu. Jede se tak pouze levým. Následně pak celou trasu až do Brna pojedete plynule bez výraznějšího zdržení. Jen v okolí Holubic na 211. kilometru občasně zpomalují kamiony. Příjezd do Brna po D1 z druhé strany, tedy od Prahy, situace o něco méně příznivá, ale také spíše pro nákladní soupravy. Pravým pruhem se sunou mezi Ostrovačicemi a omezením u D2. D8 před Prahou směrem z Ústí plná od zdib kamiony, chvílemi i osobní auta se vlečou až na začátek omezení ve Kbelské. I z druhé strany přetrvává zdržení už z východní části okruhu od Běchovic. Na silnici 34, tedy na tahu Střeboně do Jindřichova Hradce, čekejte potíže na obchvatu Stráže nad Nežárkou. Záchranáři tam zasahují u vážnějšího střetu dvou osobních vozidel a autobusu, projíždí se Kyvadlově v obou směrech krátké zdržení. Další zelená vlna za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, postupně čekáme přibývání oblačnosti a odpoledne a večer, hlavně na severu, ojediněle přehánky. Teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. A pokračuje host Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
5: Na Radiožurnálu si povídáme s Kateřinou Eklovou. Ono to zní jednoduše, tak zasaďte strom. Já bych na to šel tak, že bychom to vzali postupně. Chci si zasadit strom, kdo to povoluje?
6: Tak pokud máte zahradu, tak nikdo. Tam si
5: dobře, myslím ve veřejném prostoru.
6: Pokud se bavíme o veřejném prostoru, tak to samozřejmě musíte získat souhlasy vlastníků pozemku, což typicky bývá v těch velkých městech to město, to znamená buď magistrát nebo městská část.
5: Je tam nějaký odbor ochrany životního prostředí, tam jdu?
6: Ano, ty gesce jsou rozdělené různě, můžete, já bych osobně se ano, obrátila, anebo se můžete obrátit na lokálního politika, který by vám vlastně s tím mohl pomoct, už vás třeba i jakoby informovat, že někde už je třeba ten projekt. Protože samozřejmě je to tak, že legálně vy jako individuální osoba byste tak úplně asi neměli sázet ten strom a spíš to jako požadovat po tom městě, což je myslím naprosto relevantní, přijít zkrátka za lokálními politiky a říkat, tady v této ulici je vedro, opravdu bychom tam chtěli nové stromy, nějakou alej, aby bylo možné tam chodit. Tak to bych asi doporučila jako systémový přístup. Samozřejmě jsou i jiné přístupy, například můj soused už vysázel několik stromů přímo před náš dům, kde máme takovou pěknou travnatou plochu, kde historicky družstva, která stavěly ty bytové domy, tak tam zároveň sázely stromy a on v tom pokračuje. Nejsem si úplně jistá, že na to má povolení, ale stejně mu fandím, protože prostě přispívá tomu, že těch stromů tady máme v Praze víc. Tak to je takový gerila způsob, který ale bych úplně nedoporučovala z pohledu toho, jestli jako je to legální.
5: Když potom organizace nebo město jde tou legální cestou, tak musí taky vzít v potaz, co je pod tím povrchem. Jestli tam vedou nějaké roury, kanalizace, elektřina nebo něco takového, což je problém číslo jedna, to se musí nějakým způsobem prověřit. A pak zařídit to, aby kořeny toho vysazeného stromu právě neprorůstaly tam, kam nemají a nezpůsobily nějakou poruchu. To je vážný problém, který celou tu věc prodraží.
6: Je to tak. Na to už jsou opravdu specializované adaptační projekty, které navrhuje většinou krajinářský architekt nebo architektka, kteří právě navrhnou ten správný způsob, jak tam ten strom vysadit, založit. Může se to dělat například nějakou výsadbu do takzvaného strukturálního substrátu, to znamená, že tam je nějaký mix kamenů, nějaký mix hlíny a nějaký mix třeba biouhlu, který zadržuje vodu. To je taková speciální technologie, kterou tak trochu objevujeme z historie. A to všechno opravdu už chce, aby navrhnul správně ten odborník. To už není o tom, že někdo jen tak přijde na ulici a tam vysadí strom, protože ten by nepřežil. Tyhle projekty už se pak připravují několik let, povolují se a potom i jenom ty náklady na tu výsadbu opravdu jsou poměrně náročné. Pokud tam máme opravdu pod tím povrchem toho chodníku ty sítě, je potřeba nějaká přeložka sítí, tak ta výsadba stromu se může klidně na jeden strom pohybovat mezi 500 000 až 1 000 000 korun.
5: Jeden strom.
6: Jeden strom, ale to není ten strom. To jsou všechny ty ostatní technologie a povrchy. Ale
5: a pak se o ten strom musí někdo starat.
6: A pak se o ten strom musí třeba 5 let někdo starat, aby ten strom dobře prospíval, aby se uchytil, stále ho zalévat, nějak jinak o něj pečovat, aby zkrátka ten strom mohl třeba za 10, 15, 20 let opravdu dobře plnit ty ekosystémové funkce.
5: A pak ještě není strom jako strom. Nemůžete tam vysadit cokoliv, pokud chcete tedy dosáhnout tak. Efektu, o kterém se tady bavíme.
6: Je to tak. Samozřejmě tím, že se nám tady opravdu to klima dlouhodobě mění, teploty rostou, tak v tu chvíli už tady dobře prospívají jiné stromy, než tady prospívaly před 50 lety. Takže zase zkušený krajinářský architekt nebo architektka navrhnou tu správnou odrůdu, ten správný druh toho stromu, aby tam přežil v tom konkrétním místě. Oni často berou v úvahu právě to, jestli tam je třeba zatížení dopravou, nebo jestli třeba ty silnice se solí. To je velký problém pro vegetaci. Pokud v tom centru Prahy nebo jakéhokoliv velkého města se silnice v zimě solí, ta sůl potom stéká vlastně do těch záhonů, tak potom to negativně ovlivňuje ten kořenový systém, tu kvalitu té půdy a je potřeba tam vysázet takové druhy stromů, které to přežijou. To mám pěkný příklad tady za rohem u Národního muzea, kde opravdu se tím velmi intenzivně zabývali a jestli si dobře vzpomínám, tak ty krajinářští architekti zjistili, že dobře takto fungují různé druhy akátu, který je velmi odolný.
5: Už jsem mluvil o Paříži, tam třeba jsou hojně na bulvárech a na Evinu platany. Je to ten správný strom?
6: Za mě ano. Dokonce, jestli se nepletu, tak platany jsou vysazené nově i na náměstí Jiřího z Poděbrad. A opravdu se ukazuje, že ty platany nejenom, že dobře stíní, dobře zvládají ta vedra, ale zároveň taky rychle rostou, což je právě ten důvod, proč třeba na náměstí Jiřího z Poděbrad to teď vypadá, že těch stromů je tam málo, ale ono se počítá s těmi obrovskými korunami těch vzrostlých platanů. A když si zase představíte, jak to vypadá v té Paříži nebo třeba v Madridu, tak tím se můžeme inspirovat a na to se můžeme těšit.
5: Před časem, tuším, že to jsou dva roky, jsem četl, že pražský magistrát začal vysazovat, nebo o tom uvažoval, cizokrajné druhy stromů z Asie, Severní Ameriky a právě z těch teplejší části Evropy, že Pražané by mohli začít potkávat česnekovník čínský, šeřík pekinský nebo šácholan přišpičatělý. Vy to znáte.
6: Neznám, já nejsem krajinářská architektka, já proto je pořád tak opakuju. Každopádně je, magistrát právě má teďkon i projekt, který se jmenuje Klimastromy a v rámci toho projektu oni opravdu dlouhodobě se zabývají tím, jaké stromy dobře budou fungovat v těch nových klimatických podmínkách a i v těch podmínkách toho města, aby to nebylo jenom nějaký pokus omyl, ale aby se to v rámci tohohle výzkumného projektu následně mohlo aplikovat ve větších měřítka, což moc oceňuju.

0: Hostem radiožurnálu je Kateřina Eklová, která se zabývá udržitelnou architekturou. Zatím jsme byli v souvislosti s tím adjektivem modrozelený u toho zeleného. A teď co s tím modrým? Jak udělat to, aby bylo ve městech více vody a aby to mělo smysl?
1: Tak primárně my musíme počítat s tím, že když naprší, tak tu vodu musíme někde zadržet. Ono to není úplně vidět, jakože bychom si opravdu představili to modré, ale úplně základní princip je ten, že nemám všude jenom beton a asfalt a zkrátka nějaké zpevněné povrchy, ale mám tam i možnost tu vodu zasáknout, to znamená do nějakého záhonu, a tam ta voda vlastně zůstane. Ona nám zůstává i v trávníku, pokud ho teda neposekáme na nějaké 2 cm, ale necháme ten trávník třeba vysoký přibližně 15 cm, může to být až 30 cm, tak v tu chvíli i ten trávník tu vodu zadržuje. A tomu se taky říká modrozelená infrastruktura, že zkrátka tu vodu dešťovou zadržují tímto způsobem. Pokud bychom třeba se bavili o přírodě blízkém opatření, jako ta modrozelená infrastruktura, a měl by to být vodní prvek, tak si představte třeba nějaké takové malé jezírko, které je ale přírodní, to znamená po okrajích už nám opravdu rostou ty rostliny, které tu vodu čerpají, pak ji odpařují, dál ji rozšiřují do okolí, přičemž když to porovnám s nějakou umělou fontánou nebo kašnou, tak tam samozřejmě tu chlorovanou vodu nemůžu jen tak vypustit někam do okolí. A ostatně není to ani tak moc zdravé pro to koupání třeba těch dětí.
0: Otázka, kterou dostáváte často, přečasto. Jsou v České republice nějaká města anebo místa v těch městech, která splňují téměř až modrozelený ideál?
1: Tak já začnu od nějakých menších, ať nejsme pořád v Praze. Já bych ocenila třeba Úvaly u Prahy, které opravdu jako dobře přistoupily k tomu, že mají zpracovaný generel zeleně a plán vlastně o tom, jak budou vysazovat novou zeleně, jak se o ní budou starat. Tak to si myslím, že je moc hezký příklad. Potom máme třeba nějaké iniciativy v Litomyšli, kde mají třeba park, který opravdu v případě přívalových dešťů zadržuje tu vodu, která nám přichází. A to je vlastně taky moc hezký způsob, jak zároveň adaptovat tu krajinu na přívalové deště a zároveň ale zadržet tu dešťovou vodu tak, aby se nám pak vypařovala, když je zase vlna veder, protože ono to často chodí tak, že se to velmi rychle střídá. To je zase něco, co známe z tropických nebo subtropických krajin a musíme se na to už taky připravovat.
0: Vy říkáte, že přizpůsobit domy a města klimatické změně je nezbytné, a proto vznikl digitální nástroj, který má prověřit udržitelnost každého návrhu, který se chystá. To jste dělali vy?
1: Dělali. Ten, je to nástroj, který doporučím hlavně architektům. Jasně. A odborníkům. Je na webu www.klimarchibase.cz, Clim Archibase. A je to vlastně takový poměrně, bych řekla, jednoduchý checklist, kdy můžete procházet všechny ty různé kategorie udržitelnosti, ať už se právě bavíme o té vodě, zelení, energii, to znamená, když budeme třeba se bavit o obnovitelných zdrojích energie, nebo třeba o tom, jaké materiály použít, jak ten dům správně izolovat, nebo jak připravit střechu a tak dále.
0: Ale co když se jednotlivec tedy rozhodne, že si v nějakém městě nebo kdykoliv postaví něco svého, a teď bych chtěl jít touhle cestou té modrozelenosti, udržitelnosti. Co je základní pro to, aby vůbec v tomhle smyslu začal?
1: Pokud se bavíme o tom, že si ten člověk staví rodinný dům například, nebo nějakou chatu, tak v modrozelené infrastruktuře je dobré rovnou se podívat na ten pozemek a ten dům navrhovat s respektem k tomu, co už na té parcele stojí. Takže pokud tam máme už nějaké stromy, tak například nevykácet ty stromy. Já vím, že to zní možná jako logicky, ale byla jsem svědkem toho, že lidé si třeba řeknou, že ten strom stíní, nebo třeba, že budou ty listy padat na auto. Je to pravda, budou vám listy padat na auto. Ale věřte mi, že to stojí za to, že tam mám ten strom, který nejenom stíní, ale taky funguje jako klimatizační jednotka. Tak tím bych asi začala respektovat ten pozemek. A následně samozřejmě po tom, co postavíte ten dům, nejlépe z nějakých třeba ze dřeva nebo nějakých jiných udržitelnějších materiálů, tak je dobré myslet zase na to hospodaření s vodou. To znamená šetřit tou pitnou vodou, ale zároveň tu vodu, kterou už v tom domě spotřebuju, tak jim můžete například vypustit ven do kořenové čističky, což si představte jako takové jezírko, kdy vlastně ta voda, kterou vypouštíte třeba z umyvadla, vám jde právě skrz takovou sérii těch jezírek za sebou a rostliny a bakterie, které jsou v těch jezírkách, postupně tu vodu čistí a můžete nakonec mít dole koncové jezírko, ze kterého se ta voda hezky vypařuje, nebo případně pak můžete tu vodu zase rotovat dál, používat na splachování. To už je na vás.

0: můžem teda říct, že trendem je za mě odstupování od těch celoprosklených fasád. To už jako není cool, nefunguje to dobře, když si představíme celoprosklené administračky, tak tam opravdu ty se nám v létě neuvěřitelně přehřívají. U těch administraček už ty náklady na chlazení jsou vyšší než náklady na topení, což je velká změna. A proto vlastně ten trend, který vidíme, je, že se postupně o něco zmenšují ty celoprosklené plochy. I třeba u těch rodinných domů určitě si pamatujeme všichni takové ty celoprosklené vily z těch architektonických časopisů, celoprosklené na všechny strany. To ostatně už jsou 100 let staré projekty, kdy slavní architekti to takhle navrhovali. Nicméně v dnešní době už zjišťujeme, že opravdu je lepší mít rozumnou velikost oken. Ano, mít třeba velké okno někam do zahrady, může být i na jih, ale potom nad tím oknem je třeba pergola, která nám to stíní, aby nám to sluníčko nepálilo přímo do obýváku. A zkrátka nějaké rozumné zmenšování oken tak. A vlastně se tak trochu vracíme k tomu, že dříve ta okna taky nebyla tak veliká a proto v těch chaloupkách a domečkách našich babiček. Ano, a dokonce měly ty okenice. A okenice je za mě třeba trend, který zatím ještě nevidím, ale moc by se mi líbil, protože okenice vidíme i v těch jižních městech, v Itálii, ve Španělsku. A já bych si moc přála, aby se nám trochu vrátili třeba do center měst, když se budeme bavit o těch bytových domech.
1: Existují, když už přijde ta vlna veder, nějaké s odpuštěním babské rady? Jak se s tím vyrovnat? Protože v tu chvíli neseženete klimatizaci, ani mobilní, ani jinou, neseženete ventilátor, žádný ani velký, ani malý stolní, ale chcete si doma nějak ulevit.
0: My jsme naštěstí teda ventilátor sehnali, dokonce i v tu sobotu, kdy byla ta první vlna veder. Takže ventilátory určitě doporučuji, je to taková klasika. Já bych ráda sdílela takový tip, který jsem sama nevyzkoušela, ale rozhodně fyzikálně funguje. Lidi si zvenku na okna lepili hliníkové folie, které odráží sluneční záření zpět.
1: Jako alobal?
0: Jako alobal. Nebo třeba nějakou karimatku, takové ty hliníkové, nebo třeba nějakou termofolii, co lidi mají často v lékárničkách a podobně. A to je samozřejmě něco, co jako architektka vůbec nemůžu doporučit dlouhodobě. Nicméně, pokud se opravdu bavíme o tom, že máme vlny veder 40 a vy máte okna v bytě přímo na jich, nemáte kam utéct a nemůžete s tím nic jiného dělat, tak tohle je zkrátka nějaké nouzové řešení, kdy opravdu přes ten den, kdy vám tam to sluníčko svítí, klidně si tam ty folie nalepte, pak je třeba můžete na noc sundat anebo je tam nechat ty 3 dny. Bylo to opatření, které mě překvapilo, ale je to opravdu taková babská rada. A potom bych doporučila během toho roku, který nám teď zase doufám zbývá, než přijde další obrovská vlna veder, tak si zkrátka třeba zaměřit na to, jak tam nainstalovat to vnější stínění.
1: Tak děkujeme i za tyhle rady. Třeba je nebudeme, ale spíš budeme potřebovat. Naším hostem byla Kateřina Eklová, expertka na udržitelnou architekturu. Hezký den, nashledanou.
0: Děkuji vám, nashledanou.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková má zprávy.
2: První české firmy dostaly zpátky peníze, které odvedly na nových amerických clech. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde se šéfem čínské diplomacie. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková budou hrát na turnaji v Praze o postup do čtvrtfinále. Na silnici 34 na obchvatu Stráže nad Nežárkou se kvůli nehodě projíždí kyvadlově a bude slunečno, postupně přibývání oblačnosti a na severu ojediněle přehánky. Teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Americká celní správa už vrátila některým českým firmám cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Celkem by české firmy mohly podle odhadu agentury Czech Trade žádat zpět až 14 miliard korun. Kolika společností z Česka se to bude týkat, ale zatím není možné říct, pokračuje ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu Pavel Eichler.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla. Možná se tento okruh ještě rozšíří i na později vyhlášená cla, která jsou ještě stále předmětem soudních sporů.
2: Cla se dotkla všech oborů, od strojírenství a zbrojní výroby přes zdravotnictví až třeba po design. Ministři zahraničí Spojených států a Číny budou jednat o Jihočínském moři i situaci na Blízkém východě. Oba politici se setkají na konferenci států Jihovýchodní Asie ASEAN. Na úvodním setkání představitelé asijských států vyzývali k zastavení bojů mezi USA a Íránem. Southeast Asian economies
4: making economic resilience. Vysoké ceny ropy drtí asijské ekonomiky mnohem silněji než zbytek světa. Proto hned na úvod jednání členské státy ASEANu vyzvali Irán a Spojené státy k okamžitému klidu zbraní a znovu otevření Hormuzského průlivu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se dnes sejde na bilaterálním jednání s šéfem čínské diplomacie Wangem Yi a hlavním tématem bude chování Pekingu v Jihočínském moři. Naopak to, zda se ve stejném formátu, jeden na jednoho, sejde Rubio i s ruským ministrem zahraničí Lavrovem, nebylo zatím potvrzeno. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Dnes je to 75 let od prvního letu psů na hranici kosmického prostoru. Sovětská raketa se štěňaty Dezikem a Cigánem překonala výšku 100 kilometrů nad zemí. Byli to první obratlovci, kteří se vrátili živí ze suborbitálního letu.
5: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
6: Připomíná Dušan Majer, šéfredaktor webu Cosmonautics. Takzvané suborbitální lety sice dosáhnou kosmického prostoru, ale odborníci je nepovažují za pravé cesty do vesmíru.
5: Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška. Přechod atmosféry do vákua je plynulý.
6: Oficiální titul prvního živočicha ve vesmíru tak dostala až sovětská Finka Laika v roce 1957. Martin Srb, Radiožurnál.
7: Sport. Tenistka Nikola Bartuňková postoupila na turnaj v Praze do osmifinále. Duel s Číňankou Yuan musela otáčet po prohrané první sadě. Jako hráčka prvního ČLTK ze Štvanice se mohla opírat o velkou podporu domácího publika na centrálním dvorci.
8: Strašně krásný pocit. Já tady hraju poprvé takhle velký turnaj. Je super a že zase po delší době se hraje na takovém krásném kurtě na Center kurtě. Myslím si, že jeden z nejhezčích kurtů u nás, takže já jsem si to fakt jenom užívala. No. Trošku jsem se musela uklidnit, spíš uvolnit se a zapomenout ten první set. Myslím, že jsem neodehrál úplně ho špatně, ale pak když jsem hrál víc přes první servis, tak mi to dost pomohlo a lépe se mi žilo. No.
7: Do dalšího kola postoupili také Tereza Valentová, Sára Bejlek a Barbora Krejčíková, která vyřadila krajenku Lindu Fruhvirtovou. Předtím neuspěli Jana Kovačková ani Laura Samson. Dnes krátce popoledni budou o účast ve čtvrtfinále hrát Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Radiožurnál Sport nabídne jejich zápasy živě. Na Radiožurnálu uslyšíte aktuální vstupy.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 omezení za Kojetínem a zdržení za Kývalkou. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín se dojíždí do kolony na kilometru 249. Okolo 10 minut se popojíždí k omezení na 247. Až do dnešní 17. hodiny tam v pravém pruhu pracují silničáři. D1 z Prahy do Brna a fronta kamionů i osobních aut za Kývalkou ze stého 82. kilometru. Situace se ale velmi rychle proměňuje. Může se stát, že zastavíte až na úrovni Popůvek. Na silnici 34 mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem stále obezřetně na obchvatu stráže nad Nežárkou. Odklízejí tam následky po vážné nehodě. Dá se projet s opatrností kyvadlově. Z obou stran čekejte kratší zdržení. A 34 ještě jednou, teď trasa z Pelhřimova do Humpolce. Před omezením u Komorovic popojíždí v obou směrech zhruba 10-minutové fronty. A pojďme do Prahy. Silný provoz trvá v okolí Barandovského mostu. Kolony se sunou jak jižní spojkou, tak i Strakonickou, až do Dobřížské k Mrázovce. Dopravu komplikuje výrazné omezení u Lihovaru. Konkrétně trasa jižní spojka od Pankráce k Mrázovce je na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno nebo jasno, postupně přibývání oblačnosti a odpoledne ojediněle přehánky teploty 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobrý den, tady je Radiožurnál. Nové metody ruské kyberšpionáže i varování před rostoucím vlivem Číny. Co obsahuje zatím neveřejná výroční zpráva českého kyberúřadu, kterou získal server i rozhlas? O tom vám řekneme v úvodu dnešního dopoledního vysílání. Je 21. července, přejeme dobrý den, vítejte.
9: Dopolední Radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Tady je dopolední Radiožurnál, je 10 hodin a 10 minut. České průmyslové podniky stále častěji čelí kybernetickým útokům. Hackři mají zájem i o elektrárny a další energetická zařízení. Jejich úspěšnost ale klesá. Kolegové z iRozhlasu to vyčetli ze zatím neveřejné výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. No a prošel si i Marek Sedláček z domácí redakce. Marku, vítej.
1: Dobré dopoledne.
0: Co dalšího NÚKIB ve zprávě konstatuje?
1: Třeba to, že i když průmysl a energetika hackery lákají, celkově těch kybernetických incidentů v Česku loni ubylo, a to z 268 na 203. Míně hlavně takzvaných DDoS útoků. To jsou ty, kdy útočníci zahltí webové stránky velkým množstvím požadavků a vyřadí je tak z provozu. Právě ty měly v minulých letech na svědomí hlavně ruské hacktivistické skupiny napojené na Kreml. NÚKIB připomíná, že české instituce se spolu se zahraničními partnery podílely na operacích proti jejich infrastruktuře. Zároveň ale úřad upozorňuje, že útočníci stále častěji volí cílenější a technicky sofistikovanější metody.
0: Jedním z nových varování je zneužívání šifrovaných aplikací, které používají i čeští politici a nebo novináři. O co tady přesně jde?
1: Podle NÚKIBu je pod tím podepsaná skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku GRU. Ta se podle zjištění úřadu snaží šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal nebo WhatsApp. Cílem je získat přístup ke komunikaci uživatelů a taky citlivým informacím, které si píšou. V Evropě už se takové útoky objevily například proti příslušníkům ukrajinských obranných sil. V Česku zatím podobný případ zaznamenaný nemáme, úřad ale upozorňuje, že ho do budoucna nelze vyloučit.
0: Zpráva ale nekončí jenom u Ruska, věnuje se taky Číně a umělé inteligenci. Proč?
1: Vedle bezpečnostních rizik spojených s čínskými technologiemi se věnuje taky vývoji na trhu s umělou inteligencí. Zmiňuje, že pokud by američtí lídři nějak zaostali a dostali se do vážnějších ekonomických problémů, mohlo by to výrazně posílit čínské AI společnosti. To jsou třeba DeepSeek nebo MinMax. Nejde přitom jenom o ekonomickou soutěž mezi technologickými firmami, ale vývoj v téhle oblasti může mít podle autorů zprávy i přímý dopad na kybernetickou bezpečnost nebo technologickou závislost státu na Číně.
0: Vysvětleme ještě, proč by posílení čínských AI společností mělo být z pohledu kyberbezpečnosti problém.
1: Ono by to totiž mohlo změnit rozložení sil v oblasti umělé inteligence, tak jak je známe dnes, a zvýšit závislost na technologiích z Číny. Úřad dlouhodobě upozorňuje hlavně na rizika spojená se zpracováním dat nebo možností vzdálené správy. Letos proto vydal úřad taky varování před službou DeepSeek, kterou jsme zmiňovali, a zdůrazňuje přitom, že bezpečnost podobných technologií je potřeba posuzovat nejen podle jejich funkcí, ale taky v širších geopolitických souvislostech.
0: Marek Sedláček z domácí redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

Dopolední Radiožurnál, středa 22. července, minuta po čtvrt na 11. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Soud sice tato cla zrušil, jenže Trump obratem zavedl zase jiná. Jak české firmy tuto nejistotu řeší a kolik peněz vůbec po Spojených státech teď chtějí, odpovíme za pár minut ve vysílání Radiožurnálu. A to v biznesu, který chystáme ještě do půl jedenácté. Do té doby skupina London Beat.

0: České firmy začaly ve Spojených státech žádat o vrácení zaplacených cel, která americký nejvyšší soud letos v únoru označil za nezákonná a zrušil je. První firmy už peníze dostaly zpátky, ale zároveň narážejí na to, že americký prezident Trump obratem na dovozy uvalil nová, stejně vysoká cla a ta zatím soud nezrušil. Kvůli pokračující nejistotě proto čím dál víc i českých firm přesouvá výrobu do USA.
1: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili, ale bohužel teď budeme posílat další kontejner a budeme znovu platit clo, který Trump vyhlásil, protože to současné clo je sice zrušené soudem, ale nové clo zatím platí.
2: Říká Lubomír Dvořák ze společnosti Dvořák svahové sekačky. Soudem zrušené a následně Trumpem podle jiného zákona obnovené clo je 15%. K tomu firma musí platit další clo, protože její výrobky obsahují ocelové a hliníkové součásti. Cena každé sekačky tak na americkém trhu vzroste o zhruba 80 000 korun, říká Lubomír Dvořák.
1: Nemůžu říct, že by to nějak výrazně zkomplikovalo prodeje v Americe. Částečně jsme zvýšili ceny a částečně jsme vzali ten náklad na sebe.
2: Firma má šanci získat zpět několik milionů korun. Celková částka, kterou by mohly české podniky v USA na zaplacených clech vymáhat zpět, může podle odhadu státní agentury Czech Trade dosáhnout až 14 miliard korun. Kolika společností se to týká, ale není možné dohledat, dodává Pavel Eichner, ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla.
2: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství přes zdravotnictví po design. Pocítil je i velké české zbrojovky. Například společnost Colt.cz Group potvrdila, že o vrácení nelegálních cel požádala. Podobně se vyjádřil i ředitel komunikace Czechoslovak Group Tomáš Kotera.
4: Skupina CSG standardně prověřuje všechny zákonné možnosti. V souvislosti s americkou celní legislativou proto posuzuje i možnost požádat o vrácení uhrazeného cla.
2: Pavel Eichner z Czech Tradu připomíná, že firmy můžou o peníze žádat přes online portál americké celní správy. Czech Trade nabízí českým firmám i další pomoc, než je právě poradenství při řešení problému se cly.
3: Řešíme to ale z dlouhodobého strategického hlediska. Různé formy cel totiž na americkém trhu zůstávají i nadále. Firmám proto pomáháme optimalizovat celní procesy nebo s nimi řešíme možnosti zakládání vlastních poboček přímo v USA.
2: Podle Eichnera zvažuje přesun části výroby do USA už řada českých firm. Říká, že se tak vyhnou nejistotě kolem případných dalších cel a budou mít svou pozici na americkém trhu plně pod kontrolou. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zpíváš?
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Felixi, potřebuju nové oblečení na trénink a musíme zaplatit příspěvky.
1: No, Adriánko, to znám moc dobře. Rostl jsem rychle, chtěl hrát volejbal, ale náš rodinný rozpočet na to taky nestačil. Řekni doma o České olympijské nadaci, ta pomáhá platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No, hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou BILA a CSG.
3: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Jana Gulda.
4: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti jsou na irozhlas.cz. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády je Michailo Drapatyj. Do funkce ho jmenoval prezident Volodymyr Zelenský. Dosavadního velitele Olexandra Serského odvolal a za jeho práci mu poděkoval. Nastupující Michailo Drapatyj v ukrajinské armádě doteď působil jako velitel společných sil. Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se v otevřených dopisech ohradili proti plánu zrušit ústav translatologie. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Vedení fakulty Krok vysvětluje nutností šetřit. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. A majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška žádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád, odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Sport. Anglický záložník Morgan Rogers je nejdražším britským fotbalistou v historii. Při přestupu z Aston Villa do Chelsea za něj londýnský Celtic zaplatil 117 milionů liber, v přepočtu přes 3 miliardy korun. Informovala o tom televize Sky Sports.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 za Kojetínem v Praze kolony nejen na jižní spojce. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 zabrali pravý pruh silničáři. Jsou tam až do dnešního odpoledne do 17. hodiny. Kolona se o něco málo zkrátila, z kilometru 249 ztratíte už jen 5 až 10 minut. Následně pak celou trasu až do Brna pojedete plynule bez výraznějšího zdržení. Jen v okolí Holubic na 211. kilometru ještě chvílemi zpomalují řidiči kamionů. D1 na příjezdu do jihomoravské metropole směrem z Prahy a téměř neměná situace. První část nesouvislé fronty začíná zakývalkou okolo z tého 81. kilometru. Kamiony se v pravém pruhu posouvají až k omezení u D2. Osobní auta přibrzdí u Popůvek, poté za sjezdem na Mikulov. A Praha, velmi silný provoz stále trvá v okolí Barandovského mostu. Kolony se sunou hlavně jižní spojkou, a to od sjezdu na Pankrác přes Ucpanou do Břížskou až k Mrázovce pojedete více než 20 minut. A na hlavní části okruhu z D1 k letišti pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují už kousek za dálnicí D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost. Hlavně v Čechách se ojediněle objeví i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
7: A za chvíli už budeme v polovině letních prázdnin 22. července roku 2026. Posloucháte Radiožurnál. A teď jsou 4 minuty po půl 11. Máme po zprávách. Chcete-li další, čtěte víc na irozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Pojďme zase hrát. Tady je kapela Miraj.
5: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Hledáme.

Radiožurnál je 10.37. Teď pro vás máme pozvánku k dalšímu vysílání. Dnes dopoledne francouzská zpěvačka Mireille Mathieu slaví 80. narozeniny. Ta se proslavila hlavně svými šanzony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Důvod se o ní zmínit podrobněji do 10:45.

0: Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šanzonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. A právě dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo se jí publikum po celém světě, vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall. A příští rok se vrátí taky do Česka. Oui, je crois,
1: qu'une vie ça commence avec un mot d'amour. Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Radiožurnál.

Hráli jsme Jonas Brothers ve 10:45, dopolední radiožurnál. No a to horké léto má negativní vliv taky na stromy. Třeba v Prostějově uschla část mladých stromků, které radnice nechala v minulosti vysadit. No a my se právě tam vydáme ještě v reportáži do 11. hodiny. Přejeme dobré dopoledne.

0: Zhruba 100 litrů vody nejméně 8krát ročně nalijí ke každému nově vysazenému stromu pracovníci prostějovských technických služeb, ale ani to nemusí stačit. Některé mladé stromy letos ve městě uschly, jiné jsou bez listí nebo nerostou. Podle odborníků Prostějov není jediným městem, který s tímto problémem bojuje. Usychání stromů připisují mimo jiné klimatické změně a nevhodně vybraným druhům dřevin.
1: Tenhle buk je prakticky suchý.
2: Říká dendrolog Zdeněk Špíšek z Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme u hřbitova v Krasicích, místní části Prostějova.
1: Řekl bych, že tady hraje roli hlavní povýsadbový stres, nedostatek závlahy. Zasazením stromu ta péče o tu veřejnou zeleň teprve jenom začíná.
2: Buky sem vysázeli před 3 lety politici společně s obyvateli města v rámci takzvané komunitní výsadby. Pokračuje náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil z hnutí PVčko.
3: Rodiny si mohou vysadit svůj strom, následně už se o tyto stromy stará firma FCC.
2: Tedy město. To podle Pospíšila od roku 2023 nechalo vysadit téměř 1000 stromů. Zvýšenou péči v podobě zálivky jim věnují první 4 vegetační období.
3: Většina se určitě drží, ale samozřejmě může se stát, že může některý ten strom uschnout a potom následně se strom vymění.
2: S Milanem Slezákem ze společnosti FCC jsme na okraji města, kde je nově vysázený park.
4: Teď vidíte, jak si pracovník chystá zalivací rameno, pouští vodu do zalivací misky.
5: Ten strom, pokud je vysazený, potřebuje tu nejintenzivnější péči. Podle toho mu taky jde ta intenzita té zálivky.
2: Ta je 100 litrů při jednom zalití. Ani to ale při současných změnách klimatu nemusí pomoct. Pokračuje dendrolog Zdeněk Špíšek.
1: Uvědomíme si, že tenhle červen jsme tady zažívali 40. Měli jsme tady obrovský srážkový deficit.
2: I proto je podle něj nutné do městské zástavby volit vhodné druhy stromů. Mezi ty patří třeba platan nebo do volné krajiny nevhodný trnovník akát. Naopak jehličnany, břízy nebo jeřáb ptačí by podle něj města sázet neměla. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na pumpách, předbíhají se, perou se, střílí po sobě. Proč? A co s tím má společného klesající podpora Vladimíra Putina?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Radiožurnál, 11 hodin. Vysíláme zprávy, Jana Gulda.
2: Soud znovu projednává žalobu SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Nad Prahou dnes v 11:30 mimořádně přeletí armádní stíhačky. Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková vstoupí do mistrovství světa ve vodním slalomu. V Praze na jižní spojce popojíždí kolona od sjezdu na Pankrác až k tunelu Mrázovka. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022 se dnes znovu zabývá soud. SPD rozporuje, že by bylo do zprávy zařazené po právu. Po ministerstvu vnitra, které každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil.
3: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
2: Dopravci letos za prvních 6 měsíců zaplatili na mýtném víc než 10 miliard korun. Je to o téměř 6% víc než za stejné období loni. Víc než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci. Většinou za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
4: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
2: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová podává demisi. Nelíbí se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
5: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sébastien Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Armádní gripeny za půl hodiny přeletí přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpátky na základnu u Pardubic. Souvisí to taky se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generálmajor Jaroslav Míka. V minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají gripeny trvalé stanoviště, a ve své kariéře tyto armádní letouny taky pilotoval.
6: Sport. Vodní slalomářku Martinu Sadkovou čeká první závod letošního mistrovství světa. Stejně jako další kanoisti nastoupí v americké Oklahomě do kvalifikace a pak do týmové soutěže. Sadková je vedoucí ženou světového poháru, ale kvůli tomu teď nemá vyšší očekávání.
7: Pokud bych se tady vyjela finále, tak budu velmi spokojená. Vím, že v tom finále umím předvíst dobrý jízdy, ale ta trať je tady nová. Měli jsme tady oproti třeba jiným tratím, na který jsme zvyklí, méně tréninku, takže já si úplně nechci jakoby říkat, co a jak, na co mám, na co nemám. Já to jako v duchu vím, v duchu vnímám, ale já ráda chodím krok po kroku.
6: Kvalifikace kanoistů začne po 17. hodině a uslyšíte o ní na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D35 před Hradcem, zdržení na D5 od Loděnice. Na dálnici D35 před Hradcem Králové směrem z Olomouce teď velice obezřetně na 134. kilometru v levém pruhu leží větší předmět. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně popojíždí dlouhá šňůra kamionů už od Loděnice z 9. kilometru. Sunou se pravým pruhem až na okruh směrem k D1, tradičně za Ořech na 19. kilometr. Na okruhu v opačném směru tedy z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují už těsně za dálnicí, osobní auta až na úrovni Strakonické. D8 před Prahou směrem z Ústí hodně plná od zdib. Kamiony, chvílemi i osobní auta se vlečou až na začátek omezení ve Kbelské. I z druhé strany přetrvává zdržení už z východní části okruhu od Běchovic. Předtím hodně plná jižní spojka od Záběhlic až do Štěrbohol. A jižní spojka se ucpává i na trase k Barandovskému mostu. Pomalej se dál pokračuje přes Dobříšskou až k Mrázovce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přeháníky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Krásné dopoledne přejeme ve středu 22. července. Zhruba 20 podnikatelů vyrazila s parlamentní delegací do Číny. Jde třeba o zástupce z oblasti energetiky, strojírenství nebo digitálních technologií. Podle Svazu průmyslu a dopravy je Čína pro Česko významným obchodním partnerem. A téhle cestě se budeme v dopoledním Radiožurnálu taky věnovat už za malou chvíli. Teď One Republic.
0: Dopolední Radiožurnál a Jiří Chum.

0: Energetika, průmysl, strojírenství, ale i digitální technologie. Z těchto, ale i dalších odvětví biznesu přicestovali s parlamentní delegací do Číny zástupci českých firem. V souvislosti s aktuální cestou předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD se v Česku zvedla debata, jestli je pro naši zemi ekonomicky důležitější Čína anebo Tajvan. Podle některých ekonomů i Svazu průmyslu a dopravy je potřeba podpořit rozvoj potenciálu v obou zemích.
1: Naše setkání je především vyjádřením společné vůle rozvíjet spolupráci mezi našimi zeměmi.
2: Takhle zahajoval Tomio Okamura fórum česko-čínského hospodářského a obchodního dialogu v Šanghaji. Do Číny s ním přiletěla zhruba 20 podnikatelů, mezi nimi i Petr Heller. Jeho firma provozuje platformu, která pomáhá klientům expandovat do zahraničí. Teď se snaží rozvíjet i nástroje umělé inteligence.
3: Obecně Asie je pro nás jako klíčová.
2: Právě čínský trh je pro společnost Petra Hellera lákavý.
3: My v podstatě si budujeme síť partnerských firem i tady v Číně. Aby jsme chtěli připravit právě tu partnerskou síť.
2: Okamura vyrazil do Číny s podnikatelskou delegací jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Současná vládní koalice totiž svou pozornost, co se týče Asie, zaměřila právě na druhou nejlidnatější zemi světa. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského je potřeba vyvážit spolupráci jak s Čínou, tak s Tajvanem, kde byli naopak několikrát zástupci bývalého kabinetu.
4: Máme společné projekty s Tajvanem, ale zastáváme politiku jedné Číny a to tady říkáme velmi zřetelně.
2: Na Tajvan nedávno zamířil i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
5: Rozvíjíme obchodní vztahy s těmi zeměmi, které s námi mají vzájemně výhodný vztah. Pokud se takové vztahy podaří naplňovat s Čínskou lidovou republikou, tak je to dle mého názoru v pořádku. Velmi bych si dával pozor na to, aby to nebylo jinak.
2: Kritiku sklízí od předsedy sněmovny Okamury z SPD i na dálku právě z Číny.
6: My s oficiální cestou na Tajvan nikdy souhlasit nebude.
2: Okamuru by měl v příštím roce následovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Nic proti tomu, když se spolupracuje s Tajvanem. Je to určitě velmi dobrý partner, zejména v oblasti výzkumu, ale dá se uhrát dobrý vztah s Tajvanem i velmi dobrý vztah s Čínou.
2: Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky jsou oba trhy pro Česko důležité.
8: Z Číny jako takové k nám proudí obrovské objemy zboží, což jako udržuje český průmysl i na evropské, ale světové mapy jako ten konkurenceschopný. Z Tajvanu naopak nám plynou o něco strategičtější investice, chytré technologie.
2: Čína je podle Peterky jednou ze zemí, kterou v mezinárodním obchodu nahradit nejde. Nicméně Tajvan je zase důležitým hráčem na poli umělé inteligence. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Radiožurnál.

To byly Lake Malawi ve čtvrt na 12 v dopoledním radiožurnálu, myslím, že znáte a určitě znáte i Teddyho Swimse, hodně ho hrajeme a je nepřehlédnutelný. Má tolik tetování, že své tělo považuje za galerii. Teddy Swims vystoupil jako hlavní hvězda na festivalu Colors of Ostrava, no a radiožurnálu poskytl exkluzivní rozhovor. Za chvíli ho pro vás máme.

0: Sophie Alex Baxter, hráli jsme v 11 hodin 20 minut, středeční dopolední radiožurnál 22. července a za chvíli bude 11:30 a nabídneme zprávy. Ještě předtím jeden exkluzivní rozhovor, svým hlasem dokáže rozvibrovat celé konstrukce hudebních scén a stejné to bylo i na Colors of Ostrava. Tedy svým poskytl exkluzivní rozhovor radiožurnálu. Kolega Jiří Štefl se ho zeptal i na jeho největší hit, který znáte samozřejmě i z našeho vysílání. Tady odpověď.
1: Lose Control je váš největší hit i tady u nás v Česku. Jaký je příběh téhle písně?
2: Vzali jsme ji na autorském kempu v Palm Springs. Často se na několik dní zavřeme s pár kamarády na jednom místě a celý týden jen skládáme nové písně. Tehdy jsem zrovna procházel opravdu těžkým rozchodem. Když jsme tu skladbu dopsali, měl jsem pocit, že mi změní život. Asi jsme tehdy měli to štěstí, že jsme ve správný čas prožívali tu správnou bolest.
1: Když se na vás tak dívám, tak máte opravdu hodně tetování. Jaký je jejich příběh?
2: Když jezdíme po světě, snažím se v každé zemi najít místního tatéra. Často mi napíšou na Instagram, že přijdou na koncert a já jim nechám úplně volnou ruku. Navrhnou vlastní motiv, podepíšou se k němu a vytetují mi svůj podpis. Nosím tak na sobě vlastně malou galerii lidí a míst, která jsem navštívil. Je to nádherné.
1: Zpěvák tedy svým s otevřeně mluví i o tom, jak mu pomohla terapeutická sezení, ale taky o tom, co by vzkázal svému mladšímu já. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jiří Štefl, Radiožurnál.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: půl dvanácté. Zprávy a Jana Gulda.
1: Zástupci českého ministerstva dopravy dnes v Chorvatsku jednají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu, zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Podrobnosti uslyšíte v hlavních zprávách Radiožurnálu ve 12 hodin. V Íránu popravili muže obviněného v souvislosti s lednovými protesty v zemi. Dnes to oznámila agentura Mízán s tím, že údajně spolupracoval s Izraelem, Spojenými státy a dalšími skupinami. Podle agentury popravený muž u sebe držel a vyráběl zbraně. Lidskoprávní organizace nebo disidenti kritizují íránské popravy za netransparentní a cílené proti politickým odpůrcům. V souvislosti s lednovými protesty už úřady odsoudily k smrti tisíce lidí. Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Americký prezident Donald Trump to oznámil na své síti Truth Social. Farmaceutické firmy podle něj dvouleté období mají využít pro vybudování výrobních kapacit ve Spojených státech. Po uplynutí této doby vzroste clo v prvním roce na 100%, později na 200%. A v Hrušovanech u Brna začala první část rekonstrukce vily Viktora Bauera. Budova od architekta Adolfa Lose z roku 1914 je zřejmě prvním domem s plochou střechou na našem území. Právě děravou střechu teď čeká oprava. Sport. Bývalý fotbalový reprezentant Ondřej Kůdela načítá trenérskou kariéru. Po konci té hráčské bude někdejší obránce působit jako asistent kouče Davida Střihavky na lavičce druholigové Vlašimi. Středočeský klub to oznámil na svém webu. 39-letý Kůdela v české lize odehrál přes 350 zápasů, působil taky v Indonésii a Kazachstánu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 před Litoměřicemi a také na 50 u Holubic. Na dálnici D8 směrem z Prahy do Ústí zpozorněte před Litoměřicemi. Na 44. kilometru na úrovni odpočívky Siřejovice se srazila dvě osobní auta. Kolona se netvoří. Na silnici 50 kousek za sjezdem z D1 směr Slavkov zasahují záchranáři u vážnější nehody se zraněním. Projíždí se Kyvadlově, ale ani tam výraznější zdržení nenaberete. A 50 ještě jednou na trase z Hradiště do Brna trvají dvě krátká zdržení. Nejprve kvůli omezení na obchvatu z Lechova, poté už kousek před Slavkovem v Křižanovicích. V obou případech projedete Kyvadlově provoz řízený semafory, ztratíte 5 až 10 minut. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v obou tunelech. Kamiony se řadí už těsně za dálnicí, osobní auta zpomalují za sjezdem na Vestec na 3. kilometru. A na okruhu dál směrem k letišti buďte velmi opatrní těsně za nájezdem od Barandova. Na 17. kilometru blokuje levý pruh nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
0: A ještě mám zprávu, která nepotěší řidiče. Pár dní po zrušení cenových stropů na benzín a naftu pokračují ceny ropy v dalším růstu a dostaly se tak na nejvyšší úroveň za téměř 6 týdnů. Pokračující konflikt na Blízkém východě posiluje obavy z dalších výpadků v dodávkách suroviny na trh. Severomořská ropa Brent se krátce před 11. hodinou dostala nad $94 za barel. 11 hodin 34 minuty. Dopolední Radiožurnál s vámi. Dobrý den.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

jsou otravní a nemáme je rádi. Komáří kalamity jsou na Břeclavsku téměř každoročním problémem. Letos je ale situace úplně jiná. Podle hygieniku je to kvůli tomu, že dlouho nenapršelo a komáří vajíčka ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Tak o tom ještě budeme mluvit v další reportáži do 3:15. Teď pro vás Xindl X a jeho proměna.

0: Na Břeclavsku letos komáři skoro zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali pouze zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komáru, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou. Komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho. Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavi i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvykli, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.

A u jedné z nás budeme mluvit i teď v dopoledním radiožurnálu, protože je výjimečná. 9 z posledních 10 zápasů vyhrála na okruhu WTA tenistka Marie Bousková. Nejen ona bude na Live Sport Prague Open usilovat o postup do čtvrtfinále. A tak se vydáme už za chvíli do areálu na Štvanici. Poslouchejte radiožurnály dál.

0: Tenisový turnaj Live Sport Prague Open zatím s trochou nadsázky připomíná republikový šampionát. Do druhého kola totiž prošlo 7 domácích hráček. O tom, které budou na Štvanici bojovat o postup do čtvrtfinále, teď budu mluvit s Davidem Prouzou. Davide, dobrý den.
1: Krásný den.
0: Je to překvapení, že tolik Češek v Praze stále pokračuje?
1: Já bych řekl, že to není úplně překvapení, ale rozhodně bych to nebral jako standard, čímž chci naznačit, že to je pořád obrovský úspěch. Byť samozřejmě Češek tady startuje na Štvanici na turnaji WTA 250 hodně, tak to, že jich 7 prošlo do druhého kola, to je prostě skvělé číslo. Dnes to budou celkem 3. Marie Bousková zhruba za nějakou třeba půl hodinku nastoupí proti Američance Leeové a pak postupně na tom centrálním štvanickém dvorci se představí ještě Tereza Valentová proti Australance Jointové a Dominika Šalková nastoupí proti francouzce Dodánové, to bude poslední zápas na centrálním dvorci dnes na Veštvanickém areálu. No a pokud jde o ty české účasti, tak v minulosti, když přijdete teď do areálu na Štvanici, tak projdete takovou uličkou slávy, řekněme, kde jsou vyzobrazeny vítězky všechny, vlastně všech ročníků turnaje Prague Open a opravdu těmi českými vlajkami se to tam docela hemží. Takže je to pěkná procházka a zároveň takový důkaz a věřme, že i pozvánka toho na to, jak by to mohlo vypadat i v tom letošním ročníku.
0: Pořadatelům zatím přeje i počasí, ani jednou během hlavní soutěže nepršelo. Bude to platit i dnes?
1: Výborná otázka. Zatím to vypadá, že ne, protože ta předpověď je taková, že by mělo být polojasno. Řekl bych docela ideální podmínky pro tenis. Když vysvětne sluníčko, je docela příjemně teplo. Když zajde, tak zase není úplná zima. Vítr také není buchví jak hrozivý. Takže pro tenistky opravdu takové ty ideální podmínky, na nic se úplně nedá vymlouvat. Všechno je tak nějak akorát. Tak věřme, že jak příjemné je počasí, tak příjemné budou i výsledky českých reprezentantek. Připomínám znovu, dnes 3 v singlu. Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková. Ovšem uslyšíte na radiožurnálu Sport a samozřejmě taky radiožurnálu Zápas Marie Bouskové přibližně za nějakou půl hodinu.
0: Držíme palce z pražské Štvanice, náš sportovní reportér David Prouza. Davide, díky.
1: Naslyšenou.

0: Štechrová a publicistika. Pozvánka k poslechu za čtvrt hodiny. Co chystáš?
1: Budeme mluvit o výměnách v ukrajinské armádě. Po tom, co prezident Zelenský odvolal v půlce července vládu a s ní i ministra obrany, který byl velmi oblíbený, tak teď se stalo to, že ukrajinská armáda má nového velitele, protože včera prezident Zelenský taky odvolal Alexandra Syrského a jmenoval Michaila Drapaje. Mě bude zajímat, proč došlo k takové výměně a co se s tím novým velitelem změní v ukrajinské armádě a v jejím vedení. Francie jako první v Evropě zavádí zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Ten zákon začne platit od září a bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Protože se o něčem podobném uvažuje i u nás, tak já se budu ptát na to, jak se projevuje u dětí závislost na sociálních sítích a jestli je zákaz to řešení, které by mohlo pomoci. No a stát řeší vedle auditu, za jakých podmínek koupila firma ČEZ za minulé vlády plynárenskou společnost Net4Gas i pochybení na úplném začátku celé té transakce v roce 2023. To, k čemu došlo, my probereme s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou.
0: To je nabídka polední publicistiky. Za chvíli hlavní zprávy. Věro, díky, těšíme se.
1: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte.

0: Mluvte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance Ligy i na webu.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: České a chorvatské úřady spolupracují na objasnění příčin tragické červnové nehody plachetnice s českou posádkou.
3: Chorvatské úřady přizvaly české ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost.
2: Státy Evropské unie rozhodují o dalších protiruských sankcích.
4: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu.
2: Tenistka Bousková bude na turnaji WTA v Praze bojovat o postup do čtvrtfinále. Na dálnici D1 popojíždí kolona za Kojetínem směrem do Brna a počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů. Je středa 22. července, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Chorvatští vyšetřovatelé a úředníci Českého ministerstva dopravy se ve Splitu scházejí kvůli červnové námořní nehodě. Srážkům malé plachetnice a rychlého chorvatského katamaránu nepřežili 4 Češi. Výměna informací má přispět k pochopení toho, co nehodu způsobilo.
5: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
6: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud Splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Radiožurnál.
2: Děti pod 15 let se ve Francii od září nedostanou na sociální sítě. Zákaz večer schválili francouzští poslanci.
7: Le scrutin est clos.
8: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
9: Ty odborníci říkají, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
8: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
10: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
8: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Děti, budeme o tom mluvit i za chvíli v publicistice. Zástupci pražské koalice se sejdou kvůli včerejšímu zásahu policie na magistrátu. Kriminalisti při něm zadrželi 2 lidi. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
11: Primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS chce na pondělní koaliční radě vysvětlení od svého náměstka pro dopravu Jaromíra Beránka z Pirátů. Právě pod něj podle primátora spadá odbor pozemních komunikací. Tam policie podle informací serveru Seznam zprávy prověřuje uplácení, které by mohlo souviset s projektovými dokumentacemi. Pražští Piráti se brání tím, že zásah se týkal úředníků státní zprávy a ne samosprávy a pracovníci jim nejsou přímo podřízení. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že policie zatím nikoho neobvinila. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
12: Víme, co se děje u vás.
2: Ukrajinské armádě ode dneška velí generál Michailo Drapatyj. Někdejší velitel pozemních sil Ukrajiny nahradil ve funkci generála Oleksandra Serského, který odešel kvůli konfliktům s ministerstvem obrany.
13: Generál Oleksandr Syrský dnes na sociálních sítích napsal, že svému nástupci předává armádu, která nejen drží obranu, ale přebírá iniciativu a postupuje. Syrský připomněl, že pod jeho velením ukrajinská armáda osvobodila 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Nový hlavní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, 43-letý generál Michailo Drapatý, se proslavil při obraně Mariupolu v roce 2014 i jako takzvaný krizový velitel, který působil po roce 2022 na těch nejtěžších úsecích fronty, mimo jiné v Charkovské a Chersonské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Státy Evropské unie znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území Unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. Vyjednávání o nových sankcích ale v posledních týdnech vázla kvůli výhradám některých členských států.
4: Schválení nových sankcí nyní brzdí hlavně Řecko, které se staví proti navrhovanému zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Opatření by mělo podle Athén ničivé dopady na řeckou lodní dopravu. Podle serveru Politico se Evropská komise v posledních dnech snažila Řecko přesvědčit, že zákaz přepravy ruského zkapalněného plynu způsobí větší ekonomické škody Rusku než řeckým firmám. Cílem je schválit nové sankce ještě dnes. Nyní o nich v Bruselu jednají velvyslanci členských států. Nové postihy počítají například také s dalším zmrazením cenového stropu na přepravovanou ruskou ropu. Zahrnují také sankce na další banky či lodě ruské stínové flotily. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Hekři loni víc útočili na průmyslové a energetické podniky, následky se ale dařilo tlumit. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost to píše ve své výroční zprávě. Zatím neveřejný dokument má k dispozici server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle něj v Česku meziročně klesl.
14: Jedno z největších hrozeb podle Českého kybernetického úřadu dál představuje Rusko. Skupina napojená na ruskou vojenskou rozvědku se podle Nukibu snaží například šířit špionážní malware přes šifrované aplikace Signal a WhatsApp. České instituce se zároveň loni podílely na několika úspěšných mezinárodních operacích proti ruským hackerským skupinám. Zpráva upozorňuje taky na rostoucí vliv Číny v oblasti umělé inteligence. Případné oslabení amerických lídrů by podle Nukibu mohlo posílit čínské AI služby. Michal Forst, Radiožurnál.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl místo v komisi pro výběr ředitele Národní galerie jejím zaměstnancům. Původní konkurs na šéfa instituce v červnu zrušil.
15: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
16: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
17: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
16: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Sport. Tenistku Marii Bouskovou čeká na pražském turnaji okruhu WTA souboj o postup do čtvrtfinále. Úřadující vítězka nastoupí proti Američance Leeové. Bousková vyhrála 9 z posledních 10 zápasů. V utkání s méně známou soupeřkou bude spoléhat i na to, že v aktuální sezóně se jí daří na kurtech držet stabilní úroveň.
19: To byla taková věc, kterou jsem vždycky chtěla zlepšit, abych byla stabilní co nejdýl tady během té sezony a za to jsem ráda. Samozřejmě snažím jít do každého zápasu nastupat do toho stejně, ať je to tady, ať je to ve Wimbledonu a držet si nějakou tu úroveň a být připravená přesně tam být dlouho a být připravená fyzický zápas jinak, než jít do toho naplno, se k tomu nedá přistupovat, ať je tam kdokoliv.
18: Zápas začne za necelou hodinu. Po Bouskové budou na centrálním štvanickém kurtu hrát ještě Tereza Valentová a Dominika Šalková. Valentová nastoupí proti Australance Jointové, Šalkovou čeká Dodánová z Francie. O všech duelech uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečná překážka na D5 u Loděnice na D1, omezení za Kojetínem. Na dálnici D5 směrem z Prahy do Plzně spozorněte těsně před Loděnicí. Na 10. kilometru leží v levém pruhu velký kus pneumatiky. Na D1 ve směru z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 pracují v pravém pruhu silničáři. Omezení je krátkodobé, pouze dnešní s koncem okolo 17. hodiny. Kolona na 10 až 15 minut po pojíždí z kilometru 249. A na D1 před Brnem směrem z Prahy nabírají zdržení stále převážně nákladní soupravy. Pravým pruhem se sunou téměř od Ostrovačic ze stého 77. kilometru. Osobní auta zastavují až před sjezdem na Mikulov okolo stého 93. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
22: Jaký dopad na válečnou taktiku ukrajinské armády bude mít výměna jejího hlavního velitele? Mělo by se i v Česku uvažovat o zákazu sociálních sítích pro děti, zákaz jako první evropský stát zavede Francie. A proč se znovu řeší nákup plynárenské společnosti Net for Gas státní firmou ČES? O tom všem budeme mluvit. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, co po dvou letech ve funkci odvolal Oleksandra Syrského. Jeho odchod žádali tisíce demonstrantů, kteří v posledním týdnu vycházeli do ulic na protest proti odvolání Michaila Fedorova z pozice ministra obrany. Nový hlavní velitel Drapaty je o generaci mladší než Syrský a působil jako velitel společných sil ukrajinské armády. Ve vysílání teď vítám ukrajinského historika z Ústavu východu Evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Radomira Mokryka, který je aktuálně ve Lvově. Dobrý den.
23: Dobrý den.
22: Zelenský řekl, že Syrský zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci. Proč přišlo tedy to odvolání a jakou mělo souvislost s odvoláním ministra obrany Fedorova?
23: Tak to je pravda, generál Syrský skutečně má velké zásluhy v těch obranných operacích, především obrany Kyjeva roku 2022 současně, ale strategicky právě Syrský je spíše zastupitelem té starší generace, je často vyňován z nějakých, řekl bych, postsovětských přístupů v armádě a to právě vyústilo v jistý střet, řekl bych, s již bývalým ministrem obrany Fedorovem, který je vlastně zastupitel mladší generace, který má jinou vizi, modernější vizi ohledně ukrajinské armády. Takže se jedná spíše o nějaký strategický pohled na další vývoj, než o zpochybnění těch bývalých zásluh generála Syrského.
22: On, bývalý ministr obrany Fedorov, po tom svém odvolání obvinil Syrského, že blokuje jeho podněty na narovnání systému velení a modernizaci ozbrojených sil. Co si pod tím představit? O co konkrétně v té ukrajinské armádě šlo?
23: No, tak skutečně tam byla celá řada věcí, o kterých mluvil Fedorov, vlastně obvinoval Syrského, že zejména nepodporuje nový systém mobilizace, nové smlouvy pro vojáky, takže jako reformu obecně toho systému získávání nových dobrovolníků. To je vlastně hlavní problém. Byly tam obvinění, zněla také ohledně zabezpečování jednotlivých jednotek, ale obecně se jedná spíše právě o ten světonázorový, řekl bych, přístup a prostě Syrský je často obviňován z toho, že není dostatečně si neváží, řekl bych, životu ukrajinských vojáků, že a Fedorov naopak je stoupencem jaksi asymetrických tahů ve válce s Ruskem.
22: A dá se tedy předpokládat, že nově jmenovaný velitel ukrajinské armády Michailo Drapaty bude v téhle oblasti vstřícnější? O něm někteří mluví jako o generálovi nové generace.
23: To je pravda. Drapaty, jemu teprve 43 let, vlastně má výbornou pověst v ukrajinské armádě, protože on si válkou prošel už od roku 2014. Má dobré vztahy i s Fedorovem, i prostě s těma mladšíma velitelama. Takže opravdu mohlo by to posunout ukrajinskou armádu směrem k výrazné modernizaci. To je pravda, to se vlastně očekává.
22: On Drapaty byl taky mezi těmi, kteří protestovali proti odvolání ministra obrany Fedorova v polovině července. Sám Zelenský před časem řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporu se syrským, no a ten je teď taky odvolaný. Tak je šance, že by se Fedorov třeba vrátil do čela ministerstva obrany?
23: To je vlastně pravda, Zelenský několikrát s Fedorovem již jednal, naposledy včera večer tuším, a podle těch informací, které poskytují ukrajinští novináři, tak tam zazněly nabídky třeba na post vicepremiéra nebo další nějaké pozice ve vládě. Je otázkou, zda by Zelenský byl ochoten vrátit Fedorova přímo na ministerstvo obrany, ale nepochybně se vyjednává nějaký kompromis, a jelikož Fedorov je prostě součástí týmu prezidenta Zelenského, tak se dá očekávat, že nějaký takový kompromis bude nalezen.
22: A ví se, co bude dál s Oleksandrem Syrským? Sám Zelenský, jak jsem říkala, zdůraznil jeho zásluhy, tak jaký by mohl být jeho další osud?
23: Tak doslova, tuším před půl hodinou, Zelenský zveřejnil další příspěvek, kde vlastně ještě jednou poděkoval Syrskému a zdůraznil, že on zůstává v systému obrany, že zůstává v armádě, takže bude pokračovat v nějaké funkci. Je otázka, ve které přesně, ale to, že Syrský zůstává součástí ukrajinské armády na těch nejvyšších úrovních, to je jasné.
22: Je dnes už jasnější, co prezident Zelenský vlastně sleduje těmi rozsáhlými změnami, nejprve demise vlády, teď změny ve vedení armády?
23: No tak ty priority vlastně prezident Zelenský několikrát zdůraznil. Ta nejpalčivější otázka je otázka mobilizace, protože se opravdu jak se trochu tak nějak počítá s možnou mobilizací v Rusku od září, takže to je hlavní úkol pro ministerstvo obrany, pro generální štáb, plus blíží se zima, takže příprava na zimu, to je naopak úkol pro novou vládu. To jsou ty hlavní priority a úkoly, které se snaží řešit prezident Zelenský a ukrajinská vláda.
22: O té případné možné mobilizaci už se ví něco víc?
23: Zatím ne, ale je jasné, že tato hrozba možné mobilizace po volbách v Rusku v září, to je to, co se řeší momentálně nejvíc. A právě se rozebírají možné strategie pro změnu systému mobilizace na Ukrajině obecně, protože prostě Ukrajina podle všeho bude potřebovat mnohem víc mužů na frontě, takže toto je jasná priorita a ty plány se rozpracovávají momentálně.
22: A kde vy vidíte ty důvody podpory toho odvolaného ministra obrany Fedorova, za kterého se postavila v podstatě, dá se říct, i ulice, lidé demonstrují na jeho podporu?
23: Tak Fedorov je rozhodně velice mladý ministr, je mu přes 30 let. On předtím dělal hodně do digitalizace, takže i mimo armádu, takže prostě pro tu mladší generaci Ukrajinců představuje něco jako symbol toho digitálního přístupu, moderního přístupu. V armádě se zasadil především o prosazování většího zapojení dronů, což znamená, že tady existuje, prostě on prosazoval princip, že by měli bojovat drony a ne lidi, což samozřejmě zní velice hezky. Je to složité, ale zní to pro společnost povzbudivě. Takže je tady prostě řada věcí právě v těch reform, té modernizace ukrajinské armády, které společnost nepochybně podporuje. Takže není vlastně nic zvláštního na tom, že skutečně především ta mladá generace Fedorova takhle podporuje.
22: Do Lvova jsme se spojili s Radomirem Mokrykem, ukrajinským historikem z Ústavu východoevropských studií Univerzity Karlovy. Děkuji vám, naslyšenou.
23: Děkuji, naschledanou.
22: Francie jako první v Evropě zavádí zákaz užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Pro včera hlasovalo 279 zákonodárců a 180 bylo proti. Zákon začne platit od září a bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systému ověřování věku. Zahrnuje taky zákaz mobilů ve školách. Podobné opatření se připravuje v desítce dalších evropských zemí, včetně Česka. Právě včera česká vláda podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů ve školách. My jsme pozvali do vysílání psychoterapeutku a zakladatelku sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii ve Společnosti pro návykové nemoci Michalu Štávkovou. Dobrý den.
1: Krásné poledne všem posluchačům.
22: Můžeme v tuhle chvíli říct, že je prokázané, že dítě, ale možná i dospělý, může být závislé na sociálních sítích, a to i z projevy, které přináší klasická závislost, jako je třeba gambling nebo drogy.
1: No, víceméně můžeme. My tomu říkáme digitální heroin nebo digitální pervitin. A je pravda, že dnes už víme, že opravdu u části dětí se může rozvinout skutečný syndrom závislosti právě na digitálních technologií a především na sociálních sítích, o kterých právě teď mluvíte. Ale neznamená to, že každý užívání mobilu vede k závislosti. Jo, my tam pracujeme hodně s takzvaným návykovým chováním a snažíme se vlastně dětem přeprogramovat to jejich návykové chování tak, aby nevznikla závislost na čemkoliv.
22: Pokud byste závislému dítěti na sociálních sítích vzala telefon z hodiny na hodinu, jak se to u něj bude projevovat?
1: Má to určitě podobné příznaky jako u jakékoliv jiné závislosti, abstinenční příznaky. Jo, většinou začínají děti být nervózní, agresivní, je tam ztráta pozornosti, přestávají udržovat sociální kontakty, jsou naštvaný, vzteklí a tak dále. Vlastně všechno, co si dokážete představit u alkoholika, kterému berete lahev. Takhle podobně to funguje. U jakýkoliv závislosti, to je hodně důležitý podotknout a právě říct, že se snažíme dětem preventivně vysvětlovat, že návykové chování není v pořádku a že v jakémkoliv věku, což je úplně skvělý, ho mohou měnit. Stačí k tomu jenom rozhodnutí a podpora.
22: No, někteří odborníci mluví o tom, že místo zákazu je potřeba větší mediální a digitální vzdělávání. Je ale závislost otázkou vzdělanosti? Je to tak, že když o nebezpečí sociálních sítí víme, tak se jim dokážeme vyhnout nebo si tu závislost neutvořit, kontrolovat to?
1: Jo, to jsem moc ráda, že se na to ptáte, protože opravdu nejde jenom o vzdělání. Naše děti, ať už je to generace alfa nebo generace Z, mají skvělé informace o tom, jak se chovat. Nejenom na sociálních sítích, ale vůbec i na internetu, jaké existuje nebezpečí. A vzdělání je pouze základ, předpoklad k tomu, aby pak mohli efektivně a dobře a hlavně zdravě užívat všechny tyhle ty digitální technologie. A k tomu právě potřebují to další. A to je vedení. Víte, je to jako kdybychom pustili děti automaticky do džungle, řekli tamhle amazonský prales, běž bez přípravy, bez naučení čehokoliv a postarej se sám o sebe. Vlastně to by bylo hodně nezodpovědné a to se stalo i naší společnosti. Jo. My jsme poslali děti do džungle internetu a nechali jsme je, ať se v tom nějak vlastně, ať se naučí chovat sami, ať si zjistí, co je dobře a co je špatně. Takže nejde jenom o vzdělání, o to dát si instrukce, jak se mají chovat, ale zároveň i v tom vést, nechat je, aby mohli dělat chyby. Oni budou chybovat, budou selhávat, jo? Budou narážet na predátory a tak podobně. A potřebují k tomu někoho, kdo je tím laskavou cestou, pokud možno provede. Takže zákazy, výhrušky, ponižování, braní telefonu, zakazování, to opravdu nefunguje.
22: A co tedy funguje, když dítě opravdu je závislé na sociálních sítích? Tak když je závislý alkoholik, tak opravdu musí s tím alkoholem přestat. A když z druhé strany říkáte, že ten zákaz sítí nefunguje, co tady funguje?
1: No, je to tak, že my dětem ten telefon vzít opravdu nemůžeme. Žijeme v digitální době, takže by to byl velký nerozum a rozhodně by to nebylo v pořádku, protože by se dítě nemohlo vůbec pohybovat v tomhle světě. To znamená, že na základě důvěry, zdraví komunikace a právě toho zdravého vedení můžeme dítě podpořit v tom, aby se vytvořilo nové návyky, aby kromě těch digitálních technologií začalo používat i jiné věci, jako jsou knížky, sportovní věci a tak podobně, aby se naučilo vytvářet sociální vztahy v tom reálném světě. A k tomu opravdu potřebují tu naši podporu, toho dospělého světa. Ono to jde, když se nezakazuje a když se zdravě a rozumně vede. A pak tam taky ještě hraje velkou roli nápodoba. Děti se hodně učí nápodobou a vidí to v tom dospělém světě ve svém okolí. Takže je rozumné, aby i rodič začal dodržovat konkrétní pravidla, aby se nebáli třeba pravidelného digitálního detoxu, aby rodiče víc trávili času se svýma dětma, aby jim nenaskakovali na ty jejich nejčastější slova jako nudím se a je mi to jedno a nechci a to dělat nebudu a tak podobně. Je to určitě trpělivá práce, která se pak v pozdějším věku u dětí vyplatí.
22: Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že vy nejste příznivkyní zákazu, úplného zákazu sociálních sítí pro děti do 15 let.
1: Co se týká sociálních sítí, tak tam opravdu jsem příznivkyní zákazu. To rozhodně, protože sociální sítě bohužel v dětech budují neustálou potřebu se srovnávat, hodnotit, analyzovat. A to jim bohužel přináší pak jako špatné psychické stavy, protože se s tím ještě jejich mozek neumí poprat a vypořádat. Mozek dítěte je stále ve vývinu. Nervová soustava se ukončuje až ve věku 22 až 25 let. Jo. Rostou postupně centra. Centrum zodpovědného rozhodování roste až jako poslední. To znamená, že děti potřebují podporu v tom, aby přesně ten dospělý svět jim ukázal, co je dobře a co není dobře. A ty sociální sítě v tom hrajou velkou roli a bohužel tam se to dobře, anebo to nedobře, prostě ztrácí. Takže já jsem pro zákaz sociálních sítí, ale ne zákaz mobilního telefonu, protože je spoustu úžasných vzdělávacích aplikací, které mohou dětem pomoci.
22: Psychoterapeutka Michála Štávková, děkuji vám, naslyšenou.
1: Přeji hezký den všem, hezké léto.
22: Stát řeší vedle auditu, za jakých podmínek koupila firma ČEPS za minulé vlády plynárenskou společnost Net4Gas i pochybení na úplném začátku transakce, v září 2023. Státní ČEPS měl totiž dostat od bývalého ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely z hnutí STAN písemný příslib, že mu stát bude později kompenzovat náklady na miliardovou transakci. Jenže takový příslib chyběl podle zjištění redakce v předchozím usnesení vlády. ČEPS tak dosud peníze nedostal. A víc už si řekneme s naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Vítej.
3: Dobrý den.
22: Jak tedy došlo k tomu rozdílu mezi usnesením vlády a pokynem tehdejšího ministra průmyslu pro ČEPS, aby uzavřel kupní smlouvu na firmu Net4Gas a její klíčové plynovody?
3: Přesně to zatím nevíme, ale faktem je, bylo to tak, že bývalá vláda schválila ještě před Net4Gasem nákup i podzemních zásobníků plynu dnešní Gastorage. Obě firmy kupoval právě na základě rozhodnutí vlády státní ČEPS, a to ze svých peněz. Zatímco ale v případě těch zásobníků vláda podle našich informací ze tří zdrojů blízkých transakcím obou uvedla do usnesení, že kupní cenu ČEPSu stát bude potom následně kompenzovat, tak když o měsíc později schvalovala úplně stejně nákup i plynovodů Net4Gas, tak potom prostě v tom dokumentu vlády ten příslib kompenzací nebyl. Proč to u toho Net4Gasu vypadlo, zatím není jasné. Každopádně se potom stalo to, že ministr průmyslu, tehdy Josef Síkela, který měl ty nákupy za vládu na starosti, tak v pokynu pro státní ČEPS, aby tu kupní smlouvu uzavřel, tak potvrdil podle našich zdrojů kompenzaci pro obě firmy, tedy vlastně i za nákup toho Net4Gasu. A připomenu, že ty zásobníky, že za ty zásobníky ve firmě Gastorage zaplatil ČEPS tehdy 9 miliard korun a za Net4Gas dohromady měl náklady 8 miliard. A podle našich informací nyní ČEPS tu slíbenou kompenzaci za Net4Gas po ministerstvu průmyslu potažmo státu požaduje.
22: No a co na to říká současné ministerstvo, které už má jiné vedení?
3: Je to tak, a stejně tak i ČEPS má jiné vedení. Ministr Karel Havlíček případ nekomentoval, stejně tak ani ČEPS a ani Josef Síkela, tedy konkrétně tuto věc. Důvodem zřejmě bude, že jednání o obchodní části nákupu obou těch plynárenských firm bylo před 3 lety v režimu tajné, šlo obchodní věc, a další důvod je, že částečně ta věc souvisí s audit celé transakce kolem Net4Gasu, který si ČEPS zadal, a to je známá věc, a také o tom jako první mluvil právě ministr průmyslu a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, že podle něj vláda chce vědět, jestli koupě Net4Gasu byla předražená, nepoškodila české spotřebitele. Hnutí ANO to kritizovalo už za minulé vlády, jenomže ty výsledky auditu nebyly zatím zveřejněny a i proto nikdo nechce nechce v souvislosti s touto plynárenskou firmou nic komentovat. Josef Síkela je také od prosince 2024 eurokomisařem v Bruselu a ten pouze odmítl Havlíčkova slova o nevýhodném nákupu plynárenských firem. Naopak zdůraznil, že to bylo podle něj mimořádně úspěšné, to jak investice do Net4Gasu, tak i Gas Storage, protože loni například vykázali miliardové zisky a Net4Gas také už splatil téměř třetinu svého víc než 30 miliardového dluhu.
5: No, ministr Havlíček ale nedávno Deníku N řekl, že ten audit už hotový je a cituji, ČEPS nyní připravuje právní kroky a spolupracuje s bezpečnostními složkami. Tak ví se něco víc, co konkrétně tím myslel?
3: Karel Havlíček cokoliv dalšího odmítá sdělit, nám k tomu řekl pouze to, že je s obsahem auditu obeznámen a nyní je na řadě ČEPS, jenomže ten uvedl, že samotné forenzní šetření nákupu Net4Gasu, které dělala poradenská firma KPMG, tak sice skončilo, ale není hotová klíčová závěrečná zpráva auditu. A do té doby tedy ČEPS nic nebude sdělovat. Podle našich informací je důvodem, proč ta závěrečná zpráva není zatím, to, že auditoři prověřovali i správnost právě formálního postupu ohledně celé koupě Net4Gasu a jenže kvůli režimu tajné neměli nějaké dokumenty auditoři k dispozici a nyní se tak údajně žádá podle našich informací tedy alespoň o jejich zpřístupnění, aby je mohli v té závěrečné zprávě zohlednit. A pak zveřejnit teprve to potom bude dokončeno, vlastně
5: Jana
3: celá ta Klímová, analýza.
5: Ekonomická analytička. Díky, naslyšenou.
3: Naschledanou.
6: 12.30. Jana Gůda a zprávy.
2: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun, to je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Radiožurnálu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí společnosti CzechToll. Víc než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nabídl ex-ministru obrany Michailu Fedorovovi zůstat ve vládě. Tento ale odmítl s tím, že nemůže zastavit Rusko bez skutečných pravomocí. To má podle něj pouze ministerstvo obrany. Napsal to server Ukrajinská pravda s odvoláním na své zdroje v politických kruzích. Fedorov s celou tehdejší vládou skončil minulý týden, když premiérka Julia Svyridenková podala demisi. Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. AliExpress podle komise nedostatečně bránil prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. A odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta na Orlicko-Ústecku skončí až na konci léta. Firma, která ho provádí, požádala město o prodloužení termínu o 2 měsíce. Až skončí, bude tam opět biotop, který zlepší podmínky pro vodní organismy, rostliny i další živočichy.
6: Sport.
2: Tenistka Marie Bousková usiluje o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu bojuje proti Američance Leeové, hráčce ze druhé stovky světového žebříčku. Podrobnosti přidá přímo ze Štvanice reportér David Prouza.
7: Turnajová jednička Marie Bousková s obtížemi, ale nakonec přece jenom uhájila svůj úvodní servisový gem, vede 1-0, ale už to neplatí, protože i Leeová si podržela vlastní podání. Takže srovnáno 1-1 na centrálním štvanickém dvorci, kde po tomhle utkání nastoupí ještě Tereza Valentová proti Australance Jointové a pak Dominika Šalková proti Francouze Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Na D1 omezení za Kojetínem, zdržení od Kývalky, ale ze všeho nejdřív nebezpečná situace na dálnici D52 směrem z Mikulova do Brna. Buďte velmi opatrní, kousek za Pohořelicemi. Kilometr 23,5 až 24 chodec na dálnici D52 za Pohořelicemi směr Brno. Kilometr 24 chodec na dálnici. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kojetín na kilometru 247 je zabraný pravý pruh. V něm silničáři kolona maximálně na 10 minut se sune z kilometru 249 z úrovně odpočívky Křenovice. Dálnice D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy zůstává plná kamionů od Kývalky přibližně ze 181. kilometru. Jako obvykle se posouvají až k zúžení u D2. V centru Prahy velké komplikace kvůli opravám tramvajové trati v Národní ulici. Podrobné informace od našeho zpravodaje.
8: Opět kolaps do pravé ulice Národní a okolí z důvodu opravy tramvajové tratě v ulici Národní. Celá ta oblast je výjezdná pouze směrem do ulice Karolín Světlé a aktuálně stojí celá Národní směrem k mostu Legií, Perlová, Uhelný trh, Skořebka na Perštíně, Karolín Světlé.
21: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví i přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
9: První zvíře ve vesmíru sice byla Fenka Laika, ale na hranici kosmu se první psy vydali o několik let dřív. Na den přesně před 3/4 stoletím. A právě jejich příběh připomeneme v soutěžní odpolední reportáži za pár minut a budeme hrát po další ceny. Jsou na radiožurnál.cz v sekci soutěže. Těšíme se na vás, poslouchejte pozorně. Hodně štěstí.
20: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
20: I o prázdninách.

0: Imagine. A to byla zas 8 minut po půl jedné. První psi se podívali na hranici vesmíru na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v tom pravém slova smyslu. Mluvíme tedy o letu na hranici vesmíru.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: They're off at 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Radiožurnál.
0: A ještě vám chybí telefonní číslo do studia odpoledního Radiožurnálu. Soutěž budeme za chvíli. Máte-li čas a slyšeli jste pozorně reportáž, tady je číslo 221 552 255.

0: Guns N' Roses, teď už je čas přivítat Pavla ze Sedlčan. Pavle, krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, Pavle. Dnes můžete v soutěži odpoledního radiožurnálu za 3 správné odpovědi vyhrát vstupenky na letní Shakespeareovské slavnosti v Praze, buď vstupenky na Otela, anebo na Macbeta. To už je pak případně na vašem výběru. Za 2 správné odpovědi je to set Sarty Spritz. Součástí je kromě stylových skleniček i nápoj, novinkový nápoj Sarty Rosa. Takže ceny, řekněme, gastronomické a přidáme k tomu i balení skvělé zrnkové kávy ze sítě Pražíren a kaváren Mama Coffee. Za 1 správnou odpověď cena jako překvapení od radiožurnálu. Tolik k cenám. K reportáži, kterou jsme vysílali před chvílí, bylo vše jasné?
1: Jo, určitě.
0: Tak uvidíme, co jste si zapamatoval. 3 soutěžní otázky, 5 vteřin na vaši správnou odpověď. Budu držet palce. Můžeme začít, jste připraven?
1: Můžeme.
0: Pavle, v jaké výšce nad zemí začíná kosmický prostor?
1: Tak ve 100 kilometrech.
0: Ano, přibližně 80 nebo 100 kilometrů, ta hranice není ostrá. Otázka druhá. Které psí plemeno vybrali Sověti tehdy k letům do vesmíru?
1: Tak byli to čistokrevní voříšci.
0: Byli to voříšci, kříženci, nečistokrevní psi, ale... ale ano. Otázka třetí a poslední. Jak se jmenovali psi, kteří se vrátili z prvního letu na hranici vesmíru zpátky na Zemi?
1: Tak byl to Dezík a Cigán.
0: Ano, Dezík a Cigán jsou taky správné odpovědi, nebo správná odpověď a 2 správná jména. Pavle, takže výlet do Prahy za Sedlčan, bude se líbit?
1: Bude určitě.
0: Letní Shakespeareovské slavnosti na vás čekají, pak si vyberete, nebo pokud hned víte, můžete říct Otela nebo Macbeta, pošleme vám správné vstupenky. Kam byste
1: tak
0: radili?
1: Jo.
0: Tak jo, tak se mějte pěkně. Tak
1: nashledanou. Díky. Hezké
0: odpoledne. 15:45, zbytek domluvíme na produkci. A vám všem krásné odpoledne. Další soutěž a další ceny zase zítra po půl jedné.

0: Ze Zlína už ve 13 hodin přineseme dobrou zprávu. Ve zlínské zoologické zahradě se podařilo odchovat 3 mláďata tukanů obrovských. Tak o tom vám řekneme velmi rádi za 10 minut, ale ještě předtím pro vás mám jednu reportáž. No a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit ústav translatologie. Vypadá to jako administrativní změna, jenže tenhle plán kritizují jak studenti, tak i učitelé. No a tvrdí, že budoucnost výuky, překladatelství a tlumočení je teď v Česku v ohrožení. Tady jsou detaily.
1: My jako zaměstnanci jsme se to dozvěděli od našeho pana ředitele, docenta Tomáše Svobody, který se to dozvěděl naprosto nepřipraveně na schůzce se zástupci vedení fakulty 18. června.
2: Popisuje Aneška Charvátová, předsedkyně obce překladatelů, která na Filozofické fakultě učí. Informace o plánovaném zrušení oboru přišla podle ní bez varování nebo bez předchozího projednání se zaměstnanci.
1: Jsme předtím byli požádáni, abychom do našeho působení, což je ve Šporkově paláci v Jibernské ulici, přijali další dvě katedry. Takže my jsme vlastně přestěhovávali kabinety a pak jsme se dozvěděli, že k prvnímu první ústav translatologie úplně zanikne.
2: Ústav by se měl rozdělit mezi několik jazykových katedr fakulty a jeho výuka by se postupně začlenila do jejich programů. Podle studentky Sylvie Houšťové, kterou čekají magisterské státnice, se studenti o změně dozvěděli na začátku července s tím, že by jim škola měla zajistit, že studium dokončí.
3: Se tvrdí, že čeština se zachová a že bude pod bohemistikou, ale bohemistika má plný kapacity. Co je, zase já vím od spolužáků, dostat se na některý semináře na bohemistice je jako závod, protože ty kapacity prostě nemají. A teď konc nás je okolo na ústavu 450-500 studentů.
2: Studenti ani zaměstnanci tedy netuší, jak by mělo zrušení ústavu vypadat. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit. Zaměstnancům tedy nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat.
4: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
2: S vedením ústavu o podobě změn v úterý jednala. Podrobnosti o schůzce ani jedna ze stran zatím nezveřejnila. Studenti a zaměstnanci napsali otevřené dopisy, ve kterých varují, že změny můžou ohrozit kvalitní přípravu budoucích překladatelů a tlumočníků. A vznikla i petice, pod kterou už je přes 7 000 podpisů. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Přichází Fantasy Šance Ligy. Světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Opoziční zastupitelé v Božím daru se vzdali svých mandátů. Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech popojíždějí kolony v obou směrech. A počasí bude slunečno. Od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: České firmy začaly ve Spojených státech vymáhat vrácení zaplacených cel, která jsou

0: tamní označil za nezákonná. První firmy už dostaly peníze zpět kvůli pokračující nejistotě, ale některé začínají přesouvat výrobu do Spojených států.
1: Pro společnost Dvořák svahové sekačky z Vysočiny znamenala cla, která loni v dubnu na veškerý dovoz do USA uvalil americký prezident Donald Trump, milionové náklady navíc.
2: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok, tu nám vrátili.
1: Celkem by zaplacená cla mohly získat zpět desítky či stovky českých firem. Pavel Eichner ze státní agentury CzechTrade říká.
3: Českým firmám radíme, jak se v tomto složitém procesu zorientovat, na koho se obrátit a případně je propojujeme s našimi odbornými externími partnery.
1: Situace kolem amerických cel ale podle Eichnera zůstává nejistá. I proto podle něj řada českých firem zvažuje přesun části výroby do USA. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
0: Podvodník na Vysočině se vydával za dítě dvou žen a vylákal z nich téměř 370 tisíc korun. Na případ upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil SMS zprávy, ve kterých ženám vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisti proto znovu apelují, aby lidi byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje Kroutilová.
4: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
0: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou tři zastupitelé ze sedmi, nesouhlasí s rozhodováním zastupitelstva, vadí jim údajně negativní dopady rozhodnutí pro obec. Nezávislý starosta Božího daru Jan Horník rezignaci opozičních zastupitelů nechtěl komentovat. Pokud klesne počet zastupitelů v obci pod pět a není doplněn o náhradníky, ztrácí zastupitelstvo většinu rozhodovacích pravomocí. V zoo Zlín se vylíhla tři mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro rozmnožování tukanů je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla i prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, popisuje zoolog Václav Štraub.
5: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
6: Sport. Tenistka Marie Bousková se dál snaží o obhajobu titulu na domácím turnaji okruhu WTA v Praze. Na kurtu na Štvanici nastoupila nasazená jednička v osmifinále proti Američance Leeové. Duel sleduje reportér David Prouza.
7: Aktuálně Marie Bousková bojuje o to, aby se udržela v prvním setu, prohrává 3-5, je na servisu, při svém podání vede 30-15, ale zatím je to možná trochu překvapivě Američanka Leeová, která je blíže zisku první sady. Marie Bousková prohrává 3-5 v prvním setu, ale vede při svém podání teď 40-15. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
6: V odpoledním programu dvouhry se představí ještě dvě české reprezentantky. Tereza Valentová bude hrát s Australankou Jointovou. Dominiku Šalkovou čeká Dodánová z Francie.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za Prahou a kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 teď je velké komplikace. Čekáme na výjezdu z Prahy směrem do Brna. U nájezdu z Průhonic na dálnici na 6,5 kilometru se srazilo auto s motorkou. Je to velmi čerstvá nehoda, zatím bez policie a tvoří se kolona ve směru z Prahy. Dálnice vypadá, že je teď zcela neprůjezdná směrem do Brna. Uvolněte uličku v koloně pro záchranáře, brzdí se teď na 5,5 kilometru. Na D1 kolony i ve směru z Přerova a do Brna popojíždějí za Kroměříží. Na kilometru 247 opravují svodidla, zabrali pravý jízdní pruh a zdržíte se do 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem směrem z Prahy na Ostravu. Kolona od Kývalky 182. kilometru až k omezení u D2 a je to na 15 minut, to je pro osobní auta. A v Praze nehoda na Štěrboholské spojce ve směru z Barandovského mostu na Černý most. Za sjezdem na Dolní Počernice se srazilo nákladní auto s odtahovkou, blokují pravý pruh. Kolona je tam od Průmyslové ulice asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte Odpolední radiožurnál, teď už s Hankou Schánělovou.
10: Hezké odpoledne vám přeji. Ještě před 20 lety byl americký cestovní pas nejsilnější na světě a dnes je slabší než ten český. I tohle vyplývá z nejnovějšího žebříčku síly světových cestovních dokladů a my se po něm za chvíli projdeme.
8: Odpolední radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Český cestovní pas výrazně zesílil. Dokládá to nejnovější žebříček světových cestovních dokladů a vydává ho britská poradenská firma Henley & Partners. Sílu pasu hodnotí podle toho, do kolika zemí může jeho držitel cestovat bez víz anebo s vízem získaným až po příjezdu. Detaily o aktuálním žebříčku má Helena Berková z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak se stojí Česko, pokud jde tedy o sílu pasu?
1: Je na 7. místě ze 199 zemí. Znamená to, že držitel českého pasu může bez víz nebo s vízem po příletu cestovat do 183 států.
0: A do kterých zemí nemůžeme cestovat bez víz?
1: Třeba do Alžírska, do Austrálie, na Kubu nebo do Číny a taky do Indie. Je to uvedené na webu firmy Henley & Partners a ta začala žebříček vydávat před 20 lety. Tehdy byl nejsilnější pas Spojených států a český byl na 21. místě. Dnes je ten americký pas slabší než ten český. Spojené státy jsou na aktuálním žebříčku na 10. pozici spolu s Islandem. Znamená to, že před nimi je celkem 36 zemí, protože na některých místech, jak vidíme, je zemí víc.
0: Který pas je dnes úplně nejsilnější?
1: Singapurský. Na ten se může bez víz nebo s vízy po příletu do 192 zemí. Na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty s Japonskem a Jižní Koreou a na třetím Švédsko. Následuje skupina evropských zemí jako Francie, Španělsko, Německo a další.
0: No a naopak, který pas je nejslabší podle tohoto žebříčku?
1: Afgánský. Jeho držitelé můžou bez víz do 22 zemí, jako jsou Burundi, Džibuti, Kambodža, Haiti a další.
0: O čem takový žebříček vlastně může vypovídat?
1: O mezinárodních vztazích. Nejsilnější pasy patří zemím, s kterými ostatní chtějí mít úzké vztahy. Ať už kvůli obchodu, investicím, bezpečnosti nebo širší spolupráci. Pokud se podíváme na těch posledních 20 let, co tento žebříček vychází, tak vidíme, že za tu dobu se výrazně proměnil. Odráží to geopolitické změny.
0: A je to tak, že souvisí síla pasu i s bezpečností dané země?
1: Ano, souvisí, protože země s nejsilnějšími pasy, kam patří i Česko, jsou taky v čele Světového indexu míru. To je žebříček, který vydává Australský institut pro ekonomii a mír. Tam je Česko na 13. místě. O tom globálním žebříčku míru jsme mluvili nedávno. Letos zaznamenal ve světě největší počet konfliktů od druhé světové války. Na tom indexu míru je Rusko druhým rokem na poslední pozici.
0: Helena Berková tedy mluvila o síle pasu, cestovního pasu. A díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zprávy zde jedničky. Dálnice D1 je na výjezdu z Prahy do Brna neprůjezdná. U Průhonic na kilometru 6,5 se srazilo několik aut a motorka. Na místo dorazili hasiči, taky sanitka. Nedá se v tuto chvíli projet směr Brno. A do kolony se dojíždí za sjezdem na Chodov a moc se to nehýbe. Zkuste objet přes Vídeňskou a po Pražském okruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak z toho živého provozu teď nabízíme v Radiožurnálu další díl našeho letního seriálu pro řidiče. Slovo má znovu reportér Václav Drážek.
3: Letní autoškola Radiožurnálu.
4: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
5: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
4: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
5: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
3: Letní autoškola Radiožurnálu vzniká ve spolupráci s Dopravní policií České republiky.

0: Ministr kultury Otto Klempíře za motoristy chce do konce prázdnin vypsat nové výběrové řízení na ředitele Pražské národní galerie. To původní v červnu zrušil. A teď slibuje transparentnější postup a mezinárodní porotu. Zaměstnancům nabídl, aby se na výběru podíleli. Jaké má ministr představy o člověku, který by měl vést galerii? A co bude s těmi původními finalisty? Tak to všechno už ví Martin Hrnčíř z naší kulturní redakce. Vítám tě u nás ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak ministr hledá člověka, který má být manažerem, zná české i zahraniční prostředí, rozumět umění a ještě si k tomu rozumět s odbory i médii. Hledá tak vlastně někoho, kdo bude mít nejen ty manažerské schopnosti, ale také mezinárodní renomé. A právě proto chce šéf rezortu kultury tentokrát oslovit výrazné osobnosti, a to jak z toho galerijního, tak toho výtvarného světa. A ti by pak také mohli zasednout v té komisi.
2: My jsme nechávali tomu řízení ten prostor, nechávali jsme nezávislost komise, já jsem do toho nijak nezasahoval, udělali jsme nějaký pravidla, který vlastně postupně, až je vypracováno, tak si uvědomujete, že na základě motivačních dopisů si já jako netroufnu jmenovat někoho, kdo bude na několik let, na dlouhou dobu řídit instituci, mít evropský vyhlas, která bude utrácet na investicích obrovský peníze.
1: Dodává ministr Otto Klempíř po setkání s odboráři z Národní galerie. Ti požadují stejně jako v otevřeném dopise z 10. července, aby byl nový výběr transparentní, požadují také další nějaké finanční, potom tedy jistoty s tím, jak bude obnoven ve veletržní palác. Ministr jim také nabídl účast na těch přípravách toho výběrového řízení. Zatím ale není jasné, jestli jejich zástupce usedne přímo v komisi nebo bude mít spíše takovou poradní roli. O tom si chtějí odbory nejdřív promluvit se zaměstnanci galerie.
0: No a Martine, co bude s lidmi, kteří už v původním výběru uspěli a dostali se mezi finalisty? Mají podle ministra šanci ucházet se o takové místo znovu?
1: Šanci mají. Ministerstvo už mezitím oslovilo všechny tři kandidáty, kteří postoupili do druhého kola původního výběru, a nabídlo jim, aby se přihlásili znovu. Jsou mezi nimi pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková, ředitel Alšovy Jihočeské galerie Aleš Seifert a ředitel galerie výtvarného umění v Chebu Marcel Fischer. Nový šéf nebo šéfka galerie by pak podle ministra mohla být známá v lednu, to ještě ale uvidíme. Nicméně dodám, že výběrové řízení přichází poté, co ministr kultury v březnu odvolal ředitelku Národní galerie Praha Alici Knast, a to kvůli dlouhodobým výhradám k jejímu vedení.
0: A já už jenom přidávám, že ministerstvo kultury tedy připravuje po zrušeném výběrovém řízení nový konkurs a že galerijní odbory chtějí mít tentokrát jasno v jeho pravidlech a ministr jim nabídl, aby se na výběru podíleli. Právě o tom nám přišel říci do vysílání Radiožurnálu Martin Hrnčíř z naší kulturní redakce. Díky.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a město Plzeň.
1: Radiožurnál je 13.30. Jana Hulda a aktuální zprávy.
2: Policie po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Finanční influencery sleduje 53% Čechů ve věku od 16 do 30 let. Každý čtvrtý mladý podle jejich doporučení už aspoň jednou investoval. 5% se jejich radami aktivně řídí a 20% podle influencerů investuje příležitostně. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Ipsos pro garanční systém finančního trhu. Zúčastnilo se ho 1500 respondentů. Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje, informuje o tom agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady varují před dalšími sesuvy půdy. Silné lijáky zničily asi 2800 domů a vláda kvůli následkům špatného počasí v pondělí vyhlásila stav nouze. A vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně dál monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. Včera hasiči přestali torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápit vodou. Likvidace požáru ale zatím ohlášena nebyla. Sport. Tenistka Marie Bousková hraje o postup do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Její osmifinálovou soupeřkou je na štvanici Američanka Líová. Další podrobnosti přidá reportér David Prouza.
3: Marie Bousková v prvním setu jednou přišla o svůj servis, ale dvakrát prolomila podání soupeřky, získala ho 7-5. V druhé sadě na jejím začátku vede Bousková 1-0 na podání Američanka a stav 30-30. Ze štvanice David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 u Průhonic a komplikace na Štěrboholské spojce. Na dálnici D1 je na výjezdu z Prahy směrem do Brna ucpaná. Na kilometru 6,5 u nájezdu z Průhonic na dálnici se srazilo několik aut a motorka. Na místě pracují záchranáři, chvíli byla dálnice zcela neprůjezdná. Teď už pustili alespoň levý jízdní pruh. Kolona se i tak velmi rychle prodlužuje. Zastavuje se u nákupního centra Chodov v Praze. Objíždějte po Vídeňské a po Pražském okruhu. V Praze ještě jedna nehoda na Štěrboholské spojce se ve směru na Černý most srazila dodávka s kamionem. Stalo se tak za sjezdem na Dolní Počernice a blokují pravý jízdní pruh. I tam je to větší nehoda se zraněním. Kolona aktuálně od Zahradního města a je to až na půl hodiny. Ještě zpátky na dálnici D1 ve směru z Přerova do Brna dejte pozor za Kroměříží. Na kilometru 247 je zúžení a dojíždí se do krátké kolony. Provoz vázne na D1 i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony jedou pomaleji od kilometru 179 až k omezení v Brně. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
1: Hezké odpoledne. I v následující půlhodině nás bude zajímat Marie Bousková a druhý set s Američankou Liovou. Půjdeme se podívat na Štvanici. Hezké odpoledne.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: No, I can't take one more step towards you.

Donald Trump podle amerických médií schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií. Mohla by přinést velké zisky pro americké firmy a také obavy ohledně šíření jaderných zbraní na Blízkém východě. K tomuhle tématu se v Radiožurnálu za chvíli vrátíme.

0: Odpolední radiožurnál je s vámi. Saúdská Arábie se domluvila se Spojenými státy na vzájemné jaderné spolupráci. Saudy přibližuje k obohacování uranu a opětovné zpracování použitého jaderného paliva. Píší o tom americké deníky a zpravodajské agentury s odvoláním na své zdroje. Bílý dům by podle nich mohl ještě dnes informovat o tom, že americký prezident Donald Trump dohodu schválil a že teď dokument zamíří do amerického kongresu. My už to probereme s naší zpravodajkou na Blízkém východě Janou Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak by podle dohody měla vypadat americko-saúdská jaderná spolupráce?
1: Americké společnosti by měly přednost v rozvoji civilní saúdské jaderné infrastruktury, a to na následujících 30 let. Dohoda by tak například podle amerického deníku Wall Street Journal vyloučila zahraniční konkurenty, hlavně Čínu a Rusko. Zároveň by také přinesla dvouletou studii testující, jestli se vyplatí Saudské Arábii obohacovat uran. Pokud by se takový krok ukázal jako opodstatněný, tak by zařízení měly postavit opět americké společnosti.
0: Jenže dohoda zároveň budí obavy, co zaznívá od kritiků.
1: Naráží právě na to, že by dohoda mohla Saudům otevřít dveře k obohacování uranu. Právě kvůli obohacování čelil silné kritice v posledních letech Irán a Spojené státy tím taky mimo jiné zdůvodňovali začátek té současné války proti Iránu. Součástí americké dohody se Saudskou Arábií navíc zřejmě nebude protokol, který by umožnil přísnější dohled nad jaderným programem v zemi ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Členové Trumpovy administrativy ale tvrdí, že silný americký vliv na saudsko-arabský program je dostatečnou pojistkou před jeho zneužitím pro vojenské účely. Dohoda se podle některých amerických médií zřejmě setká v kongresu s nějakým odporem, ale zákonodárci by potřebovali dvoutřetinovou většinu hlasů, aby přehlasovali to potenciální prezidentské veto, které by mohlo přijít.
0: Projevila Saudská Arábie někdy ambice vyvinout jaderné zbraně?
1: Tak Saudská Arábie je podepsaná pod smlouvou o nešíření jaderných zbraní a korunní princ a de facto vůdce země Mohammed bin Salman v roce 2018 řekl, že země nechce jadernou zbraň, ale zároveň prohlásil, že pokud by někdy vyvinul Irán, tak Saudové budou toho příkladu následovat. Saudská Arábie má nicméně zájem rozšiřovat jadernou energetiku i z ekonomických důvodů, a to přesto, že má jinak stále velké zásoby fosilních paliv. Jenže ty chce především vyvážet a zvýšit tak své příjmy a svůj vlastní energetický mix chce ještě víc diverzifikovat. A víc elektřiny z jádra by taky znamenalo jednodušší zásobování potenciálních datových center pro umělou inteligenci, o které mají Saudové zájem. Saudští představitelé zároveň rozvoj jaderného průmyslu obhajují taky tím, že by království díky tomu mohlo využívat své předpokládané ložiska uranové rudy.
0: Jana Karasová, zpravodajka na Blízkém východě. Hezký den a díky.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D5 je teď neprůjezdná u Plzně. Na 85. kilometru silničáři předělávají dopravní značení v tunelu kvůli údržbě. Na chvíli zastavili provoz v tunelu Valík v obou směrech. Podle ředitelství silnice dálnic by měli obnovit provoz do 15 minut. Obět se to dá s osobním autem přes Štěnovice. A připomínáme velmi ucpanou dálnici D1 na výjezdu z Prahy do Brna. Na kilometru 6,5 u Průhonic likvidují následky nehody dvou aut a motorky. Průjezdný ze tří pouze jeden pruh a kolona postává už z Prahy z Rostyl. Je to nadlouho. Dá se to obět osobním autem dodávkou po jižní spojce Vídeňské a po Pražském okruhu. Z Prahy ještě jedna vážnější nehoda na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most. Se srazila odtahovka s kamionem. Blokují pravý pruh před stavbou okruhu a kolona se sune už od Zahradního města. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenisový turnaj Live Sport Prague Open má dnes na programu 3 zápasy s českou účastí. No a jako první se z domácích hráček snaží o postup do čtvrtfinále Marie Bousková. Podrobnosti k tomu už přidává David Prouza.
1: Marie Bousková bojuje s Američankou Liovou, ale zatím to skóre je příznivé, pozitivní pro českého fanouška 7-5 a 3-2 ve prospěch nasazené jedničky a úřadující vítězky pražského turnaje, který se po dlouhých letech přesunul ze Strmovky na Štvanici. Hraje se právě na centrálním dvorci s kapacitou zhruba 6 tisíc vstupenek. Není samozřejmě naplněná s ohledem na to, že máme brzké odpoledne ve všední den, ale už je tady diváků na těch tribunách podél dlouhých čár tenisového kurtu opravdu dost a dost a ta atmosféra je velice solidní, obzvlášť když Marie Bousková získává 15, teď je to tedy 7-5 a 3-2, 30-15 teď z pohledu Američanky Liové, která je na servisu, ale už jsme několikrát zažili situaci, ve které Liová nepodržela své podání. Vždy to bylo v podstatě v momentě, kdy ona sama brejkla Marie Bouskovou, ale nedokázala ten break potvrdit, i proto Marie Bousková získala první set 7-5, v tom druhém vede 3-2, teď je to 30-30 a česká reprezentantka může vesele usilovat o to, aby co možná nejrychleji dohrála tenhle zápas, postoupila do čtvrtfinále a mohla se dál soustředit na případnou obhajobu tohoto titulu. Tím by se stala už trojnásobnou šampionkou pražského turnaje a tak můžeme celkem směle předpokládat, že právě tenhle podnik bude patřit mezi její oblíbenější. Liová teď servíruje zprava na Marii Bouskovou, tvrdá rána do forehandu. Bousková se pokusila vrátit ten balon, ale nedokázala skrotit tu rychlost od Liové a tak je to 40-30 pro Američanku. Připomenu, že po tomhle zápase se na centrálním dvorci na Štvanickém ostrově představí Tereza Valentová, její soupeřkou bude Australanka Jointová a až skončí tenhle zápas, tak Dominika Šalková nastoupí proti Francouzce Dodánové. Ovšem samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport i na radiožurnálu teď aktuálně Liová útočí z backendu, ale je to dlouhé, takže 40-40. Marie Bousková dál může útočit na prolomení servisu soupeřky. Aktuálně Češka vede 7-5 a 3-2. Ze Štvanice David Prouza, radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na pumpách, předbíhají se, perou se, střílí po sobě. Proč? A co s tím má společného klesající podpora Vladimíra Putina?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
3: Na kulte písmena, protože...
1: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
4: Radiožurnál je 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
5: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí. Válka s Íránem stála Spojené státy už téměř bilion korun. Tenistka Marie Bousková se snaží o postup do čtvrtfinále turnaje na pražské Štvanici. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 na výjezdu z Prahy. A počasí bude slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost, ojediněle s přeháňkami a teploty až 26 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství fungovaly jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
6: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
5: Podle informací Radiožurnálu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a firmou Dopravní inženýring Praha. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním

0: ze Toyota. Prověřuje případné porušení pravidel silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na sociální síti YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
1: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
0: Filip Turek na dotazy Radiožurnálu neodpověděl. Policie taky vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Americká válka s Íránem zatím Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to řekl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce. Přišel žádat o další miliardy na válku. As of today's
2: 37.5 billion. Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Iránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o dvojnásobek, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 000 barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Zájem o domácí chov slepic v Česku roste. Podle svazu chovatelů drůbeže to souvisí s vyšší cenou vajec a ukončením klecových chovů a taky se snahou chovatelů mít kvalitní domácí vajíčka. Lidi taky víc nakupují potřebné vybavení, jako jsou například kurníky. Vyplývá to z dat společnosti Heureka Group, která monitoruje internetový prodej. Pokračuje její mluvčí Ondřej Šveda.
3: V první polovině roku 2026 vzrostl zájem u krmítek a napáječek pro drůbež o 15%. Rostla také kategorie krmiva pro hospodářská zvířata, a to o 12%. V první polovině roku vidíme v našich datech růst zájmu o kurníky oproti stejnému období loňského roku až o 26%.
4: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje osmifinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu a 21. hráčka planety nastoupila proti Američance Líové a je u toho reportér David Prouza.
5: Vyrovnaný zápas se hraje na centrálním Štvanickém dvorci, ale zatím se dobře vyvíjející pro Marii Bouskovou, která vyhrála první set 7-5, v tom druhém vede 4-3, servírovat ale půjde po výměně stran. Američanka Liová poté se na centrálním dvorci představí Tereza Valentová, nastoupí proti Australance Jointové a následně program uzavře Dominika Šalková zápasem proti Francouzce Dodánové. Ovšem uslyšíte na Radiožurnálu Sport i Radiožurnálu ze Štvanice David Prouze, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A nehoda na D1 v Praze, taky na jižní spojce. V Praze se pomalu začíná rozjíždět kolona na výjezdu po dálnici D1 směrem do Brna. Na kilometru 6,5 nájezdu z Průhonic se srazila dvě auta a motorka. Nehodu už teď došetřují na Krajnici a projíždí se na Brno opět třemi pruhy. Kolona je ale dlouhá, už zrostl a potrvá, než se rozhýbe. Velké kolony hlásíte v Praze na Štěrboholské a jižní spojce v obou směrech. Ve směru na Černý most se před stavbou okruhu srazila dodávka s kamionem. Blokují pravý pruh, kolona je tam asi na 40 minut od Zahradního města. V opačném směru na Barandovský most se před Lanovým mostem srazila dvě auta. I tam je to větší nehoda, jede se teď pouze připojovacím pruhem od benzínky. Kolona od sjezdu na Běchovice jede krokem. A na jižní spojce ještě jedna nehoda, překáží před Barandovským mostem směrem na Smíchov. Tam je kolona zatím krátká. A ještě zpět na D1, na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Od kilometru 182 od Kývalky až k omezení u D2 popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobním se zdržíte 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost ojediněle i s přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Dobré odpoledne. Je to přesně 15 let od největšího teroristického útoku v severní Evropě. Útočník nejprve odpálil bombu v centru Osla a pak odjel zabíjet mládež na nedaleký ostrov. Jak si Norsko připomíná tu hrůznou událost, uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.
6: Odpolední radiožurnál
9: a Hanka Scháňová.

0: Přesně před 15 lety touhle dobou byl ještě v Norsku klid. O 15:30 odpoledne ale v hlavním městě začala jedna z největších tragédií v novodobé historii země. Útočník tehdy odpálil auto ve vládní čtvrti v centru města a poté odjel na ostrov Utøya, kde zabíjel děti, účastníky tábora mladých sociálních demokratů. Celkem zabil 77 lidí a přes 300 dalších zranil. Víc už nám řekne redaktor Jakub Lucký, který se severní Evropě dlouhodobě věnuje. Jakub, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak si tohle Norové připomínají?
1: No pořád je to velké téma, v podstatě takové 11. září pro Norsko. Pro Norsko to bylo něco nevídaného. Tu sílu potrhuje to, že vlastně i dnešní nejvyšší politici si to osobně pamatují. Byli ve funkcích. Dnešní ministr financí Jens Stoltenberg tehdy byl premiérem, dnešní premiér Jonas Gahr Støre byl tehdy ministrem zahraničí a vlastně to byla mládež jejich strany práce, která byla tím hlavním cílem. Ten výbuch byl kousek od sídla strany a Norsko třeba k těm připomínkám. Norsko nedávno otevřelo nový památník, je to taková obří mozaika vodního ptáka, který právě žije na ostrově Utøya. Na těch dnešních ceremoniálech už vystupovali přeživší, taky hudebníci, kteří hráli hudbu, která byla v některých těch útočníkových propagandistických videích. No ta hlavní připomínková akce začne v 16 hodin právě na ostrově Utøya, kde zemřelo 77 dětí a mladistvých, kteří tam byli na táboře, nejmladším bylo 14 let.
0: Všimla jsem si, že si ani jednou nepoužili jméno útočníka. Tohle má nějaký důvod?
1: Má to svůj důvod. Norové ho taky používají minimálně, a to i ve zpravodajství. Důvod vysvětluje jedna z norských psycholožek, která pracuje na velkém výzkumu právě s obětmi toho útěku, Lisa Eilin Stene.
2: Mediální dopad norského teroristy je opravdu velký. Mimořádně znepokojující je to, že útočník před svým útokem připravil nějaké materiály, informace pro média, fotky, které zveřejnil těsně před útoky. A média je pak z velké části použila. A tak by to být nemělo, že terorista dosáhne svého cíle získat pozornost po takovém činu. Proto jsme se rozhodli nepoužívat jeho jméno, protože už tak má příliš mnoho pozornosti.
1: Norsko spustilo právě rozsáhlý výzkumný projekt, už to parafrázuju. My máme ty prostředky, máme možnosti to zkoumat, využijeme tu tragickou událost tak, aby mohla sloužit obětem jinde ve světě.
0: Když zůstaneme u těch obětí, jak se s tím dodnes vyrovnávají?
1: Na to jsem se právě těch psycholožek ptal, je to prý velmi individuální, i 10 let poté je to pro některé často těžké. Oni měli po 8,5 letech měli takový sběrný moment a polovina z těch dětí nebo tehdy už dospělých potřebovala dál odbornou péči. Některým se ten svět opravdu zhroutil celý, protože oni pak třeba nedokázali studovat, bylo jim 18, tudíž vlastně celý život je jinak. Část z nich to proměnila v politický aktivismus, někteří vystupovali právě na těch připomínkových akcích a někteří čelí těm velkým potížím doteď, třeba i proto, že se objevují stále častěji útoky na ně na sociálních sítích, vzkazují jim lidé, že tam měli umřít nebo že se ten útok vůbec nestal, vlastně ho popírají.
0: Je to v Oslu poznat takový útok i 15 let poté?
1: Je to poznat, ona se vlastně kvůli tomu útoku rekonstruovala, celá ta vládní čtvrť je úplně jiná, otvírala se nedávno v květnu a je zabezpečená takovými prvky, které nejsou příliš vidět, různé blokační prvky v silnicích. Cílem je znesnadnit případný podobný útok, tudíž celé Oslo se tím změnilo, trvalo to opravdu těch 15 let. Je tam taky památeční centrum, kde já jsem kdysi natáčel, které připomíná právě ty oběti a řeší ten dopad útoku na společnost a na svět.
0: Je to 15 let od teroristického útoku v Norsku a nám to připomněl Jakub Lucký z naší zahraniční redakce. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Novým velitelem pro operace České armády se stal generálmajor Jaroslav Míka. Slavnostně ho dnes dopoledne na pražském Vítkově jmenoval náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Funkce se Míka oficiálně ujme začátkem srpna. Nám k tomu víc řekne reportér Jakub Vik, který sledoval ten ceremoniál na Vítkově. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co ta změna znamená pro Českou armádu?
1: Ta změna se děje v kontextu celkové obměny vedení armády, kdy nedávno převzal pozici náčelníka generálního štábu po Karlu Hřechkovi právě Miroslav Hlaváč. Velitelství pro operace plánuje a řídí operace všech českých vojenských sil, ať už v zahraničí nebo i doma, a je to tím pádem jeden z hlavních pilířů armády. Podle Miroslava Hlaváče bude jeho význam v kontextu války na Ukrajině a taky dalších bezpečnostních hrozeb v budoucnu růst.
2: Protože nás čeká další etapa budování schopností armády. Jejím cílem není změna sama o sobě. Jejím cílem je vytvořit efektivnější systém velení, který nám umožní rychleji rozhodovat a účinněji řídit ozbrojené síly.
1: Generálmajor Jaroslav Míka tak dnes slavnostně za slavnostního přeletu Gripenů převzal prapor, a to i s funkcí velitele velitelství pro operace od svého předchůdce, generál poručíka Václava Vlčka.
0: Pojďme si představit generály působící na velitelství pro operace.
1: Ano, velitelství pro operace pod tím Vlčkovým vedením řídilo například repatriační lety Čechů z krizových oblastí, koordinovalo českou účast na mezinárodních cvičeních a podílelo se taky na podpoře Ukrajiny. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč Václavu Vlčkovi dnes poděkoval za jeho práci a ocenil jeho schopnosti. Vlček teď zamíří do Bruselu, a to jako nejvyšší vojenský zástupce Česka ve strukturách NATO a Evropské unie. Jaroslav Míka byl dosud Vlčkův zástupce, čili má potřebné schopnosti pro řízení velitelství. Jaroslav Míka ve svém projevu taky zmínil jako zásadní aspekt operačních jednotek připravenost, a to obranných plánů, lidí i logistiky.
3: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
0: Pojďme ještě připomenout, kde všude teď máme vojáky.
1: V současné době má armáda vojáky zejména na východním křídle NATO, tedy v Pobaltí, ale taky v Polsku společně s vrtulníky. Dále čeští vojáci působí na Balkáně, to znamená v Kosovu nebo v Bosně a Hercegovině, ale taky třeba na Sinaji.
0: Velitelství pro operace České armády dnes tedy symbolicky změnilo velení. My jsme o tom mluvili společně s reportérem Jakubem Vikem. Jakube, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall, na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci, a mluví i o tom, že jeho syn je génius a on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 14:30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun, jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Víc peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkávají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Při srážce nedaleko Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Francouzský prezident Emmanuel Macron přesvědčil ministryni pro životní prostředí Monique Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii. A přesně před rokem zemřel anglický zpěvák Ozzy Osbourne, přezdívaný princ temnoty. Na jeho počest dnes město Birmingham pořádá takzvaný Ozzy den. Jde o oslavu frontmana kapely Black Sabbath. Návštěvníci si budou moct prohlédnout památky spojené s hudebníkem, navštívit živá vystoupení nebo výstavy věnované Osbornově kariéře. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu zdolala Američanku Leovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí taky Tereza Valentová a Dominika Šalková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna a nehoda na Štěrboholské spojce v Praze. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz. Pomaleji pojedete od kilometru 182 až k omezení v Brně. Po pojištění nejen kamiony, místy zastavíte i v osobním autě v levém pruhu. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy hlásíte nehodu na 8. kilometru. Je to v omezení u sjezdu na Brandýs a Úvaly.
5: V tomto úseku dva nákladní automobily se střetly, jeden to asi nedobrzdil. Je to pomalu průjezdný.
4: A tvoří se i menší kolona směrem do Prahy. V Praze je velmi ucpaná jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu v pravém pruhu likvidují následky vážnější nehody dodávky a kamionu. Průjezdný pouze levý a kolona už od Spořilovské je asi na 45 minut. Silnice 57 ze Vsetína do Horní Lidče je neprůjezdná za Valašskou Polankou. Mezi Polankou a Lužnou se u odbočky na Vizovice převrátila cisterna. Stalo se tak místě omezení a nedá se projet ani v jednom směru. A na silnici 20 z Písku do Budějovic dejte pozor u odbočky na Pištín. Uprostřed vozovky upevňovací popruhy i s kovovými konci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme slunečno, od severozápadu začne přibývat oblačnost a hlavně v Čechách se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 26 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
1: Jak to bylo ve zprávách? Přejeme vám hezký Ozzy den, posloucháte radiožurnál a poslouchejte nás i dál.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Maďarští vyšetřovatelé zabavili datové servery opozičního Fidesu. Co na nich bylo a co si o tom myslí bývalý premiér Viktor Orbán, můžeme se na to zeptat a taky to uděláme v odpoledním radiožurnálu.

0: Maďarští vyšetřovatelé se včera bez předchozího varování objevili v datovém centru, které zabezpečuje databáze maďarské opoziční strany Fidesz. Zabavili tam servery a s nimi i data, která na nich byla. Podle šéfa strany a bývalého premiéra Maďarska Viktora Orbána je to nedemokratické a přirovnal policejní zásah k chování komunistů před rokem 1990. O situaci v Maďarsku už víc ví Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: O co v tom případu jde?
1: Tak podle maďarského serveru 24.hu byly na těch serverech uloženy informace, data o zpronevěřování peněz ze státního rozpočtu. Mimochodem, kvůli té razy nefungují webové stránky ani e-mailové adresy Fidesu. Někteří z politiků tehdy vládnoucí strany podle prokuratury využívali Maďarský státní fond kultury k tomu, aby státní peníze určené na kulturu proudily k umělcům, kteří tehdy podporovali vládní Fidesz v politické kampani před volbami. Jinými slovy, Fidesz měl vlastně vytvořit mechanismus proplácení uměleckých vystoupení na volebních mítencích a to všechno samozřejmě tedy ze státního rozpočtu. Celkem se tímto způsobem mezi umělce nebo mezi podporovatele dnes už vlastně opoziční strany rozdělilo asi 17 miliard forintů, to je v přepočtu více než 1 100 000 000 korun.
0: Jak ty peníze měly rozdělovat?
1: Ten systém byl vlastně docela chytrý, celkem důmyslný. Některé volební obvody měly dva rozpočty. Veřejný a vlastně ještě jeden takový utajovaný, to byl rozpočet na kulturní akce. Z toho veřejného podporovali regionální kulturu, tak jak to má být, a do toho tajného rozpočtu proudilo z ministerstva kultury těch už tedy zmíněných 17 miliard forintů. Aspoň tak to vlastně detailně podpisuje jiný maďarský server 44.hu. Vlastní rozpočty na podporu umělců v kampani potom taky údajně měli mít i někteří vysoce postavení politici, třeba právě ministr kultury Baláš Honko, ten měl dokonce k dispozici mít na svoji vlastní politickou kampaň 341 000 000 forintů, to je asi 22 milionů korun.
0: Co na to tehdejší premiér a šéf Fidesu?
1: Tak podle Viktora Orbána se momentálně vládnoucí strana v Maďarsku, strana TISA, snaží potlačovat v Maďarsku demokracii. Současný premiér a šéf TISY Péter Maďar, tak ten se k tomu zatím nějak konkrétně nevyjádřil, pouze řekl, že očekávám stanovisko prokuratury. Už předtím, a to byl vlastně jeden z těch úplně hlavních bodů jeho kampaně, sliboval Maďar zatočit s korupčním systémem a podle něj nedostatečně demokratickými maďarskými standardy. Taková kritika zněla vlastně i z Bruselu. Mimochodem, právě ty argumenty, tedy o likvidaci právního státu, zněly jenom před pár měsíci, ještě před dubnovými volbami, i jako kritika tehdy vládnoucího Fidesu.
0: Jiří Chábera z naší zahraniční redakce, díky.
1: Naslyšenou.

0: Co zůstane z lásky, když jeden z dvojice odejde? Miloš Doležal se s touhle otázkou vyrovnával v básnické próze, kterou napsal po smrti své manželky, a ta próza získala ocenění Magnesia Litera. Jeho příběh už ožil také na divadelním jevišti a teď se po úspěšných reprízách připravuje i filmová adaptace. I tomu se chceme věnovat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Poezie, divadlo a teď film. Takovou cestou se ubírá příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležala Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická próza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru.
1: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku, větroceli v mátě.
2: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležala. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
1: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
3: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolver Revue, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
2: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
3: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
2: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
3: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku. Myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorný ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
2: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
4: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
2: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

Mixtures Bridge. Colors.

Je doba dovolených a tak doufám, že v odpoledním radiožurnálu po 15. hodině přivítáte i pár dobrých a užitečných rad, když si chcete na dovolené vypůjčit auto a procestovat zemi po své ose.

0: Felixi, moje kamarádka už mi nebude na volejbale nahrávat. Přestala chodit na tréninky, protože rodina nemá dost peněz.
1: Adrianko, no tak jí řekni o České olympijské nadaci. Ta pomáhá když platit příspěvky nebo vybavení dětem od 6 do 18 let. Já třeba díky tomu na hřišti zůstal a můžu hrát turné.
0: Fakt? A kdy zjistím víc?
1: No hele, mrkni na web olympijskytým.cz/nadace. Tam najdou všechny informace rodiče i ti, kdo chtějí pomoci dětem zůstat u sportu.
2: Informace k projektu uslyšíte i ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnera Českého olympijského výboru, kterým je Alpinepro.
3: Komu dát šanci? Koho posadit? A kdo vám vyhraje celé kolo? Staňte se manažerem ve Fantasy Šance ligy. Sestavte tým z reálných hráčů, sbírejte body, soupeřte s přáteli a hrajte o atraktivní ceny. Zdarma v aplikaci Šance ligy i na webu.
4: Radiožurnál je 15 hodin. Jana Gulda a zprávy. Velitelství pro operace povede od srpna Jaroslav Míka. Agent umělé inteligence společnosti OpenAI napadl jinou firmu. Tenistka Bousková je ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA, teď hraje Valentová. V Praze brzdí provoz nehoda na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové. A počasí zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně s přeháňkami večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu.
5: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
4: Středočeští kriminalisti zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál zvyšuje. Případem se zabývá od začátku července. Pobyty si objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil. Kriminalisti nadále prověřují spisy ze všech dotčených krajů, říká mluvčí středočeské policie Barbora Šnévajsová.
6: V současné době evidujeme 6 poškozených subjektů, nicméně číslo nemusí být konečné. Poškození jsou z Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Moravskoslezského kraje a z kraje Vysočina. Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
4: Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters únik model

0: Apple pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Pařížské muzeum Louvre otevírá Apollonovu galerii. Zloději z ní loni v říjnu ukradli královské šperky v hodnotě přes 2 miliardy korun. Vzácné náhrdelníky, diadémy a brože se dosud nepodařilo najít.
1: Le casse du siècle.
2: Televize France 24 označila vloupání za krádež století. Zloději využili pracovní plošinu, dostali se na balkon, bruskou rozřezali dveře a následně i vitríny, ze kterých ukradli vzácné šperky, které nosily například královna Marie Amálie nebo císařovna a manželka Napoleona Bonaparta Marie Luisa. Korunu císařovny Evženie zloději vytrousili a je v rukou restaurátorů. Tento i další artefakty z Apollonovy galerie chce muzeum umístit do zabezpečeného sálu bez oken. Galerie se tedy otevírá prázdná. Návštěvníci v ní budou moct obdivovat nástěnné malby a zdobené stropy ze 17. století. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál. Sport.
3: Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Liovou zvítězila ve dvou setech. O postup teď hraje Tereza Valentová s Australankou Jointovou a zápas vidí reportér David Prouza.
4: Tereza Valentová před malou chvílí získala svůj první gem v utkání. Bohužel pro ní a české fanoušky už se hraje skoro půl hodiny a předchozí čtyři gemy vyhrála právě Australanka Jointová. Takže 1-4 z pohledu Terezy Valentové, která za malou chvíli půjde podávat za stavu 1-4. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: Dalších šest českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí kanoisti a jejich kvalifikace začne po 17. hodině českého času.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na hradecké dálnici před Prahou a ucpaná jižní spojka. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte kolony před Prahou. Na 8. kilometru v místě omezení u sjezdu na Brandýs a u Valy se srazila dvě nákladní auta. Průjezdný na Prahu jeden průchaz, držíte se přes půl hodiny v koloně. Dá se sjet na 18. kilometru na Lysou, obět to po staré silnici, ta je zatím dobře průjezdná. V Praze velmi ucpaná Štěrboholská a jižní spojka směrem na Hradec Králové. U stavby okruhu před sjezdem na Běchovice v pravém pruhu likvidují následky nehody dodávky a kamionu. Kolona se táhne už ze Spořilovské ulice a to zdržení je tam na desítky minut. I dnes platí doporučení nejezdit do centra Prahy autem. Kvůli výměně kolejí na národní třídě doprava v centru kolabuje. Plná jsou nábřeží a další ulice v oblasti. Kolony i na pražském okruhu popojíždějí před sjezdem na Ořech. V obou směrech, jak od letiště, tak i zde jedničky se zdržíte okolo 15 minut. V Černošicích u Prahy hlásíte zavřené závory na železnici.
7: Tam jsou všechny závory zavřené, dokonce tam stojí na trati nějaký vlak, takže na Prahu se nemůžu dostat, tak jedu tady přes skalu.
6: Podle zprávy železnic mimořádná situace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháníkami na horách na severu a severovýchodě budou četnější a sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
8: Dobré odpoledne vám přeji. Ministerstvo vnitra musí podle soudu doplnit důkazy v případu žaloby SPD na zařazení do zprávy o extremismu. Rezort současné vládní hnutí ve vládě za druhou polovinu roku 2022 zmiňuje opakovaně a podle SPD to zasáhlo do jejich práv a požaduje omluvu. Tohle téma je před námi, přeji hezké odpoledne.
5: Odpolední Radiožurnál
9: a Hanka Schánilová.

0: Obvodní soud pro Prahu 7 po třetí dnes se jednal o žalobě vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Jednání je odročené, ministerstvo vnitra má 14 dní na doplnění odůvodnění nebo na předložení dalších důkazů. A to soudní jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Dnes samosoudce a předseda obvodního soudu pro Prahu 7 Tomáš Louda procházel velmi stručně dříve už předložené důkazy a potom zhruba 2,5 hodiny probíral nové, ani ty ale podle Loudy nestačí a advokát ministerstva si proto vzal 14-denní lhůtu na jejich doplnění. Víc komentovat kroky rezortu nechtěl.
0: Proč vůbec SPD žaluje rezort? Vadí to samotné zařazení do zprávy o extremismu?
1: Ano, zpráva za druhou polovinu roku 2022 zmiňuje SPD v souvislosti s nenávistnými projevy proti migrantům a muslimům, taky Ukrajincům a Romům. Podle SPD i soudu, ale zatím ministerstvo nedostatečně vysvětlilo, proč byla většina projevů hodnocena jako předsudečně nenávistná. Právě tím zpráva totiž sama argumentuje a o to v soudním jednání jde.
0: A čím argumentuje hnutí SPD?
1: Právě tím, že není možné říct, že by se vyjádření SPD většinově skládala z extremistických výroků, řekl pojednání advokát Martin Novotný.
2: Hnutí SPD prokazatelně vyvíjí legitimní činnost, ať už legislativní, či jakoukoliv jinou. A tvrdit, že vlastně dominantní složka tady té činnosti je nějaké šíření nenávisti, je v podstatě nereálné.
1: Už při jednání naznačil soudce Tomáš Louda, že je třeba odlišovat případy, kdy politická strana či hnutí vyjadřují prostě svůj názor, který je legitimní mít, a pak, kdy už se jedná o extremistický výrok.
0: Žalobu projednával obvodní soud pro Prahu 7 už po třetí. Proč?
1: Už dvakrát totiž rozhodnutí po zamítnutí žaloby vrátil po odvolání SPD Městský soud v Praze. Podle něj dostatečně na obvodním soudu neprovedli všechny důkazy a zároveň taky rozhodl, aby na potřetí spis dostal jiný soudce. I proto bylo dnešní jednání o něco delší, trvalo zhruba 3,5 hodiny. Ještě dodám, že žalob na své zařazení do zprávy o extremismu podalo hnutí SPD více, zatím ale padlo jenom jedno pravomocné rozhodnutí. To dalo za pravdu loni v říjnu SPD a týkalo se zprávy za druhou polovinu roku 2020.
0: A soudní předlíčení sledovala Františka Rohlíčková. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Přiletět jenom s pár kufry, ale pak pohodlně procestovat celou zem. Tak to vám na dovolené může umožnit pronajmutí si auta. Čeho se přitom vyvarovat, aby objevování historických měst nebo možná nějaké exotické přírody neskončilo potom s nějakými slzami na tváři, tak to si povíme za chvíli v odpoledním Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Jak svobodně procestovat cizí zemi, na někoho se nevázat, nebýt závislý na nějakých jízdních řádech nebo na přesném plánu cestovní kanceláře. Tak jednou z takových možností je půjčit si v dané zemi auto a s ním projet místní cesty, objíždět památky a tak dále. Aby se ale z půjčení auta nestala nějaká noční dovolenková můra, tak si musíme dát na spoustu věcí pozor. Řekne nám o tom Krištof Jiřík z domácí redakce. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Krištofe, jak se připravit na půjčení auta? Co si máme zkontrolovat nebo vyřídit už před samotným odjezdem?
1: Tak plánování a příprava je při pronájmu auta klíčová. Samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letiště, kterou potkáme, ale plánováním se můžeme vyhnout velkým potížím. Nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme taky třeba otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění, anebo naopak při plánovaném návratu. A další aspekt dodá místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
2: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude, nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
1: Jan Papež taky upozorňuje, že pobočky jedné velké nadnárodní společnosti můžou v každé zemi fungovat odlišně a i pravidla půjčování můžou být jiná. Pak je důležité rozmyslet si, jaké auto si chceme pronajmout, tedy nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme nebo jaké jsou v dané zemi cesty. Protože vozidlo pro cestu po historických městech budeme vybírat jinak než auto pro divokou cestu přírodou.
0: No a jak je to s platností řidičského oprávnění?
1: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který z těch typů uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz, praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
2: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. Vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce. A co Luizovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luizi blbneš? A on vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
1: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Tady pozor, protože většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní, kterou ale půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kreditní kartu, která pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo. Pro takové případy bychom měli myslet i na pojistku a tady máme dvě možnosti. Buď to pojištění, které je součástí půjčovného, anebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven.
0: Papírování máme tedy vyřešeno, ale už před námi stojí, představ si, to naše auto. Na co si musíme dát pozor při přebírání auta?
1: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran, zvenku i zevnitř zkontrolovat a prohlédnout.
0: Nafotit?
1: Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit si video a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, třeba odřené anebo promáčknuté plechy, poškozená skla nebo třeba i znečištěný interiér vozidla. A to proto, aby nám pak půjčovna takové poškození, které jsme ale my nespůsobili, při vrácení auta nenaúčtovala.
0: Tak vyhneme se zbytečným dohadům, že?
1: Přesně tak.
0: Krištof Jiřík z naší domácí redakce, teď ve vysílání odpoledního radiožurnálu. Moc díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Teď je 15 hodin 23 minut a posloucháte nás dál ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
1: V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server i rozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. 27 chce napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Za půjčku se původně měla zaručit celá unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko ručit odmítly. Dohoda mezi Ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávkách ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPICZ. A na Břeclavsku je letos výrazně míň komárů než v předchozích letech. Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho, kvůli kterému se nevytvářejí vhodné podmínky pro líhnutí vajíček. Hygienici dál sledují situaci v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje, kde bývají komáří kalamity nejčastější. Oproti běžným letům evidují jen zlomek komárů. Sport. Marie Bousková porazila Američanku Leovou ve dvou sadách a prošla do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze. O postup teď bojuje Tereza Valentová, a to za dohledu reportéra Davida Prouzy.
2: Tereza Valentová prohrála první set jednoznačně 1-6, do druhého setu ale vstoupila úplně jiná česká reprezentantka, vede 3-0 při podání Australanky Jointové. Na centrálním dvorci na Štvanici nastoupí ještě Dominika Šalková proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na Hradecké před Prahou, taky na silnici 20 u Českých Budějovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy čekejte minimálně půlhodinovou kolonu za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 8. kilometru v omezení u sjezdu na Brandýs se srazila dvě nákladní auta. Průjezdný pouze levý pruh. Osobním autem se vyplatí sjet už na 18. kilometru. Exit Lysa, objet to po souběžné silnici, je volná. V Praze velmi silný provoz, hodně ucpaná je mimo jiné jižní a štěrboholská spojka směr Hradec Králové. Před stavbou okruhu u Běchovic uklízejí v pravém pruhu po nehodě. Kolona se sune už ze Spořilovské, kamiony už z dálnice D1 a zdržíte se okolo 50 minut. Na silnici 20 na příjezdu do Budějovic z Písku čekejte kolony. Před kruhovým objezdem na Hlubokou nad Vltavou se srazilo auto a dvě motorky, na místě záchranáři. Oběd se to dá osobním přes Čejkovice. Na silnici 20 je ještě jedna nehoda na příjezdu do Plzně z Karlových Varů. U nákupního centra Globus dvě auta v sobě projíždí se Kyvadlově. I tam čekejte kolony. Ještě na Zlínsko silnice 57 mezi Valašskou Polankou a Lidečkem stále neprůjezdná, je tam převrácená cisterna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer pak začnou srážky a částečně taky oblačnost od jeho západu ubývat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Skánělová.
0: Hezké odpoledne. V Radiožurnálu budeme v té následující půlhodině mluvit také o návštěvách antidopingových komisařů na Tour de France.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ukrajinská armáda má nového hlavního velitele. Stal se jím generál Michajlo Drapaty, který nahradil dosavadního generála Oleksandra Syrského. Více o situaci na Ukrajině už si řekneme s naším tamním stálým zpravodajem Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké jsou reakce na výměnu velitele v tak klíčovém postavení za pokračující ruské agrese?
2: Těch reakcí je samozřejmě celá řada, ať už od veřejnosti, médií nebo ukrajinských politiků, vojáků samozřejmě, které to zajímá mimořádně, protože se jich to bezprostředně týká. Zajímavé je například to, co na odchod řekl už teď už bývalý vlastně hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Oleksandr Syrský, který na sociálních sítích napsal, že tedy přenechává armádu svému nástupci, která nejen drží nebo dokáže udržet obranu, tím měl na mysli především tu víc než 1000 kilometrů dlouhou frontu, ale že už také přebírá iniciativu na některých tedy částech fronty a že postupuje a pod jeho velením, tedy pod velením Syrského, se podařilo osvobodit 700 kilometrů čtverečních okupovaných území. Samozřejmě Ukrajinci také na jiných místech fronty něco ztratili, ale tady jde o vyjádření Syrského, které se potvrzuje i přes různé nezávislé zdroje, například projekt Deep State a podobně.
1: Martina, může příchod nového hlavního velitele nějak zásadně proměnit situaci na frontě?
2: Strategicky určitě ne, ale bude znamenat, zdá se, daleko lepší koordinaci v rámci jednotlivých druhů vojsk, brigád, skupin, vojenských sborů a také lepší komunikaci mezi ministerstvem, které se stará o dodávky zbraní a munice. Armádě tam byly velké problémy právě v komunikaci mezi velením armády, generálem Syrským a ministrem obrany Fedorovem. Víme, že to vyústilo vlastně v odvolání obou těchto mužů, vojáků a politiků, takže tam se dá očekávat, že Drapaty, který je nesmírně zkušeným vojákem a má velkou autoritu v armádě, může vlastně naladit tu komunikaci uvnitř armády tak, aby vlastně ona nikde nezadrhávala a všechno fungovalo tak, jak má.
1: Ukrajinci pokračovali v leteckých útocích na cíle v Rusku. Co se jim podařilo zasáhnout?
2: Byly to velké sklady, celé terminály ruského marketplaceu, to je taková obrovská zásilková společnost, kde si člověk může objednat úplně všechno. Zasáhli v Krasnodarském kraji, v dalších místech Ruska, nešlo o první takové zásahy, ale ty požáry byly opravdu obrovské a ty sklady, ty terminály jsou úplně zničené. No a pokračovali také v útocích na anektovaném Krymu, velmi intenzivních, už jsou tam velké problémy s proudem i na jihu poloostrova, ve velkých městech, nejenom na severu, kde ten proud a voda už nejsou delší dobu. No a Ukrajinci také zasahovali proti ruské stínové flotile, proti tankerům v Azovském a Černém moře. Jak sdělilo velení bezpilotních sil, tak se podařilo v uplynulých 48 hodinách zasáhnout dalších 13 plavidel, celkem tedy už téměř 200. To ale neznamená, že jsou potopené, znamená to, že jsou poškozené a rozsah poškození se zjišťuje, nicméně je to velmi důležité ochromení ruské logistiky právě v této části Černého a Azovského moře.
1: Ukrajinský prezident tedy vyměnil hlavního velitele armády. My jsme o tom mluvili s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Děkuji a naslyšenou, Martine.
2: Naslyšenou.

Na Tour de France se vedle boje o žlutý trikot řeší také noční návštěvy antidopingových komisařů. Ti totiž budí elitní světové cyklisty ze spánku mezi náročnými etapami. A ten důvod, ten vám přiblíží sami za chvíli.

0: Na Tour de France se v posledních dnech vedle sportovních výkonů řeší i noční dopingové kontroly. Komisaři při nich totiž budili největší hvězdy závodu a podrobnější informace už o tom má teď Lukáš Antoš ze sportovní redakce. Vítej, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak tady je Pogačara vytáhli z postele kolem 4:30 hodiny ráno. Jonase Vingegaarda dokonce kolem 2:00 podobnou dopingovou kontrolu absolvoval také Florian Lipovic. A právě podle poslední dva jmenovaní, kteří byli přes noc testováni v následující etapě spadli a z letošní Tour odstoupili. Právě tyto kontroly vyvolaly debatu, jestli jsou opravdu nezbytné, nebo by sportovci bylo možné testovat až ráno. Ředitel českého antidopingového výboru Martin Čížek ve vysílání radiožurnálu Sport vysvětlil, že v nočních hodinách testuje kvůli tomu, že by jim právě mohlo přijít na přirozené zvyšování hormonu erytropoetinu.
2: Mluvím o takzvanému EPU, které lze v určitých mikrodávkách použít ve večerních hodinách a ráno vlastně velmi těžké detekovat, jestli vlastně k tomu užití došlo nebo ne.
0: Ty noční kontroly vyvolaly kritiku samotných závodníků. Je takový zásah do naprosto nutné regenerace opravdu nezbytný?
1: Tour de France je 3-týdenní závod, ve kterém rozhodují i drobné detaily, takže každá hodina spánku je pro závodníky pochopitelně důležitá. A sám lídr Pogačar i jeho hlavní konkurent Vingegaard upozorňovali, že je noční kontrola připravila o část odpočinku před další etapou.
0: Podle francouzských médií navíc noční kontroly podléhají zvláštnímu povolení. Znamená to, že když byli takto testováni právě Pogačar, Vingegaard nebo Lipovic, existovalo vůči nim nějaké konkrétní podezření?
1: Ve Francii totiž mohou odběry mezi 9:00 večer a 6:00 hodinou ráno probíhat jen za mimořádných okolností a se souhlasem soudce. Samotné úřady ale zatím neuvedly, proč vybrali právě tyto závodníky. Ředitel českého antidopingu právě Martin Čížek si to vysvětluje tak, že když testujete nejlepší závodníky, vyhnete se případným spekulacím.
2: Představme si tu situaci obráceně, kdyby jsme toto noční testování nedělali a ty fanoušci se dozvěděli, že tady existuje takováhle možnost si pomáhat i přes tu noc tím EPem, tak by potom vlastně celá ta tour měla takový pochybný dozvuk, jakože vlastně třeba vyhrál ten, kdo si něčím pomáhal.
1: Cyklistika a zvlášť hodně sledovaná Tour de France má za sebou dopingovou aféru z přelomu tisíciletí. Po ní muselo vedení Tour vymazat z historie 7-násobného vítěze Lance Armstronga. V roce 2012 mu za porušování pravidel zpětně odebralo všechny tituly.
0: Tak to byl trochu pohled i do historie od Lukáše Antoše. Díky moc za naslyšenou.
1: Mějte hezký den.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall, na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci, a mluví i o tom, že jeho syn je genius a on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak s pravdou ven, pane řidiči. Řekněte mi, jak vy to s těma holkama dělá?
2: Tak jednoduchý jako vy to teda nemám.
3: Ty takový talent a děláš tady šatnářku.
4: Milovice, družba, znáš?
2: No jasně, družba. Barevná Saskie. No řekni, mámo, kdo tohle má?
5: Filmová retrosérie Volha. Zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gůda.
7: Ministr Macinka se sešel s novou ruskou velvyslankyní, vyzval k míru na Ukrajině. Požár budovy 34 ve Zlíně zlikvidovaný, hasiči ruší mimořádná opatření. Tenistka Valentová bojuje o postup do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Příjezd do Českých Budějovic po silnici 20 od Písku komplikuje nehoda a počasí zítra bude proměnlivá oblačnost. Postupně s přeháňkami večer se začne vyjasňovat a teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Anou Ponomarjovovou. Řekl jí, že třeba ukončit válku na Ukrajině. Ohradil se taky proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Podle Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
8: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
7: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riádem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Podle mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříkové se tak ruší mimořádná opatření, včetně doporučení nevětrat. V platnosti ale zůstává zákaz vstupu do oplocených prostor kolem domu. Na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontují zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
9: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
10: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
11: Věřím, že

0: Při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
1: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál. Sport.
2: Tenistka Marie Bousková si na pražské Štvanici zahraje čtvrtfinále turnaje okruhu WTA. Američanku Leovou porazila po setech 7-5 a 6-4. Tereza Valentová teď bojuje o postup s Australankou Jointovou a aktuální informace má reportér David Prouza.
3: Zápas zcela vyrovnaný, 1-1 na sety a také 2-2 ve třetím setu. Připomínám, že vítězka tohoto zápasu nastoupí právě proti Marii Bouskové a doplním i to, že Dominika Šalková na centrálním dvorci po tomhle utkání nastoupí proti Francouzce Dodánové. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na Štěrboholské spojce v Praze a ucpaný obchvat Jičína. V Praze silná odpolední špička komplikovaná nehodami. Na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové se před stavbou okruhu u Běchovic srazila dodávka s kamionem. Průjezdný zůstal pouze levý pruh a kolona se táhne už ze Spořilovské ulice. Kamiony už z dálnice D1. Počítejte se zdržením okolo 50 minut. V Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony v okolí Národního divadla se nehýbou a přelevá se to i jinam. Na silnici 20 na příjezdu do Českých Budějovic z Písku čekejte kolony. U kruhového objezdu na Hlubokou nad Vltavou zasahují záchranáři u nehody dvou motorek. Kolony jsou tam ze všech stran. Silnice 57 z Valašské Polanky do Lidečka byla neprůjezdná kvůli převrácené cisterně. Teď už se opět projíždí, alespoň kyvadlově. Kolony jsou tam ale stále velmi dlouhé. A ještě silnice 16 na obchvatu Jičína, dlouhé kolony z obou stran. Je tam nehoda u sjezdu na Popovice, zřejmě větší. Silnice vypadá v tuto chvíli neprůjezdná. Dá se to objet přes Jičín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se pak začne vyjasňovat. A nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin, 6,5 minutky k tomu, no a během zpravodajského přehledu přišla další důležitá zpráva. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů, oznámil to ve vyjádření na webu Hradu. Hlava státu využila pravomoc vrátit zákon parlamentu po třetí. Jako důvody svého veta prezident uvedl ohrožení dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a oslabení kontroly ze strany sněmovny ve prospěch vlády. A my k tomu samozřejmě přidáme další detaily a souvislosti v odpoledním Radiožurnálu, tak s námi určitě zůstaňte. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Bolavá kolena ani klouby nemusí být překážkou pro výlet na Praděd. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska právě dnes, jako každou středu, jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Má 40 míst k sezení i jedno místo pro invalidní vozík a zájemce vyveze z Karlovy Studánky až k vysílači.
1: Nemám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav.
1: Nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena, takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí?
3: Tak se jdem podívat no, na posled, možná.
1: To mi toho rád na horské službě. Takže mu se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
5: Jančevová.
4: Máme lidi hodně.
5: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
5: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online.
5: Aha.
4: A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
5: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než lidi seniori jsou vychovaní. Tak jakože umí pozdravit, jsou takový klidnější. Příjemná práce s něma.
6: Tady, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Praděd těší i Martina Jalamasová.
7: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Praděd nedošla.
5: Aha.
7: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No, tak když tak uvidíme Praděd v dešti, no. To je taky zážitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
7: Běžky bych tam prostě nedošla. Takže mi to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníků Andrea Brtníková, Radiožurnál.

Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Oznámil to dnes ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná i budoucí vlády, bude hospodařit s veřejnými penězi. My půjdeme dál na Radiožurnálu. Bílý dům plánuje nová cla pro 60 zemí. Stávající plošná opatření totiž v pátek vyprší a to stihneme probrat ještě před půl pátou. Teď Alva.

0: Spojené státy stojí před klíčovým týdnem obchodní války. V pátek po půlnoci vyprší dočasné 10% clo na veškerý dovoz. To Donald Trump zavedl poté, co mu nejvyšší soud v únoru zrušil původní systém dovozních poplatků. Kongres prodloužení zjevně neschválí a tak administrativa spěchá s náhradou. Jak to už probereme s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Teď je Jana v Praze a my tě vítáme. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si jen připomenout, jaká cla platí ze strany Spojených států teď.
1: Základem, Štěpáne, je pořád to 10% clo, které platí na veškerý dovoz ze všech zemí. Nad ním potom jsou sektorová cla na konkrétní zboží, třeba ocel nebo hliník, a pak jsou tady individuální sazby. Třeba Česká republika v rámci Evropské unie se vyjednala 15% cla, Kanada tento týden dostala 50% cla. Důležité je, že celá tahle konstrukce je provizorium a to její základní patro, to plošné clo, má životnost přesně do pátku.
0: No a v pátek v jednu minutu po půlnoci toto plošné 10% clo vyprší, co se tedy stane pak?
1: Ten zákon, o který se to clo opírá, ho dovoluje jenom na 150 dní a to prodloužení potom musí schválit kongres, jak si říkal, ten se k tomu nemá, takže teoreticky v pátek by se vlastně dovoz do Ameriky vrátil k těm běžným nízkým sazbám, které ještě platily před obchodní válkou, ale přesně právě proto Bílý dům závodí s časem a chce stihnout, aby žádná mezera nevznikla. Podle agentury Bloomberg chce Trumpova administrativa ještě do pátku vyhlásit nová cla, ta mají být ve výši 10 až 12,5% a na to na dovoz ze 60 zemí, včetně Japonska, Jižní Koreje nebo Indie.
0: Pro zavedení cel musí být vždy nějaký důvod, tak jaký uvádí Trumpova administrativa teď?
1: Tentokrát je to nucená práce. Bílý dům tvrdí, že 60 zemí nedostatečně vymáhá zákazy nucené práce a Amerika se proti tomu bude bránit těmito cly, což je tedy úplně jiné zdůvodnění než na jaře, kdy Donald Trump mluvil o ekonomické nouzi.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut Radiožurnálu.
1: Vláda Andreje Babiše si zvykla předkládat zákony takzvanou poslaneckou cestou a vyhýbat se tak připomínkovému řízení. Legislativní proces se tím zrychlí. Jak se to projevuje na kvalitě schvalovaných zákonů? Vladimír Kroc se zeptá předsedkyně České advokátní komory Moniky Novotné.
2: Poslouchejte 20 minut Radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Mám v hlavě naše dny.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se čtyřmi širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte. Objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 16:30. Zprávy a Ondřej Látal.
2: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček. Ten bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje snížit cenu jednorázových jízdenek pro cestu autobusem až o třetinu. Od příštího roku by tak lístek měl stát 2 libry v přepočtu 57 korun. Zastropování cen se vztahuje na Anglii s výjimkou Londýna. Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začaly měřit geodeti. Magistrát tím chce porovnat dřívější změřenou hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo nové číslo stejné anebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Sport. Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Nad Američankou Leovou zvítězila ve dvou setech. Dál jde i Tereza Valentová, která porazila ve třech sadách Australanku Jointovou. O postup bude odpoledne bojovat ještě Dominika Šalková. Nastoupí proti Francouzce Dodánové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 v Brně a nehoda u Mirošovic. Na dálnici D1 se zdržíte na průjezdu Brnem v obou směrech. Provoz brzdí omezení na 196. kilometru. Větší fronta je aktuálně ve směru z Prahy na Ostravu. Počítejte v Brně asi půl hodiny navíc. Dálnice D1 ještě jednou ve směru z Prahy do Brna. Čerstvá nehoda teď před sjezdem na Benešov. Dvě auta v levém pruhu na 19. kilometru a na místo jedou hasiči. Uvolněte uličku začínající koloně. V Praze silná odpolední špička, navíc na Štěrboholské spojce směrem na Hradec Králové už několik hodin překáží dodávka po nehodě v pravém pruhu před stavbou okruhu. Kolona se sune od Spořilovské a je to na 45 minut. Na pražském okruhu se zdržíte i před sjezdem na Ořech, a to v obou směrech. Delší je fronta z letiště na 25 minut. V Praze velmi ucpané i centrum města kvůli opravám na kritických místech, třeba na magistrále. Kolona od Nusalského mostu až k omezení na Hlávkově mostě zabere asi 35 minut. No a ještě horší je situace na nábřežích a v okolí Národního divadla. Ještě do Českých Budějovic výjezd směr Písek po silnici 20. Na kruhovém objezdu u Hluboké vážná nehoda a je to ucpané ze všech stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky, večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22, na jeho Moravě až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů. To byly zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16:34, přejeme vám pěkné odpoledne a zůstaňte s Radiožurnálem.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Státy Evropské unie dnes znovu usilují o schválení 21. balíku sankcí proti Rusku. Vyjednávání ale váznou hlavně kvůli odporu Řecka. Návrh nových postihů počítá mimo jiné se zákazem vstupu na území Unie pro všechny Rusy, kteří bojovali ve válce proti Ukrajině. No a my se proto za chvilku spojíme s naší bruselskou zpravodajkou.

0: Je to už měsíc a půl ode dne, kdy Evropská komise představila návrh 21. balíku sankcí proti Rusku. Státy Evropské unie ho ale dosud neschválili. Znovu se o to zástupci členských zemí pokouší dnes na jednání v Bruselu. Vyjednávání brzdí zejména odpor Řecka proti možnému zákazu přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč se zatím členským zemím nepodařilo 21. balík sankcí schválit?
1: Sankce se jako vždy musí schválit jednomyslně a proti 21. balíku mělo od začátku několik členských států z různých důvodů výhrady. Většinu z nich už se podařilo nějakým způsobem vypořádat a vyřešit, nicméně poslední věcí, která schválení toho balíku brání a blokuje, tak to je podle mých informací od diplomatů právě postoj Řecka, které odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného plynu do třetích zemí. Podle Řecka, které je námořní velmocí, by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Řekové argumentují, že jejich lodě tím přijdou o zakázky a navíc, že si Rusko stejně najde tankery z jiných zemí a bude tak zkapalněný plyn bez problému dál vyvážet. Evropská komise se snažila jim tyto argumenty vyvrátit. Uvidíme, jestli se to podaří. Zástupci členských států se znovu budou pokoušet dohodnout ještě dnes večer.
0: A na čem už tedy shoda je? Jaké nové sankce ten 21. balík má obsahovat?
1: On se zaměřuje mimo jiné na ruskou energetiku, banky, kryptoměny a taky na vojenský průmysl. Počítá například s dalším zákazem vývozu technologií a materiálů využitelných při výrobě dronů nebo v letectví. Na sankční seznam by měly přibýt také další ruské banky a lodě takzvané stínové flotily. No a ten návrh také počítá se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy, kteří bojují anebo bojovali ve válce proti Ukrajině.
0: Ve vysílání radiožurnálu bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

Sněmovna přehlasuje veto zákona o rozpočtových pravidlech, ke kterému dnes přistoupil prezident Petr Pavel. Na síti X to uvedla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Andrej Babiš, premiér České republiky, pak řekl, že prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů je nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické a potvrdil, že koalice udělá vše pro to, aby ho přehlasovala. Vy jste stále s Radiožurnálem.

0: 10 výher z posledních 11 zápasů, to je bilance Marie Bouskové, česká tenistka a úřadující šampionka Live Sport Prague Open je už ve čtvrtfinále pražského podniku WTA. Nejen o tom teď budeme mluvit, nebo nejen o tom teď bude mluvit David Prouza. Dobrý den.
1: No a Marie Bousková nebude sama ve čtvrtfinále. Potom, co Češka porazila Líjovou 7-5 a 6-4, tak na centrálním dvorci na Štvanickém ostrově Tereza Valentová v třísetové bitvě zdolala nakonec Australanku Maju Jointovou 6-3 v rozhodující třetí sadě a tím pádem je jasné, že bude mít český tenis zastoupení v semifinále, protože čtvrtfinálovou dvojici tvoří právě Marie Bousková a Tereza Valentová. O postup mezi nejlepší osmičku se teď aktuálně na centrálním kurtu na Štvanici snaží taky Dominika Šalková a vstoupila skvěle do zápasu. Pasu s francouzskou Dodánovou vede totiž 3-0 v prvním setu. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.

0: Představuje Toulky první republikou.
1: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď.
0: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
0: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy má Ondřej Látal.
5: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Trump pohrozil Íránu další palbou za útoky v Hormuzském průlivu. Tenistky Valentová a Bousková jsou ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
7: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Hasiči oznámili likvidaci požáru budovy 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Zásah trval 14 dnů. Požár vypukl 9. července ráno a větší část budovy se zřítila. Podle mluvčí hasičů Lucie Javoříkové na místě dál zůstává jedna hasičská jednotka.
8: Tím byla ukončena mimořádná opatření přijatá v souvislosti s touto událostí, včetně doporučení obyvatelům v okolí nevětrat. I nadále však zůstává v platnosti zákaz vstupu do vytyčeného prostoru kolem objektu, který je zabezpečen oplocením. Toto opatření je nezbytné z důvodu zajištění bezpečnosti, neboť objekt je po rozsáhlém požáru staticky narušen.
5: Příčinu požáru teď zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Může to trvat i několik měsíců. Spojené státy odpoví na každý íránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním blízkovýchodní země. Na své síti True Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že Washington bude cílit na mosty a elektrárny v Íránu, a to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Spojené státy a Írán spolu v červnu uzavřeli memorandum o porozumění, které mělo vést k finální mírové dohodě. Tu se ale zatím nepodařilo dojednat. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
9: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu, a to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
4: Sport. Tenistky Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bousková porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4, Valentová Australenku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Další z Češek, Dominika Šalková, nastoupila proti Francouzce Dodánové a je u toho reportér David Prouza.
10: Dominika Šalková vstoupila skvěle do souboje s francouzskou sokyní, vede totiž 5-1, teď neproměnila setball, ale má k dispozici svůj servis a může velmi záhy uzavřít první sadu. Poslouchejte koncovku na Radiožurnálu Sport. Ze Štanice David Prouze, Radiožurnál.
4: Šest českých vodních slalomářů dnes čeká boj o postup do semifinále mistrovství světa. V americké Oklahomě se představí nejprve kanoisti, pak kanoistky. Jako první z Čechů půjde do akce Lukáš Rohan zhruba za hodinu a čtvrt.
6: zelená.

0: Vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D1 u Brna, kolony v Praze. Dálnice D1 je teď neprůjezdná na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Na kilometru 203 čerstvá vážná nehoda. Srazila se dodávka s osobním autem. Uvolněte uličku pro hasiče, jedou na místo. Dá se to obět Ostravskou ulicí přes Brno. Na D1 kolona i v opačném směru na příjezdu do Brna z Prahy. Tam je to kvůli omezení na 196. kilometru a zdržíte se osobním asi 25 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Hradec Králové už několik hodin brzdí provoz dodávka po nehodě. Blokuje pravý pruh před stavbou okruhu u Běchovic a kolona je dlouhá. Zdržíte se okolo 45 minut. Brzdí se už v podstatě na D1 na příjezdu do Prahy u Průhonic. Velké kolony i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Zdržíte se jak od letiště, tak i ve směru z D1, a to až půl hodiny. No a v Praze platí doporučení nejezdit do centra autem. Centrum velmi ucpané v souvislosti s opravou kolejí na Národní třídě. Kolony se v okolí Národního divadla a nehýbou a přelevá se to i jinam. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách, na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy. A začíná 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
3: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů, a tedy aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
4: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená u těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
3: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
4: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
3: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
4: Tomu se říká právní kazuistika. A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů Ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebujelý systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
3: A měl byste příklad takových libivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
4: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to, směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení, nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
3: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
4: No nepochybně.
3: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
4: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
3: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
4: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie. To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
3: Když se vrátím na začátek k tomu vašemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
4: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. My, tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány, organizace, ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená musí některé akceptovat a nebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
3: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje? Těch poslaneckých návrhů.
4: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by poslanecká sněmovna úplně opustila.
3: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO, Taťána Malá, tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
4: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. A hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma a vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže to je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný. Ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
3: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky, to tedy nebývá zvykem?
4: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
3: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
4: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
3: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
4: Ano, oficiální připomínkové místo.
3: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
4: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
3: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
4: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
3: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
4: No, změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
3: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
4: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest odnětí svobody. A vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody, nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinů. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. Ono, a tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
3: A má to ten preventivní účinek, nebo ne? To vězení.
4: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
3: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
4: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení jakou dobu trvá. On se tomu může různě vyhýbat. Pak když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako, je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. a neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
3: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Na zdroj nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
4: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let. A nevím nic ani o důvodech, které k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí. A že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem a přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, kteří se tam o ně starají.
3: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
4: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické, analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali tehdy, ale až po, nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
3: Jeroným Tejc by chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
4: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat je úplně mylné.
3: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
4: Určitě.
3: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
4: Také děkuji na naslyšenou.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc, teď už jsou připraveny další zprávy.
5: Zprávy má Ondřej Látal.
2: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické. Zákon se teď vrátí do sněmovny. Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily, potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kalasová. A to s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Americký výrobce čipů AMD investuje miliardy do vývoje firmy Anthropic. Společnost, která vyvíjí systémy umělé inteligence, naopak od AMD nakoupí nejnovější čipy. Podle listu Wall Street Journal se hodnota zakázky pohybuje v řádu desítek miliard dolarů. Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí zhruba 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku. Sport. Marie Bousková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje okruhu WTA. Teď usiluje o postup Dominika Šalková proti francouzské Dodánové. Slovo má reportér David Prouza.
6: Dominika Šalková vede 6-1, 5-1 a 40-15. Dodánová servíruje na střed a pokusí se odvrátit další matchball a to se jí daří, takže 40-30 z pohledu Dominiky Šalkové, ale ještě jeden matchball tam je. Můžete poslouchat přímý přenos na radiožurnálu Sport ze Štvanice. David Prouza, radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D1 u Brna, v Praze kolony. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy neprůjezdná. Na kilometru 203,5 za sjezdem na Svitavy se zrazilo auto s dodávkou. Vrtulník záchranné služby před chvilkou odletěl, stále to ale nejede směr Brno. Dopravu policisté odklánějí u Rohlenky.
7: Vlastně svádí veškerý provoz jakoby na Rohlenku a na vedlejší silnici 430 směrem na Brno.
1: Před odklonem z dálnice, taky už na staré silnici před Rohlenkou, čekejte kolony. V Praze je velmi ucpaná jižní spojka s směrem na Hradec Králové. Na Štěrboholské spojce před stavbou okruhu u Běchovic už několik hodin stojí odtahovka s naloženými auty po nehodě. Blokuje pravý pruh, kolona se táhne už ze Spořilovské ulice a kamiony brzdí už na příjezdu po D1 za Průhonicemi. Zdržíte se desítky minut. Velké kolony i na pražském okruhu před sjezdem na Ořech, jak od letiště, tak i směrem z D1, je to až na půl hodiny. No a v Praze připomínáme velmi ucpané centrum města. Dopravu komplikují opravy na těch kritických místech. Třeba na magistrále z Pankráce do Holešovic kolona zabere asi 35 minut a ještě horší je to v okolí Národního divadla. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami. Na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se můžou objevit i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. To byly zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: A ještě něco pro fanoušky cyklistiky. Belgičan Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. Radiožurnál je s vámi, pěkný den.
0: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství, tak už zhruba dva týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Nová vláda tvrdí, že právě takhle začíná náprava 16 let propagandy. Zahájila proto jejich největší proměnu od pádu komunismu a přijala i nový zákon. Jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti, ukážou až příští měsíce.
1: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
2: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
1: Stanice M1 čelila kritice opakovaně. Před letošními volbami například vysílala pořad Hrůzy války o dění na Ukrajině. Moderátoři ve studiu mezi virtuálně vytvořenými troskami, plameny a zničenými budovami varovali, že konec vlády Viktora Orbána může zatáhnout Maďarsko do války. O ruské invazi jako příčině konfliktu se přitom mluvilo jen okrajově. Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
3: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
1: Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
4: Mnohem důležitější než zákony je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
1: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy stále zavřená. Na kilometru 203,5 těsně za sjezdem na Svitavy se zrazila dodávka s osobním autem. Na místě záchranáři a nedá se projet směrem do Brna. Dopravu policisté odklání na 206. kilometru na Rohlenku a jede se do Brna po staré silnici. Na dálnici před odklonem je kvůli tomu kolona už z 210. kilometru a nehýbe se. Poslední volný sjezd je teď na 216. kilometru na Rousínov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál. Na jaře postoupila fotbalová zbrojovka Brno s velkou slávou po třech letech ve druhé lize zpět do nejvyšší soutěže. Na startu sezóny se ale o pozornost dělí. Administrativně se totiž nakonec do šance ligy dostal taky další brněnský klub Artis. Poprvé od roku 1937 tak budou v Brně hrát nejvyšší soutěž dva týmy.
1: Nemyslím si, že to je nějaký problém. Prostě budeme s ním pracovat, teda ty tady je, jo, a to můžu říct, že se ty se máme, si myslím, velmi dobrý vztahy, jo, že vlastně i s managementem, jo, včera s Peťou Kubou, nechceme si dělat to, co nás naschválí a vlastně je to ve finále pro fotbal dobře, protože tady bude další jako velký derby.
2: Vidí výkonný ředitel fotbalové zbrojovky Brno Jiří Sabou pozitiva na tom, že i po postupu do první ligy bude historicky nejúspěšnější brněnský klub ve stejné soutěži jako městský rival Artis. Šance liga ale přináší vyšší nároky než druhá nejvyšší soutěž, ve které se kluby potkávaly v minulých ročnících.
1: Tohle Brno zvládne. I ve finále to vlastně i tlak vlastně na to město, na to, aby prostě ta Srbka se tady zrekonstruovala. Říkám, já se na to těším a i vlastně to derby s tím Artisem tady bude kořením ligy.
2: Zbrojovka s Artisem totiž nesídlí jen ve stejném městě, ale částečně sdílí taky stejný stadion v Srbské ulici. Přes týden je tam doma zbrojovka. Artis využívá hřiště jen při zápasech a jinak má zázemí jinde. Podle trenéra zbrojovky Martina Svědíka už mají týmy tento model zažitý z minulé sezóny.
3: My se hlavně zabýváme vlastně sami sebou, tak aby jsme my to měli jasně nalejnovaný, jasně udělaný a musíme respektovat, že tady ten druhý tým je, prostě, že musíme třeba vyklidit kabinu, když oni tady hrajou, takže už to máme naučený a nemyslím si, že v tomhle tom by byl nějaký problém.
2: Co ale může být problém, je zátěž pro nově položený trávník, jehož zakořenění komplikovala na přelomu června a července velká vedra. Prvoligová sezóna odstartuje už o víkendu, přesto týmy ještě neměly možnost si novou plochu vyzkoušet.
3: Věřím tomu, že kluci to perfektně připravují, tak jak to bylo minulou sezónu. Je to pro ně těžký, protože tím, že tady opravdu hrajou ty dvě mužstva, tak to není úplně lehký, ale já myslím, že když budeme respektovat nějaký pravidla oba dva ty týmy, tak si myslím, že to bude dobrý a že oni udělají maximum pro to, aby to bylo připraveno.
2: Pořádný test čeká brněnský trávník hned v úvodním kole. Zbrojovka v sobotu přivítá před vyprodanými tribunami pražskou Spartu. V pondělí pak na stejném místě nastoupí Artis proti Mladé Boleslavi. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Další dění na trase Hrad Vláda, probereme to ve večerní publicistice s Věrou Štechrovou. Dobrý večer.
1: Je to tak, prezident Petr Pavel totiž vetoval spornou novelu, která má změnit zákony, které upravují sestavování veřejných rozpočtů. Sněmovna může to jeho veto přehlasovat většinou 101 hlasu a my budeme mluvit o tom, co tedy prezidentovi vadí a jestli to může ještě zhoršit jeho vztahy se současným kabinetem. Polsko se stalo rychle rostoucí evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog a mě bude zajímat, jaký vliv to má na drogovou scénu v Česku a jak na tenhle poznatek reaguje česká policie. No a americká společnost OpenAI uvedla, že autonomní agent, který byl poháněný jejími modely umělé inteligence, se při testu vymkl kontrole a narušil infrastrukturu jiné firmy. Já se budu ptát na to, jak se to vůbec může stát, co tedy firma testovala a jestli existuje proti takovým průnikům nějaká ochrana.
0: Večerní publicistika začne tradičně v 18 hodin a 10 minut s Věrou Štechrovou. Zatím díky, naslyšenou.

0: ne, poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob.
1: Tenistky Bousková, Valentová i Šalková prošly do čtvrtfinále pražského tenisového turnaje okruhu WTA. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna z Ostravy po nehodě neprůjezdná a zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přeháníky, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů. Je středa 22. července, dobrý večer u hlavních zpráv, přeje Ondřej Hatal.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Komentář k tomu nabídneme hned po zprávách. Hasiči po dvou týdnech oznámili likvidaci požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Okolí vyhořelého domu je oplocené a je tam dál zákaz vstupu. A na místě je reportérka Blanka Kovandová.
6: Tady na místě pořád hučí agregáda, zůstává zázemí hasičů. Na místě zůstane jedna jednotka profesionálních hasičů, která požářiště průběžně monitoruje a je připravená okamžitě reagovat, kdyby se situace změnila. Mluvčí společnosti Krým, která 34. budovu vlastní Marcel Schmidt, mi řekl, že i když hasiči vyhlásili likvidaci požáru, stále ještě budovu, přesněji to, co z ní po tom ničivém požáru a zřícení zbylo, majiteli nepředali. Stále tak není jisté, kdy začne demolice trosek. Zlína, Blanka Kovandová, Radiožurnál.
1: Policisti obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství je vyšetřovatelé viní ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
7: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
8: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
7: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. Přijala tak odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o rekordních 46 milionů korun. A podrobnosti má reportérka Adéla Kavříková.
9: Městská firma o peníze přišla poté, co jedna ze zaměstnankyň minulý týden podlehla tlaku falešného bankéře a policisty. Na několikrát jim z účtu organizace poslala asi 640 milionů. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Hradečtí radní dnes na mimořádném jednání pověřili dočasným řízením správy nemovitostí ředitele hradeckých technických služeb Tomáše Pospíšila a vedení města navíc rozhodlo i o hloubkové prověrce bezpečnostních a kontrolních mechanismů napříč všemi městskými organizacemi. Adéla Kavříková, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
10: Víme, co se děje u vás.
1: Personální změny ve vedení ukrajinských ozbrojených sil pokračují. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že novým náčelníkem generálního štábu bude generál Ihor Skibjuk. Zelenský předtím oficiálně jmenoval hlavním velitelem ozbrojených sil generála Michaela Drapatého. Výměna v armádě je součástí rozsáhlejších změn, proti kterým, zejména proti odchodu ministra obrany Fedorova, protestují Ukrajinci v ulicích.
11: Generál major Michailo Drapatý na sociálních sítích potvrdil, že od prezidenta Volodymyra Zelenského už dostal první úkoly. Má zesílit ofenzivní akce a posilovat vojenský potenciál.

0: Speciál Ukrajiny má také plánovat nové operace v týlu ruského protivníka a rozvíjet nové technologie. Drapatý napsal, že bude úzce spolupracovat s novým náčelníkem generálního štábu Ihorem Skibjukem. Označil ho za velitele, kterého zná od roku 2022 od operace osvobození Chersonské oblasti a na kterého je spolehnutí ve složitých situacích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Někdejší venezuelský prezident Nicolás Maduro dnes opět stane před soudem v New Yorku. Informuje o tom agentura AP. Obžalovaný je z toho, že organizoval pašování drog do Spojených států. Madura počátkem roku zadrželi americké speciální síly, které ho unesly do USA.
2: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Silie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Varhanáři instalují v katedrále Božského spasitele v Ostravě nové varhany. Namontovat musí asi 5800 píšťal. Bude mezi nimi i druhá největší kovová píšťala v Česku.
3: Ta nejdelší píšťala má 8 metrů a váží zhruba 200 kilo.
4: Jak mi říká vrchní varhanář Petr Dlabal, řemeslníci nejdříve postaví dřevěnou konstrukci skříně, do které asi za měsíc začnou osazovat další píšťaly. Nástroj musí zkompletovat a doladit nejpozději do 22. listopadu, kdy je v plánu slavnostní vysvěcení.
5: Věřím, že při těch velkých bohoslužbách se ten nástroj určitě využije a že se využije třeba i k nějakým hudebním produkcím, koncertům.
4: Říká ostravsko-opavský biskup Martin David. Lidé mohou na stavbu varhan přispět ve veřejné sbírce nebo si adoptovat jednu z píšťal. Z Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
6: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Leovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. A Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. První set ztratila 1-6, pak se ale nakopla k velkému obratu a výsledku 6-0 a 6-3.
7: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
6: 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Brna a nehoda v Praze na Štěrboholské spojce. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy po nehodě neprůjezdná. Na kilometru 203,5 se zrazila dodávka s osobním autem. Dopravu odklání u Rohlenky na starou silnici a před odklonem se dlouhá kolona moc nehýbe. Doporučujeme se už na Rousínov kilometr 216. V Praze velmi ucpaná mimo jiné jižní a Štěrboholská spojka směrem na Hradec Králové. Na Štěrboholské spojce před stavbou okruhu Běchovic několik hodin překážela dodávka po nehodě. Teď se jí podařilo dát na stranu. Kolona kvůli tomu popojíždí už z D1 od Průhonic a mohla by se začít rozjíždět. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Budějovic čekejte kolony za Kaplicí. Řeší tam nehodu a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. A teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy. A tady už je publicistika s Věrou Štechrovou.
10: Může prezidentovo veto novely o veřejných rozpočtech dál vyhrotit jeho vztahy s vládou? Jak Národní protidrogová centrála reaguje na to, že v sousedním Polsku se ve velkém vyrábějí syntetické drogy? A jak se mohlo stát, že testovaný model umělé inteligence společnosti OpenAI napadl nekontrolovaně jinou firmu? I o tom budeme mluvit. Prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit pravidla při sestavování veřejných rozpočtů. Zákon podle něj podstatně mění způsob, jakým mohou vlády hospodařit s veřejnými penězi a je ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.
11: Tento zákon umožňuje vládě půjčovat si výrazně více, než je tomu dnes. V praxi to znamená, že vláda získá větší prostor pro financování výdajů prostřednictvím dluhu. Stát by si tak na některé výdaje mohl půjčovat bez jakéhokoliv finančního limitu po dobu 10 let. Od roku 2026 do roku 2036. Přitom už teď náš dluh roste tempem, které dlouhodobě neufinancujeme. Budeme si půjčovat za stále vyšší úroky. Pokud se to nezmění, bude to muset v budoucnu někdo zaplatit, ať už škrty ve výdajích nebo vyššími daněmi. A nejvíc to může dopadnout na ty, kdo na to mají nejmíň.
10: Prezident také uvedl, že by novela oslabila sněmovní kontrolu nad veřejnými penězi ve prospěch vlády. Předloha se tak vrací do sněmovny, která může veto přehlasovat 101 hlasem. A podle ministryně za ANO Aleny Schillerové to udělají.
12: A je to nutné, protože kdyby měl zůstat stávající zákon v platnosti, tak platí to, že schodek státního rozpočtu může být maximálně příští rok 150 miliard. A to je obrovské ohrožení všeho. Investičních akcí, zdravotnictví, ale i těch věcí, které souvisí s obranné schopností. Takže je to absolutně nemožné, abychom ho nepřehlasovali a bezesporu ho přehlasujeme.
10: Novela by vládě mimo jiné umožnila v případě zhoršení bezpečnostní situace překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o 10%. Rozdíl mezi 2% HDP a skutečným objemem výdajů na obranu by se nezapočítával do výdajových limitů až do roku 2036 a podobně by vláda mohla navyšovat výdaje na strategické infrastrukturní platby. Podrobnosti teď dodáme s Petrem Hartmanem, komentátorem Českého rozhlasu. Dobrý večer, Petře.
13: Dobrý den.
10: Novelu odmítli schválit senátoři a kritická byla i Národní rozpočtová rada. Je překvapením, že prezident tu novelu vetoval?
13: Překvapením to úplně není, a pokud si tedy prezident vyhodnotil, že se musí přidat k těm, kteří se snaží nějakým způsobem upozornit na podobu toho zákona, tak pak neměl jinou možnost, než ten zákon vetovat, protože většinou je to pravomoc prezidenta republiky a ten by měl používat spíš ojediněle a mělo by se tak dít, buď to, když je zřejmé, že ten zákon je nějak technicky nebo legislativně špatný, anebo když má prezident pocit, že jde o zásadní téma, o úpravu, která nějakým způsobem vybočuje z nějaké řady, když to takto řeknu, a je potřeba na ní tím vetem upozornit. A samozřejmě nyní je otázka to, zda prezident to veto musel použít a využít, když už na to upozornil svým vetem Senát. A samozřejmě, když se ten zákon probíral, tak na něj byla také upřena docela velká mediální pozornost. Takže samozřejmě je to právo vyplývající z ústavy prezidenta republiky a pak záleží na něm, jak moc obezřetně s tímto právem nakládá.
10: A zkomplikuje nějak to prezidentské veto sestavování rozpočtu pro příští rok? Znamená to pro vládu nějaké zdržení?
13: No tak tady je to docela falešný argument, protože samozřejmě veto bude přehlasováno velmi pravděpodobně po parlamentních prázdninách. Vláda musí do konce září předat návrh státního rozpočtu do poslanecké sněmovny, takže to nic neskomplikuje. A navíc se zapomíná na jednu věc, je to zákon o rozpočtové odpovědnosti. A když se podíváme na platnou verzi toho zákona, tak ten předpokládal na letošní rok úplně jiný schodek rozpočtu, než jaký je, daleko nižší, hluboko pod 300 miliardami korun. A ten zákon nebyl dodržen a vůbec nic se nestalo. Naopak vláda si vyložila zákon takovým způsobem, že se vlastně na ní nevztahuje. Takže zrovna toto hovořit o nějakém ohrožení investic a výdajů státu není na místě, byť samozřejmě vláda má pravdu v tom, že když zákon předpokládal snižování schodku státního rozpočtu, tak Fialová vláda nepřispěla k tomu, aby se ta hranice, která měla být pro letošní rok, stala de facto reálnou. To znamená, vy máte nějaké výdaje státní, které jsou mandatorní, a pokud je třeba nesnižujete nebo nějak razantně nezvyšujete příjmy, tak se skutečně k těm číslům, které předpokládal zákon o rozpočtové odpovědnosti, nedostanete. Takže v tomto Babišova vláda má pravdu, že byla pod tlakem a že to bylo zapříčiněno i tím, jak k rozpočtům přistupovala Fialova vláda.
10: No to prezidentské veto přichází ve chvíli, kdy jsou vztahy mezi Hradem a vládou napjaté kvůli účasti prezidenta na summitu NATO v Ankaře a sporu o kompetence, který řeší ústavní soud. Nasvědčuje něco tomu, že prezident se snaží i takto vládě zkomplikovat život?
13: Já si nemyslím, jestli je to zrovna na schvál, aby zkomplikoval vládě život, protože, jak už jsme říkali, tak moc vládě život neskomplikuje a to veto bude bez problémů přehlasováno, ale samozřejmě ta možnost, kterou využil prezident a vetoval ten zákon, přichází v době, kdy ty vztahy mezi vládou a Hradem jsou velmi vypjaté, kdy vázne vzájemná komunikace a podobně, kdy jsme svědky různých ostrých výroků, především z úst představitelů vlády směrem k prezidentovi republiky, tak to veto načasované na tuto dobu, i když samozřejmě jinak to načasovat nešlo, tak rozhodně nepřispěje k tomu, aby se ta situace mezi vládou a Hradem sklidnila. Nemyslím si, že by přispěla k tomu, že by se zhoršila, protože ten vztah už je tak napjatý, že už úplně moc zhoršovat ten vztah nelze.
10: Mimochodem, pro srovnání, jak často využívá prezident Pavel možnosti vetovat zákony a používal tuhle možnost i u minulé vlády Petra Fialy z ODS?
13: Tak využil to velmi omezeně, využil to dvakrát. V současné době samozřejmě Babišova vláda je chvíli v moci, tak je to první jeho veto a myslím si, že si musí dobře být vědom toho, že svety nemůže příliš plýtvat, protože pak by to ztratilo ten původní význam, zvlášť v momentu, kdy dopředu moc dobře víte, že to vaše veto bude přehlasováno, že je to spíše symbolické gesto. A co se týče toho, že třeba současná vláda kritizuje prezidenta za to, že nevetoval rozpočty Fialovy vlády, které často nebo někdy neodpovídají úplně té realitě, tak je třeba odlišit, že něco jiného je vetovat rozpočet a něco jiného je vetovat zákon o rozpočtové odpovědnosti, protože u toho rozpočtu je to skutečně velmi sporné a došlo k tomu jednou jedinkrát za Miloše Zemana, kdy byla novelizace státního rozpočtu a on podle mého názoru pouze využil určitou záminku, ale ta hlavní motivace byla v tom, že se tam sáhlo na peníze rozpočtu kanceláře prezidenta republiky, ale jinak prezidenti jsou si dobře vědomi, že za hospodaření země zodpovídá vláda, zodpovídá se sněmovně a samozřejmě také voličům a proto prezidenti rozpočty nevetují a kdyby prezident chtěl vetovat, tak už mohl vetovat právě rozpočet na letošní rok, který, znovu opakuji, byl přijat se skutkem, který je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.
10: Říká komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
10: Polsko se stalo evropskou jedničkou ve výrobě syntetických drog. Vyplývá to z polských policejních statistik. Jen v prvním letošním pololetí policie zabavila 84 tun drog, skoro třikrát víc než za celý loňský rekordní rok. Kriminalisté také zlikvidovali 51 nelegálních laboratoří. V těch se vyrábí hlavně levné náhražky kokainu a amfetaminu ze surovin, které se dováží z Číny a Indie. Ve vysílání je teď ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Fridrich. Dobrý den.
14: Hezký podvečer.
10: Zaznamenali jste tenhle trend v Polsku?
14: Určitě, jedná se o takový fenomén střední a východní Evropy, kdy zejména zločinecké skupiny původem z Polska organizují výrobu i v jiných zemích, takže i na území České republiky jsme odhalili laboratoře, které kompletují právě náhražky kokainu nebo amfetamin.
10: A dostávají si tyhle levné syntetické drogy z Polska v nějakém větším množství i k nám?
14: To je otázka uživatelských preferencí a v České republice dominuje mezi stimulanty stále ještě metamfetamin, ten český pervitin. A získává na větší oblibě kokain jako takový. Amfetamin jako droga, ani tyto levné náhražky u nás nejsou úplně populární. A my jsme zaregistrovali pouze v tabletách extáze, kde nahradili účinnou látku MDMA.
10: Vy jste to i říkal, že jste také odhalili české laboratoře k výrobě toho klefedronu, což je jakási náhražka kokainu. Loni v dubnu to byla první laboratoř. Zajistili jste tehdy 1000 kilo látky. Podařilo se potom zjistit, kde v tuzemsku se vzaly ty prekurzory pro výrobu, ale i ty potřebné technologie?
14: No, je to přesně tak, jak jste říkala v úvodu reportáže. Mělo to polskou stopu a ty prekurzory, ty výchozí látky pocházejí z Číny a stále častěji z Indie.
10: Proč se podle vás výroba tohoto typu drog uchytila právě v Polsku?
14: No, protože právě ty preference polské inklinují hodně k stimulantům, k amfetaminu jako takovému. A musím říct, že vlastně i protože ta tradice výroby amfetaminu v těch velkoobjemových laboratořích v Polsku je dlouholetá. Ta produkční objem na jeden výrobní cyklus bývá v řádu mnoha set kilogramů a to stojí za těmi velkými objemy těch záchytů v Polsku.
10: A znamená to velké množství těchto zabavených drog v Polsku jednoznačně to, že Polsko je tím zásadním výrobcem těchto drog? Nemůže to být třeba i tím, že v jiných zemích se ta výroba nepodařila tak často odhalit?
14: Já se nedomnívám, myslím, že tam má opravdu i vliv válečný konflikt na Ukrajině, protože část té produkce odchází do té válečné zóny.
10: Vy s Polskem nějak spolupracujete třeba při odhalování těchto výroben?
14: No, určitě nástroj mezinárodní policejní a justiční spolupráce, zakládání mezinárodních vyšetřovacích týmů, my ty mezinárodní případy vlastně nemůžeme dělat jinak než společně, takže jako i s jinými zeměmi, tak s Polskem velmi intenzivně spolupracuje.
10: A máte nějaké poznatky o tom, že by se ta výroba mohla rozšiřovat i na české území? Vy jste říkal, že jde jakýsi fenomén střední a východní Evropy.
14: Ono je to v princip takové franchise, kdy vlastně oni dodávají komponenty, dodávají kvalifikované chemiky do různých zemí a potom to zásobují ty laboratoře jako takové a potom ten odbyt je zajištěn zase v třetích zemích.
10: Nevím, jestli máte u sebe zrovna statistiky, ale tušíte, kolik takových laboratoří, které vyrábí tento typ drogy, se u nás podařilo zatím odhalit?
14: Zatím se jedná o 4 laboratoře, které měly vyšší produkční schopnost než 500 kg na jeden výrobní cyklus.
10: Ono jde o psychotropní látky a jejich složení závisí často na tom, kdo je vyrábí a jak je šikovný. Nekomplikuje policii život, že jde často vlastně o neznámou látku, která třeba není ještě na tom seznamu zakázaných drog?
14: Ta otázka výčtových seznamů, to je hodně diskutovaná, nicméně u tohoto typu drog nám to vlastně komplikace nečiní, protože všechny tyto látky, které jste jmenovala, ať je to mefedron, klefedron nebo klofedron, tak ty jsou v České republice na seznamech zakázaných látek, takže my to stíhat umíme a můžeme a také to děláme.
10: Z hlediska nebezpečnosti pro uživatele, jak si stojí tyhle látky?
14: No tak bohužel ten potenciál závislosti je poměrně vysoký u těch stimulantů amfetaminového typu. To znamená, že ta závislost může nastat jako rychleji než u těch tradičních drog.
10: Říká Jakub Fridrich, ředitel Národní protidrogové centrály. Děkuji, naslyšenou.
14: Děkuji, hezký večer.
10: Americká společnost OpenAI oznámila, že musela řešit bezprecedentní kybernetický incident, když testovala schopnosti některých svých nejpokročilejších modelů. Takzvaný autonomní agence vymknul kontrole a narušil infrastrukturu startupu Hugging Face. Tato platforma, používaná k hostování velkých jazykových modelů, oznámila už minulý týden, že byla vystavena útoku, jaký nikdy předtím neřešila. Incident vyvolali pokročilé modely, i když je společnost OpenAI umístila do vysoce izolovaného prostředí. My si celou tu záležitost pokusíme vysvětlit s Lukášem Benslem, ředitelem České asociace umělé inteligence. Dobrý den.
15: Dobrý den.
10: Můžete nejdřív krátce vysvětlit, co znamená v oblasti umělé inteligence termín autonomní agent, který měl právě narušit tu infrastrukturu jiné firmy?
15: Určitě, autonomní AI agent je systém založený na umělé inteligenci, který nedostane jenom jeden dotaz, jako třeba běžný chatbot, ale dostane nějaký cíl, například najít řešení nějakého problému, a pak si sám plánuje nějaké jednotlivé kroky, využívá dostupné nástroje, vyhodnocuje si ty výsledky a podle nich mění ten další postup.
10: A co měl ten autonomní agent tedy provést tomu startupu Hugging Face?
15: Při tom testu, tak to nebylo o tom, že by měl provést něco tomu startupu Hugging Face, ale měl vyřešit takový referenční test, který je právě z oblasti kybernetické bezpečnosti. A kvůli tomuhle cíli, tak se právě vrhl na tu platformu Hugging Face, kde hledal řešení. Takže to nebylo o tom, že by tu platformu měl napadnout, ale jako nejlepší řešení ho napadlo to, že to najde na té platformě. Proto utekl z toho testovacího prostředí a zároveň během toho testu byly záměrně vypnuté některé ty ochranné mechanismy modelu a proto se to i stalo.
10: Proč byly záměrně vypnuté? Není to příliš velké riziko? Nedovolila si OpenAI příliš?
15: Určitě je to velké riziko a tohle je výsledek toho rizika, ale ten test je doopravdy z oblasti kybernetické bezpečnosti a sešlo se tam hned několik věcí. Podle OpenAI tak ten model objevil dosud neznámou zranitelnost, o které svět do té doby nevěděl, využil ji k získání přístupu na internet, následně usoudil, že řešení toho referenčního testu najde právě na té platformě Hugging Face, pronikl do té infrastruktury a tam se snažil získat testovací řešení místo toho, aby úlohu vyřešil nějakou standardní cestou. Je to vlastně něco, jako kdyby student, který místo řešení testu se podívá do počítače učitele a tam hledá ty správné odpovědi.
10: A jak může taková firma, jako je třeba právě Hugging Face, zjistit, že byla vůbec napadena tím autonomním agentem AI?
15: Oni neustále monitorují ty své systémy a i nasadili v reakci právě na tyhle útoky vlastní AI systémy pro analýzu nějakých 17 000 zaznamenaných událostí a podařilo se jim velmi rychle zrekonstruovat celý průběh toho útoku. Zároveň uzavřeli tu zneužitou zranitelnost, přebudovali ty kompromitované servery a změnili třeba i přístupové klíče. Takže takhle velké platformy, takhle velké technologické firmy, tak tu kyberbezpečnost neberou na lehkou váhu a vlastně neustále monitorují to všechno, co se v té jejich infrastruktuře děje.
10: No, společnost OpenAI sdělila, že posiluje svoje obranné mechanismy. Jak to jde dohromady s tím, když jste říkal, že ona dokonce některé ty obranné mechanismy vypnula?
15: To, co teď OpenAI tvrdí, je, že půjde hlavně o nějaké čtyři oblasti, kde se to pokusí zlepšit. Jedno je, že to samotné testovací prostředí by mělo být silnější, takže i třeba přes nějaké vypnuté mechanismy by to prostředí mělo být odolné. Bude tam i přísnější monitoring, aby společnost věděla, že se něco děje, protože tady to neodhalila i hned. A Hugging Face byla tím prvním subjektem, který o tom informoval. Lepší nějaké řízení oprávnění, protože ten model si změnil právě ty jednotlivá oprávnění, která tam jsou, a i třeba nové ochranné mechanismy při vyhodnocování schopností modelů. Takže tohle teď OpenAI chce udělat a je důležité říct, že velká část těchto ochran byla právě během toho testu záměrně vypnuta. Na to se poměrně zapomíná podle mě v té diskuzi.
10: No, když teď vidíme, co ten autonomní agent AI dokáže, tak kdo vlastně zaručí firmám, že tam ty obranné mechanismy vždycky budou a že budou zapnuté? Nespočítvá to vlastně na dobré vůli té firmy, jako je třeba OpenAI, že tam ty obranné mechanismy dodá, co když někdo bude mít ten špatný záměr a záměrně vypne?
15: Tohle je pochopitelně o tom, že ty firmy si velmi dobře hlídají svou reputaci a ty vypnuté mechanismy byly v tom testovacím prostředí, které je zcela jiné, než jak je nástroj, ke kterému se dostane nějaký komerční subjekt nebo i jakýkoliv jiný útočník. Ale je zapotřebí počítat s tím, že ty schopnosti umělé inteligence rychle rostou. OpenAI není jedinou firmou, která vyrábí takto schopné modely, těch je hned několik, a nejenom z Ameriky, ale třeba i z Číny. A firmy by měly začít brát vážněji svoji kyberbezpečnost právě kvůli tomu, že AI dokáže ty útoky velmi rychle škálovat, zvětšit jejich objem. A jakákoliv firma, která dnes pracuje s citlivými údaji, by se měla zamyslet nad tím, jestli má dostatečně odolnou infrastrukturu.
10: A stalo se něco takového poprvé, nebo se na to poprvé jen přišlo?
15: Obě společnosti mluví o tom, že to je pravděpodobně poprvé. To neznamená, že ty podobné situace nemohly nastat dříve, ale spíše je to první veřejně takto zdokumentovaný případ, kdy AI sama objevila novou zranitelnost, obešla ta omezení, dostala se na internet a zaútočila na infrastrukturu. Takto komplexní řetězec událostí zatím veřejně popsán nebyl a obě společnosti slibují, že k tomu vydají poměrně rozsáhlý report.
10: Lukáš Bencel, ředitel České asociace umělé inteligence. Děkuji vám, naslyšenou.
15: Také děkuji.
10: Tolik podvečerní publicistika. Teď už tu budou aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný podvečer.
16: Hodin a 30 minut. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Zřejmě by to mohlo být už v roce 2028. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal zpravodajský server iRozhlas.cz. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti najdete na iRozhlas.cz. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. 27 chce napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Za půjčku se původně měla zaručit celá unie. Česko, Slovensko a Maďarsko ale ručit odmítli. Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPICZ.
16: Sport.
1: Mistrovství světa vodních slalomářů pokračuje kvalifikací kanoistů. Jak se daří českým závodníkům, to poví přímo z Oklahoma City reportér Jan Suchan.
17: 21-letý debutant Kratochvíl je první v kvalifikaci, i když ho ještě bude ohrožovat dalších 13 borců, včetně Václava Chaloupky, zvládl svou jízdu bez problémů a vede o 32 setiny sekundy před Slovákem Mirgorodským. Naopak Lukáš Rohan aktuálně na 27. místě a do semifinále postoupí jenom nejlepší třicítka. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D1 u Brna a nehoda u Kaplice. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna směrem z Ostravy neprůjezdná. Na 203,5 kilometru vyšetřují vážnou nehodu osobního auta s dodávkou. Dopravu policisté odklánějí na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici a před odklonem se tvoří dlouhá kolona, moc se nehýbe. Doporučujeme si jet už na 216. kilometru na Rousínov. Na D1 dejte pozor i v protisměru na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. V omezení na 208. kilometru v tom levém protisměrném pruhu stojí nepojízdné auto.
18: Stojí částečně na travnatém pásu, částečně v jízdním pruhu, auta ho objíždějí 20. Pán tam teďka váže tažní lano dopředu.
9: Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Budějovic postojíte v obou směrech v koloně mezi Kaplicí a Kaplicí nádraží. Je tam nehoda a projedete Kyvadlově. V Praze stále silný provoz. Rozjíždí se kolona na jižní spojce směrem na Hradec Králové po teď už odstraněné nehodě na Štěrboholské spojce. Kolona se tam táhne už z dálnice D1 od Průhonic. Plný je Barandovský most směrem na Smíchov. A velké kolony jsou stále i v centru města, třeba na magistrále od muzea na Štvanici. Budete popojíždět 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak budou srážky a částečně oblačnost od jihozápadu ubývat a teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. To byly zprávy. Tady je večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
6: Ano, už vám přejeme pěkný večer s Radiožurnálem, chvilku po půl sedmé, jste stále s námi a teď vám zaspívá John Legend. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
8: Radiožurnál, každý den s vámi, i o prázdninách.

0: Mireille Mathieu patří mezi nejzvučnější jména francouzského šansonu. Její nezaměnitelný hlas znají posluchači po celém světě dlouhé desítky let. Dnes slaví zpěvačka 80. narozeniny. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 světových jazycích. Oblíbilo si publikum po celém světě. Vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall. No a příští rok se vrátí do Česka.
1: Oui, je crois.
2: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Za polárním kruhem na hřišti nejseverněji položeného prvoligového fotbalového klubu na světě nastoupí zítra fotbalisté Hradce Králové k prvnímu evropskému zápasu po necelých 31 letech. Do Tromse se vydáme za naším reportérem už za chvilku, teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Připomínáme zavřenou dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Na kilometru 203,5 těsně za sjezdem na Svitavy se srazila dodávka s osobním autem. Vážná nehoda. Nehodu doše vyšetřují, nedá se projet teď směrem do Brna. Dopravu policisté odklánějí už na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici. Na dálnici kvůli tomu před odklonem kolona už z 214. kilometru a moc se nehýbe. Poslední volný sjezd je na 216. kilometru na Rousínov. Ucpává se pak i stará silnice 430 od Holubic až k Podolí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Fotbalisty Hradce Králové čeká první zápas v pohárové Evropě od podzimu 1995. Na úvod druhého předkola Evropské ligy nastoupí zítra v Norsku proti Tromsø, kde už je taky reportér Radiožurnálu Pavel Tilšar. Dobrý večer.
1: Hezký podvečer.
0: Jak se hradecký tým těší na utkání v evropské soutěži po tak dlouhé době?
1: Tak trenér David Horejš i kapitán týmu Vladimír Darida mluvili o velké příležitosti a motivaci ukázat v Evropě to, kam se východočeský celek za poslední sezonu v české lize posunul. Otroci by zároveň rádi dokázali to, že do evropských soutěží se vrátili zaslouženě a pokusí se v nich zůstat co nejdéle, mají k tomu i motivaci navíc, kromě toho dlouhého čekání. Odchovanec klubu obránce Tomáš Petrášek se totiž na letním soustředění zranil a v dalších týdnech nebude týmu k dispozici. Byť do Norska taky odcestoval. Proti Hradci Králové ale bude zítra stát velmi silný soupeř, který aktuálně vede nejvyšší norskou soutěž a navíc oproti Hradci Králové je rozehraný. Norská liga se totiž hraje systémem jaro-podzim a je tak zhruba ve své polovině. V Česku začne domácí soutěž teď o víkendu.
0: Tromsø je asi 400 kilometrů severně od polárního kruhu, tak jaké podmínky čekají na otroky v zítřejším večerním zápase?
1: Tak v Tromsø je aktuálně kolem 10 stupňů a prší a takové počasí by mělo být i zítra večer v terénu, to ale možná vlastně i prospěje. Tady v místní Romsa aréně s kapacitou zhruba 6,5 tisíc míst je, jak v severských zemích bývá často zvykem, totiž umělá tráva. Kromě ní si fotbalisté Hradce Králové budou muset zvyknout ještě na další věc, na kterou nejsou vlastně ani v běžném životě příliš zvyklí, tak to uprostřed léta budou si muset v noci nejspíš zatáhnout závěsy, aby měli tmu, protože že tady na severu Norska v tomto období slunce téměř nezapadá, byť je to takzvané půlnoční slunce, bude nejspíš schované za mraky. Ještě doplním, že je to úvodní utkání druhého předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem Králové začne zítra v 19 hodin a na Radiožurnálu Sport ho nabídneme v přímém přenosu. Tady na Radiožurnálu vás o něm budeme informovat v reportážních vstupech.
0: Fotbalové přenosy ve vysílání, hlavně tedy Radiožurnálu Sport v nové sezóně, pomalu začínají a zítra se tedy můžete těšit na utkání Hradce Králové v druhém předkole Evropské ligy a bude u toho reportér Radiožurnálu Pavel Tilšar. Díky a naslyšenou.
1: Budu se těšit, naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall, na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci, a mluví i o tom, že jeho syn je génius a on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního spirituál kvintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
2: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
4: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Koalice chce veto přehlasovat. Francouzská ministryně pro životní prostředí pokračuje ve funkci. Prezident Macron ji přesvědčil, aby nepodávala demisi. Do čtvrtfinále tenisového turnaje okruhu WTA v Praze postoupili Bousková, Šalková

0: jdou tímto způsobem. To by bylo velmi nezodpovědné vůči občanům České republiky. Samozřejmě poslanecká sněmovna toto veto přehlasuje.
1: Prezidentovo rozhodnutí naopak uvítala opozice. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Výkonná rada ODS se vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Podle mluvčí občanských demokratů Martiny Wernerové závažně porušil stanovy strany. Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Dvořák byl původně na kandidáce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Francouzský prezident Emmanuel Macron přesvědčil ministryni pro životní prostředí Monique Barbitovou, aby zůstala v úřadu. Barbitová mu přitom přinesla demisi. Nelíbilo se jí, že parlament přijal nový zemědělský zákon, který v určitých případech schvaluje využívání některých pesticidů povolených v Evropské unii, ale zakázaných ve Francii.
2: Francouzská ministryně pro životní prostředí Monique Barbitová označila schválený zemědělský zákon za příliš velký ústupek v oblasti ochrany přírody. Na základě nové legislativy zdravotnická agentura může povolit použití insekticidů acetamiprid a flupiradifuron například při pěstování řepy nebo lískových ořechů. Ministryně Barbitová zároveň připomněla, že Francie před 10 lety zakázala pesticid acetamiprid na základě vědeckých doporučení s ohledem na lidské zdraví a ochranu přírody. Premiér Sébastien Lecornu se odmítl postavit proti znovu využití těchto pesticidů, které požadují vlivné zemědělské svazy ve Francii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: V zoologické zahradě Zlín se vylíhla 3 mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. Pro úspěšné rozmnožování je podle zoologů klíčová správná teplota, vlhkost i velikost hnízdní budky, protože tukani jsou velmi citliví na stres. Pomohla taky prostorná voliéra, která rodičům umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě. Čím se teď mláďata živí, to popisuje zoolog Václav Štraub.
3: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myšího lata jim předkládáme.
4: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková prošly do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou po sedách 1-6, 6-0 a 6-3 a Šalková Francouzku Dodánovou 2x 6-1. Na mistrovství světa vodních slalomářů bojují čeští kanoisti o postup do semifinále. Kvalifikační jízdy sleduje v Oklahoma City reportér Jan Suchan.
5: Dva Češi jdou dál, konkrétně Lukáš Kratochvíl ze druhého místa, když nestačil jen na úřadujícího olympijského vítěze a mistra světa Francouze Žestána a se štěstím z poslední postupové 30. pozice také Václav Chaloupka. Naopak končí olympijský medailista z Tokia Lukáš Rohan. Teď už začíná kvalifikace kanoistek také s trojnásobným českým zastoupením z Oklahoma City. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Brna a požár na dálnici D35 u Svitav. Dálnice D1 je na příjezdu do Brna směrem z Ostravy stále zavřená. Na 203,5 kilometru vyšetřují vážnou nehodu osobního auta s dodávkou. Dopravu policisté odklání na 206. kilometru přes Rohlenku na starou silnici. No a před odklonem se tvoří dlouhá a pomalá kolona. Doporučujeme si už na 216. kilometru na Rousínov. Pozor, ucpává se i stará silnice 430 mezi Holubicemi a Podolím. Na dálnici D35 na novém úseku z Litomyšle do Svitav hoří dodávka. Na kilometru 193 celá plamenek a čeká se na hasiče. Zřejmě zastaví provoz směrem na Mohelnici, pojede se pak po staré silnici. Na silnici 35 pak komplikace i dál u Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu u Lidlu nehoda.
8: Osobák narazil do nákladňáku. Řídí to tam, dopravu kypadlo ve městská policie.
7: A kolony jsou tam už v obou směrech asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se přidají přeháníky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat.

0: Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer vám přejeme, radiožurnál posloucháte 6,5 minuty po 19. hodině. První české firmy už dostaly zpátky clo, které po nich nezákonně vymáhala Trumpova administrativa. Soud sice tahle cla zrušil, jenže Trump obratem zavedl jiná. Jak české firmy tuhle nejistotu řeší a kolik peněz vlastně po Spojených státech teď chtějí, tak na to odpovíme za pár minut. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Víkendový radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: České firmy začaly ve Spojených státech žádat o vrácení zaplacených cel, která americký nejvyšší soud letos v únoru označil za nezákonná a zrušil je. První firmy už peníze dostaly zpět, zároveň ale narážejí na to, že americký prezident Donald Trump obratem na dovozy uvalil nová, stejně vysoká cla a ta zatím soud nezrušil. Kvůli pokračující nejistotě proto čím dál víc i českých firm přesouvá výrobu do USA.
1: My jsme požádali o vratku vlastně cel, který jsme uhradili tento rok. Tu nám vrátili, ale bohužel teď budeme posílat další kontejner a budeme znovu platit clo, který Trump vyhlásil, protože to současné clo je sice zrušené soudem, ale nové clo zatím platí.
2: Říká Lubomír Dvořák ze společnosti Dvořák svahové sekačky. Soudem zrušené a následně Trumpem podle jiného zákona obnovené clo je 15%. K tomu firma musí platit další clo, protože její výrobky obsahují ocelové a hliníkové součásti. Cena každé sekačky tak na americkém trhu vzroste o zhruba 80 tisíc korun, říká Lubomír Dvořák.
1: Nemůžu říct, že by to nějak výrazně zkomplikovalo prodeje v Americe. Částečně jsme zvýšili ceny a částečně jsme vzali ten náklad na sebe.
2: Firma má šanci získat zpět několik milionů korun. Celková částka, kterou by mohly české podniky v USA na zaplacených clech vymáhat zpět, může podle odhadu státní agentury Czech Trade dosáhnout až 14 miliard korun. Kolika společností se to týká, ale není možné dohledat, dodává Pavel Eichner, ředitel regionálního centra Czech Trade v Chicagu.
3: Ale týká se to v podstatě každého, kdo v období od loňského dubna do letošního února na americký trh vyvážel a na jehož produkty tehdejší plošná cla dopadla.
2: Podle Eichnera se cla dotkla všech oborů od strojírenství přes zdravotnictví po design. Pocítil je i velké české zbrojovky. Například společnost Colt.cz Group potvrdila, že o vrácení nelegálních cel požádala. Podobně se vyjádřil i ředitel komunikace Czechoslovak Group Tomáš Kotera.
4: Skupina CSG standardně prověřuje všechny zákonné možnosti. V souvislosti s americkou celní legislativou proto posuzuje i možnost požádat o vrácení uhrazeného cla.
2: Pavel Eichner z Czech Tradu připomíná, že firmy můžou o peníze žádat přes online portál americké celní správy. Czech Trade nabízí českým firmám i další pomoc, než je právě poradenství při řešení problému se cly.
3: Řešíme to ale z dlouhodobého strategického hlediska. Různé formy cel totiž na americkém trhu zůstávají i nadále. Firmám proto pomáháme optimalizovat celní procesy nebo s nimi řešíme možnosti zakládání vlastních poboček přímo v USA.
2: Podle Eichnera zvažuje přesun části výroby do USA už řada českých firm. Říká, že se tak vyhnou nejistotě kolem případných dalších cel a budou mít svou pozici na americkém trhu plně pod kontrolou. Tomáš Jeník, Radiožurnál.

0: První zvíře ve vesmíru sice byla fenka Laika, ale na hranici kosmu se první psi vydali o několik let dřív, na den přesně před 3/4 stoletím, a jejich příběh připomeneme po zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: D1 na příjezdu do Brna z Ostravy stále neprůjezdná. Na kilometru 203,5 za sjezdem na Svitavy už odtahují dodávku a osobní auto po vážné nehodě. Dopravu odklánějí u Rohlenky na starou silnici a před odklonem je dlouhá kolona. Moc se nehýbe. Doporučujeme se už na Rousínov na 216. kilometru. Autpává se i stará silnice 430 za Holubicemi směrem do Brna. Máme zavřenou teď dálnici D35, nový úsek z Litomyšle směrem na Svitavy. Na kilometru 193 hasiči zasahují u požáru dodávky. Jeďte po staré silnici 35. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: První psi se podívali na hranice vesmíru na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
3: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
4: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
5: They're off at 2000 miles an hour.
4: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
3: Ta hranice není ostrá. Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy ty to mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
4: První tvorové, kteří se z takové výšky vrátili živí, byly americké mušky od 100 milky. Potom Američané posadili do rakety opici, ukazuje krátký film Space Pioneers. Makak Albert II. Sice dosáhl pomyslné hranice kosmu, jenže při návratu se mu neotevřel padák. První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
3: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor, prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat, jestli bude schopen trávit, jestli bude schopen polikat. To všechno byly věci, které v té době nebyly prozkoumané. A právě ty suborbitální lety pomohly získat důvěru i k těm orbitálním letům.
4: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
6: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
4: Zatímco Američané zkoušeli létat s opicemi a lidoopy, Sověti vsadili na toulavé psy pochytané ve městě.
6: Proč vzali psy? Za prvé to byly nejlépe prozkoumaní živočichové, už od doby Ivana Petroviče Pavlova. Proto se samozřejmě měli stát i prvními k vypuštění do vesmíru.
4: Ukázalo se, že psy se dali lépe vycvičit a klidněji snášeli pobyt v kabině. Byl to pro ně i tak stresující zážitek, popisuje Dušan Majer.
3: Ve chvíli, kdy motor se vypne, oni můžou poletovat v kabině několik desítek sekund. Ve chvíli, kdy dosáhnou toho nejvyššího bodu, tak začnou okamžitě padat dolů, protože nemají rychlost potřebnou pro usazení na oběžné dráze. Během pár desítek sekund přetížení při vstupu do hustých vrstev atmosféry a následné přistání.
4: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš touhu nebo pianistu. A večer budou démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whitakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. Pěstírna fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendela. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice.
6: Sport.
5: Dva čeští kanoisti prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. V Oklahoma City pokračují kvalifikační jízdy kanoistek. O postup budou bojovat v následujících minutách i tři Češky. Jejich jízdy můžete živě poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená D1 u Brna, neprůjezdná taky dálnice D35 u Svitav. D1 na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy stále neprůjezdná po vážné nehodě na 203,5 kilometru. Za sjezdem na Svitavy už odtahují poslední auto. Do 15 minut by mohla být dálnice opět plně průjezdná. Teď ale zatím dopravu odklánějí u Rohlenky na starou silnici a před odklonem se kolona nehýbe. Sjíždějte už na 216. kilometru na Rousínov, to je poslední volný sjezd, dál už je pak kolona. A taky dálnice D35, nový úsek z Litomyšle směrem na Svitavy, aktuálně neprůjezdný. Na kilometru 193 hasiči zasahují u požáru dodávky. Jeďte po staré silnici 35. A komplikace na 35 pak ještě o kus dál u Moravské Třebové. Na kruhovém objezdu tam řeší nehodu auta a kamionů a tvoří se kolony v obou směrech do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se přidají přehánky, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Sporadicky se objeví i bouřky, na večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. A teploty zítra 18 až 22, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11 stupňů. Tolik zprávy. Až do 20. hodiny s vámi ve večerním radiožurnálu bude Štěpán Pokorný.
8: 19 hodin 33,5 minuty a teď pro vás máme Rudimental. Hezký poslech.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.
10: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

V Mladé Boleslavi stále mají naději na nový světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je pravděpodobně šikmější než dosavadní rekordman z Německa nebo slavná věž v italské Pise. Náklon středověké stavby teď začaly opět měřit geodeti. A vy tam půjdete s večerním radiožurnálem už za chvilku.

0: Přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Magistrát se chce ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo usilovat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Přímo pod věží je na trojnožce modrý přístroj.
3: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
2: Geodet Petr Sbíral.
3: Nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
2: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
3: Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá.
4: 939097.
2: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener.
4: Vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů.
2: Geodet Jan Sbíral.
4: Které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
2: Na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
4: Přesnost bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
2: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
5: 6,51 stupňů.
2: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
6: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Radiožurnál.

Cyklisté na Tour de France dnes odjeli více než 174 kilometrů dlouhou 17. etapu. Jak vypadala a co její výsledky znamenají pro zbytek závodu, i to vám řekneme ve večerním radiožurnálu za pár minut.

0: Belgičan Jasper Philipsen vyhrál 17. etapu na letošní Tour de France. Trať dlouhou necelých 175 kilometrů ujel za 3 hodiny 41 minut a 13 sekund. A detaily o průběhu závodu přinesla do studia večerního radiožurnálu Veronika Šlajzová ze sportovní redakce. Dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Jak konkrétně tedy vypadala a dopadla 17. část závodu?
1: Svoje vůbec první etapové vítězství v rámci letošní Tour si připsal Belgičan Philipsen. Ještě nedlouho před cílem byl ve vedení jeho krajan Jasper Stuyven, ale udržet se tam nedokázal. 3,5 kilometru před koncem ho dojela stíhací skupina a Stuyvena pohltila. Druhý ve sportu skončil Švýcar Mauro Schmidt. Na celkových výsledcích se ale zatím nic moc nemění. V průběžném vedení je dál Slovenec Tadej Pogačar, který má na druhého Belgičana Remka Evenpoola náskok 4,5 minuty. Do cíle dorazili i všichni tři čeští cyklisté. Nejlépe na tom byl Matias Vacek, který skončil na 65. místě a v celkovém pořadí je zatím na 49. místě.
0: Tour de France se už blíží ke konci, tento týden je posledním, tak co nás tedy ještě čeká v následujících dnech?
1: Zítra si na své přijdou vrchaři. Cíl zhruba 185 kilometrů dlouhé trasy je totiž ve výšce 1821 metrů a závodníci na ní vyrazí krátce po půl jedné. Její náročnost popisoval ve vysílání radiožurnálu Sport přímo z Francie cyklistický expert Jiří Ježek.
2: Zítra už se blížíme do Alp a jak čtvrteční, tak hlavně páteční a sobotní etapy jsou opravdu strašně těžké. Zítra to ještě není to úplně nejtěžší, ale je to předzvěst už té sobotní a páteční etapy, kdy budou právě v boji ty největší, nejsilnější zbraně těch jednotlivých týmů pro celkové pořadí.
1: Poslední nedělní 21. etapa už je rovinatá a končí ve francouzském hlavním městě Paříži, kde už se tradičně na lídra závodu neútočí. Do hlavního města Francie by měli účastníci závodu dorazit v neděli kolem 7:30 večer.
0: Veronika Šlajzová ze sportovní redakce ve večerním vysílání radiožurnálu. Díky.
1: Naslyšenou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na pumpách, předbíhají se, perou se, střílí po sobě. Proč? A co s tím má společného klesající podpora Vladimíra Putina?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: komu dát šanci, koho posadit a kdo vám vyhraje celé kolo. Přichází Fantasy Šance Ligy, světově oblíbený fenomén, který má poprvé v historii oficiální verzi i v českém ligovém fotbale. Staňte se manažerem vlastního týmu, složeného z reálných hráčů Šance Ligy a zkuste získat co nejvíce bodů. Sestavte tým, sledujte formu hráčů, vytvořte miniligu s přáteli a soupeřte o vítězství i atraktivní ceny. Fantasy Šance Ligy je dostupná zdarma v mobilní aplikaci Šance Ligy i na webu. Fantasy Šance Ligy. Vaše liga, vaše sestava, vaše vítězství.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravil Ondřej Látal.
2: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Ve Spojených státech pokračuje soud s venezuelským prezidentem Madurem. Tři české kanoistky bojují na světovém šampionátu vodních slalomářů o postup z kvalifikace do semifinále. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
4: Úpis akcií letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcií. By jsme udělali IPO přibližně na 40%, pokud k tomu přistoupíme. Já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
2: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by nový akcionář

0: kterého při útoku unesli do Spojených států.
1: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard korun. Kam peníze směřovaly, ale zatím není jasné. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Francouzské muzeum Louvre znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se ale už nevrátí drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy. Oznámil to ředitel Louvre Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci můžou lépe prohlédnout architekturu a výzdobu znovu otevřené galerie. Pachatelé minulý rok ukradli klenoty v hodnotě přes 2 miliardy korun. Agentura AP upozorňuje, že vyšetřovatelé odcizené šperky dosud nenašli. Pravděpodobné zloděje policie zadržela loni v listopadu.
2: Sport. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková jsou ve čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu Bousková zdolala Američanku Liovou ve dvou setech, stejně jako Šalková Francouzku Dodánovou. Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech sadách. Dva čeští kanoisti Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka postoupili na mistrovství světa vodních slalomářů do semifinále. Teď bojují v kvalifikaci české kanoistky a v Oklahoma City je u toho reportér Jan Suchan.
3: Semifinále už mají jisté jak Tereza Knéblová, tak Adriana Morenová. Knéblové patří čtvrtá pozice, necelé 2 sekundy za vedoucí francouzskou Delasisovou. Morenová je teď 12. Zbývá posledních 10 kanoistek, těch nejlepších podle světového žebříčku, a mezi nimi i Martina Sadková, která vystartuje v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin a 12 minut. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Otevřená D1 u Brna a také dálnice D35 za Litomyšlí. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a Ostravy je opět obnovený provoz za motoristem Rohlinka. Před prvním sjezdem na Brno na kilometru 203,5 už nehodu odklidili. Provoz na dálnici na Brno je tak opět plně obnovený a kolona od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 se rozjíždí. Zdržení asi půl hodiny bude se zkracovat. Na dálnici D35 z Hradce Králové do Svitav je také čerstvě obnovený provoz na novém úseku dálnice za Litomyšlí na kilometru 194,5. Ještě zasahují hasiči u požáru dodávky. Provoz byl asi na půl hodiny zcela zastavený. Teď už se pár minut dá projet jedním pruhem. Kolona se tak postupně dává do pohybu. A na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy za sjezdem na Pardubice na kilometru 75 leží na dálnici sražená zvěř a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě mají být četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, teď už je s vámi Zuzana Burešová.
6: Dobrý večer. Prázdniny by si měly pořádně užít všechny děti, i ty, které to mají přece jen o něco těžší. V Česku žije kolem 30 tisíc dětí, jejichž rodiče jsou ve vězení. Díky Mezinárodnímu vězeňskému společenství si ale mohou i letos užít dobrodružství na andělském kempu. Vydáme se za nimi v další reportáži večerního Radiožurnálu.
4: Večerní Radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.
8: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

0: Na tábor jezdí děti za dobrodružstvím i za novými kamarády. Některé taky chtějí zapomenout na těžkosti, které v životě mají. Jako třeba děti, jejichž rodiče jsou ve vězení. Mezinárodní vězeňské společenství na ně ale nezapomíná. I letos pro ně pořádá andělský kemp v Jeseníkách, kam se za nimi právě teď vydáme.
1: Tak na pískruští můžeme vyběhnout, jo?
2: Andělský kemp pořádá Mezinárodní vězeňské společenství už 10. rokem. Tábor je určený pro děti uvězněných rodičů. Pokračuje vedoucí tábora Žaneta Dvořáčková.
3: Hlavním cílem je vlastně dopřát dětem nějaký příjemný čas, kde se můžou cítit znovu jako děti, kde nemusí řešit teďka žádné potíže, které třeba řeší doma a můžou si tady prostě jenom užívat.
2: Letošní ročník je zaměřený na indiánskou tématiku a tábora se účastní 43 dětí, doplňuje Dvořáčková.
3: Většina těch dětí vlastně je z Moravy, jižní, severní, Vysočina, a i když tady máme třeba pár dětí i z Prahy.
2: V Česku žije přibližně 30 000 dětí, které mají rodiče ve vězení. Právě možnost setkat se s vrstevníky se stejnou zkušeností patří podle Dvořáčkové k největším přínosům.
3: Mnoho z těch dětí skrývá to, že mají rodiče ve výkonu trestu. Vlastně sami děti říkají, že je pro ně strašně vzácný, když si s vrstevníkama můžou popovídat o tom, jaký to je, jak to prožívají, že v tom nejsou sami. A zároveň si sdílejí i zkušenosti, co třeba pomáhá, co překonali, jak to překonali, a to je pro ně hodně důležité.
2: Po celý týden na děti čekají různé pohybové aktivity, ale také workshopy. Na ty se těší i malá Tereza.
4: Já jsem teda tady teďka po páté. Nejvíc se mi tady líbí, jakože tady máme super program. Já se na tento týden těším nejvíce, že máme diskotéku na konci a i na workshopy.
2: Kromě vedoucích a speciálních pedagogů se o děti starají i takzvaní praktikanti. Jsou to bývalí účastníci tábora starší 15 let. Mezi nimi je letos i Tomáš.
5: To jsem dneska dělám poprvé a zatím mě to baví, a jinak tady ten tábor mě strašně baví, je to zábava.
2: Další turnus andělského kempu se bude konat na začátku srpna na Trutnovsku. Z Jeseníku Sabina Millerová, Radiožurnál.

Rusové mají nedostatek benzínu, stojí v dlouhých kolonách u čerpacích stanic, předbíhají se a někdy i perou. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinerie? Hrozí jim, že přijdou zcela o zásoby pohonných hmot? Tak o tom mluví ve Vinohradské 12 Petra Procházková, novinářka se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. A Matěj Skalický se na to bude ptát v repríze pořadu krátce po 8:30 ve večerním radiožurnálu.

0: Vědci z pěstírny Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně uvedli do distribuce nový typ léčebného konopí. Má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. Odborníci várku pojmenovali Johan na počest Gregora Johana Mendla, který mimochodem právě v nemocnici u svaté Anny v Brně krátce působil. Rostliny léčebného konopí vypěstovali na jaře a teď je vůbec poprvé distribují do lékáren po celém Česku.
1: K nám do lékárny se dostane konopí ve formě usušených samičích květů, která nese ten léčivý účinek.
2: Tady v nemocniční lékárně při Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je cítit taková typická vůně. Farmaceutka Jana Pokorová vysvětluje, že většina pacientů dostává tobolky, které tu právě zpracovávají v laboratoři.
1: Odrůda Johan byla pro nás zajímavá tím, že technologicky, když to řeknu laicky, trochu více lepila, takže jsme si upravili směs plniva, aby se nám to dobře tobolkovalo.
2: Z jarní várky léčebného konopí typu Johan dostane nemocniční lékárna 6 kg. Dalších 6 až 7 kg půjde na distribuci do dalších lékáren v Česku. Popisuje přímo v pěstební komoře vedoucí odboru léčebného konopí Václav Trojan.
3: Já bych byl velmi rád, kdyby minimálně každá větší lékárna tento materiál k dispozici měla. To rozhodnutí je ale na ošetřujících lékařích. V ideálním případě to nebudou jenom ty větší krajské lékárny či nemocnice, no ale dostaneme se i do těch menších.
2: Připravit šarži Johan trvalo roky. Podle Trojana má specifické vlastnosti.
3: Tady se bavíme o 10% THC a 11% CBD, takže si představte, že na bolest chcete předepsat určitou dávku THC, ale k tomu, aby nám ten pacient se nedostal do omámeného stavu, který je nežádoucí v našem případě, tak právě to CBD, tak tu omamnost u toho THC potlačuje.
2: Lékaři léčebné konopí předepisují pacientům nejčastěji kvůli chronické silné bolesti, revmatoidní artritidě nebo třeba roztroušené skleróze. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: host radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall. Na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci, a mluví i o tom, že jeho syn je genius. A on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je půl deváté. Zprávy připravil Ondřej Lákal.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Podrobnosti najdete na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Generální prokurátor Maďarska Gábor Bálint Nagy rezignoval. Napsal to v oficiálním prohlášení s tím, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem bojů politiků. Nagy dodal, že on i jeho úřad se v posledních dnech stali terčem kritiky, která přesahuje meze veřejné debaty. Mezi kritiky patřil i nový premiér Péter Maďar, který prokurátora opakovaně označoval za loutku. Sport. Kanoisti Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka postoupili do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů. Lukáš Rohan vypadl. Kvalifikaci kanoistek sleduje v Oklahoma City reportér Jan Cuchan.
2: Vedoucí žena světového poháru Martina Sadková udělala obrovskou chybu za brankou číslo 13, musela znovu najíždět do 14, nabrala více než 10-sekundovou ztrátu a nepostoupila do semifinále, končí na 33. místě. V kvalifikaci uspěly 7. Tereza Knéblová a také 20. Adriana Morenová. Z Oklahoma City Jan Cuchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 před Brnem a nehoda v Nošovicích. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna jsou komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 203,5. Už auta po nehodě nepřekáží, jsou úplně uklizená, dálnice plně průjezdná, ale v zúžení na kilometru 210,5 stojí dva kamiony po nehodě. Policisté jsou na místě, projíždí se v zúžení pouze levým pruhem a kolona je od Rousínova z kilometru 216 zdržení do Brna asi půl hodiny. Na dálnici D35 z Hradce Králové směr Svitavy stále ještě pozor na novém úseku dálnice za Litomyšlí na kilometru 194,5 ještě překáží dodávka po požáru. Už se okolo dá projet jedním pruhem a to plynule. A na Frýdecko-Místecku teď velmi opatrně v Nošovicích na cestě okolo továrny zdejší automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře, provoz tam řídí policejní hlídka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví i bouřky. Večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál a teď začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Vraždy politických oponentů.
6: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
5: Chemické zbraně.
7: Takzvané nervově paralytické látky.
5: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
9: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
10: Už ani raz díla dochodilo do drak.
11: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
12: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
13: A klesá i popularita Vladimíra Putina.
5: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
14: Díky za pozvání, dobrý den.
5: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
14: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
5: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě ano, a chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
14: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
5: Wow.
14: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařičky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
5: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
14: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
5: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
14: Ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické, zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byl jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. Potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
5: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
14: ano,
5: ne?
14: Přesně tak.
5: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
14: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendávali značky, si navzájem jako přehazovali. Potom někde byli modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
5: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
14: Ještě je to malinka to složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
15: Blafne to, hezky to blafne hoří,
14: a
15: jasně.
14: Hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně, ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořilo pár stovek litrů, nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí. Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
15: Chybí díly,
14: protože po roce 2000...
15: Takže se to složitě opravuje.
14: Ano. Celý ruský energetický průmysl od nástupu Putina k moci se začal výrazně modernizovat, ale tak, že začal být daleko více závislý na západních technologiích. A to se mu teď vymstilo, protože zkrátka oni je získají, ty náhradní díly, ale přes prostředníky, oklikou, takže je to strašně zdlouhavé a strašně drahé.
15: A napadají potom i Ukrajinci tedy ty pozemní trasy a námořní trasy, to znamená, že i cisterny pak vzplanou tu a tam někde na vodě a nebo někde na mostě, třeba Kerčském.
14: Je to tak, Ukrajinci zvolili vynikající taktiku, podle mě, a která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení, protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu. Ano, takže je tam změna zákona. Aha. A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit, protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
15: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
14: No, takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
15: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
14: No, tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
15: Dobře.
14: A to už by mohl být pro Kreml problém.
15: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
14: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
15: No, a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde čas, přijde čas sklizně a co potom? Že?
14: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
15: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
14: Ano, ano.
15: Ono takže tak kupuje vlastní.
14: Přesně tak.
15: Suroviny,
14: Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
15: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
14: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na sto. A to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
15: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda, nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Já vím, že jste říkala, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
14: no,
15: tam
14: určitě,
15: je to prostě zásadní.
14: No v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Rusko volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přes jasně, kdo koho volil. Výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má, jaksi to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu, i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
15: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
14: No, spokojenější, já jsem slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. Hmm. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat a začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky. Ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jaksi eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelská strategie nová.
15: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív.
16: Myslím, že jsme byli определенный дефицит.
15: Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění. S ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc. Jak si tohle on bere k srdci?
14: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit. Ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou. A gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. Co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
15: On je teď hodně vidět vůbec, že?
14: Ano, ano.
15: On vystupuje často.
14: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má. Protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, aby jsi tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo no, kolik. No,
15: tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44.
14: Ono to bude ještě míň, než to je teď.
15: Bez pochyby asi,
14: protože
15: ano.
14: Ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
15: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům? Proč jim to tak nejde?
14: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely a to nikoli v ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
15: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
14: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí. Ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město, my jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přimístit se pro ty obyvatele panelových domů k příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
15: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
14: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
15: oni
14: situaci.
15: Si zvyknou.
14: Oni si na to
15: prostě
14: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizace těch front, a oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
15: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
14: Díky za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí. Léto ve Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.
3: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: tebe.
1: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin večer. A to je čas na zprávy s Ondřejem Látalem.
3: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Novým hlavním velitelem ukrajinských ozbrojených sil se stal Michailo Drapatý. Vedoucí žena světového poháru, kanoistka Martina Sadková, nepostoupila z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, teploty až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
5: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle premiéra udělá všechno proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Radiožurnálu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
6: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálu.

0: Radiožurnál.
1: Sport. Dva čeští kanoisti a dvě kanoistky postoupili z kvalifikace mistrovství světa vodních slalomářů. Do semifinále prošli Lukáš Kratochvíl, Václav Chaloupka, Tereza Kneblová a Adriana Morenová. Naopak vedoucí žena světového poháru Martina Sadková neuspěla a nepostoupil ani Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia. Tenistka Marie Bousková prošla do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA v Praze. Obhájkyně loňského titulu porazila Američanku Leeovou 7-5 a 6-4. Bousková v prvním setu ztrácela, než se jí povedlo chytit rytmus zápasu.
2: Správný rytmus, správný balanc, jak útočit a potom občas být zase solidní, protože myslím, že ona hodně toho vrátila a časem to tlačila až moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
1: Další česká tenistka Dominika Šalková zdolala Francouzku Dodánovou 2x6-1 a Tereza Valentová porazila Australanku Jointovou po setech 1-6, 6-0 a 6-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D2 teď velmi opatrně, pokud vyjíždíte z Brna směrem do Bratislavy. Za sjezdem z dálnice D1 v omezení na prvním kilometru je hlášené auto jedoucí proti správnému směru. Nejspíše v omezení někdo špatně najel a pokouší se vyjet zpátky. Policisté jedou na místo, tak velký pozor. D2 výjezd z Brna do Bratislavy, pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna zůstávají komplikace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 stojí v omezení dva kamiony po dřívější nehodě. Projíždí se pomalu pouze levým pruhem v zúžení a ta kolona je od Rousínova z kilometru 215. Čekejte zdržení asi 25 minut. A na Frýdecko-Místecku stále pozor v Nošovicích na cestě okolo automobilky. U policejní stanice zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Podle policistů je to těžší nehoda se zraněním, tak velký pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer pak budou srážky a částečně i oblačnost od jeho západu ubývat. Teploty 18 až 22 stupně, na jihu Moravy až 25, na horách většinou kolem 11. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál, je s vámi Zuzana Podešová.
6: Dobrý večer. Jaké máte zkušenosti s cestováním? Máte rádi vše zajištěné a třeba si už z domova rezervujete auto, které pro vás bude připravené hned po příletu? Pokud s tím zatím nemáte zkušenosti, pak poslouchejte dál večerní Radiožurnál a vše podstatné se dozvíte.
3: Večerní Radiožurnál
7: a Zuzana Burešová.

0: Jednou z možností během našich cest je půjčit si v dané zemi auto. Aby všechno proběhlo v pořádku, musíte být opatrní. Mluvit o tom budeme s Michalem Forstem z domácí redakce. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Jak se připravit na půjčení auta? Co je třeba před cestou zkontrolovat nebo vyřídit?
1: Samozřejmě můžeme na dovolené přijít do první půjčovny na letišti, kterou potkáme, ale plánování si můžeme vyhnout potížím. Nejdřív tedy vyhledáme vhodnou společnost, kterou si ověříme například pomocí recenzí na internetu. Zkontrolujeme taky třeba otevírací dobu, aby kancelář nebyla zavřená v případě našeho zpoždění nebo naopak při plánovaném návratu. Další aspekt dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
2: Čím je to menší půjčovna, tak sice může mít lepší cenu, ale může se stát, že přijedete na místo a auto nebude, nebo bude v jiném provedení, než jste si objednali a tak dále.
1: Pak je důležité si rozmyslet, jaké auto si chceme pronajmout. Nejen kolik nás jede, kolik máme zavazadel, ale i kam s autem pojedeme. Nebo jaké jsou také v dané zemi cesty, protože vozidlo pro cestu po historických městech budeme vybírat jinak, než auto pro cestu divokou přírodou.
0: A jak je to s platností řidičského oprávnění?
1: Kromě cestovního dokladu a českého řidičského průkazu musíme myslet i na mezinárodní řidičský průkaz. Existují dva typy podle dvou mezinárodních úmluv a záleží na dané zemi, který typ uznává. V Evropské unii by cestovateli měl stačit český průkaz. Praxe ale může být podle Jana Papeže odlišná.
2: Třeba na jihu Španělska při téměř každém převzetí auta chtějí mezinárodní řidičák a to jsme v Evropské unii. Vy pak přijdete do ty půjčovny a tam to po vás nějaký Luis chce. A co Luisovi vysvětlíte? Že evropský pravidla jsou takový, tak co Luisi blbneš? On vám řekne, no hele, já ho chci a nazdar. Chceš auto? Dej řidičák.
1: Další podmínkou pro pronájem auta je pak kreditní karta. Pozor, většinou máme ve svých peněženkách kartu debetní. Tu půjčovna velmi často nepřijme. Je proto nutné vyřídit si právě kartu kreditní. Ta pak funguje jako záruka pro provozovatele, pokud by se s autem něco stalo. Pro takové případy bychom měli myslet i na pojistku. A tady máme dvě možnosti. Buď pojištění, které je součástí půjčovného, anebo k tomu speciální připojištění od některé z českých pojišťoven.
0: Takže papírování už máme vyřešené, už před námi tedy stojí naše auto. Na co si musíme dát pozor teď při jeho převzetí?
1: Vozidlo před převzetím musíme důkladně a ze všech stran, zvenku i zevnitř, zkontrolovat a prohlédnout. Nejlepší je ho vyfotit nebo natočit video, a to přímo s technikem, který nám auto předává. Toho musíme upozornit, pokud najdeme nějaké poškození, aby nám pak půjčovna takové poškození, které jsme ale nezpůsobili, při vracení auta nenaúčtovala.
0: Tolik Michal Forst z domácí redakce, se kterým vám všem přejeme klidné prázdninové cestování v pronajatém, ale samozřejmě taky ve vlastním voze. Tak díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Na Tour de France v posledních dnech mluví i o nočních antidopingových kontrolách. Tadej Pogačara komisaři vzbudili kolem 5. ráno. Jonase Vingegaarda dokonce ve 2 hodiny v noci. Oba pak upozorňovali na to, že přišli o cenný spánek před etapou. A co o tom soudí předseda antidopingového výboru České republiky Martin Čížek, si už přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas. A ve vysílání Radiožurnálu si za chvíli poslechněte pravidelný sportovní přehled.

0: Tenistky Marie Boušková, Tereza Valentová i Dominika Šálková postoupily do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhajkyně titulu Boušková zdolala Američanku Leeovou ve dvou setech, stejně jako Šálková Francouzku Dodánovou. Za to Tereza Valentová postoupila až po třech sadách. Podrobnosti má na úvod sportovního přehledu Kristian Šveda. Vítejte, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Sport. 19-letá Tereza Valentová porazila Australanku Jointovou ve třech setech. První sadu ztratila 1-6, pak se ale nakopla k velkému obratu a výsledku 6-0 a 6-3.
2: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
1: Zítra zabojují na pražské Štvanici o postup do čtvrtfinále další čtyři Češky, Nikola Bartuňková s Thajkou Tara Rudiovou, Sára Bejlek s uzbeckou tenistkou Timofejevovou a proti sobě budou hrát Lucie Havlíčková a Barbora Krejčíková. Dva čeští kanoisti prošli do semifinále mistrovství světa vodních slalomářů, postoupili Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka. Kratochvíl byl v kvalifikaci druhý a postup pak hodnotil v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
3: Já jsem teda úplně nadšenej, moje první seniorské mistrovství světa. Já jsem rád, že jsem tu kvalifikaci pohlídal a že mi vyšla. Byl jsem teda o něco víc nervóznější než na těch do 23 let akcí.
1: Mezi kanoistkami uspěly Tereza Knéblová a Adriana Morenová. Největší česká favoritka, lídrině světového poháru Martina Sadková po chybě do semifinále nepostoupila. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. Philipsen pak v rozhovoru pro web Tour de France zmiňoval, jak cenné vítězství to pro něj je.
4: Úvodní etapy byly příšerné i prvních 12 dní. Hledal jsem se. Byl jsem naštvaný a zklamaný ze sebe, že se mi žádnou etapu vyhrát nepovedlo. Necítil jsem se ideálně. Tohle vítězství je pro všechny v týmu, kteří mě podporovali a věřili mi.
1: V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem. Záložník Slavie Lukáš Provod byl vyhlášený nejlepším fotbalistou uplynulé sezony Šance ligy. V anketě Ligové fotbalové asociace vyhrál před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším koučem se stal Jindřich Trpišovský, který dovedl Slavii k mistrovskému titulu. A fotbalisté Hradce Králové zítra vstoupí do kvalifikace Evropské ligy. Na úvod druhého předkola soutěže se představí v Norsku proti domácímu Tromsø. Pro Východočechy to bude první zápas v pohárové Evropě po 31 letech. A evropské poháry si po necelých 5 letech zahrají jablonečtí fotbalisté. Čeká je úvodní duel druhého předkola konferenční ligy, a to na hřišti Varaždínu. Zápas začne ve 20 hodin. Královéhradečtí fotbalisté budou hrát v Norsku už od 19 hodin. Digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne obě utkání v přímém přenosu.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 9:30. Zprávy připravil Ondřej Látal.
1: Policie po úterním zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce, zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina, oznámilo to státní zastupitelství. Podle informací Radiožurnálu je mezi obviněnými taky ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Vyšetřovatelé zatím nikoho nenabrhli vzít do vazby. Teherán varoval před odvetou za možné útoky Washingtonu na íránskou infrastrukturu. Pokud americká armáda zasáhne íránské mosty nebo elektrárny, Íránci prý zastaví veškerý tok ropy z Perského zálivu. Oznámilo to velení iránských revolučních gard. Teherán varoval, že odpoví taky střelbou například na ropnou nebo energetickou infrastrukturu v sousedních zemích. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil.
2: Sport.
1: Kamerunský fotbalista Alexis Allegi přestupuje z Jablonce do Artisu Brno. Univerzální ofenzivní hráč působil na severu Čech od roku 2023. V uplynulé sezóně šance ligy si připsal 7 asistencí a dal 1 gól. Brněnský klub informoval o přestupu na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na tahu 35 teď velmi opatrně, pokud jdete z Prahy a Turnova směrem do Liberce. V okolí Hodkovic je hlášeno auto jedoucí proti správnému směru. Varování platí mezi kilometry 30 a 40. Policisté jdou na místo tak velmi opatrně. Tah 35, rychlostní silnice z Turnova do Liberce. Pozor na auto v protisměru. Na dálnici D1 z Vyškova směrem do Brna už je lepší situace u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 211 nehodu s omezení odklidili, projíždí se plynule, kolony se rozjely. A nehody jsou aktuálně v Praze, v Sokolovské ulici směrem z centra k divadlu Gong, v křižovatce s Českomoravskou, v křižovatce Balabenka, tam se srazila 2 osobní auta, překáží uprostřed křižovatky a čekejte menší kolony. A nehodu teď čekejte také ve Vršovické ulici směrem z centra, kousek za Edenem, za stadionem Slávie. Tam se srazilo osobní auto s autobusem a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Teď večer a taky v noci se ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia, zítra pak čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, sporadicky se objeví taky bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat, teploty 18 až 22, na jihu Moravy naměří až 25 stupňů, na horách to bude většinou kolem 11. To byly zprávy. Posloucháte dál večerní Radiožurnál a Zuzanu Burešovou.
0: Dobrý večer, hostem Radiožurnálu dnes byla a v repríze bude krátce po 22. hodině Kateřina Eklová, expertka na udržitelnou architekturu, která působí na fakultě stavební ČVUT v Praze. Tak si rozhovor určitě poslechněte.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

A teď zpráva, která souvisí s počasím. Klimatizovaná kina a knihovny v Římě nabídnou vstup zdarma obyvatelům města, kteří se budou chtít ukrýt před letními vedry. Projekt, který začne 23. července a bude trvat do 4. srpna, počítá se zapojením 11 kin a 11 knihoven. Kina budou v těchto dnech promítat 10 italských filmů. Vstup bude umožněn každému, řídit se však bude pořadím příchozích a samozřejmě kapacitou sálu. Starosta Říma nápad uvítal s tím, že se jedná o způsob, jak si lidé budou moci užít film a zároveň najít úlevu od veder.

0: Energetika, průmysl, strojírenství, ale i digitální technologie. Z těchto, ale i dalších odvětví biznesu přicestovali do Číny s parlamentní delegací zástupci českých firem. V souvislosti s aktuální cestou předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury z SPD se otevřela taky debata, jestli je pro Česko ekonomicky důležitější Čína nebo Tajvan.
1: Naše setkání je především vyjádřením společné vůle rozvíjet spolupráci mezi našimi zeměmi.
2: Takhle zahajoval Tomio Okamura fórum česko-čínského hospodářského a obchodního dialogu v Šanghaji. Do Číny s ním přiletěla zhruba 20 podnikatelů, mezi nimi i Petr Heller. Jeho firma provozuje platformu, která pomáhá klientům expandovat do zahraničí. Teď se snaží rozvíjet i nástroje umělé inteligence.
3: Obecně Asie je pro nás jako klíčová.
2: Právě čínský trh je pro společnost Petra Hellera lákavý.
3: My v podstatě si budujeme síť partnerských firem i tady v Číně. Aby jsme chtěli připravit právě tu partnerskou síť.
2: Okamura vyrazil do Číny s podnikatelskou delegací jako první z nejvyšších ústavních činitelů od roku 2019. Současná vládní koalice totiž svou pozornost, co se týče Asie, zaměřila právě na druhou nejlidnatější zemi světa. Podle náměstka ministra zahraničí Jiřího Brodského je potřeba vyvážit spolupráci jak s Čínou, tak s Tajvanem, kde byli naopak několikrát zástupci bývalého kabinetu.
4: Máme společné projekty s Tajvanem, ale zastáváme politiku jedné Číny a to tady říkáme velmi zřetelně.
2: Na Tajvan nedávno zamířil i předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.
5: Rozvíjíme obchodní vztahy s těmi zeměmi, které s námi mají vzájemně výhodný vztah. Pokud se takové vztahy podaří naplňovat s Čínskou lidovou republikou, tak je to dle mého názoru v pořádku. Velmi bych si dával pozor na to, aby to nebylo jinak.
2: Kritiku sklízí od předsedy sněmovny Okamury z SPD i na dálku právě z Číny.
6: My s oficiální cestou na Tajvan nikdy souhlasit nebudeme.
2: Okamuru by měl v příštím roce následovat ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
7: Nic proti tomu, když se spolupracuje s Tajvanem. Je to určitě velmi dobrý partner, zejména v oblasti výzkumu, ale dá se uhrát dobrý vztah s Tajvanem i velmi dobrý vztah s Čínou.
2: Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky jsou oba trhy pro Česko důležité.
8: Z Číny jako takové nám proudí obrovské objemy zboží, což jako udržuje český průmysl i na evropské, ale světové mapy jako ten konkurenceschopný. Z Tajvanu naopak nám plynou o něco strategičtější investice, chytré technologie.
2: Čína je podle Peterky jednou ze zemí, kterou v mezinárodním obchodu nahradit nejde. Nicméně Tajvan je zase důležitým hráčem na poli umělé inteligence. Z Šanghaje Daniela Brichtová, Radiožurnál.

Už jste letos byli s dětmi v zoologické zahradě? Možná to máte v plánu během prázdnin. My už ale za chvíli. Vydáme se totiž do zlínské zoologické zahrady, kde odchovali tukany obrovské. A tak vám o nich ve večerním radiožurnálu rádi povíme.

0: Ve Zlínské zoo se vylíhla tři mláďata tukanů obrovských. Zahrada tak navázala na loňský první úspěšný odchov tohoto druhu. K ideálním podmínkách pro roznožování v zajetí pomohla mimo jiné prostorná voliéra, která samcům i samičkám umožňuje chovat se podobně jako ve volné přírodě.
1: Barva zobáku u dospělého jedince tukana je sítě oranžová s takovým černým koncem, kdežto to mládě jí má takovou žlutavou spíš a chybí mu ta černá špička.
2: Popisuje rozdíly mezi dospělými tukany a jejich mláďaty zoolog Václav Štraub a zároveň říká, co mláďatům teď nejvíce chutná.
1: Hlavní složkou je ovoce, zejména papája. Dále pak dostávají například tofu a třeba z 50% žerou hmyz nebo myší holata jim zde předkládáme.
2: Odchovat mláďata tukanů není jednoduché, protože ptáci jsou velmi náchylní na stres. O to větší úspěch pro zlínskou zoo je, že se jim to podařilo zopakovat.
1: Většinou podaří odchovat pouze jedenkrát od toho páru a tím, že jsme to zopakovali, tak jsme vlastně potvrdili to, že už to nějakým způsobem s tím druhem umíme.
2: Říká Václav Štraub, kterého z voliéry poznávají i samotní tukani a na jeho přítomnost reagují hlasitým zvukem podobným krákání.
3: Pětici tukanů obrovských, dva dospělé jedince a tři mláďata návštěvníci uvidí v komplexu Jaguar Trek, kde mají svoji velkou prostornou vnitřní expozici.
2: Popisuje mluvčí zahrady Romana Mikešová. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se vyskytují často. Jejich rozmnožování v lidské péči je však vzácné. V zlínské zahradě se však podařilo odchovat už dvě samičky.
3: Vlastně náš první odchov byl v loňském roce a to, že jsme dokázali navázat a opět máme dokonce tři mláďata, tak to je právě asi ta mimořádnost, protože to se doposud v České republice nikomu nepodařilo.
2: Mláďata, u kterých zatím není jasné, jejich pohlaví zůstanou co nejdéle s jejich rodiči, aby dělali radost jak zoo, tak návštěvníkům. Poté by se podle odhadu zoologů měla zapojit do chovu se spřátelenými chovatelskými institucemi. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
1: Čau, my jsme na filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
0: Že bych vyrazil za váma?
1: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stíneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
2: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště. 24. až 30. července.
3: www.lfs.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 22 hodin. Poslechněte si zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Evropská unie podle šéfky diplomacie Kalasové zvyšuje tlak na nelegální ruská plavidla. Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy je Lukáš Provod, trenérem Jindřich Trpišovský, oba z mistrovské Slávie. A zítra bude proměnlivá oblačnost, postupně přehánky, na večer se má vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
6: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
7: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
6: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
8: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
6: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
4: Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily. Potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Tramvaje každoročně srazí i desítky chodců. Za nehody může podle oslovených dopravních podniků, ale často jejich nepozornost. Do kolejiště vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky nehod se ale musí vyrovnat i samotní řidiči, kterým dopravní podniky nabízejí psychologickou pomoc. Zájem o ní zaznamenal třeba dopravní podnik v Brně. Pokračuje jeho mluvčí Hana Tomaštíková.
9: Systematicky rozvíjíme tady tuto ponehodovou péči. V posledních letech vlastně se na ní soustavně zaměřujeme a ti řidiči už nemají obavu vlastně jí vyhledat, říct si o tu pomoc a vyhledat péči našich psycholožek.
4: Brno podle Tomaštíkové zároveň eviduje nárůst srážek chodců s tramvajemi. Jen do poloviny letošního července zaznamenal brněnský dopravní podnik už 17 takových nehod. V minulých letech jich přitom řešil jen kolem 15 ročně.
5: Sport.
4: Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slávie.

0: čtyř týmů Austránů, Slovinců, Britů a obhájců titulu z Francie. Poté nastoupí také kanoistky ve složení Sadková, Morenová a Kneblová. Z Oklahoma City Jan Suchan, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D11 zase jezdem na Sadskou a nehody v Praze. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně zase jezdem na Sadskou. Na 25. kilometru zastavilo nepojízdné osobní auto. Je v odstavném pruhu, nepřekáží označené šipkou, ale chodí posádka okolo, takže opatrně. V Praze pak zůstávají komplikace v Sokolovské ulici směrem z centra k divadlu Gong. V křižovatce Balabenka nehoda dvou osobních aut, překáží přímo uprostřed křižovatky a menší kolony jsou ze všech směrů. A také na Břevnově v Patočkově ulici se bouralo směrem do centra u hotelu Pyramida, kousek před vjezdem do tunelu Blanka. Tam stojí tři osobní auta po nehodě, policisté jsou na místě, nehodu vyšetřujou a zpomaluje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přehánkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, na večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Teploty 18 až 22, na jihu Moravy až 25 stupňů, na horách většinou kolem 11. To byly zprávy. A začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
4: Posloucháte Radiožurnál, naším hostem je expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová, zakladatelka organizace Rethink Architecture, která působí na fakultě stavební ČVUT v Praze. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Počasí tento týden je celkem přijatelné a ono to bývá tak, že sice klimatická krize v České republice skončila, jak jsme se dozvěděli, ale když letos v létě nedávno přišla ta vedra, tak člověk pochyboval o tom, že klimatická krize v České republice skončila. Hledali jsme stín, scháněli klimatizace nebo aspoň ventilátory, vyjížděli do hor, ale i tam bylo vedro. Ale je to tak, že debaty o těch udržitelnějších, zelenějších městech přijdou s horkem a s ochlazením zase odejdou?
5: Je to tak, ale já jsem ráda, že přijdou aspoň s těmi vedry, protože musíme se o tom bavit ve chvíli, kdy si uvědomíme, že opravdu v těch čtyřicítkách už jako sotva fungujeme. Já sama jsem měla opravdu potíže se soustředit a v těch vedrech, která jsou opravdu riziková, obzvlášť pro ty, kteří jsou třeba nemocní nebo nějakým způsobem oslabení nebo třeba pro děti, tak je to fakt náročné.
4: Pro seniory.
5: A pro seniory.
4: Ty teploty 36, 37, 38 a víc stupňů Celsia se u nás před první polovinou 80. let víceméně vůbec nevyskytovaly, což není výmysl, ale je to informace od Českého hydrometeorologického ústavu. Data meteorologů ukazují narůstající trend v případě tropických a extrémních teplot v posledních desetiletích. Na co už je z pohledu udržitelnosti a architektury pozdě?
5: Tak pozdě na to, abychom vysázeli ty stromy, které jsme měli vysázet třeba před 30 až 50 lety, aby nám teď dávali stín. Ale samozřejmě druhý nejlepší moment, kdy to můžeme dělat, je teď. A to se týká těch opatření, která teda opravdu dlouho trvají, jako je ta modrozelená infrastruktura a ty stromy. Modrozelená infrastruktura znamená právě kombinace nějaké zeleně a nějakých vodních prvků. Ale pak máme samozřejmě opatření, na která pozdě není, která můžeme dělat i teď, která se udělají relativně rychle v rámci té výstavby, a to je třeba zateplování. Je trochu neintuitivní. Zateplování.
4: Není to protimluv?
5: No, vlastně ne, protože ono je ta izolace. Ono se tomu sice říká zateplování, protože to izoluje od té zimy a zatepluje to barák v zimě. Nicméně v létě je to obráceně a ono to izoluje od toho vedra, které máme venku, a vevnitř nám to drží lepší teplotu.
4: A to se týká taky sídlišť?
5: Týká se to určitě sídlišť.
4: A zejména sídlišť?
5: Zejména, ale týká se to i rodinných domů, které nejsou izolované. Zkrátka každého domu, který ještě nemá tu izolaci, tak ať už se bavíme o paneláku, nebo o činžáku, anebo o rodinném domu bez izolace a třeba se starými okny, tak tam všude ta izolace a nová okna pomáhají.
4: Říká expertka na udržitelnou architekturu Kateřina Eklová.
1: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Kateřinou Eklovou. Když jsme řekli slovo paneláky a sídliště, tak člověka napadne, že ten panelák je vlastně ideální. On má takovou rovnou střechu, tak proč neudělat tu střechu zelenou a proč tam neudělat třeba i nějaké místo setkávání? Je to tak snadné, anebo hrozí riziko, že by ta stavba nevydržela?
1: Ty paneláky bohužel nebyly navrhovány jako místo setkávání, to znamená, narážíme na to, že nemají dostatečnou únosnost, že ta střecha na to není připravená a byla by potřeba nějaká větší renovace. I ta zelená střecha má nějakou skladbu té zeminy, to znamená, my tam musíme navést jako stovky kilogramů, už tuny té zeminy, abychom tam mohli vysadit nějaké rostliny, ať už se bavíme o těch mechách a rozchodníkách na extenzivní zelenou střechu, anebo vyloženě nějakých travinách, trvalých rostlinách, nebo i třeba malých keřích a stromečkách na intenzivní zelenou střechu. To všechno opravdu je velmi náročné na to zatížení. A bohužel, i přesto, že já jsem taky bydlela velmi dlouho v paneláku v Bohnicích a chtěla jsem tam udělat místo pro setkávání, tak jsme narazili na tyhle technické problémy. Někde, například v Brně, už mají i paneláky se zelenou střechou. Je to extenzivní zelená střecha, to znamená ty mechy a rozchodníky, tak znamená taková tenčí zelená střecha a ta do nějaké míry ochlazuje to okolí. A já bych jenom chtěla říct, že je potřeba velmi dobře zvažovat, kde nám dává smysl instalovat zelené střechy a ochlazovat okolí. Protože pokud si představíme třeba 10-patrový panelák, tak tam nahoře ochlazovat ten vnější prostor nad tou střechou není zas až tak účinné, jako kdybychom třeba někde dole v přízemí instalovali třeba nějaké zelené popínavé rostliny, nebo vysadili právě ty stromy, nebo instalovali vnější stínění, protože to potřebujeme ochlazovat hlavně dole, kde jsou lidi, a ne na střeše, kde si ochlazujeme vlastně ten vzduch někam pánu bohu do oken.
0: Není to v České republice tak, že moc nefunguje to, že by lidi chtěli si svoje domy, ať už to jsou domy soukromé, nebo domy nájemní, potáhnout těmi popínavými rostlinami, přitom i v těch jižních zemích asi vědí, proč to dělají.
1: Je to určitě běžnější a nejenom v těch jižních zemích, ale třeba i v Rakousku, když se podíváme třeba do Halštatu, tak tam mají krásnou tradici popínavých rostlin na fasádě. A je to asi nějaká obava, kterou chápu, že to třeba může zničit tu fasádu. Já nechci lhát, samozřejmě, že pokud se nám tam ta rostlina přichytává na tu fasádu, tak jí to dlouhodobě může nějakým způsobem oslabovat tu fasádu. A proto třeba doporučujeme instalovat ty popínavé rostliny na nějaké konstrukce, třeba dřevěnou pergolu, dřevěnou jenom takovou mříž, kterou si dáte přes fasádu, nebo nějaká kovová lanka. A ve chvíli, kdy se ta popínavka pne po této konstrukci, tak už neníčí přímo tu fasádu.
0: Developeři nabízejí vlastně taková leckdy města ve městech bez nějakého výraznějšího akcentu na to, co prosazujete vy, na udržitelnost, i když samozřejmě se ta situace mění. Vyplývá to z bytové krize, že člověk je vlastně rád, že koupí aspoň nějaký byt a už nepřemýšlí o tom, jestli je zelenomodrý, modrozelený nebo kdo ví jaký?
1: Je to tak, když řeším každou korunu na to, jestli si můžu vzít hypotéku, tak vlastně potom už nemám prostor ještě se zabývat tím, že bych si třeba raději koupila byt s vnějšími žaluziemi, protože ty vnější žaluzie opravdu zvyšují ten náklad na tu výstavbu pro toho developera a tím pádem ten byt by musel stát ještě o něco víc, ale to už by si nemohl dovolit vůbec nikdo. A samozřejmě naopak z pohledu toho developera jeho cílem je prodat ten byt, zajistit, že vlastně všechny ty byty bude mít prodané, ale on už dál ten bytový dům neprovozuje. Tím pádem ta motivace developera dělat tam nějaká opatření navíc je omezená a velmi záleží jako na tom osobním přesvědčení těch lidí v tom managementu, že třeba ten developer řekne, tak ano, my tam uděláme třeba ty vnější žaluzie, které nám v těchto vedrech opravdu pomáhají a investujeme do toho miliony na celém tom projektu navíc i za cenu toho, že se nám to třeba už nevrátí navíc v té ceně, protože zákazník víc nezaplatí.
0: Takže jsou takoví developeři.
1: Jsou takoví developeři.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Města přes den to teplo naakumulují, slunce zapadne, ona ho pak vydávají. Byl jsem jednou v Paříži a v půlnoci bylo v centru města 35 stupňů Celsia. Kdy začne to město chladnout?
1: No tak záleží na tom, jestli druhý den máme taky čtyřicítky nebo ne. Pokud máme čtyřicítky třeba 3-4 dny za sebou, jako jsme si to zažili teď na začátku července, tak to město chladne ještě několik dní. A já sama jsem například na fakultě stavební ČVUT na mojí kanceláři si ověřila, že několik dní poté, ještě 2-3 dny poté, co skončila ta vlna veder, tak jsme měli vevnitř v té budově, která je zatím nezateplená, větší vedro, než bylo venku. To znamená, ta budova betonová v tomto případě naakumulovala to vedro opravdu na několik dní a my jsme potom radši trávili čas více venku než v kanceláři.
0: Když nastanou taková extrémní vedra, jakože zase někdy nastanou, tak člověk si řekne, no tak nedá se s tím bytem nic dělat, tak si jdu koupit klimatizaci. Je to ta správná cesta, když si člověk uvědomí, že tu klimatizaci musí někdo někde vyrobit. To něco stojí a to taky nějakým způsobem ovlivňuje životní prostředí. Pak se ta klimatizace musí někam převést, zpravidla z Asie k nám do Evropy, pak se musí nainstalovat a pak je v provozu. Není to vyhánění čerta ďáblem?
1: V některých případech ano. Pokud se bavíme o tom, že třeba je to člověk, který je nějakém dobrém zdravotním stavu a nepotřebuje úplně nezbytně nutně tu klimatizaci, tak samozřejmě ekologičtější varianta je nemít klimatizaci, ale raději investovat do toho vnějšího stínění, třeba ty nějaké vnější žaluzie, rolety a potom vevnitř v tom bytě zvládnout, třeba neotvírat okna a držet tam tu stabilnější teplotu i přes tu vlnu veder. Takhle se to třeba podařilo nám v bytovém domě cihlovém, kde máme vnější žaluzie a experimentálně jsme ověřili, že i když bylo venku na jižním balkóně našem 38 stupňů ve stínu, tak vevnitř jsme měli 27 stupňů, o 10 stupňů, více než 10 stupňů méně a opravdu to potom bylo zvladatelné tam ten čas strávit. Tak to doporučuji, pokud máte tuhle tu příležitost a můžete třeba právě raději ty finanční prostředky investovat do těch žaluzí vnějších. Nicméně pokud třeba někdo má podkrovní byt nebo podkrovní ložnici, tak tam opravdu velmi často už jiná možnost není, než nainstalovat tu klimatizaci pro tyhle horké dny, protože obzvlášť třeba v nezatepleném podkroví, pokud se bavíme o nějakých činžácích centrů velkých měst, tak tam opravdu je často velmi náročné zajistit tu renovaci, celou střechu vyměnit, zateplit ji a tím pádem zajistit, že v tom podkroví bude žitelně. Takže je prostě zkrátka někdy tato možnost ta jediná možná.
0: Dovede si dnes ještě člověk představit život bez klimatizace v bytech, v kancelářích, v autech, v nákupních centrech?
1: Já určitě. Já dokonce preferuju pracovat tam, kde klimatizace není. Vlastně i v naší kanceláři na fakultě stavební ČVUT zatím klimatizaci nemáme a většinu času se tam dá fungovat velmi dobře a stejně tak u nás doma. Pro mě je to upřímně, říká se tomu low tech, to znamená málo technologií. Pro mě je to ta optimální varianta, protože pokud budeme mít méně technologií, tak jich méně musíme vyrobit. Potom méně sežerou elektřiny. Ta elektřina stále v Česku je vyráběná převážně z uhlí, to znamená, vy když používáte třeba tu klimatizaci, to je jako kdybyste pálili uhlí, dá se to tak představit. Akorát člověk si to většinou neuvědomí, když jenom něco zastrčí do zástrčky. Takže já určitě si myslím, že je to ta budoucnost. Na druhou stranu, abych byla realistka, tak samozřejmě pro velké veřejné budovy, ať už se bavíme tady o rozhlase, anebo třeba o nějakých kulturních stavbách, velkých úřadech.
0: Nemocnicích.
1: Samozřejmě, že je absolutně zásadní tam ty klimatizace dávat. Nicméně už se potom bavíme o lepší formě klimatizace, není to taková ta krabička, kterou dáme na fasádu.
0: My jsme vysílali v neděli v zápisníku zahraničních zpravodajů reportáž našeho zpravodaje z jihokorejského Soulu právě na téma vedra a jak tam s tím bojují. A on popisoval, že tam fungují takzvaná cool center, že to jsou takové stavbičky zvící autobusové zastávky asi tak pro 10 lidí, které se dají zavřít a ty jsou vychlazené na 18 stupňů. Takhle tam fakt čítá klimatizace, což musí být neuvěřitelné, ale že je to zejména vzhledem té konfuciánské tradici a respektu ke stáří, že je to pro ty starší lidi a staré lidi, kteří už nesnesou ta vedra a jdou se tam na chvíli schladit. Teď na mě koukáte, jako jsem koukal já, když jsem slyšel ten příspěvek.
1: No mě to úplně vyděsilo, protože pokud je venku 40 stupňů, tak mít nějakékoliv místnosti 18 stupňů, to je o zdraví. A naopak těm seniorům bych to teda významně nedoporučila, protože obecně je lepší, pokud v normálních podmínkách je ta teplota vevnitř v klimatizované místnosti nižší asi o 5 stupňů Celsia. To si představme jako, že venku je 30, takže vevnitř v kanceláři nebo v místnosti je 25 stupňů. To je optimum. Pokud máme venku 40, tak samozřejmě už musíme chladit více a tam se doporučuje přibližně nějakých 27 stupňů, což je taky pořád ještě snesitelné pro většinu lidí. Nicméně 18 stupňů v žádném případě nedoporučuju a myslím, že to zná spoustu z nás, když jedeme na dovolenou někam do jižních států, že se pak vrátíme na chlazení z klimatizace.
0: Říká Kateřina Eklová, která je hostem Radiožurnálu a je expertkou na udržitelnou architekturu, zakladatelka organizace Rethink Architecture a působí na fakultě stavební ČVUT.

0: Radiožurnál je s vámi v 10:30. A taky Monika Chmielová se zprávami.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je prezidentovo veto nezodpovědné. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Podle občanských demokratů závažně porušil stanovy a dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Dvořák měl původně kandidovat v podzimních komunálních volbách. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. ODS zároveň potvrdila, že v Praze 1 vlastní kandidátku nakonec postaví. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal se zmocněnci prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem telefonicky mluvil o posílení diplomacie a přiblížení míru ve válce s Ruskem. Zelenský to napsal na síti X. Hovor označil za dobrý a dodal, že Ukrajina zůstane se Spojenými státy dál v blízkém kontaktu. A pěstírna Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno začala distribuovat nový typ léčebného konopí. Odborníci ho pojmenovali Johan podle vědce Gregora Johana Mendela. Nový typ konopí má vyrovnaný obsah hlavních léčivých látek, což může omezit omamné účinky. K dostání je v lékárnách po celé republice. Sport. 17. etapu cyklistické Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen, přespurtoval druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Sadskou a nehoda v Praze v Patočkově ulici. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy pozor za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru stojí nepojízdné auto, je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Pozor také na D1 z Brna směrem do Prahy, a to kousek před sjezdem na Divišov. Na 42. kilometru také zastavilo nepojízdné vozidlo s poruchou, nákladní doprava tam lehce vybočuje. A v Praze jsou komplikace na Břevnově v Patočkově ulici směrem z Vypichu do centra u hotelu Pyramida, kousek před vjezdem do tunelu Blanka, stojí 3 osobní auta po nehodě, blokován je levý pruh a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější, výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost od jihozápadu ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
4: Na Radiožurnálu si povídáme s Kateřinou Eklovou. Ono to zní jednoduše, tak zasaďte strom. Já bych na to šel tak, že bychom to vzali postupně. Chci si zasadit strom. Kdo to povoluje?
5: Tak pokud máte zahradu, tak nikdo.
4: Tam si dobře, myslím ve veřejném strom. Prostoru.
5: Pokud se bavíme o veřejném prostoru, tak to samozřejmě musíte získat souhlasy vlastníků pozemku, což typicky bývá v těch velkých městech to město, to znamená buď magistrát nebo městská část.
4: Tady je tam nějaký odbor ochrany životního prostředí, tam jdu?
5: Ano, ty gesce jsou rozdělené různě, můžete, já bych osobně se ano, obrátila, anebo se můžete obrátit na lokálního politika, který by vám vlastně s tím mohl pomoct, už vás třeba i jakoby informovat, že někde už je třeba ten projekt. Protože samozřejmě je to tak, že legálně vy jako individuální osoba byste tak úplně asi neměli sázet ten strom a spíš to jako požadovat po tom městě, což je myslím naprosto relevantní, přijít zkrátka za lokálními politiky a říkat, tady v této ulici je vedro, opravdu bychom tam chtěli nové stromy, nějakou alej, aby bylo možné tam chodit. Tak to bych asi doporučila jako systémový přístup. Samozřejmě jsou i jiné přístupy, například můj soused už vysázel několik stromů přímo před náš dům, kde máme takovou pěknou travnatou plochu, kde historicky družstva, která stavěly ty bytové domy, tak tam zároveň sázely stromy a on v tom pokračuje. Nejsem si úplně jistá, že na to má povolení, ale stejně mu fandím, protože prostě přispívá tomu, že těch stromů tady máme v Praze víc. Tak to je takový gerila způsob, který ale bych úplně nedoporučovala z pohledu toho, jestli jako je to legální.
4: Když potom organizace nebo město jde tou legální cestou, tak musí taky vzít v potaz, co je pod tím povrchem. Jestli tam vedou nějaké roury, kanalizace, elektřina nebo něco takového, což je problém číslo jedna, to se musí nějakým způsobem prověřit. A pak zařídit to, aby kořeny toho vysazeného stromu právě neprorůstaly tam, kam nemají a nezpůsobily nějakou poruchu. To je vážný problém, který celou tu věc prodraží.
5: Je to tak. Na to už jsou opravdu specializované adaptační projekty, které navrhuje většinou krajinářský architekt nebo architektka, kteří právě navrhnou ten správný způsob, jak tam ten strom vysadit, založit. Může se to dělat například nějakou výsadbu do takzvaného strukturálního substrátu, to znamená, že tam je nějaký mix kamenů, nějaké mixe hlíny a nějaký mix třeba biouhlu, který zadržuje vodu. To je taková speciální technologie, kterou tak trochu objevujeme z historie. A to všechno opravdu už chce, aby navrhnul správně ten odborník. Hmm. To už není o tom, že někdo jen tak přijde na ulici a tam vysadí strom, protože ten by nepřežil. Tyhle projekty už se pak připravují několik let, povolují se a potom i jenom ty náklady na tu výsadbu opravdu jsou poměrně náročné. Pokud tam máme opravdu pod tím povrchem toho chodníku ty sítě, je potřeba nějaká přeložka sítí, tak ta výsadba stromu se může klidně na jeden strom pohybovat mezi 500 000 až 1 000 000 korun.
4: Jeden strom.
5: Jeden strom, ale to není ten strom. To jsou všechny ty ostatní technologie a povrchy. Ale
4: a pak se o ten strom musí někdo starat.
5: A pak se o ten strom musí třeba 5 let někdo starat, aby ten strom dobře prospíval, aby se uchytil, stále ho zalévat, nějak jinak o něj pečovat, aby zkrátka ten strom mohl třeba za 10, 15, 20 let opravdu dobře plnit ty ekosystémové funkce.
4: A pak ještě není strom jako strom. Nemůžete tam vysadit cokoliv, pokud chcete tedy dosáhnout efektu, o kterém se tady bavíme.
5: Je to tak. Samozřejmě tím, že se nám tady opravdu to klima dlouhodobě mění, teploty rostou, tak v tu chvíli už tady dobře prospívají jiné stromy, než tady prospívaly před 50 lety. Takže zase zkušený krajinářský architekt nebo architektka navrhnou tu správnou odrůdu, ten správný druh toho stromu, aby tam přežil v tom konkrétním místě. Oni často berou v úvahu právě to, jestli tam je třeba zatížení dopravou, nebo jestli třeba ty silnice se solí. To je velký problém pro vegetaci. Pokud v tom centru Prahy nebo jakéhokoliv velkého města se silnice v zimě solí, ta sůl potom stéká vlastně do těch záhonů, tak potom to negativně ovlivňuje ten kořenový systém, tu kvalitu té půdy a je potřeba tam vysázet takové druhy stromů, které to přežijou. To mám pěkný příklad tady za rohem u Národního muzea, kde opravdu se tím velmi intenzivně zabývali a jestli si dobře vzpomínám, tak ty krajinářští architekti zjistili, že dobře takto fungují různé druhy akátu, který je velmi odolný.
4: Už jsem mluvil o Paříži, tam třeba jsou hojně na bulvárech a na Eviny platany. Je to ten správný strom?
5: Za mě ano. Dokonce, jestli se nepletu, tak platany jsou vysazené nově i na náměstí Jiřího z Poděbrad. A opravdu se ukazuje, že ty platany nejenom, že dobře stíní, dobře zvládají ta vedra, ale zároveň taky rychle rostou. Což je právě ten důvod, proč třeba na náměstí Jiřího z Poděbrad to teď vypadá, že těch stromů je tam málo, ale ono se počítá s těmi obrovskými korunami těch zrostlých platanů. A když si zase představíte, jak to vypadá v té Paříži nebo třeba v Madridu, tak tím se můžeme inspirovat a na to se můžeme těšit.
4: Před časem, tuším, že to jsou 2 roky, jsem četl, že pražský magistrát začal vysazovat nebo o tom uvažoval cizokrajné druhy stromů z Asie, Severní Ameriky a právě z těch teplejší části Evropy, že Pražané by mohli začít potkávat česnekovník čínský, šeřík pekinský nebo šácholan přišpičatělý. Vy to znáte.
5: Neznám, já nejsem krajinářská architektka, já proto je pořád tak opakuju. Každopádně je, magistrát právě má teď i projekt, který se jmenuje Klimastromy. A v rámci toho projektu oni opravdu dlouhodobě se zabývají tím, jaké stromy dobře budou fungovat v těch nových klimatických podmínkách a i v těch podmínkách toho města. Aby to nebylo jenom nějaký pokus omyl, ale aby se to v rámci tohohle výzkumného projektu následně mohlo aplikovat ve větších měřítkách, což moc oceňuji.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hostem radiožurnálu je Kateřina Eklová, která se zabývá udržitelnou architekturou. Zatím jsme byli v souvislosti s tím adjektivem modrozelený u toho zeleného. A teď co s tím modrým? Jak udělat to, aby bylo ve městech více vody a aby to mělo smysl?
1: Tak primárně my musíme počítat s tím, že když naprší, tak tu vodu musíme někde zadržet. Ono to není úplně vidět, jakože bychom si opravdu představili to modré, ale úplně základní princip je ten, že nemám všude jenom beton a asfalt a zkrátka nějaké zpevněné povrchy, ale mám tam i možnost tu vodu zasáknout, to znamená do nějakého záhonu, a tam ta voda vlastně zůstane. Ona nám zůstává i v trávníku, pokud ho teda neposekáme na nějaké 2 cm, ale necháme ten trávník třeba vysoký přibližně 15 cm, může to být až 30 cm, tak v tu chvíli i ten trávník tu vodu zadržuje. A tomu se taky říká modrozelená infrastruktura, že zkrátka tu vodu dešťovou zadržují tímto způsobem. Pokud bychom třeba se bavili o přírodě blízkém opatření, jako ta modrozelená infrastruktura, a měl by to být vodní prvek, tak si představte třeba nějaké takové malé jezírko, které je ale přírodní, to znamená po okrajích už nám opravdu rostou ty rostliny, které tu vodu čerpají, pak ji odpařují, dál ji rozšiřují do okolí, přičemž když to porovnám s nějakou umělou fontánou nebo kašnou, tak tam samozřejmě tu chlorovanou vodu nemůžu jen tak vypustit někam do okolí. A ostatně není to ani tak moc zdravé pro to koupání třeba těch dětí.
0: Otázka, kterou dostáváte často, přečasto. Jsou v České republice nějaká města, anebo místa v těch městech, která splňují téměř až modrozelený ideál?
1: Tak já začnu od nějakých menších, ať nejsme pořád v Praze. Já bych ocenila třeba Úvaly u Prahy, které opravdu jako dobře přistoupily k tomu, že mají zpracovaný generel zeleně a plán vlastně o tom, jak budou vysazovat novou zeleně, jak se o ní budou starat. Tak to si myslím, že je moc hezký příklad. Potom máme třeba nějaké iniciativy v Litomyšli, kde mají třeba park, který opravdu v případě přívalových dešťů zadržuje tu vodu, která nám přichází. A to je vlastně taky moc hezký způsob, jak zároveň adaptovat tu krajinu na přívalové deště a zároveň ale zadržet tu dešťovou vodu tak, aby se nám pak vypařovala, když je zase vlna veder, protože ono to často chodí tak, že se to velmi rychle střídá. To je zase něco, co známe z tropických nebo subtropických krajin a musíme se na to už taky připravovat.
0: Vy říkáte, že přizpůsobit domy a města klimatické změně je nezbytné, a proto vznikl digitální nástroj, který má prověřit udržitelnost každého návrhu, který se chystá. To jste dělali vy?
1: Dělali. Ten, je to nástroj, který doporučím hlavně architektům. Jasně. A odborníkům. Je na webu www.klimarchibase.cz, Clim Archibase. A je to vlastně takový poměrně, bych řekla, jednoduchý checklist, kdy můžete procházet všechny ty různé kategorie udržitelnosti, ať už se právě bavíme o té vodě, zelení, energii, to znamená, když budeme třeba se bavit o obnovitelných zdrojích energie, nebo třeba o tom, jaké materiály použít, jak ten dům správně izolovat, nebo jak připravit střechu a tak dále.
0: Ale co když se jednotlivec tedy rozhodne, že si v nějakém městě nebo kdykoliv postaví něco svého, a teď bych chtěl jít touhle cestou té modrozelenosti, udržitelnosti. Co je základní pro to, aby vůbec v tomhle smyslu začal?
1: Pokud se bavíme o tom, že si ten člověk staví rodinný dům například, nebo nějakou chatu, tak v modrozelené infrastruktuře je dobré rovnou se podívat na ten pozemek a ten dům navrhovat s respektem k tomu, co už na té parcele stojí. Takže pokud tam máme už nějaké stromy, tak například nevykácet ty stromy. Já vím, že to zní možná jako logicky, ale byla jsem svědkem toho, že lidé si třeba řeknou, že ten strom stíní, nebo třeba, že budou ty listy padat na auto. Je to pravda, budou vám listy padat na auto, ale věřte mi, že to stojí za to, že tam mám ten strom, který nejenom stíní, ale taky funguje jako klimatizační jednotka. Tak tím bych asi začala respektovat ten pozemek. A následně samozřejmě po tom, co postavíte ten dům, nejlépe z nějakých třeba ze dřeva nebo nějakých jiných udržitelnějších materiálů, tak je dobré myslet zase na to hospodaření s vodou. To znamená šetřit tou pitnou vodou, ale zároveň tu vodu, kterou už v tom domě spotřebuju, tak jim můžete například vypustit ven do kořenové čističky, což si představte jako takové jezírko, kdy vlastně ta voda, kterou vypouštíte třeba z umyvadla, vám jde právě skrz tu takovou sérii těch jezírek za sebou a rostliny a bakterie, které jsou v těch jezírkách, postupně tu vodu čistí a můžete nakonec mít dole koncové jezírko, ze kterého se ta voda hezky vypařuje, nebo případně pak můžete tu vodu zase rotovat dál, používat na splachování, to už je na vás.

0: Hostem radiožurnálu ještě několik minut bude Kateřina Eklová. Jaké jsou takové nejmodernější trendy v té udržitelnosti? A její symbioze s architekturou, s developery, protože tím vším vy jste prošla, anebo procházíte, anebo se tím zabýváte.
1: Já bych asi řekla, že trendem je nenaskakovat na trendy, protože pokud chcem být udržitelný, tak vlastně je fajn se zamyslet nad tím, jak to navrhovat tak, aby to dlouhodobě fungovalo a vracet se i k tomu, jak ty domy byly navrhované dřív, právě když ty technologie ještě nebyly. To znamená, můžem teda říct, že trendem je za mě odstupování od těch celoprosklených fasád. To už jako není cool, nefunguje to dobře, když si představíme celoprosklené administračky, tak tam opravdu ty se nám v létě neuvěřitelně přehřívají. U těch administraček už ty náklady na chlazení jsou vyšší než náklady na topení, což je velká změna. A proto vlastně ten trend, který vidíme, je, že se postupně o něco zmenšují ty celoprosklené plochy. I třeba u těch rodinných domů určitě si pamatujeme všichni takové ty celoprosklené vily z těch architektonických časopisů, celoprosklené na všechny strany. To ostatně už jsou 100 let staré projekty, kdy slavní architekti to takhle navrhovali. Nicméně v dnešní době už zjišťujeme, že opravdu je lepší mít rozumnou velikost oken. Ano, mít třeba velké okno někam do zahrady, může být i na jih, ale potom nad tím oknem je třeba pergola, která nám to stíní, aby nám to sluníčko nepálilo přímo do obýváku. A zkrátka nějaké rozumné zmenšování oken tak. A vlastně se tak trochu vracíme k tomu, že dříve ta okna taky nebyla tak veliká a proto v těch chaloupkách a domečkách našich babiček. Ano, a dokonce měly ty okenice. A okenice je za mě třeba trend, který zatím ještě nevidím, ale moc by se mi líbil, protože okenice vidíme i v těch jižních městech, v Itálii, ve Španělsku. A já bych si moc přála, aby se nám trochu vrátili třeba do center měst, když se budeme bavit o těch bytových domech.
0: Existují, když už přijde ta vlna veder, nějaké s odpuštěním babské rady? Jak se s tím vyrovnat? Protože v tu chvíli neseženete klimatizaci, ani mobilní, ani jinou, neseženete ventilátor, žádný ani velký, ani malý stolní, ale chcete si doma nějak ulevit.
1: My jsme naštěstí teda ventilátor sehnali, dokonce i v tu sobotu, kdy byla ta první vlna veder. Takže ventilátory určitě doporučuji, je to taková klasika. Já bych ráda sdílela takový tip, který jsem sama nevyzkoušela, ale rozhodně fyzikálně funguje. Lidi si zvenku na okna lepili hliníkové folie, které odráží sluneční záření zpět.
0: Jako to, alobal?
1: Jako alobal. Nebo třeba nějakou karimatku, takové ty hliníkové, nebo třeba nějakou termofolii, co lidi mají často v lékárničkách a podobně. A to je samozřejmě něco, co jako architektka vůbec nemůžu doporučit dlouhodobě. Nicméně, pokud se opravdu bavíme o tom, že máme vlny veder 40 a vy máte okna v bytě přímo na jich, nemáte kam utéct a nemůžete s tím nic jiného dělat, tak tohle je zkrátka nějaké nouzové řešení, kdy opravdu přes ten den, kdy vám tam to sluníčko svítí, klidně si tam ty folie nalepte, pak je třeba můžete na noc sundat anebo je tam nechat ty 3 dny. Bylo to opatření, které mě překvapilo, ale je to opravdu taková babská rada. A potom bych doporučila během toho roku, který nám teď zase doufám zbývá, než přijde další obrovská vlna veder, tak si zkrátka třeba zaměřit na to, jak tam nainstalovat to vnější stínění.
0: Tak děkujeme i za tyhle rady. Třeba je nebudeme, ale spíš budeme potřebovat. Naším hostem byla Kateřina Eklová, expertka na udržitelnou architekturu. Hezký den, nashledanou.
1: Děkuji vám, nashledanou.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall. Na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci a mluví i o tom, že jeho syn je génius. A on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: A Radiožurnál je s vámi i teď ve 23 hodin. A taky Monika Chmielová se zprávami.
4: Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. Zástupci států Evropské unie schválili účast Británie na půjčce pro Ukrajinu. Nejlepším fotbalistou šance ligy byl podruhé vyhlášen Lukáš Provod. A zítra bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami. Večer se začne vyjasňovat, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Babiš to řekl před odletem do Srbska. Podle premiéra půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
5: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. My jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, bychom to směřovali někde na rok 2028.
4: Z prodeje by stát mohl podle Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli letišti k dalšímu rozvoji. Velká Británie se bude podílet na evropské půjčce pro Ukrajinu. Té chce 27 poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábí britské firmy. Poskytnutí půjčky pro Ukrajinu na následující 2 roky schválili prezidenti a premiéři členských států unie. Za půjčku se původně měla zaručit celá Evropská unie. Česko, Slovensko a Maďarsko ale ručit odmítli. Bezmála 370 tisíc korun vylákal ze dvou žen na Vysočině podvodník, který se vydával za jejich dítě. Na případy dnes upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová. Pachatel využil falešné SMS zprávy s oslovením Ahoj mami, ve kterých vysvětlil změnu čísla a chtěl proplatit faktury. Policisté proto znovu apelují na lidi, aby byli při podobných zprávách obezřetní, pokračuje jejich mluvčí Jana Kroutilová.
6: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
4: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje.
2: Sport.
4: Fotbalistou roku v šance lize se stal podruhé záložník Slavie Praha Lukáš Provod. Jeho kouč Jindřich Trpišovský ovládl anketu Ligové fotbalové asociace mezi trenéry. Nová ligová sezóna, která začíná o víkendu, bude podle Provoda vyrovnanější než ta minulá.
7: Už to není tak, že by tady byly tři týmy, které by bojovali o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý tři body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezóna určitě bude náročnější než ta minulá.
4: Hlídka českých kanoistek získala stříbro na mistrovství světa ve vodním slalomu. Trojice Kneblová, Sadková a Morenová v Oklahoma City nestačila pouze na Slovenky o 23 setiny sekundy. Mužská hlídka ve složení Chaloupka, Kratochvíl, Rohan skončila pátá. Vyhráli Britové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnicích je aktuálně klidný provoz. Jezdí se bez zásadních komplikací na dálnici D1.

0: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: A poslechněte si další reportáž. Léto na Břeclavsku znamená každoročně komáří kalamitu. Letos je to ale úplně jinak. Hmyz se zatím ve větší míře neukázal, protože dlouho nenapršelo na komáří vajíčka ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Za chvíli vše vysvětlí Oldřich Šebesta z krajské hygienické stanice. Přeji vám všem klidný poslech.
2: Večerní radiožurnál
3: a Zuzana Burešová.

0: a už míříme na Břeclavsko, kde letos komáři téměř zmizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali jen zlomek oproti předchozím rokům. Zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle

0: Čechašebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komáru, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
0: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich vylíhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
0: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho. Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
2: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
0: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavi i paní Marcelína.
3: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvykli, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
0: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.
6: Mažu stopy.

To byla písnička zpěvačky Kateřiny Marie Tiché, která zazněla ve vysílání večerního radiožurnálu. Fotbalista Tomáš Chorý stále neví, jestli bude pokračovat ve Slávii. Stejně jako David Douděra byl po nedohraném květnovém derby se Spartou vyloučen z kádru. Je však možné, že v týmu nakonec zůstane. Rozhodnutí padne v nejbližší době. Douděra spíše Slávii opustí a zamíří do zahraničí, řekl dnes trenér Jindřich Trpešovský. Další fotbalové zprávy přidáme už za malou chvíli.

0: Fotbalový klub Baník Ostrava vstoupí do nové sezóny po té minulé hodně nepovedené s mnoha změnami v hráčském kádru. Ale tím to nekončí. Během necelého kalendářního roku ho povede už pátý trenér Roman Skuhravý. V klubu je ale taky nový výkonný ředitel Matěj Šturala. Funkci převzal před necelým měsícem.
1: Měl jsem o tom samozřejmě echo dopředu, nebyla to nahodilá záležitost, že by za mnou majitel přišel a řekl, budeš výkonným ředitelem, to ne. Samozřejmě bral jsem si nějakou dobu na rozmyšlenou, protože je to velký krok, je to velká zodpovědnost a velká čest samozřejmě být výkonným ředitelem Baníku. Takže vlastně nebylo o čem moc dlouho přemýšlet, ale nějaký čas jsem si vzít musel.
2: Říká před startem nové sezóny bývalý marketingový ředitel Matěj Šturala. Baník vyměnil zhruba třetinu kádru, 9 hráčů odešlo, 7 přišlo. Podařilo se na přestup získat brankáře Martina Jedličku, který se stal po jarním hostování z Plzně novým kapitánem týmu.
3: Jsem tady 5 měsíců, že jo, takže jsem to neočekával, ale trenér se mě zeptal, co bych na to řekl, a mám rád tlak, mám rád výzvy a je to zase nějaká další zkušenost do mý kariéry, která mi může pomoct a jsem připravený, aby byla úspěšná.
2: O jmenování Jedličky kapitánem rozhodl nový kouč Roman Skuhravý. Dalšími kapitány budou Kubala a Siňavský. Ti se představili na tradičním předsezónním setkání s fanoušky na Bazalech. Většina příznivců byla v minulé sezóně nespokojená s výsledky a výkony, ale také s horší komunikací klubu, tak jako fanoušek Petr.
4: Celé ty roky jsme byli zvyklí vlastně od roku 2015, kde vlastně ten Baník koupil. Byli jsme zvyklí na nějakou určitou zpětnou vazbu. Vždycky vlastně každý rok se chodilo do restaurace Parlament v Porubě, kde nějakým způsobem veškeré ty otázky, co jsme měli, tak jsme prostě s tím majitelem jsme vlastně probrali. A teďka za poslední rok prostě z ničeho nic, nevím proč, nevím jak. Najednou vlastně v rámci toho vedení a tak s náma nebylo vůbec hovořeno.
2: Ale nový výkonný ředitel Matěj Šturala chce tento dluh vůči fanoušku napravit.
1: Rozhodně chceme na tom postavit, jsme i domluvení se sportovním úsekem, že věci chceme mnohem víc komunikovat. Chceme komunikovat hlavně pravdivě, což doteď jsme dělali i tak, ale neříkám, že jsme všechny informace mohli říct. Samozřejmě jsme v tom jakoby značně omezení, jak angtama, tak co se týká těch smluv, tak prostě všechno nejde komentovat, ale budeme se snažit těm lidem prostě donést ty informace co nejdřív, jakmile to bude možné.
2: Doplňuje před sobotním startem ve Zlíně výkonný ředitel Baníku z Bazalu David Procházka. Radiožurnál.

0: Koupání v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Teherán varoval před odvetou za možné útoky Washingtonu na íránskou infrastrukturu. Pokud americká armáda zasáhne íránské mosty nebo elektrárny, Íránci prý zastaví veškerý tok ropy z Perského zálivu. Oznámilo to velení iránských revolučních gard. Teherán varoval, že odpoví taky střelbou například na ropnou nebo elektrickou infrastrukturu v sousedních zemích. Vedení Íránu zároveň podle agentury Reuters upozornilo přepravní společnosti, že jižní trasa Hormuzského průlivu je zaminovaná. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje snížit cenu jednorázových jízdenek pro cestu autobusem až o třetinu. Od příštího roku by tak lístek měl stát 2 libry v přepočtu 57 korun. Zastropování cen se vztahuje na Anglii s výjimkou Londýna. Podle vlády by opatření mělo pomoci především cestujícím na venkově a v pobřežních oblastech, kde ceny jízdného bývají vyšší. Dohoda mezi ministerstvem obrany a českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku. Rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru. Zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz. A Státní fond audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Víc peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun.
2: Sport.
1: Česká hlídka kanoistek ve složení Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morenová získala na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro. Na olympijském kanále v Oklahoma City byly rychlejší jenom Slovenky, a to o 23 setiny sekundy. Mezi muži byli Češi Václav Chaloupka, Lukáš Kratochvíl a Lukáš Rohan pátí. Na vítěznou hlídku Velké Británie ztratili přes 5 sekund.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na dálnicích je stále klidný provoz, průjezdné jsou bez zásadních komplikací a plynule všechny. Volné jsou i omezení na D1 na průtahu Brnem a bez kolon je teď i omezení v Praze ve Kbelské ulici. Tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem, teď je před půlnocí plynule. V Praze stále opatrně na Břevnově v Patočkově ulici směrem do centra, a to u hotelu Pyramida, kousek před vjezdem do tunelu Blanka. Dořešují tam nehodu 3 osobních aut, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. A na Frýdecko-Místecku je teď neprůjezdná silnice z Brušperku směrem do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto, provoz tak museli policisté zastavit. Objízdná trasa je poměrně dlouhá, vede přes Frčovice a Příbor po dálnici D48. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami. Na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: A už chystáme taky půlnoční zprávy. Dozvíte se třeba to, že v Hradci Králové kvůli podvodu za 46 milionů korun skončila ředitelka městské správy nemovitostí. A taky to, že stát by podle premiéra Babiše mohl dát část akcií pražského letiště na burzu v roce 2028.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Než se první lidé vydali do vesmíru, posílali tam zvířata, aby otestoval jejich možnosti přežití. Třeba mušky octomilky, opice, králíky, krysy, myši, mouchy, kočku, želvu a taky psy. Asi nejznámější je Laika, která se stala prvním živočichem na oběžné dráze. Tehdy ovšem lidé ještě neuměli vyřešit její návrat a tak Laika zemřela několik hodin po startu. To psy Vjetyrok a Ugolov už tu šanci dostali. Na palubě strávili 22 dní a vytvořili tak rekord pobytu psí posádky ve vesmíru. Za chvíli si ve večerním radiožurnálu povíme, proč vědci vždy do vesmíru posílali voříšky, které odchytili v ulicích.

0: První psi se podívali na hranici vesmíru přesně před 75 lety. Voříšci Dezik a Cigan vyletěli v sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v pravém slova smyslu.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: They're off at 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy tyto mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci, s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější. A když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Radiožurnál.

Natočila přes 1200 písní ve 12 jazycích a prodala přes 200 milionů nahrávek. Proslavila se především svými šansony, kterými navazuje na legendární Edith Piaf. Řeč je o francouzské zpěvačce Mireille Mathieu. Dnes slaví 80. narozeniny. Za chvíli si připomeneme její úspěšnou kariéru.

0: Mireille Mathieu patří mezi nejznámější zpěvačky francouzského šanzonu. Její nezaměnitelný hlas znají desítky let posluchači po celém světě. Zpívá ve francouzštině, němčině, španělštině a dalších 9 jazycích. Vystupovala v pařížské Olympii i americké Carnegie Hall. Příští rok se vrátí do Česka. A co dělá dnes? Slaví 80. narozeniny. Oui, je crois,
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula Anky.

Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš to označil za nezodpovědné. Ukrajinský prezident Zelenský jednal se zmocněnci amerického prezidenta Trumpa. České kanoistky získaly na mistrovství světa ve vodním slalomu týmové stříbro. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami teploty až 25 stupňů. Je čtvrtek 23. srpna. U července u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Stát by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO mohl dát 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě už v roce 2028. Jak šéf vlády řekl před odletem do Srbska, půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu. Z prodeje by stát mohl získat až 25 miliard korun. Záměr uvést podíl pražského letiště na burzu premiér avizoval už dřív. Odbory pražského letiště jsou od úterý ve stávkové pohotovosti kvůli výběru nového šéfa Radomíra Lašáka. Americký ministr zahraničí Marco Rubio se má dnes v Manile setkat se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Jedním z hlavních témat bude Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že se zmocněnci amerického prezidenta mluvil o tom, jak posílit diplomatické možnosti ukončení konfliktu a přiblížit mír. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Ve večerním projevu zopakoval, že Ukrajina dělá vše pro důstojné ukončení války. Překážkou ale zůstává ruský prezident Vladimír Putin, který je příčinou ruských ztrát. Podle Zelenského existují signály, že Putinovo okolí to začíná chápat. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Vyjednávání států Evropské unie o 21. balíku sankcí proti Rusku znovu selhala. Dohodu podle informací Radiožurnálu blokuje Řecko. Sankce přitom musí být přijaté jednomyslně všemi zeměmi 27.
7: Řecko odmítá návrh na zákaz přepravy ruského zkapalněného zemního plynu. Obává se, že by to mělo ničivé dopady na jeho lodní dopravu. Argumentuje také, že Moskva bude zkapalněný plyn stejně vyvážet pomocí firem z třetích zemí. Zástupci členských států budou ve vyjednáváních pokračovat i dnes. Návrh 21. balíku sankcí počítá také s postihem dalších ruských bank, či se zákazem vstupu do Evropské unie pro všechny Rusy bojující proti Ukrajině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Bývalý venezuelský prezident Nicolas Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce ve středu stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro i jeho manželka trvají na své nevině.
8: 63-letý Maduro a o jeho 6 let starší žena Sílie Floresová jsou ve vazební věznici v Brooklynu od ledna. Pokud se prokáže, že organizovali spiknutí za účelem dovozu kokainu do Spojených států, hrozí jim oběma doživotí. Oba vinu odmítají. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa označuje vojenský zásah a zadržení venezuelského prezidenta za precizní operaci. Madurovi právníci argumentují tím, že hlava státu má imunitu. Od Madurova únosu ve Venezuele získali podle Financial Times Američané z prodeje venezuelské ropy přes 13 miliard dolarů. To je v přepočtu přes 275 miliard

0: arestu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obvinění například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
1: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
2: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
1: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde Pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
0: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové Jaroslava Bernhardová rezignovala. K odchodu ji vyzvala primátorka Pavlína Špringrová z Hradeckého demokratického klubu. Ředitelka tím podle ní přijala manažerskou odpovědnost za podvod, při kterém městská organizace minulý týden přišla o 46 milionů korun. Město teď podle Špringrové chystá prověrku kontrolních mechanismů i v dalších svých organizacích.
3: Chci přesně vědět, jak bylo možné nastavené postupy obejít a kde musíme ochranu veřejných prostředků posílit. Vedle kontroly procesu rozšíříme také stávající školení a praktický trénink zaměstnanců zaměřený na kybernetickou bezpečnost a cílenou manipulaci lidí.
0: Správa nemovitostí Hradce Králové se stará například o městské byty, domy a nebytové prostory, ale provozuje taky plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa třetí medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kánoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
4: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český mužský tým skončil pátý, vyhráli Slovenky a Britové. Nejlepším hráčem sezóny fotbalové šance ligy byl zvolen záložník Lukáš Provod z mistrovské Slavie Praha. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil po druhé v kariéře. Trenérem sezóny je po páté Jindřich Trpišovský, také ze Slavie. A tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková postoupily na turnaji na okruhu WTA v Praze do čtvrtfinále. Bousková porazila ve dvou setech Američanku Líovou, Šalková deklasovala Francouzku Dodánovou a Valentová otočila na 2-1 duel s Australankou Jointovou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na dálnicích zůstává klidný provoz, projíždí se teď po půlnoci bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Plzně. Mezi Pražským okruhem a sjezdem na Lodinici mezi 1. a 10. kilometrem se pohybují silničáři. V levém pruhu uklízí odpadky a vybočuje se doprava. A na Frýdecko-Místecku je neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty tam havarovalo osobní auto. Je to těžká nehoda se zraněním, provoz tak policisté museli zastavit. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25 a na horách většinou kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
7: Návrhy zákonů čím dál častěji vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ a neprocházejí standardním legislativním procesem. Co na tom vadí advokátní komoře? Proč není dobře domyšlené chtít, aby vražda byla nepromlčitelným trestným činem? Proč máme přeplněné věznice? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předsedkyně představenstva České advokátní komory Monika Novotná. Vítejte ve studiu, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: Vaše profesní sdružení apeluje na politiky, aby zajistili odbornou diskusi na té návrhy zákonů a tedy, aby, jak bývalo zvykem, zákony navrhovala vláda. Proč jste cítili takovou potřebu?
8: Je to proto, že u standardního legislativního procesu, to znamená,

0: U těch návrhů, které připravují jednotlivé rezorty, potom je předloží do mezirezortního připomínkového řízení a potom je schvaluje vláda a ta je potom předkládá poslanecké sněmovně, je do legislativního procesu zapojena celá řada institucí, celá řada odborníků, kteří hodnotí jak dopad na společnost, tak hodnotí i legislativní úroveň, tu technickou úroveň normy a mohou v tom mezirezortním připomínkovém řízení vychytat poměrně velkou řadu chyb, které třeba ani nejsou v rozporu s úmyslem předkladatele, ale které zabraňují tomu, aby ta norma byla nesrozumitelná, aby dopadala na případy, na které dopadat nemá a aby byla potom v praxi aplikovatelná a dala se interpretovat.
1: Vy jste upozornili, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Co konkrétně to sebou tedy podle vás přináší?
0: No, u těch velkých kodexů, mezi které patří trestní řád, trestní zákoník, ale i občanský soudní řád nebo občanský zákoník, byla vždycky zastávaná praxe, že jsou to tak závažné právní předpisy, že by měly být projednány i na úrovni legislativní rady vlády. A v podstatě změny a některé i velmi zásadní změny, které dnes vycházejí z poslaneckých nebo senátorských návrhů, neprošly tím standardním legislativním procesem a především nejsou podpořeny žádnou odbornou analýzou, která by říkala, že společnost přesně tuto normu potřebuje, protože když by ji neměla, tak by se stalo to a to.
1: No, vy už jste na to poukázala dříve, že ty poslanecké návrhy vznikají často bez analýzy, ale taky mnohdy třeba jenom na základě jednoho případu, který zákonodárce zaujme. Jaký to potom má dopad na to právní prostředí?
0: Tomu se říká právní kazuistika. A v podstatě každá norma by měla být, ta právní norma by měla být spíše abstraktní, aby dopadala na předem neurčený počet případů, ale stává se to, že i na základě nějaké medializace konkrétního případu dospěje poslanec nebo senátor k závěru, že zřejmě je ten zákon napsán špatně, protože tento případ, konkrétní případ neřeší. Na základě jednoho jediného případu se udělá závěr, že tedy společnost potřebuje další právní normu. Výsledkem pak je poměrně přebujelý systém právních norem, ve kterých se někdy nevyznají ani sami právníci.
1: A měli jste příklad takových líbivých opatření, která mají podle vás ten diskutabilní efekt?
0: To je teď třeba nápad, že se bude jako nový trestný čin trestat ovlivnění osoby nějakým podáním nějakého přípravku, která má ovlivnit její vůli. Typicky tedy je to směřuje to na případy, kdy je dívkám házen do pití nějaký prostředek, aby tedy byly omámené a aby ztratili svoji svobodnou vůli. Ale není to tak, že by takové jednání nebylo trestné už předtím. Dá se a především je trestný potom ten následný trestný čin, ke kterému to má směřovat, ať už je to okradení nebo je to znásilnění. Takže my máme normy, podle kterých se takové jednání dá trestat a není zapotřebí vymýšlet další a další normu, která by lépe charakterizovala toto konkrétní jednání. Protože pak těch trestných činů bude strašně moc a i soudy sami pak budou mít problém s tím, aby vyhodnotili, jakého skutku se vlastně dopustil ten pachatel a podle čeho to mají trestat.
1: Jinými slovy, to právo by mělo být přehlednější.
0: No nepochybně.
1: Napadá vás nějaký doslova legislativní zmetek z poslední doby?
0: Přímo legislativní zmetek, já bych to úplně takhle neřekla, ale občas se objeví nápad, který zatím třeba není úplně na papíře a já mám obavy, že když bude, tak to zmetek bude. To je třeba teď ta diskutovaná možnost trestního postihu dětí mladších 15 let.
1: K tomu se ještě s dovolením dostaneme později, ale jak z vašeho pohledu dopadl třeba stavební zákon, který byl nedávno sněmovnou schválen?
0: Víte, stavební zákon je předpis veřejného práva, ke kterému se Česká advokátní komora nevyjadřuje. Protože ona se vyjadřuje zásadně k věcem, které se přímo dotýkají advokacie, To znamená tam, kde by se zasahovalo do nezávislosti advokacie, do advokátní mlčenlivosti, do důvěrnosti vztahu mezi advokátem a klientem. A potom se obrací na veřejnost, ministerstvo spravedlnosti nebo i poslance v případě, že některý návrh zasahuje do těch základních lidských práv a svobod. Tam je to také její místo, protože už advokáti, když skládají slib, tak slibují, že budou hájit lidská práva. A měli by je hájit i na té legislativní úrovni.
1: Když se vrátím na začátek k tomu vašemu apelu, jak by měl ideálně vypadat standardní legislativní postup?
0: Tak na začátku by měl být nějaký cíl. V případě trestního práva, když jsme jim začali, tak by to měla být trestní politika státu. Stát by si měl vymezit, co vlastně chce trestat a proč, a co je zapotřebí trestat přísněji, protože to vnímá jako společensky škodlivější jednání, typicky třeba násilné delikty, a co třeba už není tak závažné a proto by mělo být trestáno mírněji. Což v případě trestního práva pořád ještě chybí. My, tahle vláda neformulovala svoji trestní politiku, a místo toho se tedy vyzobávají různé problémy či pseudoproblémy, které by mělo trestní právo řešit. A potom by na základě toho měla pracovní skupina složená z odborníků, kde budou jak tedy zástupci toho příslušného ministerstva, tak i lidé z praxe. Když se bavíme o zákonech, které se dotýkají advokacie, tak by tam měli být určitě advokáti, ale i soudci z různých stupňů soudu, akademici. A ti by měli připravit návrh té normy napřed ve formě záměru a pokud takhle bude ten záměr politicky průchozí a bude vyhovovat tomu záměru vládnímu, tak na základě toho potom připravit paragrafované znění s důvodovou zprávou, s dopady na státní rozpočet. Tenhle návrh by mělo příslušné ministerstvo poslat do mezirezortního připomínkového řízení, kde se k němu budou vyjadřovat všechny dotčené orgány organizace. Ty připomínky potom musí vypořádat, to znamená, musí některé akceptovat anebo říct, proč ty konkrétní neakceptuje a jakým způsobem to je řešeno. A teprve potom by měl ten návrh být projednán vládou a jít do poslanecké sněmovny. Ano, ten proces je dlouhý.
1: No, vy tvrdíte, že jiný postup degraduje legislativní proces a není možné vytvořit kvalitní zákony. V jakém případě je ale obhajitelný? Proč ta možnost vůbec existuje? Těch poslaneckých návrhů?
0: Ono se to víceméně vztahovalo původně k případům, kdy ten vládní návrh na nějakou skutečnost vůbec nepamatoval. A v rámci poslanecké sněmovny se to zjistilo a pozměňovacím návrhem se to napravilo. Například tam mohlo jít, v mezidobí mohlo dojít k nějakému evropskému nařízení, které bylo zapotřebí do toho zapracovat. Takže tohle byly takové ty technické opravy a k tomu potom sloužily ty poslanecké pozměňovací návrhy. Pak se stalo to, že se vybírali různé zákony a přílepkem se k ním dávaly novely úplně jiných a nesouvisejících zákonů, což nakonec tedy ústavní soud posoudil jako neústavní legislativní proces, ale pořád máme zákon o změně daně z příjmu a změně jiných zákonů nebo podobně nazvaný zákon, takže není to praxe, kterou by poslanecká sněmovna úplně opustila.
1: Předsedkyně České advokátní komory Monika Novotná je hostem 20 minut Radiožurnálu. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že případné chyby v poslaneckých návrzích se dají, jak se říká, vychytat ve třech poslaneckých čteních. Připouštíte to?
0: No, vychytat se určitě něco dá, ale je to daleko obtížnější. A hlavně řada expertů, která je činná v těch mezirezortech a v různých pracovních skupinách, ani nedostane prostor, aby se k tomu vyjádřila, protože většina těch expertů, když nejsou přímo zaměstnanci ministerstva, tak tu činnost dělá zdarma. A vedle svého zaměstnání nemá úplně prostor, aby detailně studovala každý poslanecký návrh. Takže To je jedna věc. Další věc je, že v některých případech je skutečně zapotřebí slyšet hlas z praxe. Teď se zvažuje senátorský návrh, je tam na změnu občanského zákoníku, který se dotýká rodinného práva. A tam skutečně rodinní advokáti, rodinní soudci jsou proti tomu návrhu. Vysvětlují, v jakém smyslu je ten návrh špatný. Ale projednávat to až v okamžiku, kdy se projednává návrh zákona v poslanecké sněmovně, je vždycky už riskantní a nikdy už jim nebude dáno třeba to právo na to, aby jejich připomínky byly minimálně vypořádány, aby jim bylo vysvětleno, proč ta či ona připomínka se nepřipouští.
1: No, poslanci mohou při přípravě těch návrhů je konzultovat s odborníky, to tady nebývá zvykem?
0: Tak určitě mají kolem sebe určitý okruh poradců a já věřím tomu, že to konzultují s odborníky, ale ta šíře, kterou má mezirezortní připomínkové řízení, to nikdy nemůže být.
1: Takzvané poslanecké návrhy málo kdy píšou sami poslanci, ale spíš ochotní lobbysté. Ani ti tedy si nedovedou ohlídat svoji práci?
0: Tak jestli to píší skutečně lobbysté, a teď tím nemyslím Českou advokátní komoru, byť ta je podle té nové úpravy považovaná za lobbystu, ale když to jsou skutečně ty lobbysté z biznisu, tak to potom píší pro nějakou biznisovou skupinu. Tak určitě si ohlídají, že to té biznisové skupině bude vyhovovat, ale jaký to bude mít dopad na celou společnost, to už nehlídají.
1: V tom klasickém připomínkovém řízení je Česká advokátní komora jedním z připomínkových míst.
0: Ano, oficiální připomínkové místo.
1: Jste dotčeni, že jste čím dál častěji obcházeni?
0: Já bych to nenazvala dotčení. My se necítíme být uražení, my cítíme legislativní nedostatky a spíš nám je líto, že se tímhle způsobem upravují věci, které potřebují nějakou odbornou debatu nebo minimálně odbornou analýzu.
1: A změnila se úroveň schvalované legislativy s příchodem vlády Andreje Babiše?
0: To bych nechtěla říct, protože ty pozměňovací návrhy a poslanecké návrhy byly patrné i v tom minulém volebním období.
1: Takže v podstatě z vašeho pohledu příliš nezměnilo?
0: Změnilo se to, že teď to jde čím dál tím víc i do těch velkých kodexů.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s Monikou Novotnou, předsedkyní České advokátní komory. Česko má společně s Polskem, Maďarskem a Lotyšskem nejvyšší míru uvězněných z celé Evropské unie. Proč to je?
0: Je to proto, že máme trestní zákoník, který byť byl novelizován, tak je pořád určitým reliktem doby, kdy vznikl, což byly 60. léta. A je tam jako zásadní, základní trest odnětí svobody a vedle toho jsou možné v některých případech alternativní tresty, ať už tedy podmíněný odklad trestu odnětí svobody nebo peněžitý trest, domácí vězení a další. V jiných státech je trest odnětí svobody tím alternativním trestem. A primárně se zkoumá, jestli bude postačující ten standardní trest, to znamená peněžitý trest nebo trest domácího vězení. A teprve, když soud dospěje k závěru, že v tomto konkrétním případě ten trest není dostatečně penalizační, dostatečně ochranný, dostatečně preventivní, tak ukládá trest odnětí svobody. Zatímco u nás ten soudce uvažuje přesně naopak. On zvažuje, jestli v tomhle konkrétním případě by bylo možné nahradit ten standardní trest odnětí svobody i nějakým alternativním trestem. Navíc my máme tresty podle trestních sazeb rozdělené na přečiny a zločiny a v alternativní tresty místo trestu odnětí svobody se zásadně jako samostatný trest uložit jenom u přečinu. Ale my máme jako zločiny označenou celou řadu majetkových deliktů, protože jsou za ně vysoké trestní sazby. Pokud se dopustí daňového úniku nějaká skupina tří osob, které si navzájem prodávají zboží a krátí stát na DPH, tak je to organizovaná zločinecká skupina a hrozí jim trest odnětí svobody. A tohle je to, co je na tom trestním zákoníku a vůbec našich trestech špatně, že není posílena že nejsou posíleny ty alternativní tresty, dohody o vině a trestu, podmíněné odložení, narovnání a celá řada věcí, které vedou že není posílena ta restaurativní justice, která by vedla k odškodnění toho poškozeného primárně a ta penalizační funkce trestního řízení by byla až druhotná. U nás je pořád ten hlavní cíl potrestat pachatele a nejlépe ho zavřít.
1: A má to ten preventivní účinek nebo ne? To vězení.
0: My jsme se učili na fakultě, že odstrašující není výše trestu, ale jistota, že pachatel bude dopaden, odhalen a potrestán. Takže nemyslím si, že by ta výše trestu byla tím, co je rozhodující, co má tu preventivní odradí. Funkci zásadní, ale že když by naopak tam byla možnost, a zvlášť u těch majetkových deliktů, uzavřít s pachatelem dohodu, že odškodní poškozené nebo stát, pokud by to byly třeba ty daně, a zaplatí nějaký peněžitý trest nebo ještě něco na účet obětí trestné činnosti, tak by to celá řada z nich takzvaně vzdala už na začátku, protože by jim nehrozil ten trest odnětí svobody.
1: Co si myslíte o znovu zavedení trestnosti neplacení alimentů? Teď jsou nově trestány jenom extrémní případy.
0: Neplacení alimentů je selhání státu v civilní věci. Protože je to stát, soudy, na které se ty matky obrací s tím, že žalují výživné, a stát jim není schopen zajistit vymahatelnost. To, že tuto svoji neschopnost nahradí tím, že otce pošle do vězení, tak nic nevyřeší. Možná to bude na některé otce působit odstrašujícím způsobem, ale i to trestní řízení, jakou dobu trvá. On se tomu může různě vyhýbat. Pak, když to zaplatí, tak zaniká trestnost. Takže je tam jako... Je to jenom další zátěž soudů, které tedy to nejprve budou řešit v té civilní oblasti, potom v té trestní oblasti, ale v zásadě je to neplacení dluhu. A neplacení dluhu, když vám někdo něco bude dlužit, tak do vězení nepůjde.
1: Co by podle vás přineslo diskutované snížení věku trestní odpovědnosti? Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje trestní odpovědnost u nejtěžších činů od 13 let. Navzdory nesouhlasu dětského ombudsmana nebo i vládní zmocenkyně pro lidská práva za ANO.
0: Jestli něco potřebuje důkladnou odbornou analýzu, tak je to přesně tenhle nápad. Já v tuhle chvíli nevím, kolik máme ročně vražd spáchaných dětmi mladšími 15 let a nevím nic ani o důvodech, které k tomu vedou, ale dokážu si představit, že to bude vadné rodinné prostředí a že to budou jednotky případů, že skutečně se nebavíme o nějakých genzích dětských vrahů. A pak je zapotřebí spíš se ptát, co stát pro tyhle děti může udělat, aby je nejen odradil, ale aby, když už něco takového spáchali, tak aby na jednu stranu chránil společnost, to určitě je na místě, ale na druhou stranu, aby s nimi nějak pracoval tak, aby zjistil příčiny a aby do budoucna těm dětem pomohl stát se běžnými občany. A pokud řekneme, že je budeme trestat a zavřeme je do vězení, tak ta výchovná funkce, která by tady měla být extrémně silná, tak bude potlačená. Navíc si nedokážu představit, že bychom děti zavírali do vězení s dospělými, takže bychom museli budovat speciální dětské věznice se speciálním programem. A přijde mi lepší využít síť detenčních zařízení a třeba některé z nich vytipovat a mít tam je pro děti se sklonem k násilné kriminalitě a tam se jim věnovat psychologicky, psychiatricky tak, aby mohlo dojít k jejich nápravě a současně tedy chránit i společnost v tom, že nebudou napadat vychovatele, kteří se tam o ně starají.
1: Proč vám nelíbí myšlenka na zavedení nepromlčitelnosti vražd?
0: Tak opět je to z důvodu chybějící odborné analýzy. Navíc jsme 1. lednu 26 přijali novelu, která prodlužuje nepromlčitelnost vraždy na 30 let. My máme tedy v tuto chvíli 30 let na to, abychom vyšetřili nějakou vraždu, což mi přijde extrémně dlouhá doba, protože v průběhu té doby se výrazně oslabují důkazy, které mohou vést k dopadení usvědčení pachatele. Svědkové stárnou, nepamatují se, ono stačí 3 roky, aby tedy se jejich paměť výrazně zhoršila. A ta představa, že dnes máme takové možnosti technické, analýzy DNA a podobně, že můžeme objasnit ty vraždy, které se staly před 30 lety, je podle mého názoru trochu lichá, protože ta debata, kromě toho, jestli to tedy potřebujeme, by se měla vést i k tomu, jestli by ten zákon vůbec mohl působit retroaktivně, jestli by se mohl vztahovat na ty vraždy, které se staly před 50 lety. A tam je důležité si uvědomit, že jsme měli období, kdy jsme řekli, zločin proti lidskosti je nepromlčitelný, protože v době, kdy se stal, to bylo období nesvobody a nemohl se stíhat. Druhá světová válka, u nás totalita, 50. léta. Dozorci z 50. let se nestíhali tehdy, ale až po, nebo byl tam pokus je stíhat až po roce 89. A někdy se argumentuje tím, že Německo přece má nepromlčitelnost vraždy, no ale tam je to přesně o tom, že Německo odmítlo nepromlčitelnost zločinu proti lidskosti a v 70. letech na nátlak mezinárodního společenství tedy řeklo dobře, tak u těch vražd, které se tehdy staly, tak my budeme zastávat nepromlčitelnost. No ale nakonec stejně ty dozorce z koncentračních táborů a vyšetřovatele gestapa v podstatě nepotrestali, protože tam chyběl ten přímý důkaz té vraždy.
1: Jeroným Tejc bych chtěl tedy formou návrhu tedy pozměňovacího to prosadit v projednávané novele trestního zákoníku, tedy v té nejblíže projednávané, ale on reagoval na vaše výtky nebo výhrady slovy. Na jednu stranu mě překvapuje, jak silně se teď advokáti opírají do mých návrhů nebo návrhů koalice, na druhou stranu logicky od advokátů asi nelze čekat, že by chtěli zpřísnění trestu, ti vždycky budou chtít pro své klienty získat lepší podmínky. Už máme jenom pár vteřin. Jak vám to zní od kolegy advokáta?
0: Je to taková drobná přestřelka, ale mezi advokáty nejsou jen obhájci, jsou tam zmocněnci poškozených, zmocněnci zvlášť zranitelných obětí a ty dělají na tomhle úseku takový obrovský kus práce, že si myslím, že z něčeho takového je podezírat je úplně mylné.
1: Takže se snažíte vést diskusi s ministerstvem.
0: Určitě.
1: To bylo 20 minut radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s předsedkyní představenstva České advokátní komory Monikou Novotnou. Moc děkuji za návštěvu ve studiu. Nashledanou.
0: Také děkuji a naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.
3: A 3,5 minuty po 12:30 už jsou v nočním radiožurnálu připravené krátké zprávy. A s nimi Monika Chmilová.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Při jednání vyzval k ukončení války na Ukrajině a odsoudil taky ruské útoky na civilisty. Podle Macinky může konflikt ukončit jen ochota obou stran jednat. Rusko ale podle něj musí jasně ukázat, že o mírové řešení skutečně stojí. Námořní jednotky Evropské unie se v pondělí nalodily na plavidlo ruské stínové flotily. Potvrdila to šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová s tím, že jednotky měly podezření, že ropný tanker pluje pod falešnou vlajkou. To některá plavidla používají k tomu, aby obcházela sankce na přepravu ruské ropy, které unie uvalila kvůli ruské plošné agresi na Ukrajině. Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o téměř 6% víc než za stejné období loni. Radiožurnálu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Více než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. A francouzské muzeum Louvre včera znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se už ale nevrátily drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum v Paříži nově přemístí do jiných částí budovy. Oznámil to ředitel Louvru Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci mohou lépe prohlédnout architekturu a výzdobu znovu otevřené galerie. Sport. Belgický cyklista Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil druhého Švýcara Schmida a třetího Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o více než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na dálnicích hlavních tazích je stále klidný provoz, projíždí se bez zásadních komplikací. Na dálnici D5 ale stále pozor na výjezdu z Prahy do Plzně mezi Pražským okruhem a Loděnicí. Té mezi 0. a 10. kilometrem se pohybují silničáři, v levém pruhu tam uklízí odpadky, musí se vybočovat. Pozor také na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na plzeňskou dálnici D5. Na 24. kilometru také pracují silničáři, tam upravují čáry na vozovce, průjezdný je tak pouze levý pruh. A na Frýdecko-Místecku je stále uzavřená silnice mezi Brušperkem a Trnávkou po těžké nehodě na půli cesty. Provoz tam policisté zastavili, dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky, večer pak začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Celý letošní červenec a srpen vás provází prázdninová autoškola radiožurnálu. Nabízíme praktické rady na cesty a také vysvětlujeme, jak se chovat v situacích, které vás v provozu mohou potkat. Už za pár okamžiků se dozvíte, zda může policista řidiči zadržet registrační značky nebo zabránit v tom, aby odjel.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Dotknu se ohně, písnička z počátku skupiny Lucie v nočním radiožurnálu. No a teď už tady máme další rady pro řidiče z našeho letního seriálu Prázdninová autoškola radiožurnálu. Dnes se dozvíte, zda může policista řidiče zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla. Zjišťoval to reportér Václav Drážek.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Letní autoškola radiožurnálu vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: host Radiožurnálu.
1: Tomáš Kačo, klavírista, skladatel, úspěšný český umělec, který žije v Los Angeles. Párkrát do roka se objeví ve své domovině. Vzpomíná, jaká to byla cesta z bytu v Novém Jičíně až do slavné koncertní síně Carnegie Hall, na to, jak vyrůstal z 11 sourozenci, a mluví i o tom, že jeho syn je génius a on sám, že dokáže složit hudbu třeba i k videohrám. Ještě předtím, než vystoupí na festivalu v Českém Krumlově, bude Tomáš Kačo hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Zelenský v Kyjevě jednal o obraně s americkým velvyslancem při NATO Whittakerem. Tenistky Bousková, Valentová a Šalková postoupily do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. A dnes bude proměnlivá oblačnost postupně s přeháňkami, večer se vyjasní, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou včera doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
1: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat příští týden. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jednal s americkým velvyslancem při NATO Matthewem Whittakerem. V Kyjevě spolu mluvili o dodávkách raket Patriot, které Ukrajině zajišťuje iniciativa PURL. Zelenský to napsal na síti X. Dodal, že střely jsou pro Kyjev prioritou v obraně proti ruským masivním útokům. S americkým velvyslancem jednali taky o vzájemné obranné spolupráci. Spojenecké země v rámci iniciativy PURL nakupují Ukrajině vojenské vybavení od Spojených států. Mezi členy skupiny je nově taky Česko. Následky požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barumček Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy, odkud dříve mohli bez problémů závody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
4: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavričková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
1: Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4. Její další soupeřkou bude Tereza Valentová. Ta ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. První set ztratila 1-6, pak ale zvítězila 6-0 a 6-3.
5: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže trošku jsem změnila rytmus, tak ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bohuji kde, takže jsem si říkala, že určitě někdy to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
1: Český tenis má tak díky souboji Valentové s Bouskovou jistou semifinalistku. Do čtvrtfinále pražského turnaje prošla i Dominika Šalková, která deklasovala Francouzku Dodánovou 2x6-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na 39 na Českokrumlovsku. Na Pražském okruhu pozor směrem z D1 na letiště a to zase jezdem na Plzeň. Na 24. kilometru pracují silničáři, opravují tam čáry na vozovce, průjezdný je pouze levý pruh a musí se vybočovat do levého pruhu. Na silnici 39 z Želnavy do Českého Krumlova pozor kousek za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto srnku, nehoda je v nepřehledném lesním úseku. úseku, tak velký pozor. A na Frýdecko-Místecku zůstává neprůjezdná silnice z Brušperku do Trnávky. Asi na půli cesty havarovalo osobní auto, na místě jsou záchranáři, hasiči, provoz policist zastavili. Dá se to objet po dálnici přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách na severu a severovýchodě budou četnější. Výjimečně se objeví i bouřky. Večer se začne postupně vyjasňovat, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Obrazovek zmizely zprávy z éteru zpravodajství. Maďarská vláda tvrdí, že jinak 16 let propagandy napravit prostě nešlo. Reportáž z

0: Filmy místo zpráv, hudba místo ranního zpravodajství. Tak už zhruba dva týdny vypadají maďarská veřejnoprávní média. Nová vláda tvrdí, že právě takto začíná náprava 16 let propagandy. Zahájila proto jejich největší proměnu od pádu komunismu a přijala i nový zákon. Jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti, ukážou až příští měsíce.
1: Kanál M1 si hned po zastavení zpravodajství zapnul třeba i Budapešťan Marko. Uviděl tehdy černou obrazovku s nápisem Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se, že jsme to tolik let dělali.
2: Moje skoro 90-letá babička sledovala ty kanály celý den. Byla přesvědčená třeba o tom, že se Německo připravuje na válku. Myslím, že ta omluva byla na místě.
1: Stanice M1 čelila kritice opakovaně.

0: Letošními volbami například vysílala pořad Hrůzy války o dění na Ukrajině. Moderátoři ve studiu mezi virtuálně vytvořenými troskami, plameny a zničenými budovami varovali, že konec vlády Viktora Orbána může zatáhnout Maďarsko do války. O ruské invazi jako příčině konfliktu se přitom mluvilo jen okrajově. Právě podobné zkušenosti podle historičky médií Veroniky Hermanové vysvětlují, proč nová vláda nesáhla jen k výměně vedení, ale buduje úplně nový systém.
1: Nebyla to propaganda 24 hodin 7 dní v týdnu. Vedle zpráv televize vysílala sport, kulturu nebo zábavu. Jenže právě mezi fotbalovými zápasy nebo olympiádou se objevovaly minutové zprávy plné propagandy. Tam jí bylo nejvíc. Divák se tomu prakticky nemohl vyhnout.
0: Právník Gábor Poják patří mezi nejvýraznější maďarské experty na svobodu médií a dlouhodobě se věnuje jejich fungování. Podle něj teď bude rozhodující, jestli se podaří obnovit důvěru veřejnosti.
2: Mnohem důležitější než zákony je kultura uvnitř redakcí. Novinář musí vědět, že když se ho politik pokusí ovlivnit, vedení se za něj postaví. Bez toho žádná reforma fungovat nebude.
0: Zpravodajství v nové formě by se mělo na obrazovky a do éteru veřejnoprávních médií vrátit od srpna. Orbánova strana Fidesz změny označuje za čistky a pomstu. Nová vláda naopak tvrdí, že jde o první krok k obnovení skutečně veřejnoprávních médií. Z Budapešti Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.
5: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozepnou.

0: plných 40 let a titulní skladba z úspěšného alba skupiny Queen A Kind of Magic v nočním radiožurnálu. A budeme se věnovat bílému sportu. Tenisový turnaj Live Sport Prague Open zažil z pohledu českých reprezentantek další úspěšný den. Hned tři totiž postoupili do čtvrtfinále. Všechno odstartovala na centrálním dvorci nasazená jednička Marie Bousková, která se ale na výhru opět docela nadřela.
1: A tak ani na trápení, ale spíš najít ten správný rytmus, ten správný balanc, jak utočit a potom občas být zase solidní, protože ona hodně toho vrátila. A
2: nakonec je to na stejné místo, Marie Bousková teď z backendu pořád do stejného místa hraje a nakonec i to stačí, protože Liová přidává další nevynucenou chybu v tomhle utkání.
1: Občas jsem to tlačila moc, pak zase málo, takže spíš to bylo najít ten správný přístup k tomu zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo, že jsem se tam našla.
3: Hodnotila vydřené vítězství 7-5, 6-4 nad Američankou Liovou loňská šampionka pražského turnaje Marie Bousková. Na kurtu strávila skoro 2 hodiny. Paradoxně kratší dobu trvalo utkání Terezy Valentové, která nakonec ve 3 setech zdolala Australanku Jointovou. První sada jí ale vůbec nevyšla a ztratila jí rychle 1-6.
4: Řekla jsem si prostě, že jako takhle to teda jako nepůjde, takže ona jako mi ten první set neudělala skoro žádnou chybu, když byla přestřelka, takže jsem trošku se snažila změnit rytmus a nevím, no, říkala jsem si, kdyby takhle fakt hrála jako furt, tak by byla jako bůh ví kde, takže jsem si říkala, že určitě někde to určitě vypadne a pak, že si chytnu ty šance a že si pojedu už po svém, no.
3: Zbylé 2 sety Valentová získala poměrem 6-0 a 6-3 a může se těšit na čtvrtfinálovou bitvu právě s Marií Bouskovou.
4: Jo, těším se moc, já jsem doufala, že si s ní budu moc zahrát zase, takže jsem ráda, že jsem se probrala tady tím těžkým zápasem a že se můžu proti ní zahrát zase a dostat další šanci.
3: Narážela Valentová na fakt, že s Marií Bouskovou loni ve Stromovce prohrála v semifinále a nestačila na ní ani před pár týdny na trávě v Nottinghamu. Teď dostane další příležitost. Mezi nejlepší 8 pražského turnaje se pak probojovala i Dominika Šalková. Úspěšná kvalifikantka si jednoznačně poradila s francouzskou Dodánovou a zvítězila 2x6-1. Ze Štvanice David Prouza, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.

0: v srdci přírody.
1: Prázdninový seriál radiožurnálu o atraktivních místech, kam se v létě vydat schladit.
0: Zatopený lom s unikátní podvodní pozorovatelnou,
1: pískovna s průzračnou vodou
0: nebo jezera a utajené horské strže.
1: Koupání v srdci přírody.
0: Každý všední den krátce po 8:45 na radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 2:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna generálmajor Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově převzal funkci od generálporučíka Václava Vlčka, který odchází do aliančních struktur v Bruselu. Míka byl doteď jeho zástupcem. Velitelství pro operace řídí nasazení českých vojáků doma i v zahraničí. Nový velitel chce podle svých slov posílit připravenost armády na budoucí bezpečnostní hrozby. V Maďarsku rezignoval generální prokurátor Gábor Bálint Nagy. Odůvodnil to vlnou kritiky na jeho osobu a napsal, že státní zastupitelství se nemůže stát nástrojem bojů politiků. Mezi kritiky maďarského nejvyššího státního zástupce patří taky nový premiér Péter Maďar. Prokurátora opakovaně označil za loutku bývalého předsedy vlády Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Nagy informoval, že z funkce odejde k 25. srpnu. Evropská komise schválila převzetí americké firmy Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance. Souhlas pro obchod v hodnotě v přepočtu asi 2 biliony 300 milionů korun komise podmínila řadou omezení. Mají zabránit narušení hospodářské soutěže, a to hlavně na filmovém trhu v evropském hospodářském prostoru. Paramount podmínky přijal. Jejich plnění má podle Bruselu kontrolovat nezávislý správce. A středočeští kriminalisté zatím vyčíslili škodu v případu zrušených táborů pro děti z dětských domovů na 450 tisíc korun. Podle policistů se ale částka dál navyšuje. Případem se zabývají od začátku července. Pobyty si objednaly dětské domovy z celé republiky u spolku Tábory Aurora. Ten je ale na poslední chvíli zrušil.
0: Sport.
3: Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slavii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D35 u Olomouce a nehoda na 39 u Žilnavy. Na dálnici D35 pozor za výjezdem z Olomouce směrem do Ostravy u sjezdu na Přáslavice. Na kilometru 281 stojí nepojízdné vozidlo. Je na krajnici, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Na silnici 39 z Žilnavy do Českého Krumlova pozor za výjezdem z Černé v Pošumaví. Srazilo tam osobní auto s rnku, policisté jsou na místě, je to ale v nepřehledném lesním úseku v zatáčkách. A na Frýdecko-Místecku je stále neprůjezdná na silnice z Brušperku do Trnávky. Je to po těžké nehodě osobního auta, která se stala na půli cesty. Dá se to objet po dálnici D48 přes Příbor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně s přeháňkami, na horách budou četnější, večer začnou srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: A pojďme se podívat krátce do dnešního kalendária. Máme 23. července, takže blahopřejeme všem Liborům k svátku. Přesně před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 65. narozeniny má člen skupiny Depeche Mode Martin Gore. 61. potom kytarista a člen skupiny Guns N' Roses Slash. 41. má muzikant a herec Vojta Dyk a přesně před 15 lety zemřela velmi mladá, skvělá britská zpěvačka Amy Winehouse.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

Zaprášené činky i posilovací stroje, rozbitá okna a 3 dny a noci nepřetržitého úklidu. Takové následky zanechalo na jedné zlínské posilovně zřícení sousední hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Podrobnosti k tomu naší další reportáže už za chvíli.

0: Hasiči včera oznámili likvidaci požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Jeho následky ale řeší i provozovatele okolních firem, třeba nedaleké posilovny Legends Gym, která musela kvůli bezpečnostnímu okruhu v okolí zřícené budovy zavřít.
1: Ta tlaková vlna nám některý okna porozbíjela, protlačilo nám to ventilačky dovnitř, takže nám sem naletěl suť, prach, takže jsme byli komplet pod prachem.
2: Popisuje následky požáru v nedaleké posilovně provozní Radek Doležel. Prach ze strojů i náčiní uklízeli v 8 lidech 3 dny a 3 noci.
1: To bylo nafoukané vlastně mezi těma cihličkovýma zátěžema na těch strojích, takže vlastně jsme museli tady mít jednoho silného člověka, který to dokázal všechno zvednout a po jednom jsme to museli oddělat tady ty plastové věci a čistit takhle. A na 3x, na 4x, než jsme to z toho dostali.
2: My tady vidíme, že těch strojů, činek je tady opravdu hodně. Ono to muselo být docela náročné, to tady všechno dát do pořádku.
1: Nejhorší na tom bylo, že se nám to sem pořád jako vracelo vzduchotechnikou, která to nasála, klimatizací. Teď to vypadá už docela dobře, bych řekl, ale je to třeba 4x celkový úklid od vrchu dolů 1500 metrů čtverečních, což není málo na to. Takže vždycky jsme přišli druhý den a říkám, to nikdy neskončí. No.
3: V tuto chvíli v rámci zasedání krizového štábu zatím konkrétní datum nepadlo.
2: Říká Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Krým, která zhořelou budovu vlastní, o tom, kdyby se trosky budovy mohly zbourat.
3: Samotná demolice se počítá v řádech týdnů a to nepočítám do toho ty přípravné práce, které musí nastat.
2: Dokud zbylá část zhořelé budovy nespadne nebo nebude zdemolovaná, návštěvníci do posilovny z bezpečnostních důvodů nemůžou. Podle provozního Radka Doležela tak každý den znamená ztráty, které dle jeho slov můžou jeho podnikání ohrozit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Jsou tady zprávy a Monika Chmilová.
1: Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Spojené státy 12. noc v řadě útočí na Írán. Vodní slalomářka Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci, končí i Rohan. A dnes bude proměnlivá oblačnost, postupně s přeháňkami, teploty až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
3: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
1: Zákon se teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Americká armáda zahájila na příkaz prezidenta Donalda Trumpa novou sérii úderů na Írán. Jde už o 12. noc útoků v řadě. Americké velitelství CENTCOM informovalo, že cílem mise je oslabit schopnost Tehránu ohrožovat námořnictvo a obchodní lodě proplouvající regionálními vodami. Trump už včera varoval, že USA zničí jeden most nebo elektrický